0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
5: Veselý a chutný den vám přeje z rozhlasové kuchyně Patrik Rozehnal. Už dobře víte, že letos máme jubilejní rok našeho pořadu. 10 let ho vysíláme a proto s vámi taky hledáme recept desetiletí. Možná se jim stane jeden z desertů, který se v roce 2020 umístil na druhém místě. Šlo o čokoládový korpus s marmeládou a poctivou vrstvou šlehačky zasypané strouhanou čokoládou. Jsem zvědav, jak ho dnes po svém předělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Kromě toho si povíme, jak se vaří na plynu, jak jíst kultivovaně špagety a dozvíte se, jaký vztah má k zástěrám herečka Martina Hudečková. No a bude i soutěž. Tak hezký poslech.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a my se teď přesouváme za dalším účastníkem té speciální narozeninové fáze a to je cukrář Vojta Vrtěška. Opět jsme v kuchyni ve speciálním, řekněme skoro studiu, tady vznikají i ta instagramová videa u Vojty Vrtěšky. Je to tak, říkám to dobře?
1: Je to tak, teď tu vzniknou instagramová videa pro nás.
0: Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy svým obdivem porota, která mu to druhé místo udělila a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
1: Mouřenín v košili to byl. Já byl velice nostalgický, když jsem dostal ten recept, protože u nás se dělal podobný, takový řez. Babička zkomolila jeho jméno a říkala se mi pišišmout, takže u nás to byl pišišmout.
0: Tak ode dneška je to pišišmout, vážení. Paní Bohdana dělala mouřenína, my budeme dělat pišišmouda.
1: Uděláme takovou fusion.
0: Takže ty to trochu znáš teda?
1: Já to trochu znám. U nás se dělal malinko jinak, takže jsem to tak jako přesně zkombinoval a ještě přidal něco svého a uvidíme, co z toho vznikne vlastně.
0: Upravoval jsi v čem? Množství surovin nebo si přidával?
1: Ten klasický recept bylo těsto s jablky a kakaem, pak tam byla tuším meruňková marmeláda a nahoře šlehačka a čokoláda. Tu podstatu já jsem zachoval, akorát jsem vyměnil marmeládu za ovocný gel, takže tam budeme mít gel z červeného ovoce, budeme tam mít trošku víc natuženou smetanu, aby byla pevnější, stabilnější, takže takový krém šantily a nahoře budeme mít ovoce. Ale jinak ta podstata je zachována, i ten základní recept, to zase ano.
0: Prosím tě, jak zachována, co je zachováno? Ty jsi všechno změnil, místo marmelády je gel, nahoře je u mě krém šantily místo šlehačky.
1: Já dám do kraju pucíky z toho krému.
0: A pucíky to jsou jako kopečky z cukrářského sáčku zdobné.
1: Jak se tomu vlastně říká hezky? Slyšel jsem rozetky, ale to mi přijde v okamžiku, kdy se tam jako dělá fakt takový ten jako šneček. A doteď vlastně nevím, jak košer nazvat pucík z krému.
0: Já bych to nabobkoval, já bych použil pucík asi, no, nevím, no.
1: U nás se vždycky říkalo pucík, ale jako taky na mě často lidi na kurzech koukají, jakože, cože, nevím, jak to vlastně košer nazvat.
0: To jsou takové slzy, bych tam dal, nevím, pucíky. No to protože u vás akorát v jižních Čechách víte, co jsou pucíky, ale...
1: Přesně, pišišmout a pucíky a jdeme.
0: Tak. Všechno odspo. A Patrik tady je taky.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Konečně se začíná s prací. Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy porota, která mu to druhé místo udělila, a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
2: Mouřenin v košili to byl.
1: Tak jo, tak co si máme připravit? Kolik čeho? Povídej.
2: Dobře. Budeme potřebovat 150 gramů vajec, takže takový 3 vajíčka. 150 gramů cukru krupice, zhruba 2 gramy soli, takže taková větší špetka, 80 gramů hladké mouky, 20 gramů kaka a 2 strouhaná jablka.
1: To je na piškot. Na ten ovocný gel?
2: Ovocný gel je strašně jednoduchý. Tam máme 400 gramů nějakého bobulovitého červeného ovoce, takže maliny, rybíz, jahody a tak dál. Pak tam máme 50 gramů cukru krupice a 5 gramů agaru. A pak máme krém. 250 gramů smetany ke šlehání, prostě jedna krabička, 20 gramů cukru moučka, dáme tam vanilku, zhruba jeden lusk, a dáme tam 100 gramů mascarpone, aby to bylo stabilnější. Kdo nechce, může dát plátek želatiny, vychladit, vyšlehat, ta cesta je stejná.
1: Tak se do toho pustíme.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme piškotem, aby nám vychlad, pak se vrhneme na gel a úplně nakonec uděláme krém a zkompletujeme.
1: Piškot, čím se začíná?
2: Rozbijeme si naše 3 vajíčka. K ním si nasypeme cukr krupice a půjdeme šlehat. Vezmeme si balónovou metlu do robota na nejvyšší otáčky a pak 10-15 minut, ať se nám to šlehá. Až krásně ty vejce nabídou na objemu a bude to hezká, pevná pěna, světla.
1: Skončilo nám teda šlehání. Jabka, ty to strouháš? Najemno.
2: Protože jsem si to už zkoušel a nastrouhal jsem to nahrubo, pak se ten korpus špatně prokrajoval.
1: Nastrouhaná jablka, kakao, mouka a trochu soli.
2: Jo, a všechno to teď hodíme do našeho kotlíku. Všechno najednou, zase. Snažíme se to co nejrychleji zamíchat, ať tam máme úplně všechno najednou, ať to nemícháme na několikrát, protože bychom přišli o objem. Já to míchám v ruce, míchám to balonovou metlou z toho robotu. Je to z toho důvodu, že ta balonová metla je řídká, takže nám nevyžene tolik vzduchu, jako kdyby jsme to míchali klasickou metlou. Jo, takže hezká světlá pěna, za kterou nám zůstává lajna toho krému ještě, nebo té pěny.
1: A takhle to nalijeme do nějaké formy?
2: Já si vždycky vezmu ráfek, takže jenom tu obruč, tu si obalím alobalem, naleju si tam to těsto a dám péct. Péct budeme na 170 stupňů, režim horkovzduch, na suchou špejli, takže dejme tomu nějakých 25-30 minut.
1: My toho času využijeme na přípravu ovocného gelu, takže potřebujeme sporák, nějaký rendlík.
2: To můžete uvařit v podstatě v čemkoliv, ten gel je strašně jednoduchý. Jo, vy si vždycky vezmete nějaký ovoce nebo ovocný pyré v poměru 100 gramů nějaké šťávy, ovocného pyré nebo té kávy, a na 100 gramů dáváte 1 gram agaru. Tím to zahušťujete. Já si vezmu ovoce, to si hodím do toho rendlíku, smíchám si agar s cukrem, aby mi nevytvořil hrudky.
1: Cukru je kolik tady v tom poměru?
2: Tady... To záleží na vás podle toho, jak moc máte kyselý ovoce nebo tu druhou složku. Nikdy není dobrý, aby byla úplně hodně kyselá, protože ten agar pak přestává želírovat. Takže když máte třeba citronovou šťávu, tak tam musíte dát třeba toho agaru dvojnásobek, než budeme dávat my tady. My si to vezmeme, celý si to povaříme, zhruba tak 2 minuty. Máme hotovo. Přikryjeme si to na dotyk folií, aby se na tom nevytvořil škraloup, a dáme to zachladit. Až to schladne, stuhne do podoby žele, tak to rozmixujeme.
1: Tak to dokončíme. Čím ten náš pyši šmout?
2: Připravíme si krém šantily, což zní strašně znosně, ale krém šantily je vždycky v základu v podstatě vyšlehaná smetana s cukrem a s vanilkou. My si ji dotužíme trošku mascarpone, protože většina českých smetance na trhu tak není úplně dostatečně tučná a stabilní. Když máte kvalitní šláčku, můžete použít tu samotnou, nebo když chcete, můžete zahřát tu smetanu, rozpustit v ní plátek želatiny, nechat vychladit a vyšlehat. Jak budeme postupovat? Všechno si naleju do mísy k robotu. Vanilka, moučkový cukr a mascarpone. Vyšlehám a mám hotový krém. Mm-hmm. Máme vyšleháno. Kdyby se nám stalo, že ho přešleháme, můžete si přilít trošku nevyšlehané smetany, promíchat v ruce, ten krém se vám odsrazí, pokud z něho vyloženě není máslo. Vrhneme se na gel, máme tady tu naši vychlazenou hmotu, vlastně to ovoce s tím agarem, to si dáme do nějaké vyšší nádoby a jenom promixujeme tyčovým mixerem do hladka. Já myslím, že máme.
1: Musíme říct, že jsme ten korpus nechali vychladnout krásně měkoučký.
2: Ano, je krásně vlahý právě díky těm jabkům, díky tomu, že jsme se neschodili ten objem té pěny, kterou jsme měli vyšlehanou.
1: Budeme ho nějak prořezávat nebo něco?
2: My si seřízneme ten vršek, použijeme ho částečně na dekoraci a pak, jak budeme vrstvit, to bude takové velice intuitivní. Dáme si to natác, obrátíme si to, aby jsme měli tu rovnou stranu nahoru a můžeme začít zdobit. Teď si ten můj korpus potřu tím gelem.
1: V jedné souvislé vrstvě.
2: Já si ten můj gel dám do sáčku, aby se mi s ním líp pracovalo.
1: Cukrářského sáčku. A kroužíš od středu spirálu.
2: Uděláme šlečka.
1: To je vlastně způsob, jak udělat jednolitou vrstvu, pak už jenom dohladit.
2: Určitě se to dá roztáhnout i lžící nebo nožem, ale ve finále zjistíte, že tím sáčkem je to daleko jednodušší.
1: Tak jenom, abyste věděli, jak to tedy Vojta zdobí. Tím ovocným gelem udělal spirálu od středu až téměř ke krajům, ale nechala tam tak 2 cm volné na kraji. A ten okraj využil k tomu, že ten krém Chantilly s tím mascarpone vyšlehaným dal do cukrářského sáčku a teď takové zdobné kopečky, ty slzičky vytlačuje z toho cukrářského sáčku. Začíná od kraje a směřuje až do středu. Takže je to jak přelet nad Pamírem trošku, když se na to podíváte z vrchu. Do těch jednotlivých údolí mezi vrcholy ještě vtlačuje menší slzičky toho ovocného gelu z cukrářského sáčku, tak je to takové kropenaté, je to taková ovocná stračatela.
2: Dozdobíme si to jahodama, dozdobíme si to skrujkama jablek, které máme vevnitř a dozdobíme si to tady naším korpusem, tedy spíš těmi pozůstatky.
1: Milá paní Rosenbergová, prosím, pečlivě se podívejte na tento způsob přípravy vašeho pišišmoudu a zkuste to udělat podle Vojty a pošlete nám potom fotku. A třeba nahrajte i na záznamník svoje dojmy z toho.
2: Jenom pozitivní dojmy, prosím. Je to taková redukovaná verze dortíku.
1: Mm-hmm. Co tomu říkáš ty?
2: Mě strašně baví, jak ten korpus je krásně vláčný. Ty jabka tomu opravdu pomohly. Je takový krásně nadýchaný, přitom jemný a pořád šťavnatý.
1: Tak toho bych se ujet. Paní Bohdana Rosenbergová, která dělala vlastně piškot a na to vysokou vrstvu té šlehačky, tak ta je vděčná, to jo, ale tady je tak akorát ještě vhodně namíchaná právě s tím gelem. Ona je jako taková stuhlá, krásně drží jako marmeláda, ale o to víc mi přijde, že ještě koncentrovanější chuť toho ovoce. To dělá ten agar?
2: Je to tak, hlavně není tolik sladká jako běžná marmeláda. A vlastně je to takový vyslečený mouření z košile.
1: No jo, tak to je naháč. Ten se odhalil. Paní Bohdano, podívejte se. Moc na vás vzpomínáme. Návštěva u vás byla vždycky v Přemyslovicích moc příjemná, pamatujeme si na to. Teď najdete ve srovnání ten svůj recept s tím Vojtovým. Všechno to je na webu pochoutkovýrok.cz. Je to další předělaný recept, protože my tím upozorňujeme na vítěze z těch předchozích ročníků, dohromady je 36 a na konci roku vy, posluchači, budete rozhodovat o tom, co je receptem desetiletí.
2: Já chápu, proč tenhle ten desert je rodinným stříbrem paní Rosenbergové, protože je opravdu skvělý a určitě se ho zase někdy upeču i já.
1: Těšíme se na to. Sledujte nás, podporujte, jsme i na instagramovém profilu nebo na facebookovém, třeba i tom speciální našeho pořadu. Patrik Rozehnal pomočka pochutky, ať už Instagram nebo Facebook, a s Vojtou se nevidíme a neslyšíme naposledy, je to náš už pravidelný spolupracovník. Tak ať se daří a mějte se krásně.
2: Mějte se krásně, nashledanou.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Brtiškou.

0: Pochoutkový rok, ten jubilejní, 10. už v pořadí, pokračuje. A připomínám, že se v něm objevují osobnosti pochoutkového roku a předělávají recepty, ty, které zvítězily v předchozích 9 letech. Dnes se tedy předvedl Vojtěch Vrtiška. Těšit se ale můžete třeba i na Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, Josefa Maršálka, Ivana Vodochodského a příští týden na Romana Pauluse. Bude dělat vítězný recept roku 2020. Tehdy z vítězství byla dojatá Iveta Podlucká. Udělala totiž pro rozhlasové posluchače a do naší soutěže zelné šlíšky. Jak je bude dělat Roman Paulus? Změní něco? Vylepší? Nebo zachová ten původní recept? To se dozvíte příští týden, tak nezapomeňte poslouchat. To proto, abyste měli přehled o tom, které recepty zvítězily a kterému pak na konci roku třeba dáte ten svůj hlas. Třeba proto, abyste vyhráli jednu z věcných cen a taky pomohli nám s porotou zvolit recept desetiletí. To je totiž princip letošního jubilejního roku. Hledáme ten nejlepší recept za 10 let trvání naší soutěže a vybíráme z těch receptů, které už vyhrály. Postupně tedy přibývají na stránkách pochoutkovýrok.cz. Dohromady jich bude 36. Sledujte nás, podporujte původní výherce anebo své favority a pak na konci roku nám pomožte najít ten nejlepší recept. To je doporučení. Vše se o soutěži dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz a za malou chvíli už si budeme vyprávět o plynu, protože na plynu se přece vždycky vařilo a dobře vaří i dnes.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jubilejní pochoutkový rok a jeho další díl pokračuje. Tentokrát povídáním o ohni, který nás jako lidstvo posunul výrazně dopředu i v přípravě v kuchyních. Hradně syrové stravy totiž člověk začal jídlo upravovat tepelně. A i v této historii najdeme několik milníků. Třeba když se místo na kamnech vytápěných dřevem nebo uhlím začalo vařit na plynu. Je to i v Česku už hezky stará technologie, jak Slávce Brádlové potvrdil mluvčí plynárenské společnosti Innogy Pavel Zajíc.
1: První zmínky o tom, že plyn používáme na ohřev vody, ohřev jídel a vytápění, máme z druhé poloviny 19. století, někdy kolem let 1870-1880.
2: Jsou dochované třeba tehdejší sporáky nebo vařiče?
1: V Praze máme plynárenské muzeum a určitě tam jsou plynárenské spotřebiče počátku 20. století. Jsou dost podobné těm dnešním.
2: Ale prvním takovým přístrojem na vaření byla takzvaná termolampa, kterou už kolem roku 1802 se strojilo víc vynálezců. Nejčastěji je uváděný Zacheus Andreas Winzler. V jeho publikaci s detailně popisným názvem Termolampa aneb univerzální svítící, hřející, kuchyňská, várná, destilující a úsporná kamna je také nákres. Zařízení obsahovalo i retortu na výrobu plynu. První továrna na sériovou výrobu plynových sporáků vznikla v Anglii v roce 1836. A jaké jsou výhody vaření na plynu?
1: Příprava jídel na plynovém sporáku je rychlá, je efektivní, ta regulace teploty plamene je skutečně velmi komfortní, takže tohle jsou asi ty základní přednosti a výhody.
2: Slova Pavla Zajíce tak trochu popírá učitel z hotelové školy Bukas Hůl Roman Sejval. Vedle výhody, třeba v podobě nízké ceny, upozorňuje i na nevýhodu.
3: Tak asi bych řekl cena, možná, že to, co si říká, že ty energie je jedna z nejlevnějších surovin. Nicméně velký problém u toho plynu je to zbytkový teplo, který tu kuchyň vysloveně zahltí a musí být velice kvalitní vzduchotechnika a odsávání, aby to zbytkový teplo odešlo z kuchyně.
2: To je takový ten velkoprovoz restaurační, ale co třeba to malé domácí vaření?
3: Úplně nejlepší, co je, tak je samozřejmě indukce, kde co se týče technologický a energetický záležitosti, je to úplně na špici a tam bych asi se přiklánil tady k tomu.
2: Výhody oceňují spíš spotřebitelé v domácnosti. Drtivá většina z těch 2 milionů domácností, které plyn používají, na něm právě vaří. Běžná je dnes sporáková kombinace, plynové hořáky na ploše a elektrická trouba. Kempaři a chalupáři zase oceňují vařiče s plynovými bombami. Tam se ale používá propan butan. Mnozí si pamatují ještě jeden problém. Jedovatý svítiplyn měl na svědomí řadu otrav, ať už úmyslných nebo náhodných. To už ale nehrozí.
1: Poslední výskyt svítiplynu se váže k našemu regionu. V Bílině byla ukončena distribuce svítiplynu v roce 1996 a od té doby je vlastně u nás v soustavě používán jenom zemní plyn.
2: Zemní plyn sebou nese jiné riziko, je výbušný. Podle Pavla Zajíce se ale výrobci snaží tohle riziko eliminovat.
1: Moderní plynové spotřebiče jsou vybaveny technologicky vyspělými prvky jako automatické zasínání v případě zasnutí plamene, automatické vypínání přívodu plynu, automatické zapalování. V současné době je používání zemního plynu skutečně si myslím velmi bezpečné.
0: O vaření na plynu, o jeho výhodách se samozřejmě dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jak při vaření nejenom na plynu bere nebo nebere do ruky zástěru, to se dozvíte od Martiny Hudečkové už za malou chvíli v našem pořadu.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: U stolečku, kde si povídáme s hosty, vítáme v téhle chvíli herečku Martinu Hudečkovou, se kterou bychom si rádi popovídali o něčem, co má ráda, k jídlu. Dobrý den, Martino.
1: Dobrý den.
0: Martino, máte zástěru, používáte?
1: Jasně, já mám několik zástěr a vůbec nechápu, jak je to možný při tom minimálním vaření. Jo. Já tady vystupuju jako, že v podstatě každý ráno vstanu a už běžím k plotně, ale není to tak. Já vůbec nechápu, jak můžou být furt tak jako špinavý ty zástěry. Jo. Ale mě opravdu asi stačí jenom na 2 minutky zamíchat a už vypadám hrozně pracovně, protože mám zcákance od masa v hlavě a po tváři mi něco jako teď já moc. Kouká je na různých místech, usazuje se na ňadrech a tak. Takže já mám zástěry, mám zásobu jich na chalupě, zaprvé opravdovský po babičce, který byly fakt funkční a sloužily k tomu, k čemu mají sloužit. A pak tam mám svoje, co vždycky tak jako od někoho dostanu vody, vypadají tak pohádkově, mají spoustu volánků, jo, a jsou takový, jako mají ten laclíček a vypadám v nich tak jako niny. No, prvních 5 minut, než na nich přistane nějaký ten zákanec.
0: Ale že to zvládnete za 2 minuty? To bych tak čekal, že otevřete spíš a všude se tak jako namočíte, poprášíte.
1: Pak mě všechno prská, protože já totiž jsem neovládla takový to základní umění kuchařský, který se jmenuje pozvolna. Zvolna duste. Nechte pomalu dojít k varu, jo? Tak tohle mě úplně uniká. Takže pokud má sporák nejvyšší rychlost 9, tak já okamžitě nastavuju na 9 a všechno mi jede na 9, jo? Tak se nedivte, já než udělám biftek, tak mi 10krát vyskočí z toho, protože jede fakt jako hned naplno, no.
0: Takže účet za plyn nebo elektřinu taky máte na 9, jo?
1: To já dělám, že to určitě nebude tím vařením. Vždycky, když přijde ten účet.
0: Dokážete při vaření nebo pečení relaxovat? Je to pro vás relax nebo nutnost? Proto to chcete rychle zvládnout?
1: Musím říct, že je to relax, ale asi je to tím, teď my, kde jaká vdaná žena se 3 až 5 až 7 dětmi, řekne, no se ti to vaří, když moc nevaříš. A má jistě pravdu, protože denodenně vařit pro třeba velkou rodinu se 3, 4, 5 dětma, nebo to musí být hodně, jako bych řekla, náročný. Už ta dramaturgie, už jen ráno vymyslet, že jo, jak vymyslet tu rodinu, čím to nakrmím. No. Takže takový, to já obdivuju, takový opravdový řemeslný vaření. Já ne, já jsem sváteční kuchařka, takže já vařím hrozně vlastně ráda a užiju si to. A někde jsem se dočetla jako zajímavou věc, ale už v dětství teda, že když se vaří, tak většina kuchařek a pekařek se vždycky nalejou trošku vína nebo panáčka, aby se jako, jo, že
2: dostali do nálady, pustí si hudbu.
1: No. A moje maminka to taky dodržovala, jo. Že jako to já rovnou plánovitě zavřu dveře kuchyně, naliju si víno a řeknu, budu vařit.
0: Naladíš se na to ani nedostane.
2: Naladíš.
1: No, to by bylo krásný. Tak může se taky stát, ale tak jako ne, když už tam teda jsem a mám tu zástěrku a to víno v ruce, tak většinou i něco uvařím.
0: No tak na zdraví oběma. Děkujeme za povídání.
1: Všem na zdraví, na zdraví vám všem.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety nechybí v našem vydání pochoutkového roku, toho jubilejního, ani dnes, tedy povídání s Ladislavem Špačkem, dnes na téma, které určitě mnoho z vás zaujme a možná i někdo tuší, jak by to mělo být správně. Jak jíst kultivovaně podle bontonu špagety?
1: Dlouhé těstoviny, tedy tagliatelle nebo špagety, jíme vidličkou v pravé ruce a v levé ruce můžeme držet lžíci, v jejíž prohlubině namotáváme ten smotek, který potom vkládáme do úst. Mistři tu lžíci nepoužívají a v Itálii vám ji často ani nenabídnou. To znamená, že se musíme naučit konzumovat špagety anebo tagliatelle jenom vidličkou, takže namotáváme ten smotek v ohbí nebo v prohlubni talíře a vkládáme do úst. Ono to nejde tak jednoduše, jako když vkládáme do úst kousek kuřete. Ony, ty špagety, tak jako jsou neposedné a trošku nám tak si visí z úst, ale to k tomu patří. Italové nás naučili jakési nenucenosti při tom stolování. My jsme takový velmi formální, tak takový trošku jako Němci. Jo, my když ukápneme nebo nadrobíme, tak jsme z toho úplně vyděšení. Ne, to k tomu patří. A stejně tak k těm špagetám patří i ta nudle, kterou teď trošku dramaticky dostáváme do úst.
2: Můžeme tedy si pomoci příborem, anebo můžeme tlakem úst?
1: Musíme tlakem úst, nemůžeme ani rukama, ani příborem. To už by vypadalo hodně bizarně. To vám radí Ladislav Špaček.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
4: Cestou, necestou, polem, nepolem,

vidět i přes stránky pochoutkovýrok.cz. Je tam odkaz, který vás i hned navede do e-shopu, radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, který tuto kuchařku vydal. Objednat si ji můžete i přes telefonní číslo 724 819 319. Ale pozor, volejte ve všední dny a v pracovní době. A teď k té soutěži. Kdo vyhraje 3 kuchařky? Minule jsem se ptal, jaké čerstvé houby přidal Jaroslav Sapík ke králíkovi, kterého připravoval v našem pořadu. Byly to lišky. A z těch správných odpovědí náš počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku dostane Gertruda Kytlicová z Hlučína, Zdeněk Jungmann z Kladna a ještě jeden Zdeněk Štumbauer z Vimperka. Gratuluju a užijte si jídla, která jsou v ní obsažená. A už mám připravené další 3 kuchařky, pochoutky z Horské chaloupky, do dalšího kola soutěže. Opět souvisí s receptem, který dnes dělal jeden z našich příznivců, Vojta Vrtiška. Co použil do receptu místo marmelády? Za A gel nebo za B kompot? Co použil Vojta Vrtiška do receptu na desert místo marmelády? Pokud si myslíte, že to byl gel, pošlete nám soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli si myslíte, že Vojta Vrtiška přidal místo marmelády do receptu kompot, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa jako SMSku na číslo 90 01 04. Ze správných odpovědí příští týden vylosujeme výherce. Své zprávy můžete posílat až do půlnoci z úterý na středu. Otázku i pravidla soutěže pro jistotu najdete i na webu pochoutkovýrok.cz a já vám držím palce. Mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat i na profilu Patrik Rozehnal / pochoutky, ať už na Facebooku nebo Instagramu, a příští týden se zase těším. Užívejte si ten jubilejní pochoutkový rok.

0: táto láska vážne relí poslední.
1: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Pěkný večer do všech regionů vám přeje Markéta Ševčíková, milí posluchači. Naše dnešní folklorně hudební putování bude trochu zvláštní. Připomínáme si výročí konce druhé světové války a všechny ty, kdož v ní přišli o život. A proto se s mým dnešním hostem vydáme do historie a zkusíme nahlédnout na největší bitvy a války na našem území a zjistit, jak je vnímali a zvládali naši předkové. Jak ti, kteří museli narukovat a povinně bojovat, tak jejich blízcí. A i dnešní písně v podání Hradišťanů a cymbálové muziky Jury Petrů z Kyjova budou s vojnami, bitvami a válkami souviset, protože naši předkové své emoce z nich dokázali vetknout do písní, jako například do této.

0: Tak milí posluchači, a my vás opět po nějakém čase zdravíme ze Strážnického zámku, sídla Národního ústavu lidové kultury. No a kdo jiný by měl být naším průvodcem než ředitel Národního ústavu lidové kultury Martin Šimša. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane řediteli, naše Luhy a Háje, a teď myslím i Čechy i Moravu, byly vždycky územím, přes které se valila vojska, také se tady několik velmi významných bitev odehrálo. Mohli bychom začít jednou z těch největších, a to je napoleonská bitva u Slavkova, když jsme na Moravě. Máme o ní nějaké doklady?
1: O bitvě u Slavkova máme samozřejmě celou řadu dokladů, které se zachovaly v kronikách, byly to především farní kroniky, a ta bitva u Slavkova byl tak zlomový okamžik a takové okamžiky hrůzy, že se do těch kronik prokopírovaly a máme tam celou řadu zpráv. Ona ta bitva u Slavkova s tím rozsahem toho bojiště, které měří vlastně několik desítek kilometrů, jako kdyby předznamenávala ty velké bitvy 19. století, respektive i bitvy první světové války. Takže ten zásah se týkal několika desítek vesnic, kde se teda bezprostředně odehrávaly ty jednotlivé bojové akce. No a samozřejmě kromě toho také toho širokého okolí, které vlastně bylo postižené jednak tím, že tam jednotlivé bojující strany sháněly potravu pro koně, no a také samozřejmě pro samotné vojáky, to bylo před bitvou. No a postiženo bylo i široké okolí toho bojiště, kam byli po bitvě rozvážení zraní vojáci. V té době už královalo tomu bojišti dělostřelectvo, ale oni vedli balistickou křivku tak, že ta koule se odrážela a skákala po tom bojišti a samozřejmě to, co měla kolem sebe, všechno likvidovala, takže těch zraněních byla celá řada. Například od Slavkova je vozili až do Boskovic, což je vzdušnou čarou skoro nějakých 40, možná 50 kilometrů, a tam byli vojáci ubytovaní v bývalém klášteře, také tam vypukla cholera právě z té nedostatečné hygieny a celá řada těch vojáků tam umřela.

0: Když si spočítáme teda v roce 1805, kolik vojáků měl Napoleon, kolik vojáků měla protistrana, sem přitáhlo 150 tisíc až 200 tisíc mužů. Oni se tady sešli na jedné ploše. Co se vlastně dělo? Oni ti vojáci přišli do těch vesnic, chtěli po těch lidech nějaké zásoby, předpokládám, ubytování?
1: Za normálních okolností vždycky před těmi jednotlivými jednotkami šli takzvaní kvartýrmachři, což byli vojáci, kteří uměli vyjednávat a dokázali pro tu jednotku většinou s richtářem nebo purkmistrem domluvit podmínky toho, že na té vesnici nějaká jednotka bude ubytovaná. Samozřejmě v případě, že to byla spojenecká jednotka nebo domácí vojsko, no tak to mělo naprosto standardní průběh. Venkované byli povinni poskytovat vojsku právě tady toto. Na každém statku musela být maštálka pro vojenského koně. Většinou tam byl ubytovaný buď to jeden jízdní voják nebo dva pěšáci. Na rychtě byl nějaký důstojník. Takže pro ty vesničany to nebylo nic, co by neznali, s čím by se nedokázali vypořádat. To bylo za předpokladu, že to bylo domácí vojsko. Samozřejmě, že když to bylo vojsko cizí, tady tyto známé zkušenosti šly zopakovat, pakliže důstojník měl jaksi svoje vojáky vydrezirované do té míry, že ho poslouchali. Ale kromě těchto řádných jednotek se tím krajem taky pohybovala celá řada zběhů, celá řada nepravidelných jednotek. A to je kapitola sama pro sebe. Musíme si uvědomit, že Rakousko bylo mnohonárodnostní monarchie. A od 18. století do těch jejich standardních jednotek, protože vlastně ona měla jako kdyby část německou a část uherskou. Čechy, Rakousko a ostatní dědičné země, to byla německá armáda, tam byli prostě infanteristé jako pěšáci, byli tam kyrisníci, švelišaři a tak dále. A pak měla uherskou a tam byly všechny ty balkánské sorty vojska, husaři. Z té chorvatské hranice panduři, trenkovi, pocházeli z Balkánu a tam ten způsob vedení války byl úplně jinačí. Taky tyto jednotky se používaly k jiným úkolům, to byly ty různé průzkumy bojem, přepadávání. A tito muži zvyklí na té žhavé turecko-rakouské hranici byli zvyklé úplně na jiný způsob boje, konec konců tak, jak jsme ho zažili při posledních balkánských válkách související s rozpadem Jugoslávie. A to, co se tam dělo, není nic jiného, než to, co se tam dělo 200 let předtím při konfrontaci Rakušáků, Turků i balkánských národů, z nich někteří zůstali pravoslavnými křesťany, Srbové, někteří byli římští katolíci, Chorvaté, ale někteří přijali islám, jako třeba Bosně a Hercegovině, a toto se tam všechno mlelo mezi sebou.

0: Když už jsme v 19. století, nemůžeme nepřipomenout prusko-rakouskou válku rok 1866 a tam byl ten konflikt letní. Začal v červnu a to bylo právě období žní, které je pro celou společnost tehdy v tom 19. století a nejenom pro život na venkově, ale i ve městě strašně klíčové. Tak jak se postupovalo tehdy, co ti lidé dělali, jak oni se věnovali dál té sklizni? Já si to vůbec neumím představit.
1: No samozřejmě, oni museli v prvé řadě zajistit tu úrodu, protože si byli vědomi toho, že bez toho, že by zajistili zásoby na zimu, respektive osetí na příští rok, tak by prostě nepřežili. Ona vůbec, ta válka roku 1866, měla celou řadu znaků už moderního konfliktu. Například se ve velkém využívala železnice. Pruská armáda dokázala využít v rakouské železniční sítě a velice rychle se přesouvat po těch klíčových bodech, takže po té velké porážce u Hradce Králové potom dokázala velice rychle se dostat až do nitra Čech. Samozřejmě ta sofistikovanost se také projevila právě v tom zásobování armády, které na jednu stranu dokázalo využívat v rakouské sklady potravin, ale kromě toho se vojáci často uchylovali i k takzvanému vybírání výpalného, což je záležitost, kterou známe spíš z 18. století, ale právě v této době je v řadě zpráv zaznamenáno, že vojáci, když přišli do vesnice, tak vymáhali vyplacení částky v hotovosti, která zabrání tomu, aby vesnice byla vydrancována. Samozřejmě, že právě pro tu dobu blížících se žní, kdy hrozilo i zapalování té úrody na stojato, což by mělo katastrofální následky, tak většinou pod nátlakem se tady tomuto obecní rady podvolili. Často to řešili i třeba tak, že v případě, že byl ve vesnici Vrchnostenský dvůr, no tak nechali zabít vola, aby vojákům dali najíst, protože pruští vojáci byli proslulí tím, že byli strašně žaraví.

0: se spíš divím, že vůbec ti lidé říci na našem území rozeznali, kdo je přátelská armáda a kdo nepřátelská, protože jak Rakousko mělo mnohonárodnostní armádu, tak samozřejmě, když se bavíme třeba o té prusko-rakouské válce, tak pruská armáda měla také řadu spojenců. Italské království tehdy bojovalo na straně Pruska, nehledě o všech těch dalších národnostech, tak ti lidé z toho museli být zmateni. Já se divím, že vůbec rozeznali, kdo je kdo, ale oni se snažili, asi hlavním cílem vždycky vedení toho města nebo té obce bylo nějak se asi smírně dohodnout.
1: No tak samozřejmě každá vesnice měla prostě toho svého richtáře, jo, nebo burkmistra, který tam vlastně zajišťoval jako kdyby tu státní správu. Takže pokud to bylo řádné vojsko, tak v prvé řadě vyjednávalo s ním, aby prostě ta vesnice dala tu dávku jako celek.
0: Takže nikdy nepřišli a neoblehli to, spíš se vždycky vyslal tady ten styčný důstojník a ten to dohodnul.
1: Samozřejmě potom je problém těch nepravidelných jednotek, které nastoupily z ostra a tam docházelo nejčastěji excesům. Jinak, co se týká jako soužití vojáků a sedláků nebo těch venkovanů, musíme si uvědomit, že ty jednotky přímo na té vesnici žily. Ta vesnice samozřejmě to dokázala nějakým způsobem zpracovat. Jo. Na druhé straně, tady u těchto dlouhodobých pobytů i ty tresty vojákům za přestoupení standardních způsobů chování existovaly a různé armády na to různě přísně dohlíželi a excesy taky trestali.

0: Nezmínili jsme ještě poslední konflikt, který se neodehrál tak extrémně na našem území, ale velmi intenzivně ho postihl právě tím, že odešla velká spousta mužů, a teď se bavím o první světové válce, o mužích, kteří bojovali na italské frontě často, to se konec konců dostalo i do lidových písní. Ostatně každý válečný konflikt se nějakým způsobem promítnul v lidových písních a v lidové slovesnosti. Ale pojďme ještě k té první světové válce, protože ta byla oproti bitvě u Slavkova nebo prusko-rakouské válce velmi vlekla.
1: Trvala opravdu hodně dlouho, ti muži na těch hospodářstvích chyběli, takže nejenom za druhé světové války, kdy ženy nastoupily do továren, ale už za první světové války, kdy ženy se musely postavit do čela těch svých hospodářství, a ještě více tím byly postiženi jejich děti, které prostě za ten několika letý konflikt dospěly, ale dospěly bez vedení otců, bez jaksi také vnitřní disciplíny a vědomí hierarchie, takže řada lidí v tom roce 1918 po skončení první světové války konstatuje, že to mladé obyvatelstvo velice jako zvlčelo, zdivočelo, přestalo ctít ten zaběhnutý patriarchální řád, a ne tolik na venkově, ale ve městě se šíří anarchie, protože děti vyrůstaly bez otců a byly nuceni nějakým způsobem v rámci toho hospodářství zastat ty jejich funkce. Na druhou stranu ten voják, když byl na frontě, tak stát za něho platil odlučné, a pokud byla hospodyň šikovná, tak dost často dokázala z těchto peněz třeba zaplatit dluhy na tom statku, takže řada těch hospodářství vyšla tady z této válečné zkušenosti posílená. Na druhé straně řada mužů také padla, a tady tyto mladé vdovy, pokud se znovu nevdali, tak byl ten život pro ně extrémně těžký.

0: Já se zakladu otázkou, který z těch válečných konfliktů, které jsme zmínili, měl pro tu naši společnost jakoby nejzásadnější dopad, že ji změnil za prvé demograficky, za druhé, co se týče nějakého společenského nivo.
1: Asi skutečně ta první světová válka, protože sebou přinesla obrovský zlom i politický, který vlastně souvisel se vznikem první Československé republiky. My vnímáme ten příběh Československé republiky jako velice samozřejmý, ale on v té době vůbec samozřejmý nebyl a nebyl samozřejmý ani pro ty obyvatele žijící v Čechách, na Moravě a v Rakouském Slezsku, protože ne všichni byli nakloněni samozřejmě myšlence odtržení se od Rakouska, takže to často nesli jako zradu na císaři. Vedle nich celá řada vojáků se vrátila z legií, kteří naopak byli velice silně pro tu ideu čechoslovakismu, a i když obzvlášť v ruských legiích neměl prezident Masaryk úplně pozici, jak bychom si dneska představili, přece jenom oni na rozdíl od všech ostatních se vraceli až v letech 1920 až 1921. A když jsem četl deník mého pradědečka, který byl v ruských legiích, vracel se potom přes Vladivostok, Šanghaj a tímto směrem domů, tak v těch denících, v těch novinách je celá řada velice ostrých článků právě proti Masarykovi, který byl považován za strůjce toho, proč oni zůstávají na té Sibiři, což neúplně chápali. Bránili z našeho polu proti bolševikům, ale oni tehdy bránili i proti Němcům, kteří vlastně v té době byli také v různých zajateckých táborech a chtěli se vrátit do rodné země, ale byla velká obava, že posílí jednotky, které bojují tehdy proti dohodě, a tudíž legie, které železnici drželi, jim v tom bránili. Takže ta situace tam byla taková velice komplikovaná a byla dlouhá. A navíc, když se tady tito vojáci vrátili domů, tak už skončila agrární reforma. To je taky potřeba si uvědomit, že co bylo za pozemky, už byly rozdělené. Takže byly tam takové veliké pnutí a často se to projevilo taky v tom, že řada legionářů podporovala Radulu Gajdu a jeho vizi československé obce národně fašistické, ale fašistické v tom italském slova smyslu, takové silně národovecké, takže ta situace byla velice komplikovaná a je potřeba si přiznat, že tu společnost to rozčíslo. To souznění s tou první republikou v té době nebylo zdaleka tak silné, jak ten mýtus o ní, který jsme si vypěstovali někdy mezi 60. až 89. rokem.

0: Ke slovům ředitele Národního ústavu lidové kultury Martina Šimši ani k závěrečné písni Hradišťanu není co dodat. Snad jen to, že jsme se mnohokrát v historii přesvědčili, že každá válka je zbytečná a v 21. století už bychom se my lidé měli být schopni domluvit a svou energii věnovat vlastní kultivaci. Dny bez válek, ale za to plné krásy a písní vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Představte si 9letého kluka. Hraje házenou, stará se o mladšího bráchu a jeho největší starostí je, kdy se zase uvidí s kamarády na tréninku. A pak přijde jeden červnový den, první velký záchvat a celý tenhle známý svět se během vteřiny rozpadne na tisíc kousků. Dnes si budeme povídat o diagnóze, která zní chladně a složitě. Farmakorezistentní fokální epilepsie. Ale za těmi slovy se skrývá příběh Patrika, který má za sebou 5 operací mozku, dny v umělém spánku a boj o každou vteřinu klidu bez záchvatu. Pozvání přijali jako skutečný příběh medicíny významný lékař Česka, dětský neurolog z fakultní nemocnice Motol a Homolka Martin Kudr a maminka Patrika Andrea Gavron, která mimo to, že pečuje o svého syna, založila neziskovou organizaci Život s epileptikem. Jaké to je, když se vám život během jednoho dne obrátí na ruby a vy najednou počítáte i 50 až 100 záchvatů denně? Jde o medicínskou výzvu z oboru neurologie, o detailní pohled na náročnou léčbu. V pořadu Cesta k uzdravení vás vítá Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dnes v pořadu Cesta k uzdravení se vydáme na samotnou hranici moderní neurologie. Budeme mluvit o epilepsii, nemoci, která v Česku postihuje zhruba 100 000 lidí a přesto o ní jako společnost stále víme málo. Naším průvodcem bude jeden z předních odborníků na dětský mozek. Vítám ve studiu pana doktora Martina Kudra, dětského neurologa z kliniky dětské neurologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a Homolka. Dobrý den, pane doktore.
2: Dobrý den.
1: Vítám i maminku Patrika, která vše přetavila v neuvěřitelnou sílu a pomoc ostatním. Andreu Gavron, zakladatelku organizace Život s epileptikem. Vítejte.
3: Dobrý den.
1: Pane doktore, vy se specializujete na náročné případy, na děti, které vyžadují náročnou léčbu a péči. A jedním z nich je právě 12-letý Patrik, syn paní Andrej. Jak zní přesná diagnóza vašeho pacienta?
2: Ta hlavní diagnóza je epilepsie. Ta epilepsie vychází z určité oblasti mozku, proto ji říkáme fokální. A ta epilepsie zároveň neodpovídá na běžnou léčbu léky proti epilepsii a proto ji říkáme farmakorezistentní. Takže celý ten název je vlastně fokální farmakorezistentní epilepsie. Tady ta fokální epilepsie má u každého pacienta trošku jiný důvod. A u Patrika se domníváme, že má důvod v takzvané fokální kortikální dysplázii, což je vývojová vada mozku, s kterou se už dítě rodí. Tady ta fokální kortikální dysplázie je dvojího typu a u Patrika bohužel se jedná o ten horší typ, a to je typ 1. Ona pak ještě existuje dysplázie typu 2, která je pro nás taková jako přívětivější z hlediska třeba prognózy nebo možných operací.
1: Patrik se narodil jako zdravé dítě?
2: Ano, to je právě hodně zákeřné tady na těch fokálních kortikálních displází, že oni se rodí jako zdravé dítě. Je to vlastně vývojová vada, o které se neví. Funkčně je ten mozek ze začátku většinou, ne u všech případů, ale většinou úplně v pořádku. A pak vlastně přijde něco, čemu my teďka říkáme second hit. Většinou to bývá nějaká třeba imunitní odpověď toho organismu. Velmi často to bývá nějaká těžší infekce, která vlastně rozjede tu epilepsii, ale už jako z částí mozku, které jsou k tomu predisponované tady tou fokální kortikální dysplází. A to je na téhle nemoci velmi záludné.
1: Andreo, Patrik prodělal nějakou těžkou infekci, vzpomenete si?
3: Nespomínám si, že by byla přímo infekce. V tom období byl nemocný, ale byl také covid a bylo to velmi stresové období, takže nevím, jestli to třeba i s tím nesouvisí.
1: Kolik mu bylo let, když mu byla tato nemoc diagnostikována?
3: 9.
1: Kolik mu je dnes?
3: 13.
1: Vzpomenete si na ten moment, kdy vám byla sdělena jeho diagnóza?
3: Vzpomenu, bylo to v Hradci Králové na začátku prázdnin a bylo to ještě zvláštní v tom, že já jsem si během té hospitalizace uvědomila, že on nám záchvatoval už doma v noci ve spánku, protože vydával takový specifický zvuk a my jsme o tom nevěděli.
1: Když lékaři v Hradci Králové diagnostikovali Patrika, řekli vám zároveň, co vás čeká?
3: Ne, všechno jsme si vlastně museli zjišťovat sami. Jaká je to nemoc, jaký je potřeba režim pro to, abychom to ulehčili Páťovi a celé rodině. A těch informací nebylo mnoho.
1: Kde jste je získávala?
3: Většinou internet, v zahraničí, hodně se tím zabývám, takže byla to taková samohledání.
1: Pojďme, pane doktore, vysvětlit, o jaké onemocnění jde.
2: Epilepsie je velmi rozmanitá nemoc. Já vždycky říkám takový trochu bonmot. Epilepsie je nemoc s epileptickými záchvaty. Ono to zní hrozně banálně, ale ono to tak je. Ono totiž epileptický záchvat člověk nemusí dostat jenom kvůli epilepsii. Může ho dostat třeba po nějakém úrazu, může ho dostat při nějakém nádorovém onemocnění, může ho dostat, když si vezme třeba drogy, které vyvolávají záchvaty. Dneska je takový kratom, třeba typicky vyvolává záchvaty, nebo nějaký amfetaminy, nebo při větším množstvím alkoholu, nevyspání. Různý léky můžou udělat epileptický záchvat. Možná, že spousta maminek ví, že děti mají febrilní křeče. Oni febrilní křeče jsou taky epileptický záchvat. Ale tohle všechno jsou situace, kterými neoznačujeme za epilepsii. To je prostě jiná nemoc, při které se mozek, jeho nepohoda se projeví epileptickým záchvatem. A epilepsie je nemoc, u které se vyskytují nevyprovokované epileptické záchvaty. To znamená, ten pacient nemá žádnou jinou nemoc a najednou ten záchvat přijde. A co je na tom ještě horší, tak on přijde kdykoliv. To je první taková charakteristika.
1: My tady mluvíme o záchvatech. Můžete, pane doktore, popsat, jak takový záchvat vypadá a kdy už je důležité zajít za lékařem odborným?
2: To je takový mýtus, ono každý si představí epilepsii jako takový ten velký záchvat s křečemi, kdy se třepou ruce nebo ze začátku jsou napjaté a potom je člověk bezvědomý a pak se z toho dlouho dostává. A to je takový klasický záchvat, kterýmu my říkáme termínem generalizovaný tonicko-klonický záchvat. To je záchvat, kde člověk na začátku většinou zakřičí, může spadnout, je v bezvědomí, má ze začátku hodně naplé končetiny. Já vždycky říkám, jako kdyby držel kýblíky s vodou, oni se tak jako lehce třepou a jsou jenom napjaté. A potom to přechází do takových jako záškubů těch končetin. Tohle trvá tak do minuty dvou. Potom je ten pacient v bezvědomí, bezvládný a tak 20 minut se z toho bezvědomí probouzí. Tak to je taková ta klasika, jak si jako člověk a správně většinou představí epileptický záchvat. Ale ono je to mnohem složitější, zejména u těch strukturálních epilepsií. Ten záchvat může být fokální, to znamená, že běží jenom v malé části mozku a vlastně většinou je to tak, že podle toho, kterou část toho mozku zasáhne, tak podle toho ten záchvat vypadá. My máme třeba záchvaty, kde nám děti popisují třeba jenom brnění v jedné ruce. Nebo nám popisují nějaký vizuální fenomén, že jim najednou třeba začne ujíždět část světla, na které se dívají. Nebo nám popisují někteří pacienti pocit deja vu, nebo pocit nadměrného štěstí, nebo pláče. I tak záchvaty velmi bizarně, ne často, ale velmi bizarně vypadají. A nebo jsou to záchvaty, kdy to vidíme na tom pacientovi a mají třeba jenom nějaký automatický pohyb končetin.

0: Cesta k uzdravení.
1: Patrik má zasaženou levou hemisféru.
2: Ano.
1: To je logická část a zároveň centrum řeči?
2: Je to tak. Když to vezmeme, co opravdu je v té dominantní levé hemisféře, což je pro praváky ta levá hemisféra, tak základní jsou tam obě centra řeči. Je to Brokovo centrum a Wernickeho centrum. Brokovo centrum je důležité pro to, aby jsme byli schopni tu řeč produkovat, tu expresi, a to Wernickeho centrum je důležité pro to, aby jsme té řeči rozuměli. No a pak je tam taky důležitá část, a to je paměť. To je v hypokampu. Ten hypokampus sám tu paměť neuschovává, ale já vždycky říkám, to je takový ten skladník, který vezme tu paměťovou stopu a někam ji uloží. To, kam se ukládá, to se hodně zkoumá. Takže ta levá hemisféra je v zásadě pro nás důležitější. A to je právě problém taky Patrika, protože bohužel má tu epilepsii v té levé a pro nás důležitější hemisféře.
1: Paní Gavron, jak vypadaly Patrikovy záchvaty? A navíc jsme v úvodu říkali, že jich pak bylo 50 až 100 denně. To si téměř člověk nedokáže představit.
3: Patrik měl kombinaci. Před tou první operací měl i ty velké generalizované, o kterých tady pan doktor mluvil, a postupně přecházeli do těch fokálních. Takže vlastně i ta první operace pomohla tomu, že on už nemá tyto velké, ale má právě ty fokální záchvaty, které se projevují v obličejové části. Lítá mu koutek, oční víčko, u toho třeba chrčí, sliní, občas má i křeč v pravé ruce, no a někdy se k tomu připojí ještě další projevy, jako třeba teď zástava dechů nebo různé cvakání, to všechno vlastně je v kombinaci s tímto záchvatem. Ty záchvaty mohou trvat různou dobu, chvilkově 20 vteřin, ale mýval i záchvaty, které byly dvouminutové, desetiminutové, patnáctiminutové.
1: Patrik do 9 let žil jako zdravý kluk, plný elánu, sportoval, měl spoustu kamarádů. Dnes žije ve velké izolaci.
3: Přesně tak. Kamarádu ubylo, samozřejmě kamarádi hráli dál házenou, hráli dál svůj život a Páťa ho trávil v nemocnici v okruhu dospělých a pana doktora a sestřiček, a těch kamarádů je čím dál tím míň, má jednoho kamaráda a samozřejmě je teď v takovém období, kdy touží po té socializaci být v interakci s těmi kamarády a úplně to nejde.
1: Nahrazuje mu to částečně jeho mladší bratr.
3: I tam je to složité, samozřejmě ano, i ne, protože i pro Štěpánka je to obtížné období. On samozřejmě svého bráchu strašně miluje, na druhou stranu ta epilepsie ovlivňuje i jeho život, i jeho fungování. Já vím, že ho má strašně rád, ale ne vždy dokážou spolu fungovat tak, aby byli v pohodě.
1: Vy jste s Patrikem v péči podpůrného a paliativního týmu v Motole.
3: Ano.
1: Pojďme zlomit další mýtus, jeden už tady zlomil pan doktor. V čem je jejich pomoc pro rodinu v takovém režimu zápřahu klíčová?
3: Velmi nám pomáhají nejenom po psychické stránce, ale při každé hospitalizaci byl někdo k dispozici, kdo za Páťou chodil, kdo si s ním hrál, kdo mu organizoval jeho narozeniny, které vlastně oslavil dvakrát v Motole, kdo tam byl, když jsme tam byli na Vánoce, kdo pomáhá k tomu, abychom se drželi jako rodina, to znamená právě v těch krizových situacích, kdy třeba já jsem už toho měla dost po té poslední EVEIC operaci, kdy se to vyhrotilo a já jsem vlastně skolabovala, tak to byli zase oni, kteří byli manželovi k ruce a pomohli řešit tu situaci na dálku. A samozřejmě ta nemoc nás provází už delší dobu, proto i ty potřeby, které od nich potřebujeme, se mění.
1: K tomu všemu, o čem tady teď paní Gavron mluvíte, a věřím, že to je velice náročné, každý den 24/7 být v pohotovosti, jste ještě založila neziskovou organizaci Život s epileptikem. Jaký má cíl nezisková organizace?
3: Ten hlavní cíl je šířit více informací o této nemoci, vzdělávat společnost, protože i ten důvod, proč jsem to založila, byl takový, že se nám stalo několikrát, že Páťa měl záchvat na ulici a kolem nás chodili lidé a vlastně jeden z 10 se zeptal, jestli nepotřebujeme pomoc. A já jsem v očích těch lidí viděla strach. Viděla jsem situaci, že do toho úplně nechtějí zasahovat, protože neví jak. A to byl ten hlavní spínač pro mě. Pojďme to změnit. Pojďme ukázat lidem, že když budou vědět, jak mají poskytnout první pomoc, jak vypadají epileptické záchvaty, budou schopni pomoci, že se těch lidí nebudou štítit. A že lidé s epilepsií budou mít prostor, který je bezpečný, který je respektující a nebudou se bát mluvit o své nemoci, protože lidé s epilepsií jsou vyčleňováni z různých kolektivů. Děti ve školách nedostávají takový prostor jako ostatní děti právě z důvodu toho, že se lidé té nemoci bojí a mají pocit, že to je komplikace fungovat s takovým člověkem ve společnosti. A to je všechno ten důvod, proč jsem do toho šla a proč to chci měnit.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Mým hostem je Andrea Gavron, zakladatelka neziskové organizace Život s epileptikem. Také dětský neurolog z fakultní nemocnice Motol a Homolka, pan doktor Martin Kudr. Dnešní téma je epilepsie, ale pojďme ještě jednou připomenout diagnózu Patrika.
2: Tak Patrik má fokální farmakorezistentní epilepsii na strukturálním podkladě, kdy má vývojovou vadu mozku, která se nazývá fokální kortikální dysplázie, která ze začátku takzvaně nemusí zlobit a může se projevit až později ve věku dítěte starším.
1: Patrik prošel 5 operacemi mozku. Maminka Andrea tady zmínila i EVIC operaci. Můžete vysvětlit, o co jde?
2: Je to tak. Já bych možná to číslo trošičku přesnil. On prošel 3 operacemi, ale 2 z těch operací byly takzvaně dvoudobé. To znamená, že v první době

0: léčit ve chvíli, kdy pacient má záraz v řeči, kde je ta mozková kůra důležitá pro tu řeč. Ve chvíli, kdy my tuhle oblast najdeme, tak jsme si jistí, kde nesmíme operovat a kde naopak teda můžeme operovat.
1: Abychom si to uměli představit, mluvili jste na něj a on vám odpovídal.
0: Je to tak. Mluvila na něj psycholožka. Viděla Patrika už vlastně předem, nacvičila s ním, co bude dělat. Patrik věděl, že bude počítat a že bude se dívat na takový obrázky, který nám bude pojmenovávat. A potom vlastně v průběhu operace, když už, já to musím říct tak, jak to je, když už byla otevřená hlava a byl vlastně viditelný mozek, tak byl Patrik zbuzen. Tohle je věc, která je relativně starší záležitostí v neurochirurgii, ale je pořád velmi náročná a vlastně jedním z nejdůležitějších lidí, kromě pacienta, který to musí zvládnout, je na tom operačním sále ten anesteziolog. Protože kdo byl na operaci nebo to zažil, tak ví, že je potřeba takzvaná intubace a že za člověka dýchá přístroj a to tady možný není. Ten pacient musí mít vlastně uvolněná ústa, aby s náma mohl mluvit. To znamená, že ten pacient není vůbec zaintubovaný po dobu třeba 10-hodinové operace a dokonce není ani takzvaně zrelaxovaný. To znamená, že při každé operaci anesteziolog podá myorelaxační látku, která uvolní všechny svaly, aby se pacient nepohyboval na operačním sále. V každém spánku se lidi pohybují a to platí i pro anestezii. A tohle tady není možný. Takže pro anesteziologa je to jedna z nejtěžších operací. Já tady musím vyzdvihnout jako obrovskou zkušenost paní doktorky Jany Blaškové z Motola, která tyhle operace zvládá. Vždycky, když je dělá, tak je za ní zástup dalších mladých anesteziologů, kteří se jí dívají přes rameno, protože je to opravdu výjimečná věc i pro ty anesteziologi. Takže Patrik byl vzhůru asi jenom půl hodiny, kdy jsme ho vzbudili, to buzení chvilku trvá a pak jsme ho zase uspali a vlastně si na to ani moc nepamatoval, myslím,
2: ne,
0: že jo?
2: Nepamatoval, ale co strašně řešil, vlastně já jsem se bála, že se bude bát jako té operace, že z toho bude mít strach a on nosí brýle, má vysoké dioptrie a jediné, co on řešil, bylo, jestli bude mít brýle na operačním sále, aby když bude říkat ty obrázky, aby na ně viděl. Aby právě pro neurochirurga, který prováděl operaci, aby ho nepopletl, že třeba on na to neuvidí a on si bude myslet, že už je v blízkosti toho řečového centra. Tak z tohohle vlastně měl největší obavu a brýle dostal teda.
1: Jak na tom je Patrik, pane doktore?
0: Patriková epilepsie je velmi vážná, musím říct. Ty záchvaty jsou četné. Mám pocit, že to chodí v takových vlnách, což se občas u epilepsie děje. Máme období, kdy je Patrik relativně stabilizovaný. V tuto chvíli má kolem 5 záchvatů denně a už je to pro nás velmi dobrá zpráva. Ale únor, březen byla dekompenzace záchvatů, kdy měl až 40 záchvatů denně. 45. Ono už to pak člověk moc nepočítá. My jsme mu vždycky říkali, že je takový zlaťák. On opravdu je jako neskutečně odvážný kluk, který vždycky všechny kolem bavil. I ty sestřičky a všechny ty doktory a ty pacienty a říkal nám vtipy a podobně. A přesně to, co maminka říkala, on je vlastně hrozně zodpovědný a teď se jako nejvíc bál, že on to pokazí a podobně. To mi vlastně hrozně líto, že musí dítě v těchto letech něco takového řešit. A Páťa vždycky takovej byl. Myslím si, jak Patrika pozoruju, že hlavně po té poslední operaci už opravdu nastala chvíle, kdy i Patrik to někdy začal vzdávat a i jako jeho nálada šla velmi dolů. My to teď řešíme s maminkou a je to zase věc, ve které musíme tomu Páťovi pomoct.
1: Já bych chtěla tohle naše vysílání skončit optimisticky, byť si všichni uvědomujeme, že diagnoza Patrika je náročná. Vy máte teď možnost, paní Andreo, poděkovat svýmu muži, protože toho jsme tady zatím nezmínili a já vím, že vám je obrovskou oporou.
2: Je mi strašně velkou oporou. Jsem vděčná za to, že ho mám. Jsem vděčná za ty dny, kdy tam byl při mně. Aha, kdy tam byl při Páťovi, kdy se stará o rodinu, když my jsme v Motole. A chtěla bych říct, že ho strašně miluju a že jsem ráda, že ho mám.
1: Poslední slovo patří také panu doktorovi.
0: Já bych chtěl říct, že pokud to vezmu z hlediska epileptochirurgie a pomoci pacientům, tak ty úspěchy jsou obrovský. Patrik bohužel patří mezi těch 10%, kterým epileptochirurgie nepomohla. Ale my už jsme se teď dostali na číslo přes 70% pacientů, kteří jsou z těžké epilepsie, jako má Patrik, najednou úplně bez záchvatu. A myslím si, že pro spoustu těch rodin je to světlo na konci tunelu, takže my se snažíme to nevzdávat, pomáhat, jak to jde. A samozřejmě máme kolegy vědce, kteří pracují na tom, aby se ta epilepsie dala léčit ještě líp, třeba i bez těch operací. Tak doufejme, že jednou na tou epilepsii, aspoň nad většinou těch případů, nějakým způsobem zvítězíme.
1: Je tu naděje, tím bych se rozloučila. Já vám moc děkuju za návštěvu u nás a děkuju i za ten hluboký vhled, který jste nám, paní Andreo, vlastně poskytla. A vám, pane doktore, děkuji velice za váš přínos medicíně.

0: Ine a za všechny dětský pacienty ve vašem oboru neurologie.
1: Děkujeme.
2: Děkuju.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Dnes se v Česku slaví Den matek. Fotbalové derby Slavie se Spartou se nedohrálo. Fanoušci domácích vtrhli na hřiště a napadli dva hráče Sparty. Před námi je slunečný den s odpoledními teplotami do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Dobré ráno. Jeden matek. Lidé dnes dávají květiny nebo poděkování maminkám. V Česku se slaví vždy druhou květnovou neděli. Moderní tradice vychází z počátku 20. století ze Spojených států, kde ji prosadila Anna Jervisová. Odtud se postupně rozšířila do Evropy. V českých zemích se začala slavit už za první republiky. Po druhé světové válce ale její význam ustoupil a zastínil ji oficiální svátek MDŽ. Svátek matek se tak do kalendáře znovu vrátil až po roce 1989. Milovická radnice změnila podmínky pro přidělení startovacího bydlení. Vedla ji k tomu dřívější neúspěšná výběrová řízení, kdy se nepodařilo byty obsadit. Vedení města upustilo od dražeb nájmů. Nově bude byty přidělovat podle pevně stanovených kritérií, říká nezávislá místostarostka Kristýna Bukovská.
2: Jsou tam věková kritéria, 18 až 35 let, je tam bezdlužnost, máme stanoveno, kolik mají mít příjmy, aby nebyly ani příliš nízké, ani vysoké. Určitě budeme chtít vždycky zvýhodnit obyvatele, kteří tady mají trvalý pobyt.
0: Základní školu pod Bělohorská v Praze 5 čeká rekonstrukce za 10,5 milionu korun. Letos v létě dělníci vymění všechna okna ve třídách a kabinetech učitelů. O rok později opraví fasádu školy a vymění zbývající okna. Obnovy se dočká také oplocení v jižní a západní části areálu školy, říká radní Prahy 5 Jan Klusoň z ANO.
3: Okna jsou na hranici své životnosti. Většina oken je netěsná, dochází k únikům tepla a u části oken již jejich poškození výrazně omezuje funkčnost. Sport.
0: Fotbalové derby Slavie a Sparty se nedohrálo. Za stavu 3-2 pro domácí v nastaveném čase vtrhli na trávník stadionu v Edenu fanoušci Slavie, kteří předčasně zahájili mistrovské oslavy. Při invazi napadli tři hráče týmu z Letné. Sparta tak z obav o bezpečnost opustila stadion. Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík se soupeři omluvil.
4: Za mě ta situace je prostě bezprecedentní. Předpokládám, že budeme předmětem přísného trestu a ta práce s tím davem ze strany naší bezpečnostní služby a našich bezpečnostních orgánů tak prostě nebyla zvládnutá. Nevím objektivně, jestli zvládnou čela, to budeme teprve vyhodnocovat, jestli takovéhle situace pořadatelská služba klubu mohla objektivně jako zabránit, ale cítím jenom hluboký smutek a lítost a stud před fotbalovou a slavistickou komunitou.
0: Incidentem se zabývá i policie. Dnes dopoledne taky mimořádně zasedne disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Počasí. Neděle bude jasná nebo skoro jasná, ráno ojedinělé smlhou. Odpoledne čekáme přibývání oblačnosti a teploty mezi 17 a 24 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D1 pozor na nehodu za Prahou ve směru do Brna za nájezdem do Čestlic na 9. kilometru. Osobní auto srazilo zvěř. Čekejte překážku na vozovce. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy, před námi je Dobré ráno Střední Čechy s Petrem Zajíčkem.
1: Dobré ráno Střední Čechy.
5: Já vám přeji příjemnou neděli, máme 10. května. No a jak to vypadá v kalendáři s dnešním datem, jaké jsou historické souvislosti a kteří jsou oslavenci, tak to samozřejmě prozradíme jako vždy v originálním kalendáři s Petrem Jungmanem už za pár minut. Také nebudou chybět pozvánky za kulturou a do společnosti od Denisy Hergeslové v této hodině. No a téma po půl šesté, alergie. Alergie, to je teďka aktuální téma, nastala zásadní část pilové sezóny, takže k tomu budeme mít informace po půl šesté. No a kdo nám zaspívá, budou tady Michal Tučný, členové skupiny Činasky a právě teď je tady kapela Ready Kirken. Hezké ráno.

0: Tak to byl Dalibor Janda, máme 11 minut po 5. hodině a pojďme prolistovat kalendárium, jak jsem slíbil, máme 10. května.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 10. května, svátek mají Blaženy a dnes je Den matek. Ten se poprvé slavil v roce 1914. Dneska nezapomeňte aspoň na kytičku. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První osobní automobil značky Škoda sjel z výrobní linky v továrně v Plzni přesně před 100 lety. Byl to prototyp luxusní limuzíny Škoda Hispano Suiza a právě 10. května 1926 si ho převzal sám prezident Masaryk. Jednalo se o vrchol luxusu. Cenou tyto licenční vozy překonávaly i Rolls-Royce. V české verzi bylo dílenské zpracování ještě lepší než původní francouzské. Do dneška se zachovalo 5 těchto vozů, 4 jsou prý v Česku. Třetí muž nacistické říše, Rudolf Hess, před 85 lety v roce 1941 podnikl na vlastní pěst svou tajnou misi do Británie, kde chtěl ukončit válku s Německem a vyjednat mír.
3: And now Rudolf Hess is in Britain. In a Messerschmitt he flew from Bavaria straight to Scotland, landing by parachute near Glasgow.
2: Winston Churchill ale pro jeho čin moc pochopení neměl.
4: On which you have been convicted, the tribunal sentences you to imprisonment for life.
2: Hess skončil jako válečný zločinec a v Norimberku byl odsouzen na doživotí. Valné shromáždění OSN zvolilo před 4 lety Českou republiku do Rady OSN pro lidská práva. Nahradila tak v ní Rusko, jemuž bylo členství pozastaveno po invazi na Ukrajinu. Kulatou 80 má dneska skotský písničkář Donovan. 70 má rodačka z Havlíčkova Brodu, herečka a dabérka Vlasta Žehrová. A kulatých 30 má tenistka Kateřina Siňaková, 11-násobná vítězka grandslamových turnajů a 2-násobná olympijská šampionka. Přejeme všechno nejlepší a vám všem hezkou neděli.

0: počasí ve středních Čechách.
1: No, pojďme se podívat na počasí, které bude vládnout ve středních Čechách dnes, tedy v neděli 10. května. Tak bude jasno většinou, ráno teď ještě může být ojediněle i s mlhou a odpoledne začne přibývat oblačnost. Teploty se budou pohybovat o něco výš než včera, mezi 17 a 24 stupni Celsia. Ale bohužel od zítřka se začne opět ochlazovat.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Epilepsie není jen jedna nemoc. Jaký je rozdíl mezi běžným záchvatem a stavem, kdy už mluvíme o vážném neurologickém poškození?
3: Nevíte, jaký bude ráno, jestli bude záchvatovat nebo nebude záchvatovat, takže reagujete na to, co vlastně přijde každý den.
2: Říká maminka Andrea, která založila organizaci Život s epileptikem. Pozvání přijal dětský neurolog Martin Kudr.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.
4: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu,

0: 5 hodin 21 minut je čas podívat se v našem vysílání na svět dětskýma očima. Tak na sídlištních balkónech lze pěstovat různé druhy flóry. A co by tam pěstovali děti s Příbrami?
1: Sídlištní balkony bývávají nejčastěji plné rostlin. No jo, ale kterých?
2: My doma třeba máme, myslím, takový kytičky, které jsou fialové, jsou z nich takový bílý čárka a my jakoby máme na okně.
3: To se kupují takový řetězy, kde jsou takový květináčky a na tom je takový přilepený talíř, můžeme pěstovat okurky a mrkev.
4: A taky se dají pěstovat na balkóně rajčata. A nebo okrasný strobeček.
5: Já se fakt myslím, že na balkóně mrkev být a bůže, co to je za květiny, to jsem ještě neviděl.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Mělníku a Kralupech nad Vltavou na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Vysokorychlostní tratě začnou dělnice stavět nejdřív za 3 roky, a to v úseku mezi Přerovem a Ostravou. V následujících letech má pak začít stavba úseku od Německa přes Prahu do Brna a do Rakouska. První vysokorychlostní tratě mají být hotové v roce 2035. Silničáři od zítra omezí provoz v roztokách poblíž Prahy. Dopravu v zatáčkách nad vlakovým nádražím budou řídit semafory. Takzvaná serpentína bude průjezdná Kyvadlově vždy jen jedním směrem. Omezení potrvá zhruba 6 týdnů. V pražských ulicích má dnes premiéru audiovolk Voláme všechny Čechy. Na procházce s nasazenými sluchátky se lidé seznámí s osudem prvorepublikového režiséra Jana Svitáka. Ten byl na konci druhé světové války obviněn z kolaborace s nacisty. Autentickými místy z jeho života provede diváky herečka Nataša Bednářová. Fotbalisté Mladé Boleslavi remizovali ve druhém kole ligové nadstavby se Zlínem 1-1. Oba týmy si už v prvním kole skupiny o udržení zajistili setrvání v nejvyšší soutěži pro další sezónu. V dalším ligovém utkání se Mladá Boleslav představí v úterý s pražskou Duklou. A dnešní počasí. Neděle bude jasná nebo skoro jasná, ráno ojediněle s mlhou. Odpoledne čekáme přibývání oblačnosti a teploty mezi 17 a 24 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Dálnice a hlavní tahy v našem kraji jsou aktuálně průjezdné, plynule hlášené, nejsou žádné vážnější komplikace. Pozor, v Hořovicích na Berounsku je tam neprůjezdná silnice 114 k letišti. Pod železničním mostem v ulici Sklenářka se střetnula 2 nákladní auta, blokují tam průjezd. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: No a téma, které nás čeká už za pár okamžiků, alergie, pilová sezóna.
2: Ano, to je každé jaro důležité téma. Přidáme informace k aktuálnímu vývoji letošní pilové sezóny.

0: Možná i vy patříte mezi ty, kteří trpí pilovou alergií. V Česku je to podle odhadu alergologů zhruba čtvrtina obyvatel. No a jestli vám bylo letos na jaře hůř než jindy, není se co divit. Duben byl v Česku podle meteorologů druhý nejsušší od roku 1961 a právě kvůli suchu se pil držel ve vzduchu dlouho. Díky nedávnému dešti se alergikům mohlo trochu ulevit, ale i tak může tento neduch člověka pořádně potrápit.
1: Musím být zaléčená a připravená s lékama, které mi pomáhají, protože jinak bych se ani nevyspala.
2: 29letá Magdalena z Prahy má alergii na břízu, takže příznaky se u ní začínají objevovat v březnu a trvají až do května.
1: Mám hlavně senou rýmu, do toho mi otýká krk a postupně se k tomu přidává pak i kašel. A ještě k tomu mě někdy pálí oči, takže si pak nedávám kontaktní čočky a nosím místo toho brýle.
2: Těmito problémy trpí už od dětství. Podle alergologa z fakultní nemocnice Ostrava Tomáše Balnera ale onemocnění může vzniknout i mnohem později.
3: Takže máme i lidi, co jsou 40 let plus, 50 plus, kteří mají nové projevy pilové alergie a přichází s tím k nám do ambulance. To může být i vlivem nějakých infekcí, které prodělají, které potom naruší tu sliznici a dojde tam k té senzibilizaci ke vzniku té alergie v těch dýchacích cestách.
2: Alergiků podle něj zároveň přibývá. Onemocnění je přehnanou reakcí imunitního systému na určitou látku a pacientům nejčastěji pomáhají antihistaminika. Podle Balnera taky není pravda, že si tělo na léky postupem času zvykne a přestanou zabírat.
3: Když jednomu člověku nesedí jedno antihistaminikum, tak je bude třeba zkusit jiné. Těch antihistaminik v dnešní době máme spoustu.
2: Alergikům zároveň neprospívá to, že se pilová sezóna hlavně kvůli teplejším zimám prodlužuje, říká Lenka Hajková z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Dříve ta pilová sezóna opravdu začínala v březnu a skončila třeba v polovině září. Dneska pozorujeme, že ta pilová sezóna může začít na konci ledna a trvá až do konce října.
2: Situace ve městech podle ní bývá často horší než na vesnici.
4: Ty pily můžou reagovat i s znečištěním ovzduší a některé studie prokazují, že ty pily jsou jako agresivnější. A i v těch městech je třeba nevhodná výsadba, že tam je třeba hodně habrů nebo těch invazivních druhů, jako jsou platany, pajasany.
2: Teď podle ní kvetou duby, smrky nebo řepka a v polovině května se přidají trávy. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Tak neděle by měla být jasná, teď ráno se místy mohou tořit mlhy, odpoledne čekáme přibývání oblačnosti, no a teploty budou během dne mezi 17 a 24 stupni Celsia. Teď ráno je ale větší zima, než byla včera ráno, tak pojďme konkrétně se podívat na některé teploty před 6 hodinou raní, třeba Beroun hlásí jenom 3,5 stupně Celsia, Dobřejovice 4,5 stupně, Žebrák tady máme jenom 3 stupně, Příbram tam je jenom 1 stupeň nad nulou, takže opravdu místy velice chladno, počítejte s tím. Měšice 4 stupně, Milín tady máme 4 stupně, kde je ještě tak chladněji, třeba Toušice jenom 2 stupně Celsia, Unhošť 1 stupeň nad nulou.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: 5 hodin 49 minut jsou připravené tipy za kulturou a do společnosti od Denisy Hergeslové.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? V Lysé nad Labem se v kostele Narození svatého Jana Křtitele koná od 7 večer slavnostní zahájení festivalu Lysa Klasika. Výjimečný koncert nabídne vystoupení houslového virtuóza Václava Hudečka za doprovodu čembalisty Martina Hrocha. Těšit se můžete na špičkovou klasickou hudbu v jedinečné atmosféře historického prostoru. Vyrazte do Lužné u Rakovníka, kde se místní železniční areál promění v živou expozici plnou páry a nostalgie. Těšit se můžete na historické parní lokomotivy, nostalgické jízdy i komentované přehlídky na točně. Do provozu vyjedou legendární stroje. Program doplní prohlídky expozic, modelové kolejiště i jízdy úzkorozchodným vláčkem. Květnový koláč se uskuteční mezi 8:30 dopoledne a 1:00 odpoledne v poutním areálu Svatá Hora. V příjemné atmosféře ambitů kolem baziliky si vychutnáte domácí koláče a další dobroty spolu s kávou či čajem. Akci můžete podpořit taky vlastním pečením a přispět tak na dobrou věc. Výtěžek bude věnovaný na opravu místní studánky. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Praze a okolí na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Na podání elektronického daňového přiznání bez sankce zbývá v posledních pár dní. Silnice z Kamenice u Prahy do Hlubočinky bude od zítřka neprůjezdná, začne její oprava. Před námi je slunečný den s odpoledními teplotami do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Od středy 13. května začne nabíhat pokuta za pozdní podání elektronického daňového přiznání k dani z příjmů za loňský rok. Lhůta pro podání uplynula 4. května. Za pozdní podání elektronického daňového přiznání se platí pokuta 0,05% stanovené daně za každý den prodlení. Nejvýš ale 5% stanovené daně, respektive 300 tisíc korun. Pokutu člověk platit nemusí, pokud nedosáhne částky 1 tisíc korun. Zítra začne oprava silnice druhé třídy číslo 603 mezi Kamenicí u Prahy a Hlubočinkou. Takzvaná Stará Benešovská je ve špatném stavu. Práce potrvají se zimní přestávkou zhruba rok. Ve směru do hlavního města povede objízdná trasa pro auta i autobusy přes Křížkový újezdec. Opačně bude silnice zatím průjezdná, říká Petr Čuřík, nezávislý starosta Sulic, pod které Hlubočinka spadá.
3: Samozřejmě v rámci obce si zase zajistíme i nějakou kyvadlovou dopravu v místě, kde nám prostě nepojedou linky pražské integrované dopravy.
2: Oprava zhruba 4,5 kilometrového úseku, včetně stavby kruhového objezdu, bude stát 140 milionů korun. V nové čtvrti Kolben Park v Pražských Vysočanech by mohla vzniknout stezka pro pěší a cyklisty. Městská část o tom jedná s developerem v rámci jeho příspěvku na rozvoj občanské vybavenosti. Radnice by chtěla s investorem podepsat smlouvu o dalším využití území, popisuje starosta Prahy 9 Tomáš Portlík z ODS.
4: Součástí toho bude debata o rozvoji a zachování Rugby Praha a součástí této debaty bude i rezerva a pozemek pro vznik nové základní školy, kdybychom ji v budoucnu potřebovali. Sport.
2: Fotbalové derby mezi Slaví a Spartou se ve druhém kole nadstavbové skupiny o titul v Šancelize nedohrálo. V nastaveném čase za stavu 3-2 vběhli domácí fanoušci na trávník, do sektoru hostující příznivců házeli pyrotechniku a tři hráče Sparty napadli. Rozhodčí zápas přerušil, fotbalisté zamířili do kabiny, Spartané krátce poté odjeli ze stadionu. Následně předseda představenstva Slávie Jaroslav Tvrdík do mikrofonu oznámil, že utkání se dohrávat nebude. K incidentu se vyjádřil i na tiskové konferenci.
5: Nemůžu k tomu hledat žádnou toleranci a žádné pochopení. Je to pro nás těžká situace, nebudeme hledat vinu nikde jinde než u sebe. Je to naše chyba. Respektuji rozhodnutí Sparty Praha nenastoupit k zápasu. Náš soupeř nahlásil, že má jednoho nebo dva hráče, kteří byli předmětem napadení fanoušků, kteří běhli na plochu. Omlouvám se soupeři, tohle se prostě nemělo stát.
2: Jaroslav Tvrdík zároveň připustil, že zápas může být kontumovaný ve prospěch Sparty. Rozhodne o tom disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, která dnes bude mimořádně zasedat. Incidentem se zabývá také policie.
1: Počasí.
2: Neděle bude jasná nebo skoro jasná, ráno ojediněle s mlhou. Odpoledne čekáme přibývání oblačnosti a teploty mezi 17 a 24 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D1 pozor na nehodu za Prahu ve směru do Brna za nájezdem od Čestlic na 9. kilometru. Osobní auto srazilo zvěř, čekejte překážku na vozovce a jeďte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Po zprávách vše je s vámi stále dobré ráno Střední Čechy a Petr Zajíček.
1: Dobré ráno Střední Čechy.
4: A v další hodině Dobrého rána střední Čechy vás například pozveme na výstavu o historii sídla pražského magistrátu. Probereme účast dětí na dopravních nehodách a už za pár okamžiků to bude pozvánka do kina na úžasnou novinku oscarového režiséra Christophera Nolana. A kdo nám bude zpívat, tak bude tady třeba David Dale, taky Věra Špinarová a teď společně Leona Machálková a Petr Kolář. Hezké ráno.

0: Oscarový režisér Christopher Nolan představil nový trailer k očekávanému snímku Odyssea. Antický příběh z pera nejstaršího známého řeckého básníka Homéra o návratu legendárního hrdiny do rodné Itaky převedl na velké plátno s důrazem na formát IMAX a hvězdné obsazení.
1: Ve snímku, který vstoupí do kin v polovině července, má hlavní roli Odyssea, který se vrací domů po trojské válce, Matt Damon. Na své desetileté pouti se střetává s řadou mýtických bytostí a nebezpečných překážek, aby se mohl znovu shledat se svou ženou Penelope. Tu hraje Anne Hathaway a chybět nebude třeba i kyklop Polyphemus. Postavu syna itacké královny a krále Telemacha hraje Tom Holland, známý jako představitel Spidermana. A jednoho ze zlomyslných nápadníků pak Robert Pattinson. Nechybí ani Zendaya jako bohyně Athéna nebo Charlize Theron v roli nymfy Calypso. Film vznikal na lokacích ve Středomoří a na Islandu. Stejně jako u Oscarového Oppenheimera vsadil Christopher Nolan i tentokrát na velkoformátové IMAX kamery. Ostatně Nolan dlouhodobě prosazuje natáčení na klasický filmový pás a velkoformátové kamery kvůli maximální obrazové kvalitě a intenzivnějšímu zážitku v kině. Film Odyssea za 250 milionů dolarů do českých kin vstoupí 16. července. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: To byla malá návštěva kalifornského Friska, písnice Scotta McKenzieho.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Pojďme ale k nám domů do středních Čech. Jaké bude počasí v neděli 10. května? Tak měl by být jasno. Teď ráno ještě ojedinělé s mlhou, odpoledne přibývání oblačnosti. Teploty během dne 17 až 24 stupňů Celsia, poměrně velký rozptyl. No a dnešní ráno je chladnější, než bylo to včerejší. Někde teploty před chvílí ještě byly těsně nad nulou, ale začínají pomalu stoupat. Takže Beroun například teď 4,5 stupně Celsia. Dobřejovice tady máme už 7 stupňů. Žebrák necelých 5 stupňů Celsia, Krušovice rovných 5 stupňů, Sulice tady už je 6,5 stupně Celsia, Příbram stále hodně nízká teplota, 1,5 stupně nad nulou, no a například Unhošť tady máme také 1,5 stupně.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka.
2: Lenka Dusilová je opravdu výjimečná zpěvačka a skladatelka. Jsme proto rádi, že si přijde popovídat o klikatých zákoutích své kariéry. Vždyť právě letos slaví 30 let na scéně.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: 6 hodin 22 minut, čas na první porci ranní zábavy. Bavit nás bude Josef Dvořák.
1: V divadlech bývají i klubisté, pan Efa, slávista.
2: No jo, Karel Efa, velký slávista. Karel už hraje někde v nebi divadlo teď, v nebeským ansámblu, už stojí zase. Určitě hraje divadlo. Nemůže dělat nic jiného, ten tam nemůže jako, ten tam nepůjde za to, že byl hodnej, ten tam, za to, že byl na jevišti. A že s námi v tom divadle vydržel. Karel Efa to byl můj miláček, tak já o něm můžu říkat i drby. Ale představte si, on slávista, když se hrálo utkání a on měl představení, to byly muka. On, my Semafor, pokud znáte, divadlo v podzemí a on měl takový rádio, takhle veliký. Opravdu, paní. V tom byly baterie, dvě tuškový a on to měl na uchu a to chrchlalo. Říká, co blázníš, Karle, dyť nic neslyšíš. To prosím to. On nevěděl, kdo ho dal. A teď jak byl nervózní, chudák, představte si, my hrajeme ten den a inspicient volá Karla Efu, protože věděl, že je všetně nahoře Karel Efa na scénu. Karel Efa na scénu, ale vždycky ho volal s předstihem, protože starý pán, aby měl čas přijít dolů. Karel Efa na scénu. A Karel Efa rádio na uchu, no, A když to volání bylo už asi po třetí nebo po čtvrtý, jak začalo být naléhavý. A to zaregistroval ten Karel Efa, prostě s rádiem sletěl dolů. Co je? Nic, pane Efo, nic, prosím, teď se připravte a na sem. A on jak ztratil ten timing, tu chvilku na přípravu, kterou měl zafixovanou, když přišel pohodlně k tomu jevišti, připravil se, nakouk, kdo tam je, druhým bokem zkontroloval, jestli ho jedno oko neklame. A potom rozšafně stoupil, on stupoval ovšem rozšafně, on měl jednu nohu v sádře, to byla, prosím, teda rekvizita, ta sádra, gips, a měl berlu. Tentokrát vletěl na jeviště a já si říkal, je zle, protože měl berlu na druhé straně. On začal kulhat na tu zdravou nohu a tou zasádrovanou flákal v okodlahu, to byly rány jak v kamenolomu a on se řítil na forbínu a řekl první větu a v okno asi tak velký, jako vypadlo on teď na nový scéně. Na národní třídě, no v okno, nevěděl absolutně. A teď stál, a já stál kousek od něj a pozoroval jsem ho, no mohl jsem mu napovědět. Taky je pravda, že bych mu napověděl, no, ale říkal jsem si, to je takový moment, kdy vznikají věci, jak říkává pan režisér Filip, prosím vás, hrajte dál, ono se může něco narodit. Narodilo, přátelé. Narodilo, on stál opřenej o tu berlu, tak ne. Takhle s ní prošmátrával jeviště kolem sebe a jenom odfukoval. A najednou se otočil, udělal vpravo hled a tam stál náš, seděl náš klavírista a koukal na něj, co se děje. A on mu pověděl, a nemám tě rád.

0: sedmé.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Je den matek. Lidé dnes dávají květiny nebo poděkování maminkám. V Česku se slaví vždy druhou květnovou neděli. Moderní tradice vychází z počátku 20. století ze Spojených států. V českých zemích se začala slavit už za první republiky po druhé světové válce, ale její význam ustoupil a zastínil ho oficiální svátek MDŽ. Školáci v Sázavě budou v červnu bez školních obědů. Město zahájí kompletní rekonstrukci jídelny základní školy. Za práce zaplatí 30 milionů korun. Oprava má být hotová do začátku nového školního roku. Velký Borek a Nebužely na Mělnicku propojila nová cyklostezka. Začíná u kapličky ve Velkém Borku a končí o 11,5 kilometru dál v obci Nebužely u kostela svatého Jilí. Fotbalové derby pražských S mezi Slaví a Spartou se po vběhnutí domácích fanoušků na trávník a napadení tří spartianských hráčů nedohrálo. Slávisté mohli v případě vítězství slavit obhajobu titulu. Incidentem se vedle policie zabývá i disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, která bude dnes mimořádně zasedat. A dnešní počasí neděle bude jasná nebo skoro jasná, ráno ojediněle s mlhou. Odpoledne čekáme přibývání oblačnosti a teploty mezi 17 a 24 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Dálnice a hlavní tahy v našem kraji jsou aktuálně průjezdné, plynule hlášené, nejsou žádné vážnější komplikace. Pozor v Hořovicích na Berounsku, je tam neprůjezdná silnice 114 k letišti. Pod železničním mostem v ulici Sklenářka se střetla dvě nákladní auta a blokují tam průjezd. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A téma po půl sedmé, na které v našem vysílání zacílíme, účast dětí při dopravních nehodách.
0: Je to tak, v Česku se ročně stane několik tisíc dopravních nehod s dětmi. A kde dětem hrozí největší nebezpečí, tak jenom, nejenom to řekneme už za

0: Každoročně se v Česku stane přibližně 5 000 dopravních nehod s dětmi do 15 let. Vyplývá to z dat týmu silniční bezpečnosti. Počet nehod dětí se přitom dlouhodobě nemění. Největší riziko podle statistik hrozí dětem ve chvíli, kdy jedou jako spolucestující v autě. Tým silniční bezpečnosti ale upozorňuje také na nehody na parkovištích a v obytných zónách.
1: Zmiňuje třeba kolize při couvání. Taková se stala například loni v únoru nedaleko školy v Prosiměřicích na Znojemsku, kde řidič při couvání srazil malé dítě. Popisoval tehdy policejní mluvčí Petr Vala.
2: Po nehodě zůstalo zaklíněné pod vozidlem. Naštěstí rychlou pomoc poskytl náhodný svědek, kdy se za pomocí heveru podařilo dítě ještě před příjezdem složek integrovaného záchranného systému vyprostit.
1: Právě jako chodci jsou děti nejzranitelnější. Podle pražského koordinátora BESIPu Oldřicha Kasla by si řidiči měli dávat pozor hlavně v místech, kde se dá pohyb dětí předpokládat.
3: Když já sám jedu po parkovišti a vidím, že okolo auta pobíhají děti nebo se nakládají, tak dám nohu z plynu, zpomalím a čekám, že z té mezery mezi těma autama opravdu nikdo může vyběhnout. To dítě není vidět, protože sami, když si vlastně sednete do auta, kouknete do zpětného zrcátka, tak vidíte jenom pozadní stěrač.
1: Loni ale za tyto nehody většinou nemohl řidič, popisuje mluvčí policie Violeta Siřišťová.
4: U srážek s dítětem jako chodcem šlo nejčastěji o případy nezaviněné řidiče, kterých bylo 326, a o nedání přednosti dítěti na vyznačeném přechodu pro chodce, co jsme evidovali v téměř 150 případech.
1: Na pohyb mezi auty by měli rodiče připravit i děti, říká Markéta Novotná z týmu silniční bezpečnosti.
5: Jak vlastně se na parkovištích pohybovat, že tam nemohou běhat a co tak znamená vlastně, když se například rozsvítí červená světla na vozidle anebo když se rozsvítí to jedno bílé.
1: Častěji pak děti zažijí nehodu jako cestující v autě. Tam rozhoduje, jestli je dítě dobře připoutané, říká Markéta Novotná z týmu silniční bezpečnosti.
5: Stále se setkáváme s tím, že nejsou děti v autosedačkách, nejsou v protisměrných sedačkách, anebo ku podivu i v té sedačce sedí, ale nejsou tam upoutané.
1: Rodiče podle Novotné chybují i při instalaci autosedačky.
5: Mají relativně nový systém Isofix, který si domnívají, že stačí jenom zacvaknout, ale aby ta sedačka správně byla uchycená, musí se vlastně ještě dotáhnout, to znamená opravdu ji zapasovat do toho automobilového sedadla.
1: Děti by podle Novotné neměly jezdit v autosedačkách z druhé ruky, které můžou být z auta po nehodě. Sára Adamcová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, střední Čechy.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Neděle bude jasná, teď ráno ještě ojediněle s mlhou, odpoledne potom čekáme přibývání oblačnosti. No a teploty se budou pohybovat mezi 17 a 24 stupni.
0: Český rozhlas střední Čechy. Každý den vám hrajeme české i zahraniční hity, které prověřil čas. Přinášíme vám nejnovější informace z vašeho kraje, zajímavé hosty i slavné osobnosti. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas střední Čechy.

0: Historii a architekturu nové radnice v Praze přibližuje nová výstava na Mariánském náměstí. Letos v listopadu totiž uplyne 115 let od dokončení budovy současného magistrátu. Výstava samotná potrvá do konce května.
1: Se tady kombinuje historie místa a vývoj budovy s prezentací té výtvarné, architektonické a umělecké výzdoby té budovy.
2: Popisuje panely s texty a fotografiemi nové radnice jeden z autorů výstavy a taky knihy o nové radnici, historik Václav Ledvinka. Upozorňuje na několikametrové sochy, kterých si všimne každý návštěvník Mariánského náměstí.
1: Na tom průčelí radnice dostali příležitost přední, dá se říct, moderní sochaři té doby, kdy se stavělo.
2: Právě sochaři Stanislav Sucharda a Josef Mařatka vytvořili soubor erbů, které jsou vidět na fasádě nové radnice při pohledu zpředu. Úplně nahoře je státní znak, níže pak znak hlavního města a nejníž je socha, která byla záhadou i pro autory knihy o nové radnici.
1: Zjistili jsme, že je to emblém strážkyně pokladu, čili to je symbol toho, že tady se hlídají městské finance.
2: Popsal Václav Ledvinka. Budova měla původně sloužit jen pro úředníky, říká další spoluautorka knihy o nové radnici, vedoucí oddělení fondů městské správy do roku 1945 Jana Konvičná.
3: Politická složka tady byla zanesena až po roce 1945, kdy došlo k vybombardování staroměstské radnice a vlastně tehdejší primátor a městská rada neměli své prostory. Bylo rozhodnuto, aby se přesunuli sem do nové radnice.
2: V jádru budovy je velký zasedací sál pro pražské zastupitelstvo. Co v tom prostoru bylo úplně v počátku té stavby?
3: To byl vlastně prostor, kde byly přepážky, kde se vybíraly městské poplatky a městské daně.
2: Výstava o budově nové radnice na Mariánském náměstí bude do konce května. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Dobré ráno střední Čechy s Petrem Zajíčkem.
1: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý, orat a sír.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Sedm hodin.
0: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Vysokorychlostní tratě by se měly v Česku začít stavět zhruba za 3 roky. Rakovník opraví kulturní centrum. Před námi je slunečný den s odpoledními teplotami do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Vysokorychlostní tratě by se v Česku měly začít stavět v roce 2029, a to úsekem mezi Přerovem a Ostravou. Hned v následujících letech by se měla rozběhnout stavba dalších úseků od Německa přes Prahu do Brna a z Brna na jih do Rakouska. Počítá s tím aktualizovaný harmonogram ministerstva dopravy, který projednala vláda. První úseky by měly být hotové po roce 2035. Materiál taky poprvé orientačně vypočítává možnou cenu jízdného. Pokračuje ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD.
4: Materiál říká, že pokud bychom nedotovali a neměli dopad do veřejných rozpočtů tou dotací, tak to od začátku jde na riziko dopravce a v takovém případě ta jízdenka je kolem 1000 korun na Brno-Praha.
3: Podle Bednárika jde o odhad průměrné ceny v dnešní cenové hladině. Očekává taky, že dopravci budou cenu určovat podobně jako třeba letecké společnosti, tedy například se slevami za dřívější nákup. Vedení Rakovníka nechá upravit kulturní centrum. V budově budou například nová světla a sociální zařízení. Dělnice také vymění obklady, dlažbu a rozvody elektřiny. Radnice teď hledá firmu, která práce provede. Náklady se mají pohybovat do 10 milionů korun, říká rakovnická mluvčí Kateřina Hradilová.
5: Bylo schváleno pořízení nových lustrů a nového zábradlí a nyní bylo vypsáno zadávací řízení na další interiérové úpravy. Budou se týkat především sociálního zázemí a prostoru kolem schodišť a bude tam vybudována nová šatna dole v přízemí.
3: Zájemci o bydlení v Praze 10 se můžou přihlásit do elektronické aukce na pronájem 9 obecních bytů. Jsou například v Malešicích, Záběhlicích a Strašnicích. Přihlášky můžou zájemci posílat do konce května, říká mluvčí městské části Jan Brunotrop.
6: Do aukce je zařazeno 9 zrekonstruovaných bytových jednotek v dispozicích 2 plus 1 až 4 plus 1. Vyvolávací cena je 165 korun za metr čtvereční za měsíc.
0: Sport.
3: Čeští hokejisté prohráli v přípravě na mistrovství světa s Finskem 2-3. Dnes zakončí švédské hry od 12 hodin zápasem proti Švýcarsku.
0: Počasí.
3: Neděle bude jasná nebo skoro jasná, ráno ojediněle s mlhou. Odpoledne čekáme přibývání oblačnosti a teploty mezi 17 a 24 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Dálnice a hlavní tahy v našem kraji jsou aktuálně průjezdné plynule, hlášené nejsou žádné vážnější komplikace. Do jednoho jízdního pruhu je vozovka zúžená v ulici Hlavní v Měšicích v okrese Praha Východ. Objížďka vede přes ulici Revoluční, Hovorčovice a Líbeznice. A dopravní omezení čekejte v Praze také v Argentinské před křižovatkou s ulicí Plynární směrem z centra. Opravují tam plynové potrubí, projíždí se plynule. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Tolik zprávy v 7. S vámi je stále Dobré ráno střední Čechy a Petr Zajíček.
0: Dobré ráno střední Čechy.
7: A v dalších minutách našeho vysílání zavoláme meteorologovi Pavlu Karasovi, ten prozradí, jak se bude vyvíjet počasí po víkendu, tedy v dalším pracovním týdnu. Po půl osmé se ohlédneme za včerejším derby pražských S a už za chvíli se v Region Expressu dozvíte, jak probíhá takzvaný víkend pod parou v železničním muzeu v Lužné u Rakovníka. A kdo nám zaspívá? Tak tentokrát to bude třeba Lucka Bílá, Karel Gott a právě teď jsou tady Petra Janů a Petr Janda. Jedeme dál.

0: Region Express.
1: V železničním muzeu v Lužné u Rakovníka je v plném proudu víkend pod parou. Na místě natáčela naše regionální stopařka Žofie Nováčková.
2: V železničním muzeu v Lužné u Rakovníka i dneska probíhá den pod parou. Více k programu říká ředitel nadačního fondu pro správu historických vozidel Matěj Horn.
3: Máme celý parní víkend, takže v neděli od rána budeme otevřená expozice. Uvnitř expozice budou zatopené parní lokomotivy, jezdit parní úzkokolejka a hlavně kolem Lužné budou i další parní jízdy, které mohou návštěvníci zažít. Možná bych jenom doporučil všem návštěvníkům, aby nechali své čtyřkolo a miláčky doma, protože při té návštěvnosti už tady těch parkovacích míst není tolik, takže vřele doporučuji stylově jízdu vlakem.
2: Už včera si akci užili třeba Damian a Mateo.
4: Úplně nejlepší. Vlastně, že jsme jeli parní lokomotivou.
2: A co se vám na těch parních vlacích líbí nejvíc?
4: Jak odpouštěj páru a houkaj.
2: K vidění je tady třeba salonní vůz Tomáše Garrigua Masaryka. Více k němu říká průvodkyně Natália.
5: S Masarykem často cestovala jeho dcera Alice. Tady můžeme vidět teda dámskou ložnici. Za tím bílým oknem tam je umývárna s toaletou a úplně vzadu je oddíl pro dámský doprovod a prostor pro zavazadla. Když se podíváme tady doprostřed, tak tady můžeme vidět hlavní část toho vozu, to je takzvaný salon. Tam vlastně je prezident, přijímal ty své návštěvy, odpočíval během cesty. Můžete se podívat, že dokonce ten salon osvětluje mohutný lustr s 86-wattovými žárovkami.
2: Výletní parní vlaky budou i dnes vypraveny z Lužné do Rakovníka, do Řevněčova a taky do Krupé. Žofie Nováčková, Český rozhlas Střední Čechy.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Tak neděle bude jasná, teď ráno se ještě ojediněle mohou tvořit mlhy, odpoledne potom čekáme přibývání oblačnosti. No a teploty budou s poměrně širokým rozpětím během dne, budou se pohybovat mezi 17 a 24 stupni Celsia. Teď po ránu máme samozřejmě ještě chladněji a teploty se zatím pohybují maximálně do 10 stupňů.
0: Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: na čase být.
1: Tak možná jste si takto po ránu, stejně jako Lucka Bílá nebo já teď ve studiu, dali dobrý kafe, tak si ho užijte. Doufám, že vám krásně voní, jako mě teď ve studiu. No ale pojďme se před půl osmou raní podívat na svět dětskýma očima. Téma tráva, trávník. Nad tím, proč se starat o trávník, se zamysleli nejmenší děti z Příbrami.
2: Ono se to nezdá, ale o trávník je taky třeba pečovat. Proč musíme sekat trávu?
3: Aby jsme tam mohli třeba chodit v té trávě.
4: Já mám ráda vysokou trávu, protože se v ní můžu schovat a nikdo mě nenajde.
5: Kdyby jsme to neposekali hned, tak bychom na to neměli sekačku.
6: My máme koně a ty koně nám tu trávu sekají.
7: Srp má takovou píchasku ostrou a pak se může sekat tráva nebo seno.
8: Kaškou natáhneš takový plyn a ona se nastavuje, pak jedeš a ona se poseká.
9: A sekačka je nebezpečná a může vám uříznout ze spoda ruku.
10: Dá se sekat tráva krávama.

Víte, že nejstarší dochovanou stavbou v České republice je rotunda svatého Petra a Pavla na hradišti Budeč u Zákolan na Kladensku? Stojí již 1100 let a pamatuje svatého Václava a jeho bratra Boleslava, kteří se tam učili psát. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: osmé.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Od středy 13. května začne nabíhat pokuta za pozdní podání elektronického daňového přiznání. Lhůta proto uplynula už 4. května. Sankce za každý den zpoždění je 0,05% stanovené daně. S pomocí daňového poradce nebo advokáta můžete daňové přiznání podat až do 1. července. Silničáři od zítra omezí provoz v Roztokách u Prahy. Dopravu v zatáčkách nad vlakovým nádražím bude řídit semafor. Takzvaná serpentína bude průjezdná Kyvadlově vždy jen jedním směrem. Omezení potrvá zhruba 6 týdnů. Na pražském ostrově Štvanice se dnes otevírá Imaginárium. Fantazijní výstavu loutek a divadelních rekvizit pořádá Divadlo bratří Formanů. Akce pro všechny generace potrvá až do konce června. Fotbalisté Mladé Boleslavi remizovali ve druhém kole ligové nadstavby se Zlínem 1-1. Oba týmy si už v prvním kole skupiny o udržení zajistili setrvání v nejvyšší soutěži pro nadcházející sezónu. V dalším ligovém utkání se Mladá Boleslav představí v úterý s pražskou Duklou. A dnešní počasí neděle bude jasná nebo skoro jasná, ráno ojediněle s mlhou. Odpoledne čekáme přibývání oblačnosti a teploty mezi 17 a 24 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Dálnice a hlavní tahy v našem kraji jsou aktuálně průjezdné plynule, hlášené nejsou žádné vážnější komplikace. V Praze pozor v Horních Měcholupech, v Kutnohorské ulici do Uhříněvsi na úrovni obchodní zóny u Průmstavu se stala nehoda. Na místě budou zasahovat záchranáři, čekejte omezení. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: No a my už se za pár minut budeme věnovat podrobněji tomu nešťastnému včerejšímu fotbalu.
2: Ano, jak už jste dnes určitě slyšeli v našem vysílání, ligový zápas derby pražských S Slavie se Spartou se kvůli výtržnostem domácích fanoušků nedohrál a my o tom budeme mluvit za chvíli.

0: Derby v fotbalové šancelize mezi Slaví a Spartou se nedohrálo. Domácí byli blízko obhajoby titulu, v závěru zápasu a na trávník vběhli jejich fanoušci a postarali se o skandál, který v českém fotbale nemá obdoby.
1: Do konce nastavení zbývaly zhruba 3 minuty. Slavia tou dobou vedla 3-2 a desítky jejich fanoušků už postávali za postranními čarami připravení odstartovat mistrovské oslavy. Rozhodčí Rouček v tu chvíli hru pouze přerušil. Domácí fanoušci navzdory prosbám hlasatele vtrhli na trávník a chovali se jako smyslu zbavení. Do sektoru příznivců Sparty létaly světlice a došlo dokonce k napadení hostujících fotbalistů.
2: Dokážu pochopit fanoušky, že měli pocit, že za pár minut je konec úspěšného zápasu, úspěšné sezóny, budou slavit mistrovský titul, ale nemůžu k tomu hledat žádnou toleranci a žádné pochopení. Je to pro nás těžká situace, nebudeme hledat vinu nikde jinde než u sebe.
1: Přiznal na tiskové konferenci předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík. Bezprostředně potom, co domácí fanoušci vběhli na trávník, hráči obou klubů zmizeli v kabinách. Domácí se po nějakém čase vrátili, hosté ale z obavy o svou bezpečnost nastoupili do autobusu a ze stadionu odjeli. Tvrdík poté předstoupil před tribunu Sever a do mikrofonu oznámil, že zápas se dohrávat nebude.
2: Respektuji rozhodnutí Sparty Praha nenastoupit k zápasu. Náš soupeř nahlásil, že má jednoho nebo dva hráče, kteří byli předmětem napadení fanoušků, kteří běhli na plochu. Omlouvám se soupeři, tohle se prostě nemělo stát. Cítím jenom hluboký smutek a lítost a stud před fotbalovou a slavistickou komunitou.
1: Napadení hráčů Sparty policie vyšetřuje pro podezření z výtržnictví. O osudu zápasu bude rozhodovat disciplinární komise Ligové fotbalové asociace a šéf Slavie Jaroslav Tvrdík je smířený i s variantou, že utkání bude v neprospěch lídra tabulky kontumováno.
2: Umím si představit, že takovéto rozhodnutí může padnout a že jsme si boj o titul extrémním způsobem zkomplikovali. Současně musíme v klubu vést nějakou diskuzi, aby se podobná situace už nikdy neopakovala.
1: Dodal po nedohraném derby pražských S předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík. Z Edenu Lukáš Michalík, Český rozhlas.
3: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Tak jestli bude sunny, jak zpívali Boniem, se teďka dozvíme od Pavla Karase, meteorologa, který je s námi ve spojení. Tak Pavle, příjemné nedělní ráno.
2: Přeju krásné ráno.
1: Tak teď to vypadá, že by mohlo být sunny. Jaká tady bude doopravdy neděle?
2: Neděle by měla být skutečně z velké části slunečná, teď aktuálně máme jasno nebo skoro jasno a teploty během noci klesly na 8 až 4 stupně Celsia, ale třeba v centru Prahy už se teplota dostala nad 9 stupňů. No a to slunečné počasí bude pokračovat, mělo by být jasno, polojasno, později odpoledne, případně na večer začne oblaku od západu přibývat, no a dnešní odpolední teploty se vyšplhají nad 20 stupňů, maxima čekáme mezi 20 a 23 stupně Celsia a vád bude slabý vítr východních směrů.
1: Tak taková bude neděle. Co v příštím týdnu? Tam jsem slyšel, že by mohli ještě zaúřadovat zmrzlí muži.
2: Ledoví muži to letos načasovali, řekl bych, dokonale. Právě na jejich svátek čekáme nejchladnější rána a taky nejchladnější dny. Dokonce v úterý by se odpolední teplota měla pohybovat jenom kolem 10 stupňů Celsia. Ranní teplota bude klesat na 5 až 1 stupeň a čekáme přízemní mrazíky. A to nejstudenější ráno bude na Servátce, kdy teplota klesne i ve 2 metrech nad zemí na 2 až minus 2 stupně Celsia, takže přízemí bude samozřejmě mrznout. Poslední svátek ledových mužů, tam už by měly být přízemní mrazíky spíš výjimečnou záležitostí. Čeká nás docela deštivý týden, kdy se déšť a přeháňky a v pondělí i bouřky budou vyskytovat na většině území. Zřejmě středa bude tím nejslunečnějším dnem, kdy se přechodně ukáže polojasno. No a čekají nás podprůměrné teploty, to znamená odpoledne by se maxima měla pohybovat většinou kolem 16 nebo 17 stupňů oproti dlouhodobému průměru. Jsou to teploty o 3 až 4 stupně nižší, než bývá v tuto roční dobu obvykle.
1: Takže takový rozmarný květen nás čeká. Tolik tedy informace o počasí, meteorolog Pavel Karas a odpoledne naše vysílání. Naslyšenou.
2: Budu připraven a přeju krásný den. Naslyšenou.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Tak tolik skupina Jelen, vysílání Dobrého rána střední Čechy. No a před 8 raní si prolistujeme kalendárium s dnešním datem 10. května. Slovo má Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 10. května, svátek mají blaženy. A dnes je Den matek. Ten se poprvé slavil v roce 1914. Dneska nezapomeňte aspoň na kytičku. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První osobní automobil značky Škoda sjel z výrobní linky v továrně v Plzni přesně před 100 lety. Byl to prototyp luxusní limuzíny Škoda Hispano Suiza a právě 10. května 1926 si ho převzal sám prezident Masaryk.

0: Rudolf Meer.
1: And now Rudolf Hess is in Britain. In a Messerschmitt, he flew from Bavaria straight to Scotland, landing by parachute near Glasgow.
0: Winston Churchill ale pro jeho čin moc pochopení neměl.
2: On which you have been convicted, the tribunal sentences you to imprisonment for life.
0: Hess skončil jako válečný zločinec a v Norimberku byl odsouzen na doživotí. Valné shromáždění OSN zvolilo před 4 lety Českou republiku do Rady OSN pro lidská práva. Nahradila tak v ní Rusko, jemuž bylo členství pozastaveno po invazi na Ukrajinu. Kulatou 80 má dneska skotský písničkář Donovan. 70 má rodačka z Havlíčkova Brodu, herečka a dabérka Vlasta Žehrová. A kulatých 30 má tenistka Kateřina Siňaková, 11-násobná vítězka grandslamových turnajů a 2-násobná olympijská šampionka. Přejeme všechno nejlepší a vám všem hezkou neděli.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Epilepsie není jen jedna nemoc. Jaký je rozdíl mezi běžným záchvatem a stavem, kdy už mluvíme o vážném neurologickém poškození?
2: Nevíte, jaký bude ráno, jestli bude záchvatovat nebo nebude záchvatovat, takže reagujete na to, co vlastně přijde každý den.
1: Říká maminka Andrea, která založila organizaci Život s epileptikem. Pozvání přijal dětský neurolog Martin Kudr.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Co to znamená, když svítí červená? Nebo co je palma a čuchák? To vše a mnohem víc se dozvíte v sobotu 16. května na Dni otevřených dveří Českého rozhlasu Střední Čechy. Těšit se můžete na prohlídku budovy, nahrávacích a vysílacích studií a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě. Oslavte s námi 103. narozeniny Českého rozhlasu. V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
4: Děti se v Česku účastní asi 5000 dopravních nehod ročně. Dělníci opravují hřbitov v Niměřicích na Mladoboleslavsku. Před námi je slunečný den s odpoledními teplotami do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Zhruba 5000 dopravních nehod ročně v Česku se týká jako účastníků dětí do 15 let, nejčastěji jako spolujezdců v autě. Ukazují to data týmu silniční bezpečnosti. Ten ale upozorňuje také na nehody na parkovištích a v obytných zónách.
5: Za takové kolize většinou nemohl řidič, vybírá ze statistik policie její mluvčí Violeta Seřišťová.
6: U srážek s dítětem jako chodcem šlo nejčastěji o případy nezaviněné řidiče, kterých bylo 326, a o nedání přednosti dítěti na vyznačeném přechodu pro chodce, což jsme evidovali v téměř 150 případech.
5: Jak se chovat tam, kde jezdí auta, by dětem měli vysvětlit rodiče, říká Markéta Novotná z týmu silniční bezpečnosti.
7: Jak vlastně se na parkovištích pohybovat, že tam nemohou běhat a co tak znamená vlastně, když se například rozsvítí červená světla na vozidle, anebo když se rozsvítí to jedno bílé.
5: Častěji děti zažijí nehodu jako cestující v autě. Proto je podle Novotné nutné správné připoutání do vhodné sedačky. Sára Adamcová, Český rozhlas.
4: Obvodové zdi upravují dělníci na hřbitově v Niměřicích na Mladoboleslavsku. Musí jednotlivé části omítnout a pak natřít silikonovou barvou. Opravit chtějí i márnici, chodníky nebo lavičky a některé náhrobky. Kolik korun radnice za práce zaplatí, říká nezávislý starosta David Valkoun.
8: Investujeme do hřbitova 300-400 tisíc, protože nesmíme za mě opomínat ani tyhle ty části obce, protože si myslím, že převážná většina tady je bývalých místních obyvatel.
4: Provoz nového hřiště u základní školy Písnická zahájila Praha 12. Sportoviště tvoří kurty pro tenis a volejbal, atletická dráha s doskočištěm a fotbalové hřiště. Veřejnost ho bude moci využívat zdarma. Dělníci opravili také sousední dětské hřiště s pískovištěm a lezeckou stěnou. To má sloužit výhradně žákům přilehlé školy, říká starosta Prahy 12 Vojtěch Kos z ODS.
9: Tento areál bude sloužit malým i velkým sportovcům. Díky rekordnímu objemu finančních prostředků, který dáváme do opravy hřišť, zlepšujeme možnosti sportovního vyžití v Praze 12. Sport.
4: Tenistka Linda Nosková postoupila na turnaji v Římě do osmifinále, vyřadila Ukrajinku Olejnikovovou. Naopak Jakub Menšík vypadl ve druhém kole, podlehl Australanu Popirinovi.
0: Počasí.
4: Neděle bude jasná nebo skoro jasná, odpoledne čekáme přibývání oblačnosti a teploty mezi 17 a 24 stupni. V nadcházejícím týdnu se výrazněji ochladí, denní teploty by se měly pohybovat kolem 15 stupňů, v pondělí bude na většině území pršet, ve středu se objeví i ranní mrazíky.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
4: Dálnice a hlavní tahy v našem kraji průjezdné bez komplikací, pozor v Praze v ulici k Barandovu směrem do centra a čerpací stanicí Shell, v křižovatce s Geologickou řeší nehodu 3 osobních aut v levém pruhu. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: To byly zprávy. Pokračuje Dobré ráno Střední Čechy. S vámi je stále Petr Zajíček.
0: Dobré ráno Střední Čechy.
10: A v další hodině Dobrého rána připomeneme pár víkendových tipů. Také se vypravíme na tradiční folklorní festival do Tuchlovic u Kladna. A už za pár okamžiků nabídneme další část nového seriálu Co v učebnicích nebylo. Průvodcem bude Martin Písařík. A kdo nám zaspívá, tak bude tady třeba Lucka Vondráčková, Jiří Schellinger, na kterého zaspomínáme, a právě teď skupina Kryštof. Pěkné ráno.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chybí.

0: byl legendární Holubí dům, nádherná balada, kterou skvěle naspíval Jiří Schellinger. Text k této písni napsal Zdeněk Svěrák, ovšem kvůli tehdejším omezením píseň ze 70. let. Některé texty i tento podepisoval pod pseudonymem Emil Sinek. No a pojďme k naší nové rubrice v našem vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy, která se jmenuje Co v učebnicích nebylo. Martin Písařík nám tentokrát řekne zajímavosti o ledovcích.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že je v ledovcích obsaženo až 75% sladké vody na zeměkouli? Ledovce v polárních oblastech velmi pomalu kloužou z vyšších míst na pevnině, až dorazí k moři. Tam se z nich odlamují obrovské bloky, takzvané icebergy, které pak unáší mořské proudy. Protože mají menší hustotu než mořská voda, neklesají ke dnu a plavou na hladině. Zhruba 7 osmin je ukryto pod hladinou, vyčnívá jen klasická špička ledovce. Vinou globálního oteplování ledovce tají rychleji než kdykoliv předtím. Například ledovec A68, šestý největší na světě, se v roce 2017 oddělil od Antarktidy a pak se rozpadl na nespočet fragmentů. V době největšího tání každý den uvolňoval do oceánu 1,5 miliardy tun sladké vody, tedy asi 150krát víc, než činí denní spotřeba vody ve Velké Británii. Masivní přísun sladké vody do oceánu představuje vážný problém. Uvolněné živiny ovlivňují stav mořských ekosystémů. Ředění slané vody sladkou má vliv na mořské proudy, mění se lokální ekosystémy, zvyšuje se hladina moře. Tání ledovců tak má dalekosáhlé důsledky pro životní prostředí i pro lidské společenství.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Tak připomínám, jak dnes bude ve středních Čechách. Bude většinou jasno, teď ráno se ještě místy mohou tvořit mlhy, odpoledne, potom později přibývání oblačnosti. Teploty s velkým rozptylem budou se pohybovat během dne mezi 17 a 24 stupni Celsia. V příštím týdnu se docela razantně ochladí.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka.
2: Lenka Dusilová je opravdu výjimečná zpěvačka a skladatelka. Jsme proto rádi, že si přijde popovídat o klikatých zákoutích své kariéry. Vždyť právě letos slaví 30 let na scéně.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: No a teď už další porce ranní zábavy. Bavit nás bude imitátor Václav Faltus.
1: A já, když jsem se slyšel s Jiřím Slovákem poprvé, tak mi tenkrát říkal, jako jestli ho dělám, já jsem pak ještě ne. A on je pojď mu ho kousek ukážu a ten Slovák říká, a já ještě víc huňám. Já nevím, jak to myslel, ale určitě to myslel dobře, abych jako se do toho hlasu víc položil, že? A nebo já velice uznávám Felixe Holzmana. U něj je totiž zajímavý to, že já, než jsme se sešli, tak já druhý den, když jsem slyšel zase tu jeho povídku, tak já jsem se musel opravdu tak srdečně smát jako ten předchozí den, což u každého nejde. Jako jo, ten jeho hlas je prostě žňu. Jo, paní v krku, je takový blimbáček, když to řeknu jako lidový. A ten, když si prohní, tak je to teprve ono, jo. Nesmí se zauzlovat. A někteří právě u nás jsou hlasy, které jsou méně napodobovány a které jsou víc. A právě ten Holzman patří mezi ty hodně napodobovaný. Ale spoustu těch napodobovačů jako neudělá to s tím letím jako jo. Čili to je dobrý si předtím nějakým příběhem tohle takhle si odtrénovat a zatrénovat si, že jo, a pak dá ten vtípek jako jenom říkal druhýmu. Představte si, že má být i zdražený uhlí. Dupo, opravdu, ponu, jo? Jo, to jasný, nějaký lidi si ho tamhle koupili a házeli ho do kamen. Jo, tady jde třeba taky o to, že to chce dělat humor takovej nenásilnej, dá se říct slušnej kameňák. Ale prostě od vulgarismu jako ujít, protože Vlasta Burian to uměl perfektně, protože jak vyprávěli, že jo, herci Raul Schránil a Zita Kabátová, tak říkali, že vlastně Vlasta Burian tady nikdy, jak říkáme, nepoužil nějakého vulgarismu a nikdy nebyl na žádný vystoupení nebo na nějaký natáčení filmu nějak, že by si dal víc štamprlat nebo vždycky to takhle zvládnul. Někdo třeba řekne, já si musím dát, abych dělal humor, ale když to ten král komiku to zvládnul, bez těch štamprliček a přesto, jak jsme si říkali, doveď šťukat.
2: Že vyprávěla paní Marie Rosulková, která v jeho divadle hrála, jak psala na stroji na jevišti a Burian jí diktoval, protože pochopitelně psát neuměla, ale chtěla, aby to vypadalo, že psát umí, tak psala, do jaké klapky se strefila, tak ji zmáčkla, šťastná, že ji vůbec našla. Takže psala velice hbitě. A jeden večer Burian jí vytáhl ten papír a povídá, ukažte, jak jste to napsala. A čet M, F, P, Z, V.
1: My jsme taky tady narazili na hlas Stanislava Neumanna. To prý byl taky velikánský dobrák. On jak učil někde ty další ty herecký talenty, tak to byl velikánský dobrák a jednou mu říkali, no vy snad nemáte autoritu, jak jste hodný. On pá, to je pravda. Já nemám autoritu, já mám autominor. Že? A u toho Standy Neumanna tam prostě může dojít k jakýmusi pracovnímu úrazu. Ta sanice se ujímkne a není možný vrátit zpátky. Že? Když ostane mimo, tak si ani neštrýchnu a když se vrátí, tak si můžeme dát třeba ten fór, jak přišel děda k doktorovi a doktor mu pá, dědo, jo, ještě jsem se chtěl zeptat, jakou pak máte stolici? Já tomu pane doktor, stolici mám rubovou.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Jeden matek v Česku se slaví vždy druhou květnovou neděli. Moderní tradice vychází z počátku 20. století ze Spojených států. V českých zemích se začala slavit už za první republiky. Po druhé světové válce ale její význam ustoupil a zastínil ho oficiální svátek MDŽ. Školáci v Sázavě budou v červnu bez školních obědů. Město zahájí kompletní rekonstrukci jídelny základní školy. Za práce zaplatí 30 milionů korun. Oprava má být hotová do začátku nového školního roku. Velký Borek a Nebuželi na Mělnicku propojila nová cyklostezka. Začíná u kapličky ve Velkém Borku a končí o 11,5 kilometru dál v obci Nebuželi u kostela svatého Jilí. Fotbalové derby pražských S mezi Slaví a Spartou se po vběhnutí domácích fanoušků na trávník a napadení dvou spartianských hráčů nedohrálo. Slávisté mohli v případě vítězství slavit obhajobu titulem. Incidentem se vedle policie zabývá i disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, která bude dnes mimořádně zasedat. A dnešní počasí, neděle bude jasná nebo skoro jasná, ráno ojediněle s mlhou. Odpoledne čekáme přibývání oblačnosti a teploty mezi 17 a 24 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D1 zpozorněte ve směru do Prahy za sjezdem na Kolín. Na 47. kilometru stojí porouchané vozidlo a může se tak náhle vybočovat. A v Praze v ulici k Barandovu směrem do centra dejte pozor za čerpací stanicí Shell v křižovatce s Geologickou, řeší nehodu 3 osobních aut v levém pruhu. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: My se v našem vysílání už za pár minut vypravíme na jeden folklorní festival.
1: Hudebníci v chodských nebo mýtských krojích vystupují o tomto víkendu v Tuchlovicích u Kladna. Na tradiční folklorní festival vás v našem vysílání za chvíli vezmeme.

0: Tuchlovicích na Kladensku se koná tento víkend tradiční folklorní festival. Každoročně na něj přijedou zhruba 3000 návštěvníků. S lidovou hudbou a tanci se na něm představí celkem 16 uskupení z Česka.
1: I takovou hudbu mohli slyšet návštěvníci Tuchlovické pouti. Po několikáté si ji přišla poslechnout třeba Kristýna Kolářová.
2: I pro mě jako pro dítě to bylo skvělá pouť už, i když jsme tady vystupovali a pak jsme si mohli užít na pouti atrakce a hlavně to spřátelení těch souborů. Ten kolektiv, tak to mě na tom baví a láká mě zase to sem zpátky.
1: Se souborem Gaudeamus z Vysoké školy ekonomické z Prahy sem přijel i Ondřej Lounek. Vy máte na sobě kroj, tak jaký kroj to je, odkud je?
3: Jedná se o chodský kroj, mám klasickou vestu, lehce vyšívanou, košily zdobenou s nabíranými rukávy, žluté kalhoty, bílé podkolenky a hlavně vysoké kožené boty.
1: A vy v ruce držíte dudy, tak myslíte, že mi můžete na ně něco zahrát?
3: Jistě. Dvě píšťaly, dva pitlíky, k tomu kozlík s rohama.
1: Eliška Dundová také přijela se souborem Gaudeamus a i ona má na sobě kroj.
4: Mám mýtský kroj, pruhovanou sukni, přesto vyšívanou zástěru, tmavě modrou, potom šněrovačku, která je také vyšívaná, a halena s velkými rukávy. Hlavu mám ozdobenou červenou kokardou.
1: Tuchlovickou pouť pořádá folklorní soubor Čtyřlístek od 90. let minulého století. Tradičně se část programu odehrává kromě Tuchlovic také v Novém Strašecí, říká ředitelka festivalu Tereza Mlynaříková.
5: Ta tradice je taková, že vlastně to byl sen mého strýčka, který už tedy není mezi námi. Byl to Bohoušek Chochola, který byl, myslím si, že hodně důležitou osobností, myslím, v celorepublikovém pojmu folklor, takže ta spojitost tam byla a Bohoušek měl od malička nebo od mládí sen utvořit si ve vlastním domově, což jsou právě Tuchlovice, takovou malou strážnici, protože byl ohromným fandou toho všeho a jeho snem to bylo a on si to nadělal ke svým 50. narozeninám a tehdy právě vzniknul první ročník, bylo to v roce 1994 a od té doby to prostě jede.
1: Když se řekne folklor, tak se asi spoustě lidem vybaví spíše Morava, tak v čem je ten středočeský folklor jedinečný?
5: Já si myslím, že on je jedinečný takovou tou fakt pohodou a radostí a bezstarostností, která z toho čiší a je to asi dáno tím, že prostě celé ty střední Čechy asi i tou svou polohou, co se týče historie, tady asi měli ty lidé vždycky jednodušší trošku život než ti lidé na Moravě a možná i proto se to odráží v těch lidových písničkách.
1: Soubor Čtyřlístek slaví letos 50 let od svého vzniku. Tuchlovickou pouť pořádá po 31. z Tuchlovic na Kladensku Richard Webs, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Tak to byla Kanaďanka z Quebecu Celine Dion, zpěvačka, která i přes vážnou nemoc, kterou trpí stále, na letošní rok potvrdila svůj koncertní comeback a odehraje několik větších koncertů ve své milované Paříži.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Jak dnes bude? Tak neděle bude většinou jasná, teď ráno se ještě ojediněle mohou tvořit mlhy a odpoledne potom později čekáme přibývání oblačnosti. Teploty v rozmezí 17 až 24 stupňů Celsia, takže bude poměrně příjemně. No a potom chladném, velmi chladné místy ráno, kde teploty jenom tak lehce na některých místech, třeba v Příbrami, byly nad nulou, tak teď už se na většině míst středočeského kraje pohybují na 10 nebo nad 10 stupni Celsia. Já budu opět konkrétnější, tak třeba Berou nám hlásí 11 stupňů Celsia, Brandy s Nadlabem, tady už dokonce máme 16 stupňů, Dolní Břežany 12, Žebrák 10 stupňů, Krušovice také 10 stupňů, Milín zatím 11, Říčany 10 a například Zápy tady máme 10,5 stupně.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Epilepsie není jen jedna nemoc. Jaký je rozdíl mezi běžným záchvatem a stavem, kdy už mluvíme o vážném neurologickém poškození?
3: Nevíte, jaký bude ráno, jestli bude záchvatovat nebo nebude záchvatovat, takže reagujete na to, co vlastně přijde každý den.
2: Říká maminka Andrea, která založila organizaci Život s epileptikem. Pozvání přijal dětský neurolog Martin Kudr.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Tak to byla vzpomínka na skvělého Petra Nováka. No a v dobrém ránu střední Čechy před 9:00 ještě nabízíme připomenutí některých pozvánek s dnešním datem.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? V Lysé nad Labem se v kostele Narození svatého Jana Křtitele koná od 7 večer slavnostní zahájení festivalu Lysa Klasika. Výjimečný koncert nabídne vystoupení houslového virtuóza Václava Hudečka za doprovodu čembalisty Martina Hrocha. Těšit se můžete na špičkovou klasickou hudbu v jedinečné atmosféře historického prostoru. Vyrazte do Lužné u Rakovníka, kde se místní železniční areál promění v živou expozici plnou páry a nostalgie. Těšit se můžete na historické parní lokomotivy, nostalgické jízdy i komentované přehlídky na točně. Do provozu vyjedou legendární stroje. Program doplní prohlídky expozic, modelové kolejiště i jízdy úzkorozchodným vláčkem. Květnový koláč se uskuteční mezi 8:30 dopoledne a 1:00 odpoledne v poutním areálu Svatá Hora. V příjemné atmosféře ambitů kolem baziliky si vychutnáte domácí koláče a další dobroty spolu s kávou či čajem. Akci můžete podpořit taky vlastním pečením a přispět tak na dobrou věc. Výtěžek bude věnovaný na opravu místní studánky. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Silnice z Kamenice u Prahy do Hlubočinky bude od zítřka neprůjezdná, začne její oprava. Běžci po celém světě podpoří charitativním závodem výzkum léčby poranění míchy. Před námi je slunečný den s odpoledními teplotami do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Zítra začne oprava silnice druhé třídy číslo 603 mezi Kamenicí u Prahy a Hlubočinkou. Takzvaná Stará Benešovská je ve špatném stavu. Práce potrvají se zimní přestávkou zhruba rok. Ve směru do hlavního města povede objízdná trasa pro auta i autobusy přes Křížkový újezdec. Opačně bude silnice zatím průjezdná, říká Petr Čuřík, nezávislý starosta Sulic, pod které Hlubočinka spadá.
2: Samozřejmě v rámci obce si zase zajistíme i nějakou kyvadlovou dopravu v místě, kde nám prostě nepojedou linky pražské integrované dopravy.
1: Základní školu Podbělohorská v Praze 5 čeká rekonstrukce za 10,5 milionu korun. Letos v létě dělníci vymění všechna okna ve třídách a kabinetech učitelů. O rok později opraví fasádu školy a vymění zbývající okna. Obnovy se dočká také oplocení v jižní a západní části areálu školy, říká radní Prahy 5 Jan Klusoň z ANO.
3: Okna jsou na hranici své životnosti. Většina oken je netěsná, dochází k únikům tepla a u části oken již jejich poškození výrazně omezuje funkčnost.
1: Výtěžek z charitativního běhu Wings for Life World Run podpoří výzkum léčby poranění míchy. Závod, který začne ve 13 hodin v několika krajských městech, nemá klasickou cílovou čáru. Závodníky dohání virtuální auto, které postupně zrychluje a nastavuje tempo. Kdo mu nestačí, pro toho závod končí. Zájemci se podle profesionálního sportovce Maxima Habance můžou přihlásit až do dnešní 12. hodiny.
4: Běh se běží po celém světě, dá se říct, že najednou, takže třeba v Ázii se to běží v noci, tady se to běží normálně přes den a zaregistrovat se může úplně každý vlastně skrze aplikaci. Může vlastně běžet s tou aplikací nebo může přijít na místo, kde jsou domluvený nějaký společný rany. Sport.
1: Ligové derby pražských S mezi Slaví a Spartou se nedohrálo. Duel fotbalové šance ligy přerušili výtržnosti domácích fanoušků, kteří vtrhli na trávník a napadli tři hostující hráče. Incidentem se zabývá policie i disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. V nadstavbové skupině o titul Plzeň porazila Liberec 2-0, v části o udržení Teplice zdolali Ostravský Baník 2-1. Mladá Boleslav remizovala se Zlínem 1-1 a pražská Dukla prohrála se Slováckem 0-1.
0: Počasí.
1: Neděle bude jasná nebo skoro jasná. Odpoledne čekáme přibývání oblačnosti a teploty mezi 17 a 24 stupni. V nadcházejícím týdnu se výrazněji ochladí. Denní teploty by se měly pohybovat kolem 15 stupňů. V pondělí bude na většině území pršet. Ve středu se objeví i ranní mrazíky.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
1: Na D1 z Prahy ve směru do Brna spozorněte za sjezdem na Benešov. Mezi 29. a 32. kilometrem pracují silničáři na údržbě kanalizace ve stoupacím pruhu. A také na D1 do Prahy pozor za sjezdem na Kolín. Na 47. kilometru stojí porouchané vozidlo a může se náhle vybočovat. Na tahu 16 mezi Mladou Boleslaví a Jičínem zpomalte za Sukorady. Osobní auto tam srazilo zvěř, jeďte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: To byly zprávy v 9 a za chvíli už cesta k uzdravení.

Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy a už za pár okamžiků vás čeká další díl pořadu Cesta k uzdravení. Dnes bude řeč o epilepsii. Uslyšíte příběh 9letého Patrika, který hrál házenou, těšil se na každý trénink a potom najednou přišel jako blesk z čistého nebe první velký epileptický záchvat. Kateřina Dvořáková si pozvala do studia významného dětského neurologa z fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze Martina Kudru a také Patrikovu maminku Andreu Gavron, která založila neziskovku Život s epileptikem. Cesta k uzdravení tedy už po písničce.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Představte si 9letého kluka. Hraje házenou, stará se o mladšího bráchu a jeho největší starostí je, kdy se zase uvidí s kamarády na tréninku. A pak přijde jeden červnový den, první velký záchvat a celý tenhle známý svět se během vteřiny rozpadne na tisíc kousků. Dnes si budeme povídat o diagnóze, která zní chladně a složitě. Farmakorezistentní fokální epilepsie. Ale za těmi slovy se skrývá příběh Patrika, který má za sebou 5 operací mozku, dny v umělém spánku a boj o každou vteřinu klidu bez záchvatu. Pozvání přijali jako skutečný příběh medicíny významný lékař Česka, dětský neurolog z fakultní nemocnice Motol a Homolka Martin Kudr a maminka Patrika Andrea Gavron, která mimo to, že pečuje o svého syna, založila neziskovou organizaci Život s epileptikem. Jaké to je, když se vám život během jednoho dne obrátí na ruby a vy najednou počítáte i 50 až 100 záchvatů denně? Jde o medicínskou výzvu z oboru neurologie, o detailní pohled na náročnou léčbu. V pořadu Cesta k uzdravení vás vítá Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dnes v pořadu Cesta k uzdravení se vydáme na samotnou hranici moderní neurologie. Budeme mluvit o epilepsii, nemoci, která v Česku postihuje zhruba 100 000 lidí a přesto o ní jako společnost stále víme málo. Naším průvodcem bude jeden z předních odborníků na dětský mozek. Vítám ve studiu pana doktora Martina Kudra, dětského neurologa z kliniky dětské neurologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a Homolka. Dobrý den, pane doktore.
2: Dobrý den.
1: Vítám i maminku Patrika, která vše přetavila v neuvěřitelnou sílu a pomoc ostatním. Andreu Gavron, zakladatelku organizace Život s epileptikem. Vítejte.
3: Dobrý den.
1: Pane doktore, vy se specializujete na náročné případy, na děti, které vyžadují náročnou léčbu a péči. A jedním z nich je právě 12-letý Patrik, syn paní Andrej. Jak zní přesná diagnóza vašeho pacienta?
2: Ta hlavní diagnóza je epilepsie. Ta epilepsie vychází z určité oblasti mozku, proto ji říkáme fokální. A ta epilepsie zároveň neodpovídá na běžnou léčbu léky proti epilepsii a proto ji říkáme farmakorezistentní. Takže celý ten název je vlastně fokální farmakorezistentní epilepsie. Tady ta fokální epilepsie má u každého pacienta trošku jiný důvod. A u Patrika se domníváme, že má důvod v takzvané fokální kortikální dysplázii, což je vývojová vada mozku, s kterou se už dítě rodí. Tady ta fokální kortikální dysplázie je dvojího typu a u Patrika bohužel se jedná o ten horší typ, a to je typ 1. Ona pak ještě existuje dysplázie typu 2, která je pro nás taková jako přívětivější z hlediska třeba prognózy nebo možných operací.
1: Patrik se narodil jako zdravé dítě?
2: Ano, to je právě hodně zákeřné tady na těch fokálních kortikálních dysplází, že oni se rodí jako zdravé dítě. Je to vlastně vývojová vada, o které se neví. Funkčně je ten mozek ze začátku většinou, ne u všech případů, ale většinou úplně v pořádku. A pak vlastně přijde něco, čemu my teďka říkáme second hit. Většinou to bývá nějaká třeba imunitní odpověď toho organismu. Velmi často to bývá nějaká těžší infekce, která vlastně rozjede tu epilepsii, ale už jako z částí mozku, které jsou k tomu predisponované tady tou fokální kortikální dysplází. A to je na téhle nemoci velmi záludné.
1: Andreo, Patrik prodělal nějakou těžkou infekci, vzpomenete si?
3: Nespomínám si, že by byla přímo infekce. V tom období byl nemocný, ale byl také covid a bylo to velmi stresové období, takže nevím, jestli to třeba i s tím nesouvisí.
1: Kolik mu bylo let, když mu byla tato nemoc diagnostikována?
3: 9.
1: Kolik mu je dnes?
3: 13.
1: Vzpomenete si na ten moment, kdy vám byla sdělena jeho diagnóza?
3: Vzpomenu, bylo to v Hradci Králové na začátku prázdnin a bylo to ještě zvláštní v tom, že já jsem si během té hospitalizace uvědomila, že on nám záchvatoval už doma v noci ve spánku, protože vydával takový specifický zvuk a my jsme o tom nevěděli.
1: Když lékaři v Hradci Králové diagnostikovali Patrika, řekli vám zároveň, co vás čeká?
3: Ne, všechno jsme si vlastně museli zjišťovat sami. Jaká je to nemoc, jaké je potřeba režim pro to, abychom to ulehčili Páťovi a celé rodině. A těch informací nebylo mnoho.
1: Kde jste je získávala?
3: Většinou internet, v zahraničí, hodně se tím zabývám, takže byla to taková samohledání.
1: Pojďme, pane doktore, vysvětlit, o jaké onemocnění jde.
2: Epilepsie je velmi rozmanitá nemoc. Já vždycky říkám takový trochu bonmot. Epilepsie je nemoc s epileptickými záchvaty. Ono to zní hrozně banálně, ale ono to tak je. Ono totiž epileptický záchvat člověk nemusí dostat jenom kvůli epilepsii. Může ho dostat třeba po nějakém úrazu, může ho dostat při nějakém nádorovém onemocnění, může ho dostat, když si vezme třeba drogy, které vyvolávají záchvaty. Dneska je takový kratom, třeba typicky vyvolává záchvaty, nebo nějaký amfetaminy, nebo při větším množství alkoholu, nevyspání. Různý léky můžou udělat epileptický záchvat. Možná, že spousta maminek ví, že děti mají febrilní křeče. Oni febrilní křeče jsou taky epileptický záchvat. Ale tohle všechno jsou situace, kterými neoznačujeme za epilepsii. To je prostě jiná nemoc, při které se mozek nebo jeho nepohoda se projeví epileptickým záchvatem. A epilepsie je nemoc, u které se vyskytují nevyprovokované epileptické záchvaty. To znamená, ten pacient nemá žádnou jinou nemoc a najednou ten záchvat přijde. A co je na tom ještě horší, tak on přijde kdykoliv. To je první taková charakteristika.
1: My tady mluvíme o záchvatech. Můžete, pane doktore, popsat, jak takový záchvat vypadá a kdy už je důležité zajít za lékařem odborným?
2: To je takový mýtus, ono každý si představí epilepsii jako takový ten velký záchvat s křečemi, kdy se třepou ruce nebo ze začátku jsou napjaté a potom je člověk bezvědomý a pak se z toho dlouho dostává. A to je takový klasický záchvat, kterýmu my říkáme termínem generalizovaný tonicko-klonický záchvat. To je záchvat, kde člověk na začátku většinou zakřičí, může spadnout, je v bezvědomí, má ze začátku hodně naplé končetiny, já vždycky říkám, jako kdyby držel kýbliky s vodou, oni se tak jako lehce třepou a jsou jenom napjaté. A potom to přechází do takových jako záškubů těch končetin. Tohle trvá tak do minuty dvou. Potom je ten pacient v bezvědomí, bezvládný a tak 20 minut se z toho bezvědomí probouzí. Tak to je taková ta klasika, jak si jako člověk a správně většinou představí epileptický záchvat. Ale ono je to mnohem složitější, zejména u těch strukturálních epilepsí. Ten záchvat může být fokální, to znamená, že běží jenom v malé části mozku a vlastně většinou je to tak, že podle toho, kterou část toho mozku zasáhne, tak podle toho ten záchvat vypadá. My máme třeba záchvaty, kde nám děti popisují třeba jenom brnění v jedné ruce. Nebo nám popisují nějaký vizuální fenomén, že jim najednou třeba začne ujíždět část světla, na které se dívají. Nebo nám popisují někteří pacienti pocit déjà vu, nebo pocit nadměrného štěstí, nebo pláče. I tak záchvaty velmi bizarně, ne často, ale velmi bizarně vypadají. A nebo jsou to záchvaty, kdy to vidíme na tom pacientovi a mají třeba jenom nějaký automatický pohyb končetiny.

0: cesta k uzdravení.
1: Patrik má zasaženou levou hemisféru.
2: Ano.
1: To je logická část a zároveň centrum řeči.
2: Je to tak. Když to vezmeme, co opravdu je v té dominantní levé hemisféře, což je pro praváky ta levá hemisféra, tak základní jsou tam obě centra řeči. Je to Brokovo centrum a Wernickeho centrum. Brokovo centrum je důležité proto, aby jsme byli schopni tu řeč produkovat, tu expresi, a to Wernickeho centrum je důležité proto, aby jsme té řeči rozuměli. No a pak je tam taky důležitá část, a to je paměť. To je v hypokampu. Ten hypokampus sám tu paměť uschovává, ale já vždycky říkám, to je takový ten skladník, který vezme tu paměťovou stopu a někam ji uloží. To, kam se ukládá, to se hodně zkoumá. Takže ta levá hemisféra je v zásadě pro nás důležitější. A to je právě problém taky Patrika, protože bohužel má tu epilepsii v té levé a pro nás důležitější hemisféře.
1: Paní Gavron, jak vypadaly Patrikovy záchvaty? A navíc jsme v úvodu říkali, že jich pak bylo 50 až 100 denně. To si téměř člověk nedokáže představit.
3: Patrik měl kombinaci. Před tou první operací měl i ty velké generalizované, o kterých tady pan doktor mluvil, a postupně přecházeli do těch fokálních. Takže vlastně i ta první operace pomohla tomu, že on už nemá tyto velké, ale má právě ty fokální záchvaty, které se projevují v obličejové části. Lítá mu koutek, oční víčko, u toho třeba chrčí, sliní, občas má i křeč v pravé ruce, no a někdy se k tomu připojí ještě další projevy, jako třeba teď zástava dechů nebo různé cvakání, to všechno vlastně je v kombinaci s tímto záchvatem. Ty záchvaty mohou trvat různou dobu, chvilkově 20 vteřin, ale mýval i záchvaty, které byly dvouminutové, desetiminutové, patnáctiminutové.
1: Patrik do 9 let žil jako zdravý kluk, plný elánu, sportoval, měl spoustu kamarádů. Dnes žije ve velké izolaci.
3: Přesně tak. Kamarádu ubylo, samozřejmě kamarádi hráli dál házenou, hráli dál svůj život a Páťa ho trávil v nemocnici v okruhu dospělých a pana doktora a sestřiček, a těch kamarádů je čím dál tím míň, má jednoho kamaráda a samozřejmě je teď v takovém období, kdy touží po té socializaci být v interakci s těmi kamarády a úplně to nejde.
1: Nahrazuje mu to částečně jeho mladší bratr.
3: I tam je to složité, samozřejmě ano, i ne, protože i pro Štěpánka je to obtížné období. On samozřejmě svého bráchu strašně miluje, na druhou stranu ta epilepsie ovlivňuje i jeho život, i jeho fungování. Já vím, že ho má strašně rád, ale ne vždy dokážou spolu fungovat tak, aby byli v pohodě.
1: Vy jste s Patrikem v péči podpůrného a paliativního týmu v Motole.
3: Ano.
1: Pojďme zlomit další mýtus, jeden už tady zlomil pan doktor. V čem je jejich pomoc pro rodinu v takovém režimu zápřahu klíčová?
3: Velmi nám pomáhají nejenom po psychické stránce, ale při každé hospitalizaci byl někdo k dispozici, kdo za Páťou chodil, kdo si s ním hrál, kdo mu organizoval jeho narozeniny, které vlastně oslavil dvakrát v Motole, kdo tam byl, když jsme tam byli na Vánoce, kdo pomáhá k tomu, abychom se drželi jako rodina, to znamená právě v těch krizových situacích, kdy třeba já jsem už toho měla dost po té poslední EVEIK operaci, kdy se to vyhrotilo a já jsem vlastně skolabovala, tak to byli zase oni, kteří byli manželovi k ruce a pomohli řešit tu situaci na dálku. A samozřejmě ta nemoc nás provází už delší dobu, proto i ty potřeby, které od nich potřebujeme, se mění.
1: K tomu všemu, o čem tady teď paní Gavron mluvíte, a věřím, že to je velice náročné, každý den 24/7 být v pohotovosti, jste ještě založila neziskovou organizaci Život s epileptikem. Jaký má cíl nezisková organizace?
3: Ten hlavní cíl je šířit více informací o této nemoci, vzdělávat společnost, protože i ten důvod, proč jsem to založila, byl takový, že se nám stalo několikrát, že Páťa měl záchvat na ulici a kolem nás chodili lidé a vlastně jeden z 10 se zeptal, jestli nepotřebujeme pomoc. A já jsem v očích těch lidí viděla strach. Viděla jsem situaci, že do toho úplně nechtějí zasahovat, protože neví jak. A to byl ten hlavní spínač pro mě. Pojďme to změnit. Pojďme ukázat lidem, že když budou vědět, jak mají poskytnout první pomoc, jak vypadají epileptické záchvaty, budou schopni pomoci, že se těch lidí nebudou štítit. A že lidé s epilepsií budou mít prostor, který je bezpečný, který je respektující a nebudou se bát mluvit o své nemoci, protože lidé s epilepsií jsou vyčleňováni z různých kolektivů. Děti ve školách nedostávají takový prostor jako ostatní děti právě z důvodu toho, že se lidé té nemoci bojí a mají pocit, že to je komplikace fungovat s takovým člověkem ve společnosti. A to je všechno ten důvod, proč jsem do toho šla, proč to chci měnit.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Střední Čechy. Každý den vám hrajeme pohodovou českou muziku. Přinášíme nejnovější informace z vašeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás a občas se vypravíme až k vám domů. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Střední Čechy.

0: Cesta k uzdravení.
1: Mým hostem je Andrea Gavron, zakladatelka neziskové organizace Život s epileptikem. Také dětský neurolog z fakultní nemocnice Motol a Homolka, pan doktor Martin Kudr. Dnešní téma je epilepsie, ale pojďme ještě jednou připomenout diagnózu Patrika.
2: Tak Patrik má fokální farmakorezistentní epilepsii na strukturálním podkladě, kdy má vývojovou vadu mozku, která se nazývá fokální kortikální dysplázie, která ze začátku takzvaně nemusí zlobit a může se projevit až později ve věku dítěte starším.
1: Patrik prošel 5 operacemi mozku. Maminka Andrea tady zmínila i EVEIK operaci. Můžete vysvětlit, o co jde?
2: Je to tak. Já bych možná to číslo trošičku přesnil. On prošel 3 operacemi, ale 2 z těch operací byly takzvaně dvoudobé. To znamená, že v první době jsme museli zavést Patrikovi EEG elektrody do mozku a z těch EEG elektrod my jsme vlastně snímali, jakým způsobem prochází tím mozkem ty záchvaty. To dělá Patrika jako velmi výjimečného. Z těch našich 500 operovaných pacientů jsou to jednotky, kteří byli prostě operovaní 3x. A ta EVEIK kraniotomie, to je operace, která se dělá ve chvíli, kdy operujeme v blízkosti centra pro řeč a potřebujeme, aby ten pacient byl v průběhu té operace vzbuzen, komunikuje s námi, ten neurochirurg zároveň stimuluje tu mozkovou kůru a je schopný určit ve chvíli, kdy pacient má záraz v řeči, kde je ta mozková kůra důležitá pro tu řeč. Ve chvíli, kdy my tuhle oblast najdeme, tak jsme si jistí, kde nesmíme operovat a kde naopak teda můžeme operovat.
1: Abychom si to uměli představit, mluvili jste na něj a on vám odpovídal.
2: Je to tak. Mluvila na něj psycholožka. Viděla Patrika už vlastně předem, nacvičila s ním, co bude dělat. Patrik věděl, že bude počítat a že bude se dívat na takový obrázky, který nám bude pojmenovávat. A potom vlastně v průběhu operace, když už, já to musím říct tak, jak to je, když už byla otevřená hlava a byl vlastně viditelný mozek, tak byl Patrik zbuzen. Tohle je věc, která je relativně starší záležitostí v neurochirurgii, ale je pořád velmi náročná a vlastně jedním z nejdůležitějších lidí, kromě pacienta, který to musí zvládnout, je na tom operačním sále ten anesteziolog. Protože kdo byl na operaci nebo to zažil, tak ví, že je potřeba takzvaná intubace a že za člověka dýchá přístroj a to tady možný není. Ten pacient musí mít vlastně uvolněná ústa, aby s náma mohl mluvit. To znamená, že ten pacient není vůbec zaintubovaný po dobu třeba 10-hodinové operace a dokonce není ani takzvaně zrelaxovaný. To znamená, že při každé operaci anesteziolog podá myorelaxační látku, která uvolní všechny svaly, aby se pacient nepohyboval na operačním sále. V každém spánku se lidi pohybují a to platí i pro anestezii. A tohle tady není možný. Takže pro anesteziologa je to jedna z nejtěžších operací. Já tady musím vyzdvihnout jako obrovskou zkušenost paní doktorky Jany Blaškové z Motola, která tyhle operace zvládá. Vždycky, když je dělá, tak je za ní zástup dalších mladých anesteziologů, kteří se jí dívají přes rameno, protože je to opravdu výjimečná věc i pro ty anesteziologi. Takže Patrik byl vzhůru asi jenom půl hodiny, kdy jsme ho vzbudili, to buzení chvilku trvá a pak jsme ho zase uspali a vlastně si na to ani moc nepamatoval, myslím,
3: ne,
2: že jo?
3: Nepamatoval, ale co strašně řešil, vlastně já jsem se bála, že se bude bát jako té operace, že z toho bude mít strach a on nosí brýle, má vysoké dioptrie a jediné, co on řešil, bylo, jestli bude mít brýle na operačním sále, aby když bude říkat ty obrázky, aby na ně viděl. Aby právě pro neurochirurga, který prováděl operaci, aby ho nepopletl, že třeba on na to neuvidí a on si bude myslet, že už je v blízkosti toho řečového centra. Tak z tohohle vlastně měl největší obavu a brýle dostal teda.
1: Jak na tom je Patrik, pane doktore?
2: Patriková epilepsie je velmi vážná, musím říct. Ty záchvaty jsou četné. Mám pocit, že to chodí v takových vlnách, což se občas u epilepsie děje. Máme období, kdy je Patrik relativně stabilizovaný. V tuto chvíli má kolem 5 záchvatů denně a už je to pro nás velmi dobrá zpráva. Ale únor, březen byla dekompenzace záchvatů, kdy měl až 40 záchvatů denně. 45. Ono už to pak člověk moc nepočítá. My jsme mu vždycky říkali, že je takový zlaťák. On opravdu je jako neskutečně odvážný kluk, který vždycky všechny kolem bavil. I ty sestřičky a všechny ty doktory a ty pacienty a říkal nám vtipy a podobně. A přesně to, co maminka říkala, on je vlastně hrozně zodpovědný a teď se jako nejvíc bál, že on to pokazí a podobně. To je mi vlastně hrozně líto, že musí dítě v těchto letech něco takového řešit. A Páťa vždycky takovej byl. Myslím si, jak Patrika pozoruju, že hlavně po té poslední operaci už opravdu nastala chvíle, kdy i Patrik to někdy začal vzdávat a i jako jeho nálada šla velmi dolů. My to teď řešíme s maminkou a je to zase věc, ve které musíme tomu Páťovi pomoct.
1: Já bych chtěla tohle naše vysílání skončit optimisticky, byť si všichni uvědomujeme, že diagnóza Patrika je náročná. Vy máte teď možnost, paní Andreo, poděkovat svýmu muži, protože toho jsme tady zatím nezmínili a já vím, že vám je obrovskou oporou.
3: Je mi strašně velkou oporou. Jsem vděčná za to, že ho mám. Jsem vděčná za ty dny, kdy tam byl při mně, kdy tam byl při Páťovi, kdy se stará o rodinu, když my jsme v Motole. A chtěla bych říct, že ho strašně miluju a že jsem ráda, že ho mám.
1: Poslední slovo patří také panu doktorovi.
2: Já bych chtěl říct, že pokud to vezmu z hlediska epileptochirurgie a pomoci pacientům, tak ty úspěchy jsou obrovský. Patrik bohužel patří mezi těch 10%, kterým epileptochirurgie nepomohla. Ale my už jsme se teď dostali na číslo přes 70% pacientů, kteří jsou z těžké epilepsie, jako má Patrik, najednou úplně bez záchvatu. A myslím si, že pro spoustu těch rodin je to světlo na konci tunelu, takže my se snažíme to nevzdávat, pomáhat, jak to jde. A samozřejmě máme kolegy vědce, kteří pracují na tom, aby se ta epilepsie dala léčit ještě líp, třeba i bez těch operací, tak doufejme, že jednou na tou epilepsii, aspoň nad většinou těch případů, nějakým způsobem zvítězíme.
1: Je tu naděje, tím bych se rozloučila. Já vám moc děkuju za návštěvu u nás a děkuju i za ten hluboký vhled, který jste nám, paní Andreo, vlastně poskytla. A vám, pane doktore, děkuji velice za váš přínos medicíně a za všechny dětský pacienty ve vašem oboru neurologie.
2: Děkujeme.
3: Děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: A teď už co nabídneme v našem vysílání v dalších minutách. Za chvilku vás čeká po 10. hodině další díl narozeninového pochoutkového roku. Připomeneme si recept, který získal druhou cenu od Poroty v roce 2020. V rámci letošního jubilejního 10. roku vysílání naší soutěže jsme totiž požádali osobnosti pochoutkového roku, aby recepty, které kdysi vyhráli, uvařili a upekli podle svého. No a tak nám dnes cukrář Vojta Vrtěška upeče pišišmouda s ovocem a šlehačkovým krémem. Kromě toho se dnes dozvíte, jaká historie vaření na plynu, jak jíst špagety podle etikety a jaké zástěry má doma v kuchyni herečka Martina Hudečková. A chybět nebude ani soutěž o kuchařky pochoutky z Horské chaloupky. Více se dozvíte na webu pochoutkovirok.cz nebo právě po 10. hodině v našem vysílání. No a po 11. navštíví hudební kavárnu Pavla Vítka zpěvačka Lenka Dusilová. Já jsem Petr Zajíček a těším se na vás v písničkách na přání. To bude mezi 12. a 13. hodinou. Krásnou neděli.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Víte, že jsou drápské světničky na Mladoboleslavsku zbytky dřevěného skalního hradu, který pravděpodobně vybudovali husité? Později prý sloužily jako zásobárny nebo jako úkryt pro vesničany za 30leté války. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Co to znamená, když svítí červená? Nebo co je palma a čuchák? To vše a mnohem víc se dozvíte v sobotu 16. května na Dni otevřených dveří Českého rozhlasu Střední Čechy. Těšit se můžete na prohlídku budovy, nahrávacích a vysílacích studií a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě. Oslavte s námi 103. narozeniny Českého rozhlasu. V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Vysokorychlostní tratě by se měly v Česku začít stavět zhruba za 3 roky. Podmínky pro pronájem městských startovacích bytů v Milovicích radnice změnila. Před námi je slunečný den s teplotami do 24 stupňů. Odpoledne oblačnosti přibude. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Vysokorychlostní tratě by se v Česku měly začít stavět v roce 2029, a to úsekem mezi Přerovem a Ostravou. Hned v následujících letech by se měla rozběhnout stavba dalších úseků, počítá s tím aktualizovaný harmonogram ministerstva dopravy, který projednala vláda. První úseky by měly být hotové po roce 2035. Materiál taky poprvé orientačně vypočítává možnou cenu jízdného, pokračuje ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD.
3: Materiál říká, že pokud bychom nedotovali a neměli dopad do veřejných rozpočtů tou dotací, tak to od začátku jde na riziko dopravce a v takovém případě ta jízdenka je kolem 1000 korun na Brno Praha.
1: Podle Bednáreka jde o odhad průměrné ceny v dnešní cenové hladině. Očekává také, že dopravci budou cenu určovat podobně jako třeba letecké společnosti, tedy například se slevami za dřívější nákup. Milovická radnice změnila podmínky pro přidělení startovacího bydlení. Vedla i k tomu dřívější neúspěšná výběrová řízení, kdy se nepodařilo byty obsadit. Vedení města upustilo od dražeb nájmu. Nově bude byty přidělovat podle pevně stanovených kritérií, říká nezávislá místostarostka Kristýna Bukovská.
4: Jsou tam věková kritéria, 18 až 35 let, je tam bezdlužnost, máme stanoveno, kolik mají mít příjmy, aby nebyly ani příliš nízké, ani vysoké. Určitě budeme chtít vždycky zvýhodnit obyvatele, kteří tady mají trvalý pobyt.
1: V nové čtvrti Kolben Park v Pražských Vysočanech by mohla vzniknout stezka pro pěší a cyklisty. Městská část o tom jedná s developerem v rámci jeho příspěvku na rozvoj občanské vybavenosti. Radnice by chtěla s investorem podepsat smlouvu o dalším využití území, popisuje starosta Prahy 9 Tomáš Portlík z ODS.
5: Součástí toho bude debata o rozvoji a zachování Rugby Praha a součástí této debaty bude i rezerva a pozemek pro vznik nové základní školy, kdybychom ji v budoucnu potřebovali. Sport.
1: Ligové derby pražských S mezi Slavií a Spartou se nedohrálo. Utkání fotbalové šance ligy přerušily výtržnosti domácích fanoušků. Fotbalová Slavia uzavře do odvolání tribunu Sever. Výtržníci dostanou doživotní zákaz vstupu na stadion. V nadstavbové skupině o titul Plzeň porazila Liberec 2-0, v části o udržení Teplice porazili Ostravský Baník 2-1, Mladá Boleslav remizovala se Zlínem 1-1 a pražská Dukla podlehla Slovácku 0-1.
2: Počasí.
1: Neděle je jasná nebo skoro jasná. Odpoledne čekáme přibývání oblačnosti a teploty mezi 17 a 24 stupni. V nadcházejícím týdnu se výrazněji ochladí. Do denní teploty by se měly pohybovat kolem 15 stupňů. V pondělí bude na většině území pršet. Ve středu se objeví i ranní mrazíky.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Benešov. Mezi 29. a 32. a půl tým kilometrem pracují silničáři. A v Praze ve Svatovícké směrem do centra zpozorněte za Vítězným náměstím. Osobní auto tam narazilo do lampy. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly zprávy v 10 a teď už je tu Pochoutkový rok. Slovo má Patrik Rozehnal.
2: Pochoutkový rok.
6: Veselý a chutný den vám přeje z rozhlasové kuchyně Patrik Rozehnal. Už dobře víte, že letos máme jubilejní rok našeho pořadu. 10 let ho vysíláme a proto s vámi taky hledáme recept desetiletí. Možná se jim stane jeden z desertů, který se v roce 2020 umístil na druhém místě. Šlo o čokoládový korpus s marmeládou a poctivou vrstvou šlehačky zasypané strouhanou čokoládou. Jsem zvědav, jak ho dnes po svém předělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Kromě toho si povíme, jak se vaří na plynu, jak jíst kultivovaně špagety a dozvíte se, jaký vztah má k zástěrám herečka Martina Hudečková. No a bude i soutěž. Tak hezký poslech.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a my se teď přesouváme za dalším účastníkem té speciální narozeninové fáze a to je cukrář Vojta Vrtěška. Opět jsme v kuchyni ve speciálním, řekněme skoro studiu, tady vznikají i ta instagramová videa u Vojty Vrtěšky. Je to tak, říkám to dobře?
1: Je to tak, teď tu vzniknou instagramová videa pro nás.
0: Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy svým obdivem porota, která mu to druhé místo udělila a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
1: Mouřenín v košili to byl. Já byl velice nostalgický, když jsem dostal ten recept, protože u nás se dělal podobný, takový řez. Babička zkomolila jeho jméno a říkala se mi pišišmout, takže u nás to byl pišišmout.
0: Tak ode dneška je to pišišmout, vážení. Paní Bohdana dělala mouřenína, my budeme dělat pišišmouda.
1: Uděláme takovou fusion.
0: Takže ty to trochu znáš teda?
1: Já to trochu znám. U nás se dělal malinko jinak, takže jsem to tak jako přesně zkombinoval a ještě přidal něco svého a uvidíme, co nám z toho vznikne vlastně.
0: Upravoval jsi v čem? Množství surovin nebo si přidával?
1: Ten klasický recept bylo těsto s jablky a kakaem, pak tam byla tuším meruňková marmeláda a nahoře šlehačka a čokoláda. Tu podstatu já jsem zachoval, akorát jsem vyměnil marmeládu za ovocný gel, takže tam budeme mít gel z červeného ovoce, budeme tam mít trošku víc natuženou smetanu, aby byla pevnější, stabilnější, takže takový krém šantily a nahoře budeme mít ovoce. Ale jinak ta podstata je zachována, i ten základní recept, to zase ano.
0: Prosím tě, jak zachována, co je zachováno? Ty jsi všechno změnil, místo marmelády je gel, nahoře je u mě krém šantily místo šlehačky.
1: Já dám do kraju pucíky z toho krému.
0: A pucíky to jsou jako kopečky z cukrářského sáčku zdobné.
1: Jak se tomu vlastně říká hezky? Slyšel jsem rozetky, ale to mi přijde v okamžiku, kdy se tam jako dělá fakt takový ten jako šneček. A doteď vlastně nevím, jak košer nazvat pucík z krému.
0: Já bych to nabobkoval, já bych použil pucík asi, no, nevím, no.
1: U nás se vždycky říkalo pucík, ale jako taky na mě často lidi na kurzech koukají, jakože, cože, nevím, jak to vlastně košer nazvat.
0: To jsou několikrát... To jsou takové slzy, bych tam dal, nevím, pucíky. No to protože u vás akorát v jižních Čechách víte, co jsou pucíky, ale...
1: Přesně, pišišmout a pucíky a jdeme.
0: Tak. Všechno odpl. A Patrik tady je taky.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Konečně se začíná s prací. Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy porota, která mu to druhé místo udělila, a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
1: Mouřenin v košili to byl.
0: Tak jo, tak co si máme připravit? Kolik čeho? Povídej.
1: Dobře. Budeme potřebovat 150 gramů vajec, takže takový 3 vajíčka. 150 gramů cukru krupice, zhruba 2 gramy soli, takže taková větší špetka, 80 gramů hladké mouky, 20 gramů kaká a 2 strouhaná jablka.
0: To je na piškot. Na ten ovocný gel?
1: Ovocný gel je strašně jednoduchý. Tam máme 400 gramů nějakého bobulovitého červeného ovoce, takže maliny, rybíz, jahody a tak dál. Pak tam máme 50 gramů cukru krupice a 5 gramů agaru. A pak máme krém. 250 gramů smetany ke šlehání, prostě jedna krabička, 20 gramů cukru moučka, dáme tam vanilku, zhruba jeden lusk, a dáme tam 100 gramů mascarpone, aby to bylo stabilnější. Kdo nechce, může dát plátek želatiny, vychladit, vyšlehat, ta cesta je stejná.
0: Tak se do toho pustíme.
2: Pochoutkový rok.
1: Začneme piškotem, aby nám vychlad, pak se vrhneme na gel a úplně nakonec uděláme krém a zkompletujeme.
0: Piškot, čím se začíná?
1: Rozbijeme si naše 3 vajíčka. K ním si nasypeme cukr krupice a půjdeme šlehat. Vezmeme si balonovou metlu do robota na nejvyšší otáčky a pak 10-15 minut, ať se nám to šlehá. Až krásně ty vejce nabídou na objemu a bude to hezká, pevná pěna, světla.
0: Skončilo nám teda šlehání. Jabka, ty to strouháš? Najemno.
1: Protože jsem si to už zkoušel a nastrouhal jsem to nahrubo, pak se ten korpus špatně prokrajoval.
0: Nastrouhaná jablka, kakao, mouka a trochu soli.
1: Jo, a všechno to teď hodíme do našeho kotlíku. Všechno najednou, zase. Snažíme se to co nejrychleji zamíchat, ať tam máme úplně všechno najednou, ať to nemícháme na několikrát, protože bychom přišli o objem. Já to míchám v ruce, míchám to balonovou metlou z toho robotu. Je to z toho důvodu, že ta balonová metla je řídká, takže nám nevyžene tolik vzduchu, jako kdyby jsme to míchali klasickou metlou. Jo, takže hezká světlá pěna, za kterou nám zůstává lajna toho krému ještě, nebo té pěny.
0: A takhle to nalijeme do nějaké formy?
1: Já si vždycky vezmu ráfek, takže jenom tu obruč, tu si obalím alobalem, naleju si tam to těsto a dám péct. Péct budeme na 170 stupňů, režim horkovzduch, na suchou špejli, takže dejme tomu nějakých 25-30 minut.
0: My toho času využijeme na přípravu ovocného gelu, takže potřebujeme sporák, nějaký rendlík.
1: To můžete uvařit v podstatě v čemkoliv, ten gel je strašně jednoduchý. Jo, vy si vždycky vezmete nějaký ovoce nebo ovocný pyré v poměru 100 gramů nějaké šťávy, ovocného pyré nebo té kávy a na 100 gramů dáváte 1 gram agaru. Tím to zahušťujete. Já si vezmu ovoce, to si hodím do toho rendlíku, smíchám si agar s cukrem, aby mi nevytvořil hrudky.
0: Cukru je kolik tady v tom poměru?
1: Tady... To záleží na vás podle toho, jak moc máte kyselý ovoce nebo tu druhou složku. Nikdy není dobrý, aby byla úplně hodně kyselá, protože ten agar pak přestává želírovat. Takže když máte třeba citronovou šťávu, tak tam musíte dát třeba toho agaru dvojnásobek, než budeme dávat my tady. My si to vezmeme, celý si to povaříme, zhruba tak 2 minuty. Máme hotovo, přikryjeme si to na dotyk folií, aby se na tom nevytvořil škraloup, a dáme to zachladit. Až to schladne, stuhne do podoby žele, tak to rozmixujeme.
0: Tak to dokončíme. Čím ten náš pišišmout?
1: Připravíme si krém šantily, což zní strašně vznosně, ale krém šantily je vždycky v základu v podstatě vyšlehaná smetana s cukrem a s vanilkou. My si ji dotužíme trošku mascarpone, protože většina českých smetan, co je na trhu, tak není úplně dostatečně tučná a stabilní. Když máte kvalitní šláčku, můžete použít tu samotnou, nebo když chcete, můžete zahřát tu smetanu, rozpustit v ní plátek želatiny, nechat vychladit a vyšlehat. Jak budeme postupovat? Všechno si naleju do mísy k robotu. Vanilka, moučkový cukr a mascarpone. Vyšlehám a mám hotový krém. Mm-hmm. Máme vyšleháno. Kdyby se nám stalo, že ho přešleháme, můžete si přilít trošku nevyšlehané smetany, promíchat v ruce, ten krém se vám odsrazí, pokud z něho vyloženě není máslo. Vrhneme se na gel, máme tady tu naši vychlazenou hmotu, vlastně to ovoce s tím agarem, to si dáme do nějaké vyšší nádoby a jenom promixujeme tyčovým mixerem do hladka. Já myslím, že máme.
0: Musíme říct, že jsme ten korpus nechali vychladnout krásně měkoučký.
1: Ano, je krásně vlahý právě díky těm jabkům, díky tomu, že jsme se neschodili ten objem té pěny, kterou jsme měli vyšlehanou.
0: Budeme ho nějak prořezávat nebo něco?
1: My si seřízneme ten vršek, použijeme ho částečně na dekoraci a pak, jak budeme vrstvit, to bude takové velice intuitivní. Dáme si to natác, obrátíme si to, aby jsme měli tu rovnou stranu nahoru a můžeme začít zdobit. Teď si ten můj korpus potřutím gelem.
0: V jedné souvislé vrstvě.
1: Já si ten můj gel dám do sáčku, aby se mi s ním líp pracovalo.
0: Cukrářského sáčku. A kroužíš od středu spirálu. To je vlastně způsob, jak udělat jednolitou vrstvu, pak už jenom dohladit.
1: Určitě se to dá roztáhnout i lžící nebo nožem, ale ve finále zjistíte, že tím sáčkem je to daleko jednodušší.
0: Tak jenom, abyste věděli, jak to tedy Vojta zdobí. Tím ovocným gelem udělal spirálu od středu až téměř ke krajům, ale nechal tam tak 2 cm volné na kraji. A ten okraj využil k tomu, že ten krém Chantilly s tím mascarpone vyšlehaným dal do cukrářského sáčku a teď takové zdobné kopečky, ty slzičky vytlačuje z toho cukrářského sáčku. Začíná od kraje a směřuje až do středu. Takže je to jak přelet nad Pamírem trošku, když se na to podíváte z vrchu. Do těch jednotlivých údolí mezi vrcholy ještě vtlačuje menší slzičky toho ovocného gelu z cukrářského sáčku. Tak je to takové kropenaté, je to taková ovocná stračatela.
1: Dozdobíme si to jahodama, dozdobíme si to skrojkama jablek, které máme vevnitř, a dozdobíme si to tady naším korpusem, tedy spíš těmi pozůstatky.
0: Milá paní Rosenbergová, prosím, pečlivě se podívejte na tento způsob přípravy vašeho pišišmoudu a zkuste to udělat podle Vojty a pošlete nám potom fotku a třeba nahrajte i na záznamník svoje dojmy z toho.
1: Jenom pozitivní dojmy, prosím. Je to taková redukovaná verze dortíku.
0: Mm-hmm. Co tomu říkáš ty?
1: Mě strašně baví, jak ten korpus je krásně vláčný. Ty jabka tomu opravdu pomohly. Je takový krásně nadýchaný, přitom jemný a pořád štěvnatý.
0: Tak toho bych se ujet. Paní Bohdana Rosenbergová, která dělala vlastně piškot a na to vysokou vrstvu té šlehačky, tak ta je vděčná, to jo, ale tady je tak akorát ještě vhodně namíchaná právě s tím gelem. Ona je jako taková stuhlá, krásně drží jako marmeláda, ale o to víc mi přijde, že ještě koncentrovanější chuť toho ovoce. To dělá ten agar?
1: Je to tak. Hlavně není tolik sladká jako běžná marmeláda. A vlastně je to takový vyslečený mouření z košile.
0: No jo, tak to je naháč. Jen se odhalil. Paní Bohdano, podívejte se. Moc na vás vzpomínáme. Návštěva u vás byla vždycky v Přemyslovicích moc příjemná, pamatujeme si na to. Teď najdete ve srovnání ten svůj recept s tím Vojtovým. Všechno to je na webu pochoutkovýrok.cz. Je to další předělaný recept, protože my tím upozorňujeme na vítěze z těch předchozích ročníků, dohromady je 36 a na konci roku vy, posluchači, budete rozhodovat o tom, co je receptem desetiletí.
1: Já chápu, proč tenhle ten desert je rodinným stříbrem paní Rosenbergové, protože je opravdu skvělý a určitě se ho zase někdy upeču i já.
0: Těšíme se na to. Sledujte nás, podporujte, jsme i na instagramovém profilu nebo na facebookovém, třeba i tom speciální našeho pořadu. Patrik Rozehnal / pochoutky, ať už Instagram nebo Facebook, a s Vojtou se nevidíme a neslyšíme naposledy, je to náš už pravidelný spolupracovník. Tak ať se daří a mějte se krásně.
1: Mějte se krásně, nashledanou.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Pochoutkový rok, ten jubilejní, 10. už v pořadí, pokračuje. A připomínám, že se v něm objevují osobnosti pochoutkového roku a předělávají recepty, ty, které zvítězily v předchozích 9 letech. Dnes se tedy předvedl Vojtěch Vrtiška. Těšit se ale můžete třeba i na Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, Josefa Maršálka, Ivana Vodochodského a příští týden na Romana Pauluse. Bude dělat vítězný recept roku 2020. Tehdy z vítězství byla dojatá Iveta Podlucká. Udělala totiž pro rozhlasové posluchače a do naší soutěže zelné šlíšky. Jak je bude dělat Roman Paulus? Změní něco? Vylepší? Nebo zachová ten původní recept? To se dozvíte příští týden, tak nezapomeňte poslouchat. To proto, abyste měli přehled o tom, které recepty zvítězily a kterému pak na konci roku třeba dáte ten svůj hlas. Třeba proto, abyste vyhráli jednu z věcných cen a taky pomohli nám s porotou zvolit recept desetiletí. To je totiž princip letošního jubilejního roku. Hledáme ten nejlepší recept za 10 let trvání naší soutěže a vybíráme z těch receptů, které už vyhrály. Postupně tedy přibývají na stránkách pochoutkovýrok.cz. Dohromady jich bude 36. Sledujte nás, podporujte původní výherce anebo své favority a pak na konci roku nám pomožte najít ten nejlepší recept. To je doporučení. Vše se o soutěži dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz a za malou chvíli už si budeme vyprávět o plynu, protože na plynu se přece vždycky vařilo a dobře vaří i dnes.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jubilejní pochoutkový rok a jeho další díl pokračuje. Tentokrát povídáním o ohni, který nás jako lidstvo posunul výrazně dopředu i v přípravě v kuchyních. Hradně syrové stravy totiž člověk začal jídlo upravovat tepelně. A i v této historii najdeme několik milníků. Třeba když se místo na kamnech vytápěných dřevem nebo uhlím začalo vařit na plynu. Je to i v Česku už hezky stará technologie, jak Slávce Brádlové potvrdil mluvčí plynárenské společnosti Innogy Pavel Zajíc.
1: První zmínky o tom, že plyn používáme na ohřev vody, ohřev jídel a vytápění, máme z druhé poloviny 19. století, někdy kolem let 1870-1880.
2: Jsou dochované třeba tehdejší sporáky nebo vařiče?
1: V Praze máme plynárenské muzeum a určitě tam jsou plynárenské spotřebiče v počátku 20. století. Jsou dost podobné těm dnešním.
2: Ale prvním takovým přístrojem na vaření byla takzvaná termolampa, kterou už kolem roku 1802 se strojilo víc vynálezců. Nejčastěji je uváděný Zacheus Andreas Winzler. V jeho publikaci s detailně popisným názvem Termolampa aneb univerzální svítící, hřející, kuchyňská, várná, destilující a úsporná kamna je také nákres. Zařízení obsahovalo i retortu na výrobu plynu. První továrna na sériovou výrobu plynových sporáků vznikla v Anglii v roce 1836. A jaké jsou výhody vaření na plynu?
1: Příprava jídel na plynovém sporáku je rychlá, je efektivní, ta regulace teploty plamene je skutečně velmi komfortní, takže tohle jsou asi ty základní přednosti a výhody.
2: Slova Pavla Zajíce tak trochu popírá učitel z hotelové školy Buka School Roman Sejval. Vedle výhody, třeba v podobě nízké ceny, upozorňuje i na nevýhodu.
3: Tak asi bych řekl cena, možná, že to, co se týče, že ty energie je jedna z nejlevnějších surovin. Nicméně velký problém u toho plynu je to zbytkový teplo, který tu kuchyň vysloveně zahltí a musí být velice kvalitní vzduchotechnika a odsávání, aby to zbytkový teplo odešlo z kuchyně.
2: To je takový ten velkoprovoz restaurační, ale co třeba to malé domácí vaření?
3: A úplně nejlepší, co je, tak je samozřejmě indukce, kde co se týče technologický a energetický záležitosti, je to úplně na špici a tam bych asi se přiklánil tady k tomu.
2: Výhody oceňují spíš spotřebitelé v domácnosti. Drtivá většina z těch 2 milionů domácností, které plyn používají, na něm právě vaří. Běžná je dnes sporáková kombinace plynové hořáky na ploše a elektrická trouba. Kempaři a chalupáři zase oceňují vařiče s plynovými bombami. Tam se ale používá propan butan. Mnozí si pamatují ještě jeden problém. Jedovatý svítiplyn měl na svědomí řadu otrav, ať už úmyslných nebo náhodných. To už ale nehrozí.
1: Poslední výskyt svítiplynu se váže k našemu regionu. V Bílině byla ukončena distribuce svítiplynu v roce 1996 a od té doby je vlastně u nás v soustavě používán jenom zemní plyn.
2: Zemní plyn sebou nese jiné riziko, je výbušný. Podle Pavla Zajíce se ale výrobci snaží tohle riziko eliminovat.
1: Moderní plynové spotřebiče jsou vybaveny technologicky vyspělými prvky, jako automatické zasínání v případě zasnutí plamene, automatické vypínání přívodu plynu, automatické zapalování. V současné době je používání zemního plynu skutečně si myslím velmi bezpečné.
0: O vaření na plynu, o jeho výhodách se samozřejmě dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jak při vaření nejenom na plynu bere nebo nebere do ruky zástěru, to se dozvíte od Martiny Hudečkové už za malou chvíli v našem pořadu.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: U stolečku, kde si povídáme s hosty, vítáme v téhle chvíli herečku Martinu Hudečkovou, se kterou bychom si rádi popovídali o něčem, co má ráda, k jídlu. Dobrý den, Martino.
1: Dobrý den.
0: Martino, máte zástěru, používáte?
1: Jasně, já mám několik zástěr a vůbec nechápu, jak je to možné při tom minimálním vaření. Jo. Já tady vystupuju jako, že v podstatě každý ráno vstanu a už běžím k plotně, ale není to tak. Já vůbec nechápu, jak můžou být furt tak jako špinavý ty zástěry. Jo. Ale mě opravdu asi stačí jenom na 2 minutky zamíchat a už vypadám hrozně pracovně, protože mám sákance od masa v hlavě a po tváři mi něco jako teď já mohu. Kouka je na různých místech, usazuje se na ňadrech a tak. Takže já mám zástěry, mám zásobu jich na chalupě, zaprvé opravdovský po babičce, který byly fakt funkční a sloužily k tomu, k čemu mají sloužit. A pak tam mám svoje, co vždycky tak jako od někoho dostanu, oni vypadají tak pohádkově, mají spoustu volánků, jo, a jsou takový, jako mají ten laclíček a vypadám v nich tak jako niny. No, prvních 5 minut, než na nich přistane nějaký ten zákanec.
0: Ale že to zvládnete za 2 minuty, to bych tak čekal, že otevřete spíš a všude se tak jako namočíte, poprášíte.
1: Pak mě všechno prská, protože já totiž jsem neovládla takový to základní umění kuchařský, který se jmenuje pozvolna. Zvolna duste. Nechte pomalu dojít k varu, jo? Tak tohle mě úplně uniká. Takže pokud má sporák nejvyšší rychlost 9, tak já okamžitě nastavuju na 9 a všechno mi jede na 9, jo? Tak se nedivte, já než udělám biftek, tak mi 10krát vyskočí z toho, protože jede fakt jako hned naplno, no.
0: Takže účet za plyn nebo elektřinu taky máte na 9, jo?
1: To já dělám, že to určitě nebude tím vařením. Vždycky, když přijde ten účet.
0: Dokážete při vaření nebo pečení relaxovat? Je to pro vás relax nebo nutnost? Proto to chcete rychle zvládnout?
1: Musím říct, že je to relax, ale asi je to tím teď my, kde jaká vdaná žena se 3 až 5 až 7 dětmi řekne, se ti to vaří, když moc nevaříš. A má jistě pravdu, protože denodenně vařit pro třeba velkou rodinu se 3, 4, 5 dětma, nebo to musí být hodně, jako bych řekla, náročný. Už ta dramaturgie, už jen ráno vymyslet, že jo, jak vymyslet tu rodinu, čím to nakrmím. Takže takový, to já obdivuju, takový opravdový řemeslný vaření. Já ne, já jsem sváteční kuchařka, takže já vařím hrozně vlastně ráda a užiju si to. A někde jsem se dočetla jako zajímavou věc, ale už v dětství teda, že když se vaří, tak většina kuchařek a pekařek si vždycky nalejou trošku vína nebo panáčka, aby se jako, jo, že
2: dostali do nálady, pustili si hudbu. No.
1: A moje maminka to taky dodržovala, jo. Že jako to já rovnou plánovitě zavřu dveře kuchyně, naliju si víno a řeknu, budu vařit.
0: Naladí se na to ani nedostane.
2: Naladí se.
1: No, to by bylo krásný. Tak může se taky stát, ale tak jako ne, když už tam teda jsem a mám tu zástěrku a to víno v ruce, tak většinou i něco uvařím.
0: No tak na zdraví oběma. Děkujeme za povídání.
1: Všem na zdraví, na zdraví vám všem.
3: Pochoutky. Kulinární průvodce pro všechny milovníky jídla.

0: Rada z etikety nechybí v našem vydání pochoutkového roku, toho jubilejního, ani dnes, tedy povídání s Ladislavem Špačkem, dnes na téma, které určitě mnoho z vás zaujme a možná i někdo tuší, jak by to mělo být správně. Jak jíst kultivovaně podle bontonu špagety?
1: Dlouhé těstoviny, tedy tagliatelle nebo špagety, jíme vidličkou v pravé ruce a v levé ruce můžeme držet lžíci, v jejíž prohlubině namotáváme ten smotek, který potom vkládáme do úst. Mistři tu lžíci nepoužívají a v Itálii vám ji často ani nenabídnou. To znamená, že se musíme naučit konzumovat špagety anebo tagliatelle jenom vidličkou, takže namotáváme ten smotek v ohbí nebo v prohlubni talíře a vkládáme do úst. Ono to nejde tak jednoduše, jako když vkládáme do úst kousek kuřete. Ony, ty špagety, tak jako jsou neposedné a trošku nám tak si vysí z úst, ale to k tomu patří. Italové nás naučili jakési nenucenosti při tom stolování. My jsme takový velmi formální, tak takový trošku jako Němci. Jo, my když ukápneme nebo nadrobíme, tak jsme z toho úplně vyděšení. Ne, to k tomu patří. A stejně tak k těm špagetám patří i ta nudle, kterou teď trošku dramaticky dostáváme do úst.
2: Můžeme tedy si pomoci příborem, anebo můžeme tlakem úst?
1: Musíme tlakem úst, nemůžeme ani rukama, ani příborem. To už by vypadalo hodně bizarně. To vám radí Ladislav Špaček.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
4: Cestou, necestou,

volejte ve všední dny a v pracovní době. A teď k té soutěži. Kdo vyhraje 3 kuchařky? Minule jsem se ptal, jaké čerstvé houby přidal Jaroslav Sapík ke králíkovi, kterého připravoval v našem pořadu. Byly to lišky. A z těch správných odpovědí náš počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku dostane Gertruda Kytlicová z Hlučína, Zdeněk Jungmann z Kladna a ještě jeden Zdeněk Štumbauer z Vimperka. Gratuluju a užijte si jídla, která jsou v ní obsažená. A už mám připravené další 3 kuchařky, pochoutky z Horské chaloupky do dalšího kola soutěže. Opět souvisí s receptem, který dnes dělal jeden z našich příznivců, Vojta Vrtiška. Co použil do receptu místo marmelády? Za A gel nebo za B kompot? Co použil Vojta Vrtiška do receptu na desert místo marmelády? Pokud si myslíte, že to byl gel, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli si myslíte, že Vojta Vrtiška přidal místo marmelády do receptu kompot, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa jako SMS-ku na číslo 90 01 04. Ze správných odpovědí příští týden vylosujeme výherce. Své zprávy můžete posílat až do půlnoci z úterý na středu. Otázku i pravidla soutěže pro jistotu najdete i na webu pochoutkovirok.cz a já vám držím palce. Mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat i na profilu Patrik Rozehnal / pochoutky, ať už na Facebooku nebo Instagramu, a příští týden se zase těším. Užívejte si ten jubilejní pochoutkový rok.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Malý Zhorác a kapitán Vašátko na stopě vraha stopařky. David Matásek a Viktor Price v detektivním filmu Případ pro rybáře. ČT2. Pohádkový život sobeckého lékaře ukončí jediný telefonát. Alan Delon v hlavní roli thrilleru Plyšový medvídek. A ČT Art uvede portrét světově proslulé kanadské zpěvačky v premiérovém hudebním dokumentu Celine Dion z Rosy.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Dnes se v Česku slaví Den matek. Dělníci opravují hřbitov v Niměřicích na Mladoboleslavsku. Před námi je slunečný den s teplotami do 24 stupňů. Odpoledne oblačnosti přibude. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Jeden matek lidé dnes dávají květiny nebo poděkování maminkám. V Česku se slaví vždy druhou květnovou neděli. Moderní tradice vychází z počátku 20. století ze Spojených států. Odtud se postupně rozšířila do Evropy. V českých zemích se začala slavit už za první republiky. Po druhé světové válce ale její význam ustoupil a zastínil ho oficiální svátek MDŽ. Svátek matek se tak do kalendáře znovu vrátil až po roce 1989. Obvodové zdi upravují dělníci na hřbitově v Niměřicích na Mladoboleslavsku. Musí jednotlivé části omítnout a pak natřít silikonovou barvou. Opravit chtějí i márnici, chodníky nebo lavičky a některé náhrobky. Kolik radnice za práce zaplatí, říká nezávislý starosta David Valkoun.
2: Investujeme do hřbitova 300-400 tisíc, protože nesmíme za mě opomínat ani tyhle ty části obce, protože si myslím, že převážná většina tady je bývalých místních obyvatel.
0: Velký Borek a Nebuželi na Mělnicku propojila nová cyklostezka. Začíná u kapličky ve Velkém Borku a končí o 11,5 kilometru dál v obci Nebuželi u kostela svatého Jilí.
3: V orientaci na stezce pomáhá 47 značek, jsou na ní i odpočívky s lavičkami a s odpadkovými koši. Dá se po ní dojet třeba do Mělnické Vrutice nebo do Hleď sebe. Nová cesta vyšla na více než 100 000 korun. Z Mělnicka Radek Duchoň, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalové derby mezi Slaví a Spartou se ve druhém kole nadstavbové skupiny o titul v Šance Lize nedohrálo. V nastaveném čase za stavu 3-2 vběhli domácí fanoušci na trávník a tři hráče Sparty napadli. Rozhodčí zápas přerušil a Spartané krátce poté odjeli ze stadionu. Následně předseda představenstva Slávie Jaroslav Tvrdík do mikrofonu oznámil, že utkání se dohrávat nebude. K incidentu se vyjádřil i na tiskové konferenci.
4: Nemůžu k tomu hledat žádnou toleranci a žádné pochopení. Je to pro nás těžká situace, nebudeme hledat vinu nikde jinde než u sebe. Je to naše chyba. Respektuji rozhodnutí Sparty Praha nenastoupit k zápasu. Náš soupeř nahlásil, že má jednoho nebo dva hráče, kteří byli předmětem napadení fanoušků, kteří běhli na plochu. Omlouvám se soupeři, tohle se prostě nemělo stát.
0: Uzavření tribuny Sever oznámil na síti X předseda představenstva Slávie Jaroslav Tvrdík s tím, že výtržníci dostanou doživotní zákaz vstupu na stadion. Klub zároveň vyřadil z kádru A týmu Tomáše Chorého a Davida Douděru, kteří viděli v derby červené karty.
1: Počasí.
0: Neděle je jasná nebo skoro jasná, odpoledne čekáme přibývání oblačnosti a teploty mezi 17 a 24 stupni. V nadcházejícím týdnu se výrazněji ochladí, denní teploty by se měly pohybovat kolem 15 stupňů, v pondělí bude na většině území pršet a ve středu se objeví i ranní mrazíky.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na silnici 3 z Tábora směrem do Prahy dejte pozor na obchvatu Benešova, řeší tam nehodu dvou osobních aut. Kolona je už od prvního kruhového objezdu na zhruba 10 minut. Z Prahy je zdržení o něco kratší. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už hudební kavárna Pavla Vítka.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka.
5: Vítejte v restauračním zařízení, ve kterém není tím nejdůležitějším jídlo a pití, ale hudba a hvězdní hosté. Mé pozvání dnes přijala zpěvačka, která na hudební scéně září rovných 30 let. Lenka Dusilová. Na povídání se moc těším a spolu s vámi si určitě užiju i všechny písničky, které jsme pro vás vybrali. O tu první se postará právě dnešní host. Hezký poslech.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Písnička dozněla a vy jste poznali podle hlasu, ano, že proti mně sedí můj dnešní host, zpěvačka a skladatelka Lenka Dusilová. Lenko, ahoj.
1: Ahoj, dobrý den, přeju všem.
0: Já ti děkuju za to, že jsi přijala pozvání sem k nám do hudební kavárně, tak prosím tě, udělej si pohodlí, kafe máš.
1: Já už jsem spokojená, usazená a piju kafíčku.
0: Tak to je dobře. Dneska to probereme spolu všechno od tvé osoby, tvých koncertů, co chystáš, ohlédneme se malinko do minulosti, ale já bych možná začal v podstatě tím, já jsem se dočetl, že ses narodila v Karlových Varech, do Prahy, že se rodina odstěhovala, když ti bylo 11, protože maminka ti chtěla umožnit zpívání v Bambini di Praga.
1: Je to tak?
0: Je to tak.
1: No.
0: A když se teda ohledneš do těch Karlových Varů, tak ty už tam si nějak do těch 11 let se snažila někde zpívat?
1: Ano, já jsem vlastně začala hrát na kytaru a začala jsem zdůvěvat básničky. Když jsme se odstěhovali do Prahy, tak jsem chodila vlastně na klasickou kytaru asi 2-3 roky. Ale asi zásadní klíčový bylo to, že jsme jezdili hodně na vandry, brácha je o 10 let starší a měli jsme doma gramorádio, neměli jsme televizi. Brácha poslouchal hodně věci na Kotoučáku starým, na Magiči a pak vlastně až byl, myslím, že možná gramofon. Takže si pamatuju, jak poslouchal Kryla, Olympiky, Pink Floyd, Beatles a tak.
0: Ano.
1: A hlavně začal hrát na kytaru a zrovna básničky a měl takový jako svůj styl, kdy hrál takový otevřený akordy s prázdným strunama a měla takovou zvláštní melodiku. A mi se to hrozně líbilo a jak já vlastně bráchu celý život docela zbožňuju, tak jsem chtěla být možná jakoby on. Takže mě hodně inspiroval k tomu, že jsem začala se po něm hodně opičit. No.
0: A maminka tě v tom podporovala teda, jak jsem pochopil?
1: Maminka si tak jako tajně přála, abych jako dělala vlastně hudbu. Vím, že vždycky si to jakoby přála. My jsme měli ještě, se pocházím z Karlových Varů, měli jsme ještě takový krátký roční intermezzo, že jsme bydali s mámou v Kladně, kde nám nebylo úplně dobře, tak jsme se vrátili vlastně zpátky do těch Varů a že vlastně ta hudba tenkrát to byl takový jako asi takový, co mě tak jakoby trošku jako uzemňovalo, abych nebyla tak jako třeba divoká, nebo mě to, vlastně jsem si našla nějaký jakoby kanál, který si myslím, že je vlastně hrozně pro mě důležitý, zdravý a léčivý. No.
0: No tak určitě, no. To hudba je všeobecně. No. Plně jsem si vybavil vlastně svoje dětství. Jak jsi řekla ten magneťák a tohle, tak já jsem takhle taky vyrůstal na Kubišový, na starých Olympicích a na tý ještě poctivý popině těch 60. dejme tomu let. A taky jsem si uvědomil, že vlastně jak to člověka vlastně pro ten další život formuje. Ale pojďme k tobě. Ty jsi potom teda se dostala do Bambini di Praga?
1: Já jsem dostala možnost zpívat vlastně v tomhle sboru a zpívala jsem v té odnoži, kterou vedla Blanka Kulínská, Blanka Kulínská, takže tomu jsem si říkalo Belcanto di Praga.
0: A Lenko, jaké to pro tebe bylo? Myslím tím zařadit se, protože ty na mě působíš jako taková dost svébytná, výrazná osobnost. Jako... Víš, zařadit se do toho zborového cítění.
1: No ano, je pravda, že ten chaos je takový nějaký můj řád, ale já jsem úplně moc na ty, i přesto, že jsem chodila na klasiku, kytaru, tak vzhledem tomu, že paní učitelka na nás byla nějaká krutá, tak jsem často vynechávala hodiny, co se týče hudební teorie, takže ty noty jsem vlastně do dneška se ještě úplně jako nenaučila a do sboru jsem šla a neuměla jsem ty noty, takže ale od malička jsem byla zvyklá používat hodně sluch a paměť. Byla jsem v tom dost trénovaná, protože jsem sama poslouchala písničky, učila jsem se věci vlastně poslechem, takže jsem tam hodně musela být koncentrovaná na ten poslech. Samozřejmě orientovala jsem se v těch kuličkách, ale hodně bylo důležitý vlastně poslouchávat a pamatovat si. Bylo mi 11,5, když jsem začala zpívat v Bambini di Praga. A když mě bylo vlastně 14, tak už vlastně jsem tenkrát vycházela anonce a byla tam sekce kapely a tak, takže zavolala jsem nějaký inzerát nějakým 20-letým klukům, kteří dělali nějaký folk rock a hledali zpěvačku, takže do téhle kapely jsem se potom jakoby dostala, takže s tím jsem přišla jakoby hrdě za paní Kulínskou a říkala jsem jí, že zpívám v kapele a tý se to jako úplně moc nelíbilo, že to není dobré pro tenhle druh zpívání sborového, takže já jsem se jakoby rozhodla. A přestala jsem chodit do sboru a začala jsem zpívat už v kapelách.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Zpěvačka a skladatelka Lenka Dusilová je mým dnešním hostem v hudební kavárně. Lenko, ty jsi mi udělala radost tím, jak jsi vlastně řekla, že vlastně tě to v tom sboru moc až nebavilo. Ty noty, že ta hudební nauka taky, že moc ne. A mně se úplně vybavilo moje dětství, kdy jsem to měl stejně. A vlastně jsem, vlastně až potom s odstupem, jsem se to musel některé ty věci doučovat. Ale možná je to tím, že člověk, když je svérázná osobnost, tak prostě chce realizovat především to, co je uvnitř něj samotného. To, za čím si chce jít. Kdy ty jsi se začala uvědomovat? Hned poté, jak jsi odešla z toho sboru, že chceš být ty sama za sebe jako interpretka?
1: Já myslím, že jsem měla v tom jasno docela třeba už jako od druhý, od třetí třídy. Že chci být jako hudebnice nebo zpěvačka. I když jsem se to bála říkat naplno, aby se mi jako ve třídě nesmáli. Já nevím, já jsem si šla prostě za svým, možná tím, že jsme zudebňovali ty básničky.
0: To jsem se tě právě chtěla zeptat, ano.
1: Takže vlastně tam už jsem si jakoby ošahala nějaký svůj, ten první jakoby hudební jazyk, ke kterému jsem se stejně jakoby třeba později, když už jsem byla jakoby etablovaná na hudební scéně, tak jsem se k tomu trošičku jakoby vždycky v té mojí kariéře trošku k tomu dětství vracela, protože jsem si uvědomovala nějaký jakoby zdroj toho prvního objevu a vlastně těch prvních tónů a vlastně v tom dětství jsem zudebněla několik věcí, které si myslím byly hodně silný a i třeba jsem je v dospělosti zrecyklovala v té
0: svojí kariéře. A ty jsi psala tu poezii, anebo jsi si...
1: Ne, já jsem si vybírala poezii.
0: A protože, co třeba jsi vybírala?
1: No bratr, on hodně měl rád takový temný básníky, Trimboda, Hala se měl hodně rád a já jsem moc poezii nerozuměla, ale tím, že ten brácha byl o 10 let starší, tak já jsem po něm vlastně zdomňovala ty básničky, který on měl většinou vybraný, protože jsem důvěřovala tomu jeho výběru a chtěla jsem to dělat jako by on.
0: Ano. To je vždycky dobře. Já si pamatuju, jak jsem takhle nasával Jacquesa Prévera a snažil se s kytarou na něj něco napsat.
1: No.
0: Ale jiní to udělali líp, ale kdy vlastně teda potom přišla ta první nějaká jako nabídka, nebo víš, že jsi začala vlastně
1: jako
0: za mikrofonem?
1: Něco opravdovýho.
0: Opravdovýho profesionálního.
1: Jo, něco opravdovýho přišlo asi, pak jsem měla tu kapelu Inzerát, ale asi první, co bylo kapela Sluníčko. Já jsem vlastně v 15. nedokončila prvák vlastně na strojárně a rovnou jsem začala zpívat vlastně v kapele Sluníčko, kteří tenkrát hledali zpěváka, za odcházejícího zpěváka, tak jsem se jim nabídla, dostala jsem nějaký demáče, který jsem se naučila a jim se to jakoby líbilo a to už byla taková jako opravdová kapela, s kterou jsem strávala 4 roky. Byly 90. a my jsme začali hrát vlastně na všech těch jakoby možných pódiích, klubové scény, která tady prostě vznikala po celých Čechách.
0: A další kroky potom ze Sluníčka vedly kam?
1: Vedly Marlboro Rockin' rok 93, kterou tady jsme vyhráli, to byla soutěž a v porotě byl David Koller a dostala jsem nabídku vlastně zpívat vokál do písně Amerika s Lucí a z toho vlastně se vyvinula dlouhodobá spolupráce jako backing vokalistka, kytarista a ještě jsme s Davidem vlastně založili kapelu Pusa.
0: A jaký to pro tebe bylo?
1: Já si jenom vybavuju jenom takový obraz, kdy jsem zpívala na první zkoušce s Lucí, už jakoby na turné, se připravovala a zpívala jsem ty backing vokály, který jsem vlastně už měla nacvičený od 14, protože jsem na jedné kazetě prostě Lucí měla, tak mi to přišlo takový wow, že jsem se nemusela na to ani jako připravovat. Říká, tak to je jakoby úlet, no. Nevím, já mám pocit, že se ty věci nějak děly a že občas ani nevím, jak se děly, jo. Nevím.
0: Tak pojďme si ale na tohle velice úspěšnou éru zavzpomínat.
2: Česká 12. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká 12. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká 12. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Lenka Dusilová, zpěvačka a skladatelka, je mým dnešním hostem. Lenko, to by se vlastně jako podařilo takovej docela majstrštěk, že ten David Kuller si tě vybral a rovnou, že to byla takováhle prostě známá písnička. A bylo to pro tebe v něčem jiný najednou, že ta Lucie zažila pak obrovskou éru a vlastně no. Já, když se tak probírám paměti, tak vlastně jsem tě zaregistroval tam. Mm-hmm. Tak jak na to vzpomínáš?
1: No tak jako byl to velký skok, protože samozřejmě Kluci, když jsem naspívala jako Za sluníčka, když jsem naspívala Ameriku a pak i Vyšel sen, tak kluci vlastně vždycky jako jsme někam jeli a teď hrála ta písnička z rádia a vždycky říkali, že to je jakoby sračka, nebo jsme smáli. Já jsem byla hrozně mladá, oni byli o 10 let třeba starší. Jasně. Než já, kteří na mě byli hodní, někteří byli takový jako ostřejší, tak to bylo takový jako... No. Nebylo to moc příjemný a vlastně to vnímám, i v tom hudebním prostředí jsem to vnímala, dřív to bylo víc takový vyhrocenější mezi sebou žánrově, trošku vykastovaný, že jo, ten Androš a Big Beat a mainstream, takže jsem si to tak jakoby trošku jako dost vyžírala.
0: A dokázala si jako holka prostě jim dát, že já si dovedu představit, co ale... spustit křehkou dívku tak jako mezi tyhle Big Beatáky. No.
1: Vytvořila jsem si kolem sebe nějakou jako slupku, nějaký jako, že jsem jako měla na venek jako hodně, jsem byla tvrdá, prostě jako že mi nic není, a, nebo jako, ale vlastně až zpětně v dospělosti, až jakoby třeba s tou mladší generací dneska si uvědomuji, že ten určitý přístup k ženám i jakoby v tom hudebním prostředí, že ten šovinismus byl jako docela ostrej, ale nám to, my jsme to v té době jako, to bylo vlastně jako normální, že to byla jako vlastně taková nějaká norma, až člověk jakoby zpětně si uvědomuje, že třeba některé věci úplně v pořádku nebyly, no, tak jako jasně říká se, přežili jsme to, nějak mě to, ale tak jako každá doba má nějaký jakoby svoje věci, jo, prostě plusy, mínusy a tak, takže já to nemíním hodnotit nějak.
0: Jasně,
1: že
0: jasně.
1: Já si ty věci dokážu docela dobře zpracovávat. Jako. No, ale já si hrozně cením vlastně toho, že jsem mohla zažít třeba jako bez tou Lucí, byl to jako obrovský skok jako z klubové scény a vlastně zažila jsem s Lucí, prostě pamatuju si, že jsme hráli v Lucerně velký ano. A pak jsme se z těch jakoby těchhle z těch větších sálů přesouvali vlastně do nějakých hal až openerů, takže ano. Vlastně to si jakoby vybavuju a pak už vlastně střih a už začala moje hudební kariéra přes nějaký jako můj osobní nějaký breakdown dolů, jako jo. Takže když jsem odešla z Lucie, já rozpustila jsem pusu, takže pak vlastně byl bod nula a začínala jsem vlastně od začátku úplně.
0: A jaký to bylo v ten bod nula?
1: Když jsme s Davidem založili kapelu Pusa, tak vlastně David tam byl zásadní point, že jsem začala být znovu autorkou, že jsem se jakoby ve sluníčku, jsem byla jenom interpret, že jsem se vrátila k psaní díky Davidovi, psaní vlastní hudby a donutil mě, aby začala psát vlastní texty a hledala si svůj výpověď. Vlastně Pusa, tak David měl nějaký svůj způsob toho tvůrčí a vůbec nějaký existence v hudebním prostředí a vlastně potom ten bod nula pro mě bylo, že jsem si začala vlastně hledat ten svůj způsob toho, jak já na té hudební scéně chci fungovat, jak, co chci hrát a byl to hrozně dlouhý proces, prostě trvalo to a vlastně o čem chci psát, co je můj hudební koncept a co je můj hudební
0: já se tě na to ptám z jednoho důvodu, že ty si na mě vždycky působila jako taková introvertní holka, která ale přesně ví, co chce a jak to chce. Aspoň já jsem tě takhle vždycky vnímal.
1: Umanutá holka jsem vždycky byla.
0: Ano, ale taková, jako víš co, to je hezký v tom, že ono to nejde jinak v tom kunštu, že buď opravdu chceš sdělit něco, co v tobě je, anebo děláš jenom takový povrchní věci, aby se to líbilo. A ty jsi právě byla ta první kategorie.
1: Já bych to úplně takhle jako nepodrážela i jakoby ten svět toho, protože každý hudebník, že těch druhů hudebníků je mnohem víc, že máte prostě dobrodružné povahy a pak jsou lidi, kteří jako mají ty vlastnosti na to, aby vycházeli vstříc jakoby tomu, co ty lidi jako chtějí a na to, ano. A to není něco, co by snižovalo jakoby to. Jo.
0: Jasně. Jo. Měla jsi v sobě někdy takovej ten, což asi každý má, ten trošku zápas toho, co po tobě lidi chtějí.
1: Jasně.
0: A to, co ty chceš.
1: Jasně, určitě jsem s tím nějak bojovala, ale ta umanutost, jako ta povaha je, byla v tom silnější a hodně jsem si během té, třeba co jsem vydávala solový desky, kdy jsem se na první hodně ještě hledala, u té druhé už jsem trošku jako začínala zjišťovat, co je ten můj rukopis a kterým směrem směřuju. Ale čím víc jsem toho věděla, co víc chci a byla jsem si jistější, tím víc jsem byla schopná jakoby snižovat ty kompromisy a uvědomovala jsem si, že v tu chvíli, kdy jako kalkuluju, že nejsem uvěřitelná a necítím se na tom pódiu dobře a i ty lidi mi to moc jako nevěří, takže vlastně tenhle ten dlouhý proces byl pro mě hrozně důležitý, aby si jakoby ujasnila, v čem jsem silná a myslím si, že to je potom jakoby i cítit a pak i jakoby víc ty posluchače přesvědčíte. Každý je fakt jako jiný, každý hudební, musí to hledat, každý, co v čem je jakoby silný. Takže vůbec jako nechci právě, jak jsem to měla dřív, i jako když jsem byla mladší, že někdy jsem pejorativně koukala a mluvila třeba i o mainstreamu, tak dneska jako zpětně vím, že každý nemá vlastnosti na každou tu část, ten segment toho hudební, že fakt si člověk musí najít, v čem je silný a jakým z kterého světa promluváte těm lidem.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Lenka Dosilová, zpěvačka a skladatelka, je mým dnešním hostem. Povídáme si o hudbě. Je to velice zajímavé povídání. Já jsem byl velice i zvědavý na kontakt s tebou. My jsme se sice kdysi dávno potkali na nějakém fotbalovém hřišti,
1: no,
0: jak jsem připomněla,
1: ale
0: je to dávná minulost.
1: No.
0: Musím ti říct, že to bylo asi poprvé a naposledy, co jsem hrál fotbal. Ale pojďme teď k jedné kapitole, která pro tebe si myslím znamená taky hodně, a já jsem to tak chápal, a to je Čechomor.
1: Mm-hmm. Proč jsem se dostala k Čechomoru? No. To, jak si to pamatuju, se liší trošku od toho, jak to říká Franta Černý. Já jsem měla pocit, že jsem byla doporučená od Davidem právě Karlovi, a Franta ten vlastně, ten to měl nějak z jejich strany, vím, že oni hledali zpěvačku, že měli právě nějaký skladby, kde potřebovali jakoby ten ženský duet, a Franta trval na tom, aby to nebyla folklorní zpěvačka. Takže nakonec jsem byla vybrána, já nevím už jak přesně od koho, co, takže jsem do toho takhle vplynula. Vím, pamatuju si, že mi Karel volal a měla jsem k němu domů naspívat tenkrát vlastně proměny ještě tu verzi na tu desku předtím, než vznikly ty symfonický proměny album. Takže ta verze stará, ještě akustičtější, to byl rok 2000 nebo 99.
0: Mm. A jaký to bylo proti těm klukům z Lucie najednou mezi?
1: Nevím, já tak jako já už jsem vlastně byla dost odtrkaná, jako já fakt jak dělám hudbu od malička, zažila jsem jako různá uskupení a různé věci a hodně toho prošla, tak zase to byla jako jiná partička a vlastně mě to moc bavilo s nima. Vlastně jsem měla paralelně svoje solový, měla jsem solovou kapelu, už jsem vydávala druhé album u Universalu a vedle toho vlastně paralelně jsem zpívala s Čechomorem a začala jsem jezdit do Ameriky a připravovat třetí desku vlastně v Americe, takže to byl takový hodně bohatý hudební život, kdy jsem vlastně přejížděla mezi těma svýma koncertama a Čechomorem. Byl tam pro mě hodně taky klíčový moment vlastně toho, kdy začali připravovat proměny se symfonickým orchestrem a s Jezem Colemanem, producentem z Killing Joke, vlastně zpěvákem, kdy jsem poprvé propojila svůj hlas na zkoušce vlastně s tím symfonickým tělesem, tak to udělala takový fyzický až jako...
0: To je pocit, viď?
1: Bylo to prostě takový, jako, že mi i tak málem slzička u toho kápla, protože fakt jako já jsem hodně zvuk, mám to jako ten zvuk, ten hlas, emoce, mám to hodně propojený fyzicky, takže to pro mě bylo jako hrozně silný moment a bavilo mě to zpívat, protože kapela Čechomor má jako v sobě nějaký transcendent, i přesto, že často třeba hrajou písničky, které se často opakujou v nějakých jako obdobích, tak vlastně tam vlezete na to pódium a prostě tam lítá nějaká energie mezi Franta Karel a stoupnete si mezi to a přesto, že jste tu písničku zpíval milionkrát, tak to prostě nějak jako něco, je tam nějaký transcendent, který prostě funguje.
0: Tak pojďme si teď zahrát písničku a pak budeme v tom povídání pokračovat.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Lenka Dusilová, zpěvačka a skladatelka, je mým dnešním hostem v hudební kavárně. Lenko, už jsme tady probrali hudbu, nejrůznější etapy v tvém životě. Mimochodem, já teda jsem byl překvapen, když jsem to tady zesumarizoval, tak tady vidím, jestli to dobře počítám, zhruba 10 solových alb, což teda taky je docela.
1: Je to 6 solových alb, ale je tam pak jakoby alba, které jsou jakoby, kde jsem byla lídr. Jako,
0: ano,
1: což jsou
0: ano,
1: ano. Sluníčko, Pusa a Eternal Seekers.
0: No ale já se tě na to ptám, protože přijde mi to, že jsi pracovitá.
1: Tak jako já mám pocit, že jsou někdy jako ty chvíle, mám určitě ve svém životě přehlídku ztraceného času.
0: To máme všichni.
1: Taky najde, to najdem, ale to asi všichni. Jako, ale taky umím jako dost zabrat. No,
0: to a řekni mi, a když třeba tvoříš, píšeš, skládáš, někdo to má tak, že prostě to nechá až na poslední chvíli a pak, když je pod tím stresovým faktorem, tak začne rychle vymýšlet. A někdo třeba naopak jako pracuje průběžně, víš, vrací se k těm verzím, opravuje. No, vylepšuje. Rozumím. Jaký seš ty typ?
1: Já určitě nejsem typ, který by každodenně se věnoval, a možná by to nebylo špatný, to záleží, jak si člověk jakoby zvolí a nastaví ten systém, jo, a dá se to určitě změnit. Ale určitě nejsem jako důsledná, takže bych každý den si vyhradila čas na hudbu, to úplně ne, je spousta věcí, které člověk musí kolem hudby řešit.
0: Ano.
1: Ale já jedu jakoby od projektu k projektu a mezi tím jako se připravují nějaký věci. Já si sbírám občas nějaký fragmenty.
0: Ano.
1: Nebo si zapisuju třeba nějaký věty a potom mám nějaký období, kdy víc jakoby zkouším, že mám doma nějaký, si postavím ten svůj live setup, že pracuji. Nebudu to tady asi úplně rozvádět. A sbírám si nějaký zvuky, samply nebo melodie a ukládám si to. A pak, když mám jakoby větší koncept, ke kterému spěju, ať už je to nějaký speciální koncert nebo deska nebo něco, tak jakoby většinou na těch věcech spolupracuju dál a rozepisuju a hledám si k sobě jakoby partnery, který dokážou tu věc mi pomoct, ten záměr dotáhnout tak, aby byl fakt jako skvělej, zcela s pokorou pro mě, bez nějakého ega.
0: Ty jsi to sice nechtěla rozvádět, ale to znamená, že to je nějaký tvůj takovej hudební kout, když to řekneme, jako aby tomu lidi rozuměli, kde máš zřejmě svoje nějaký já nemám, nástroj, samply.
1: Já nemám doma jakoby studio, ale já že hraju i jakoby solovej performer, že pracuji hodně s looperem, efektuju, si pracuju s hlasem jako s nástrojem,
0: použiju
1: hodně efekty a mám nějaký mixpult, tam mám naházený nějaký synťák, kytary a sampling pad a tvořím a už jako z toho hlasu často dělám takový jakoby mlhy, tvary a vytvářím, kam mě to vždycky nějak zavede.
0: Jasně.
1: Někdy to může být fakt jenom kytara a zpěv obyčejný, co mě napadne. Ale mám jakoby širší škálu těch možností, jak tvořím.
0: Alenko, a řekni mi, když třeba zrovna prostě teď víš, že přišel ten nápad, teď víš, že je ta chvíle, dokážeš u toho vydržet třeba do rána, víš, že dokud nejseš spokojená?
1: No, to asi ne, nejsem úplně tak trpělá. Když potřebuji něco dotáhnout, tak jo. Ale ono teď, jak jsem jako máma, tak ty věci nejdou dělat jakoby takhle, že vždycky na ten intenzivní, že člověk už jako vlastně musí dopředu ty věci plánovat, kdy zkouší, kdy ne, kdy mám třeba syna, kdy nemám syna, nebo teď třeba připravujeme nový koncert na Prague Sound s Katou z Varhanicí a tam si musíme fakt vyhrazovat časy, aby nás třeba někdo nerušil, aby jsme mohli pracovat třeba intenzivnější a ten čas je někdy omezenější, protože v tom rodičovství je to náročnější, a nebo dopředu si fakt naplánovat, kdy nebudeme fakt rušený, aby jsme se přesně mohli věnovat tomu, že půjdeme, že budeš pracovat třeba jako s nějakýma pauzama, klidně jako 18 hodin denně, nebo že se k tomu v noci vrátíš, nebo něco
0: takové. A jak to bere syn? Tebe jako,
1: syn,
0: víš, jako
1: no,
0: hudebnic.
1: Tak narodil se prostě hudebnici a dalšímu hudebnímu zvukaři a vlastně taky jako je hudebně tvůrčí bývalý partner, takže taky to bude dost umanutý človíček a je talentovaný na hudbu, ale nevím, jestli se hudby bude talentovat, prozatím to možná jako na něj působí odstrašujícím způsobem, ale kdo ví, jako ještě.
0: A kdyby jednoho dne Lenko přišel a řekl ti, mami, já se chci prostě té hudbě profi
1: věnovat. Mám moji maximální podporu. Ale já o tom jako mluvím, o všem, my spolu mluvíme jako o dost věcech, takže jako přijde mi to důležitý víc dialog s dítětem, aby jako nemusel poznávat ty věci někde venku ještě z nějakých složitých situací, kterým se asi možná nevyhne, ale má moji podporu, ale jako vysvětluju mu, vidí sám, že to není jednoduchý přežít v hudebním prostoru, ještě obzvlášť tak s tím, že nedělám úplně věci na ten jednoduchý jednoduchý poslech, nebo ten nejedu úplně tu jakoby známou bezpečnou formu.
0: Na první signál.
1: Která je jakoby běžnímu posluchači jakoby příjemná a je to pro ně ten bezpečný prostor, že víc experimentuju, to je jako jasný. A na to, co dělám, si myslím, že to jako jsem fakt vděčná, že to do dneška můžu dělat a živit s tím, ale je to prostě adrenalin a furt žijete v určité nejistotě. Takže mu snažím jako se o tomu vysvětlit, že je dobrý si najít nějaký, jakoby, nevím vlastně, jestli nějaký jistoty na světě vlastně existují. Vlastně.
0: Stejně si nakonec udělá všichni to, co bude chtít on, jasně.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Stále ještě je mým dnešním hostem zpěvačka a skladatelka Lenka Dusilová. Lenko, já jsem teď zahlídnul, nevím už kde, jestli na sociálních sítích, nebo někde jsem jel kolem nějakého plakátu, nebo to. Prostě vím, že chystáš spoustu koncertů, projektů, tak nechceš nám něco prozradit?
1: Prozradím. V prosinci mi bylo 50 a já jsem se rozhodla, že jsem dozrála k tomu, že chci udělat jakoby lidem radost a zkompletovat vlastně nějakou retrospektivu, kdyby byl vidět nějaký vývoj a tvůrčí proces, takže dala jsem dohromady takovou velkou, udělala si archeologii a postavila jsem takovou víc mainstreamovější retrospektivní kompilaci, která vyšla na trojvinylu a na dvoj CDčku a vytvořila jsem vlastně na to navazujou teď letos koncerty s mojí kapelou Lenka Dusilová Band a s některými vybranými hosty, jako je třeba David Koller nebo Clarinet Factory, s kterýma mě pojí historie v projektu třeba Eternal Seekers vystoup. A měli jsme zásadní koncert LD pod značkou LD50, právě k té retrospektivě v únoru koncert, kde byly právě David Koller, Beatka Hlavenková, Clarinet Factory, kluci z Čechomorů. Tenhle ten program s některými vybranými hosty teď budeme hrát, hrajeme vlastně na některých koncertech a festivalech. Máme za sebou v tuto dobu koncert ještě v Brně, v Mahenově divadle a v Bratislavě.
0: Ano.
1: A teď se chystáme na Rock for People, kde s náma opět vystoupí David Koller a budeme hrát na Color Sof Ostrava, kde bude David Koller a Clarinet Factory. Jedeme na Hradecký slunovrat a v současnosti ještě chystám, protože se mi plní sen, že vystoupím na úplně úžasném festivalu Prague Sounds. Připravujeme koncert s výtečnou varhanicí a skladatelkou, Kata se jmenuje, a připravujeme vlastně takovej náš koncert, který je postavený na našich, ať už původně společně vytvořených skladbách, nebo našich, kde se prolínáme i v našich skladbách. A bude to hodně netradiční koncert, který bude právě v rámci Prague Sounds, což je pro mě jako velký silný moment. A jedeme ještě vlastně na turné s Čechomorem.
0: Čili kdyby si všechny tyhle ty termíny, protože to není možné si zapamatovat.
1: Je to strašně moc, jo.
0: Já tak vlastně, kde to najdeme? Kde to najdeme? Na tvých stránkách?
1: Ano. Mám sociální sítě, Instagram, Facebook, kde se snažím být nějak komunikativní a prezentuju tyto věci. A pak mám web www.lenkadusilova.art.
0: Ano.
1: A ještě lidi, který třeba zajímá, ještě dělám workshopy hudební, takže lidi si můžou najít i nějaké místa, kde se mnou můžou, kde s nima můžou sdílet zkušenosti a třeba i se dostat do nějakého tvůrčího procesu.
0: Tak vidím, že těch možností je spousta a já bych ti rád poděkoval za to, že jsi přišla sem k nám do hudební kavárny, za hezký povídání o muzice.
1: Já děkuju taky.
0: Přeju ti, aby tě pořád ta hudba takhle krásně tím životem vedla, protože to je, myslím si, velký štěstí a ne každému se to povede. A ty si zatím hezky jdeš, ty jsi řekla takový slovo umanutá, ale mně to slovo v tvým případě přijde takový hezký, také jako hezky umanutá.
1: Jo, to je dobrý, je to docela dobrý, být umanutej vlastně pomáhá přežít vlastně docela.
0: Lenko, tak prostě děkuju, ať se ti daří.
1: Já děkuju.
0: A milí posluchači, to vlastně už je úplný konec dnešní hudební kavárny. Mým dnešním hostem byla zpěvačka a skladatelka Lenka Dusilová a Pavel Vítek se na vás bude těšit opět za týden.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Co to znamená, když svítí červená? Nebo co je palma a čuchák? To vše a mnohem víc se dozvíte v sobotu 16. května na Dni otevřených dveří Českého rozhlasu Střední Čechy. Těšit se můžete na prohlídku budovy, nahrávacích a vysílacích studií a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě. Oslavte s námi 103. narozeniny Českého rozhlasu. V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Kriminalisté vyšetřují smrt mladíka, který vypadl z vlaku, nejspíš jel mezi vagóny. Silnice z Kamenice u Prahy do Hlubočinky bude od zítřka neprůjezdná, začne její oprava. Čekáme slunečno,

0: Později oblačnosti přibude a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Dobré poledne. Policie vyšetřuje smrt nezletilého muže. Podle kriminalistů zemřel v noci při pádu z vlaku nedaleko Říčan u Prahy. Nehoda se stala před 11. večer. Mladík nejspíš jel na vlakové soupravě mezi vagony a spadl do kolejiště. Pokračuje mluvčí středočeské policie Pavel Truxa.
1: Přitom to utrpěl zranění, kterým na místě události podlehl. To, zda byl mladík pod vlivem alkoholu či nenávykové látky, ukáže nařízená soudní pitva.
0: Nehoda v noci zhruba na 2,5 hodiny přerušila provoz na trati mezi Uhříněvsí a Říčany. Zítra začne oprava silnice druhé třídy číslo 603 mezi Kamenicí u Prahy a Hlubočinkou. Takzvaná stará Benešovská je ve špatném stavu. Práce potrvají se zimní přestávkou zhruba rok. Ve směru do hlavního města povede objízdná trasa pro auta i autobusy přes Křížkový újezdec. Opačně bude silnice zatím průjezdná, říká Petr Čuřík, nezávislý starosta Sulic, pod které Hlubočinka spadá.
2: Samozřejmě v rámci obce si zase zajistíme i nějakou kyvadlovou dopravu v místě, kde nám prostě nepojedou linky pražské integrované dopravy.
0: Školáci v Sázavě budou v červnu bez školních obědů. Město zahájí kompletní rekonstrukci jídelny základní školy. Za práce zaplatí asi 30 milionů korun. Oprava by měla být hotová do začátku nového školního roku, pokračuje nezávislý starosta Vladimír Dvořák.
3: Hlavně ty sítě, teda co se týče kanalizace i elektriky, tak byly v havarijním stavu už několik let, takže my jsme vlastně, já nevím, skoro co 14 dní zastavovali provoz, protože jsme potřebovali něco opravovat, takže už to bylo nezbytný. Sport.
0: Čeští hokejisté mají závěrečnou možnost ukázat se trenérům před večerní nominací na mistrovství světa. Na švédských hrách právě nastupují proti Švýcarsku ani ne 24 hodin po sobotní prohře s Finskem. Večer po příletu do Prahy oznámí trenér Radim Rulík nominaci na mistrovství světa. Počasí. Odpoledne bude zpočátku jasné, později čekáme přibývání oblačnosti, naměříme mezi 17 a 24 stupni. V nadcházejícím týdnu se výrazněji ochladí, denní teploty by se měly pohybovat kolem 15 stupňů. V pondělí bude na většině území pršet, ve středu se objeví i ranní mrazíky.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D10 z Prahy ve směru na Mladou Boleslav dejte pozor za sjezdem na Tuřice. Na 24. kilometru nám hlásíte komplikace. Na tahu 3 mezi Prahou a Táborem se zdržíte. Na obchvatu Benešova u odbočky na Konopiště řeší nehodu dvou osobních aut. Kolony z obou stran jsou asi na 10 minut. A na silnici 2 mezi Prahou a Kutnou Hourou opatrně za Bečváry u odbočky na Chotouchov řeší nehodu motorky. Směrem do Prahy se tvoří kratší kolona. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly polední zprávy a teď už jsou připravené vaše písničky na přání. Slovo má Petr Zajíček.
4: Písničky na přání.
5: Ano, a ten vám přeje příjemnou neděli a pokud právě teď v poledne obědváte, tak také dobrou chuť. Jak se říká, pojďme do toho, půl je hotovo, takže neváhám a rovnou plním první vaše přání po 12. hodině. Píše nám David Hezrle pro babičku z lásky, ať se co nejdříve uzdravíš. To ti přeje David. Karel Gott nám bude zpívat.
4: Písničky na přání.

To byl první a ne poslední Karel Gott v této hodině. Ještě jednou ho budeme hrát určitě v písničkách na přání. Jakub Pažout nám píše, zahrajte prosím Neun Neunzig Luftballons od Neny. Jsou k tomu dvoje důvody, jednak kvůli oslavám konce druhé světové války, ale i protože Nena před pár týdny oslavila 660. narozeniny. Děkuje Kuba. Tak si dáme Neun Neunzig Luftballons.

0: písničky na přání.
1: Ano, jsou tady písničky na přání s nedělním datem 10. května a zdraví vás ze studia Petr Zajíček. Máme tu druhou květnovou neděli a to znamená svátek matek. To už také čtu z vašeho dalšího vzkazu. Ta moje matka, maminka, vybrala písničku Máma od Marie Rotrové. Všem maminkám tedy a jejich dětem posílají tuto píseň Jaroslava a Sylvie z Prahy a připojuje se ještě Veronika.

To byla máma Marie Rotrové. No a v přání maminkám budeme pokračovat. Přeji pěkný den všem do studia a prosím o zahrání písničky pro mou maminku Lenku k dnešnímu dni matek. Milá maminko, k dnešnímu dni ti přeji vše nejlepší a hodně zdraví. Mám tě moc rád, tvůj syn Derek.

0: Linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Písničky na přání.
1: Pokračujeme vesele dál. Zdravím do studia i posluchače, písničku posílám Aničce, Drahušce, Janičkám, Květě, Libušce, Maruškám, Stáně, Veronice a Zdeničce. Přeji krásný den. Jindra, kde máme tady písničku od Valdemara Matušky, Holky, já mám všechny rád. No a chtěli jste ještě jednoho Valdemara Eldorado, ale musel jsem tedy dát přednost titulu, který přišel dřív jako přání, aby to bylo spravedlivé, takže jenom přečtu věnování, ale na Novotná ještě si prosí o písničku pro všechny maminky. Vám ve studiu i všem posluchačům přeji hezký den. Ale tak Alenko, Eldorado snad příště, ale bude to Valdemar Matuška.

Prosíme o zahrání pro radost od Hany Zagorové. Bude to Aničce z Kutné Hory, Jardovi z Kolína, Plavcům, Haně z Prahy, Honzíkovi, Karlovi do Prahy, Janě z Podmok, Jindře do Benešova, Pečínkům do Rakovníka a také Libuši a Vendy. Písničku od Hany Zagorové posílají Květa a Roman. Hey!

0: písničky na přání.
1: Teď budeme hrát Janičce Kurkové do Podmok, posílají Světla indiánskou píseň lásky a přeje splnění všech přání. Pozdrav také dceři do Poděbrad. Krásnou oslavu přeje Světla.

Indiánská píseň lásky, asi jste poznali, Felix Slováček. Krásnou slunečnou neděli vám do Karlína přeji, příjemné vysílání, milý Petře, děkuji. No a hezký den všem posluchačům. Dnes všem maminkám, prosím, Terezu Maškovou, budu při tobě stát. Veronika.

0: Písničky na přání.
1: Prosím o písničku od Jany Chládkové pro pana Petra Skalického k narozeninám. Ať štěstí z tvých očí září, ať se ti vždy ve všem daří, ať ti na tváře kvete stále mladost, ať srdci máš samou radost. Ať smích ti slunce přináší a vítr smutek odnáší. Krásné narozeniny přeje Anička z Konic, Praha Východ.

0: Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Písničky na přání.
1: Ano, přesně, ve 12.40 pokračují písničky na přání Českého rozhlasu Střední Čechy a píše nám Veronika Klásková. Prosím, zahrajte mojí mamince k 70. narozeninám. Hodně štěstí a zdraví přejí syn Jiří, dcera Martina s manželem Romanem, dcera Veronika, vnuci Míša a Milánek. Tak ti to všichni dohromady posílají písničku. Veronika to nechala na mě, jaksi výběr té hudby, tak doufám, že vyberu správně. Jitku Zelenkovou jsem vybral.

Milý Petře, prosím, nočního krále, bude to osamělým lidem, Podleckým, Květě z Hochy, Monice, Vendulce, Věře, Stáně, všem posluchačům a vám do rády a děkuje Marcela. A pro o Karla Gotta ještě prosí Eva Kozderková, bude to manželům Milunce a Karličkovi, Haničce Malinové z Prahy, Veronice z Rakovníku a Květě a Romanovi z Vysoké. Děkuje, těší se na den otevřených dveří. U vás v rozhlase, ano, Evo, určitě příští týden v sobotu a je to pro všechny ostatní pozvánka, samozřejmě k nám Hybešova 10, Praha 8, Karlín, příští sobota 16. května mezi 10. a tuším 16. hodinou se na vás moc budeme těšit tady u nás na dní otevřených dveří. Jenom se Evě omlouvám, že nebude čas růží, ale dáme toho nočního krále.

0: Písničky na přání.
1: Tak to byl Mr. Karagot, jediný má privilegium, že může zaznít dvakrát v hodině písniček na přání. Prosím o zahrání písničky pro našeho statečného tatínka z Bradlecké Lhoty. Moc děkujeme, přejeme vám do studia a všem posluchačům pěknou slunečnou neděli za celou rodinu Renda. Tak Rozdej vůni snům už je připravená píseň, je to vlastně poslední také písnička na přání v této hodině. Připomínám, že jako každou neděli i dnes tady budou ještě jednou písničky na přání, a to mezi 17. a 18. a tam už může dojít i na vaše dechovková přání. Jsem stále s vámi, váš Petr Zajíček. Hezký den.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Na podání elektronického daňového přiznání bez sankce zbývá posledních pár dní. Praha 12 má nové venkovní hřiště za téměř 20 milionů korun. Čekáme slunečno, později oblačnosti přibude a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Ještě do úterý je možné bez pokuty podat elektronické daňové přiznání k dani z příjmů za loňský rok. Od středy totiž začnou podle finanční správy nabíhat sankce. Lhůta pro podání uplynula 4. května. Jak vysoké pokuty hrozí, popisuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
3: Vzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu za pozdní podání ve výši 0,05% stanovené daně za každý den prodlení. Nejvýše však 5%.

0: stanovené daně, respektive 300 000 korun. Pokuta se neplatí, pokud nedosáhne 1000 koruny.
1: Vedení Rakovníka nechá upravit kulturní centrum. V budově budou například nová světla a sociální zařízení. Radnice teď hledá firmu, která práce provede. Náklady se mají pohybovat do 10 milionů korun, říká rakovnická mluvčí Kateřina Hradilová.
2: Bylo schváleno pořízení nových lustrů a nového zábradlí a nyní bylo vypsáno zadávací řízení na další interiérové úpravy. Budou se týkat především sociálního zázemí a prostoru kolem schodišť a bude tam vybudována nová šatna dole v přízemí.
1: Provoz nového hřiště u základní školy Písnická zahájila Praha 12. Sportoviště tvoří kurty pro tenis a volejbal, atletická dráha s doskočištěm a fotbalové hřiště. Veřejnost ho bude moci využívat zdarma. Dělníci opravili také sousední dětské hřiště s pískovištěm a lezeckou stěnou. To má sloužit výhradně žákům přilehlé školy, říká starosta Prahy 12 Vojtěch Kos z ODS.
3: Tento areál bude sloužit malým i velkým sportovcům. Díky rekordnímu objemu finančních prostředků, který dáváme do opravy hřišť, zlepšujeme možnosti sportovního vyžití v Praze 12. Sport.
1: Na stadionu fotbalové Slavie v Edenu bude uzavřena tribuna Sever, ze které v závěru sobotního ligového derby proti Spartě vnikli domácí fanoušci na hřiště. Na síti X to oznámil předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík s tím, že tribunu neotevře, dokud nebudou identifikováni fanoušci, kteří zaútočili na hráče soupeře. Slavia zároveň vyřadila z A týmu dva hráče, kteří dostali v derby červenou kartu, Tomáše Chorého, Davida Douděru. Počasí. Odpoledne bude jasné, později čekáme přibývání oblačnosti, naměříme do 24 stupňů. V nadcházejícím týdnu se výrazněji ochladí, denní teploty by se měly pohybovat kolem 15 stupňů. V pondělí bude na většině území pršet, ve středu se objeví i ranní mrazíky.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D10 z Prahy ve směru na Mladou Boleslav dejte pozor za sjezdem na Tuřice. Na 24. kilometru hlásíte komplikace. Na D1 ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Divišov. Na 36. kilometru máme hlášenou zvěř na vozovce. A na D1 z Prahy ve směru do Brna spozorněte za sjezdem na Benešov. Mezi 29. a 32. kilometrem pracují silničáři. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
5: Přeji vám hezkou květnovou neděli, je tu prodloužený májový víkend, sice pomalu končí, ale nevadí to, protože před sebou máme ještě pořádný kus jara a pak především celé léto a tak bude spousta času na další výlety. Jaké jsou naše dnešní tipy a doporučení? My vás dnes vezmeme na zámek Brtnice na Vysočině. Ten sice dlouhá léta chátral a přestože jeho oprava zatím není v plánu, má jeho prohlídka neuvěřitelnou atmosféru. Doufám, že z reportáže se o tom přesvědčíte. Podíváme se také na krásné poutní místo v Moravskoslezském kraji. Říká se mu Petřkovické Lurdy a místní lidé se o něj obětavě starali i za minulého režimu. Potom se projdeme kolem hradu Seberk na Chebsku v Karlovarském kraji. Jeho okolím totiž vede zajímavá naučná stezka. A nakonec navštívíme největší roubenou stavbu v České republice, Výseckou rychtu. Stojí v městečku jménem Kravaře. Kravaře najdete na Českolipsku v Libereckém kraji a nabízí nejenom pohled na pozoruhodnou lidovou architekturu, ale i řadu expozic dokumentujících život našich předků. Taková je naše nabídka. Nedělní výlety začínají a já vás upřímně a srdečně vítám.
4: Výlety s Pavlem Kudrnou.
6: Znáš

0: Zámků vyšperkovaných nábytkem, zácnými lustry a drahými koberci je spousta. V Brtnici na Vysočině můžete zažít atmosféru památky, která dlouhá léta chátrala a jejíž inventář z části zmizel a z části je uložený někde jinde. Přesto si historické prostory zachovaly úžasné kouzlo a rozhodně stojí za návštěvu, jak zjistila naše redaktorka Irena Šarůnová.
1: S průvodkyní Eliškou Pacnerovou stojím na nádvoří zámku v Brtnici.
2: Je tady trávník, tam ty dveře vypadají jak do nějaké dílny.
3: Za socialismu se zde opravovaly auta.
2: Pojďme si teď povědět něco o historii. Tady žil rod Kolalto.
3: Kolaltové tady byly až do roku 1947.
2: Vím, že mnozí brtničtí si ještě Kolalty pamatují, nebo alespoň pamatovali.
3: Ano, ano, právě tady bydlel ten poslední majitel zámku, Oktavián, který měl syna Malfreda a ten tady chodil do školy, takže mu říkali místní Freddy.
2: Brtnický zámek je hodně velký.
3: Třetí největší zámek na Vysočině po Jaroměřicích nad Rokytnou a Telči. Celá plocha areálu činí skoro 7000 metrů čtverečních. Teď se přemístíme do konírny.
2: Koně tam nemáte.
3: Koně tady už bohužel nejsou.
2: Tam na tom konci je jeviště.
3: Protože toto je největší sál na zámku Brtnice, tak se tady každoročně konají akce. Jsou to buď koncerty vážné hudby, divadelní představení anebo představení pro děti. Tyto akce tady pořádá pan Eduardo Garcia Salas, Houslový virtuos a koncert mistr v hudebním divadle Karlín v Praze.
2: Musíme se vrátit zpátky na nádvoří. Tady v tom průchodu jsou dveře a vidím kamenné točité schodiště. Jsme v prvním patře a dlouhá chodba se spoustou dveří.
3: Tady byly údajně pokoje pro hosty.
2: A tady je ta enfiláda. My jsme si před chvílí řekli, že enfiláda je takový ten průhled spoustou místností, protože ty dveře jsou jedny za druhými.
3: Je to jeden z nejhezčích pohledů tady na zámku Brtnice.
2: A dívám se tady v rohu té místnosti, to je nějaká studna. Co to je za otvor?
3: To je historická výlevka, protože se sem voda nosila ručně.
2: A teď se otáčím a vidím krásná kachlová kamna
3: z 19. století, která jsou plně funkční.
2: A tady ta veliká skříň, to bylo na potraviny.
3: Toto je historická lednička z 19. století.
2: A funguje, můžeme se podívat dovnitř?
3: Určitě. Jak můžete vidět nahoru, tak tam se sypal led do meziprostor a potom se tímto kohoutkem vypouštěla voda.
2: Tak velikou jsem ještě neviděla. To se nikomu nepovedlo odnést, jak je těžká. Stoupáme nahoru. Zbytky parketové podlahy.
3: Jsou to parkety od České parketárny Březina u Plas. Zachovaly se dokonce i s originálním štítkem na rubu.
2: Je zajímavé, že v těch místnostech je vždycky třeba jenom jedna věc. Tady stojí starý gramofon, vedle dětský kočárek.
3: Tady byly dětské pokoje, v této místnosti měla pokoj Alexandra Kolalto.
2: Před námi velký sál, dokonce s kulečníkem nebo biliárem, já to nerozeznám.
3: Dřív to tady býval hudební sál, ale také sál předků, protože tady viselo na 200 obrazů předků Kolaltů.
2: Sestupujeme na arkády, vidíme studnu s kovanou mříží.
3: Jí se také říká císařská a to z toho důvodu, že když sem přijel císař Ferdinand II., tak byl nemocný, ale poté, co pil vodu z této kašny, tak se uzdravil. Tady se nacházíme v nejstarší části zámku, to postavili ještě Valštejnové.
2: Kolik má zámek místností?
3: 130.
2: Jsme zpátky na nádvoří a naše prohlídka končí.
0: Říká naše kolegyně z Vysočiny Irena Šarůnová, která se zámkem v Brtnici prošla s průvodkyní Eliškou Pacnerovou.

Včera v sobotní chvíli tak jsem řekl, že soutěž je asi nejposlouchanější nebo řekněme nejoblíbenější částí našeho vysílání. O té nedělní části, kdy soutěžíme nebo vlastně, no samozřejmě zadáváme novou otázku a hlavně vyhodnocujeme tu minulou, tomu už tak asi nebude, protože pokud posloucháte v sobotu v premiéře, tak už víte, zdali jste vyhráli či nikoliv. Tedy pouze tu malou cenu, kdo vyhraje hlavní, to se dovíte na začátku dalšího měsíce. My jsme se minule za otázku vydali na zámek ve Velkých Opatovicích, mají tady jednu nevšední rekordní plastickou mapu, na délku měří 18 metrů, na šířku 12, je vytvořena zajímavou technologií vyřezáváním tenkých překliškových destiček. Ptali jsme se, zdali byste věděli, co tato mapa zobrazuje. Byly dvě možnosti, za A Čechy, za B Moravu a Slezsko. Bčko je správně, Moravu a Slezsko. Mapa historických zemí Moravy a Slezska se skládá ze 77 dílů. Některé mají 2 decimetry, jiné kolem metru. Díly váží od 3 do 50 kg a podle archivářů má mapa nevyčíslitelnou hodnotu. Nic podobného totiž v České republice neexistuje. Rolovací batoh vyhráli tito naši posluchači a posluchačky. Paní Lída Houserová, Česká Třebová, pan Rudolf Michalák, Ludgeřovice, paní Jaroslava Samková, Chlumčany, paní Bohuslava Kryčí, Třebíč a paní Ivana Máslová z Karlových Varů. Moc vám gratulujeme a přejeme vám to. Výhru pochopitelně přejeme i vám, ale to jako v každé loterii vyhrát může jenom někdo. No a třeba to příště budete právě vy. Stále hrajeme o hlavní cenu za květen, hrajeme o výletnický batoh, o batoh s reflexními prvky. V něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. A jak zní nová soutěžní otázka? Dovíte se po třetí reportáži.

0: Naše země je doslova posetá poutními místy a na jedno z nich vás teď vezmeme. Nachází se na samotném rozhraní Moravskoslezského a Zlínského kraje v části Starého Jičína v Petřkovicích. Jeho historie sahá do roku 1888 a zajímavostí je, že i v dobách tuhého komunismu se tady scházeli lidé a snažili se ho zvelebit. Petřkovické Lurdy, jak se místu také říká, nám představí místní patriot Jiří Janíška, se kterým kopec vedoucí ke kapličce zdolala naše ostravská kolegyně Romana Kubicová.
1: Říkala jsem, že nás čeká jenom krátký výšlap po louce, nicméně posluchači naši milí slyšíte, jak jsme se zadýchali, takže není to úplně zadarmo.
2: Ano, ano, my jsme tady zvyklí na ty kopce, ale zadýchám se taky.
1: To mě těší, tak my popojdeme ještě pár kroků a vidím, že to je poutní místo vlastně i se schody a s křížovou cestou, to jsem nečekala. Čekala jsem pouze tu samotnou jeskyňku.
2: Ano, ano, prvotně tady byla ta jeskyňka a postupně se všecko dobudovávalo. My se nacházíme pod Petřkovskou hůrkou, ta je nad námi vlastně by ve výšce 608 metrů nad mořem a tady jsme asi nějakých 100 metrů níž, kde byl vlastně bývalý lom na Pískovec.
1: Jak stará je historie tohoto poutního místa, této lurdské kaple?
2: Ta se datuje roku 1888, kdy vlastně byla ta socha posvěcena a začala vlastně být ta první pouť. A ještě předtím celým takovým iniciátorem vzniku tohoto poutní místa byl novojičínský rodák, kostelník v Novém Jičíně, pan Štýbr, který navštívil Lurdy ve Francii a moc se mu tam jako to poutní místo zalíbilo a vlastně, aby tak nějak uchoval tu památku, tak chodil tady po tom kraji a hledal místo, kde by mohl i ty Lurdy francouzské, kde by mu si mohl připomenout i tady u nás. Jo. A tak se mu zalíbilo toto místo, kde vlastně na takovou památku chtěl zavěsit obrázek Panny Marie Lurdské. A když zjistil, že je to obecní pozemek, tak se tady spojil s místním panem starostou Františkem Petřkovským a dali tak nějak se do řeči, jaký má úmysl nebo co by chtěl jako podniknout a vzniklo z toho takové nadšení, které přerostlo v to, že nejenom ten obrázek tady byl, ale prostě za myslím rok nebo dva nějak se podařilo postavit tu jeskyňku, tu sochu a tady těch, myslím, 16 schodů. To bylo jako v první fázi tady v tom roku 1888.
1: Takže to byl kopec a museli pěkně zdolat ten strmak.
2: Ano, ano, ano, ano. A vlastně tady byl jenom tady ten základ a nic tady jako nebylo. Byl tady přírodní svah a všechno se jako dobudovalovalo vždycky časem, až na to byl buď čas, peníze, prostor, jakoby, tak se to všechno pomalu jakoby dobudovalo do takového stavu, jak je to dnes.
1: Takže na začátku byla touha jednoho věřícího, aby si podobné místo, jako jsou francouzské Lurdy, vytvořil ve svém okolí, takže žádný zázrak se tady neudál?
2: No, já si myslím, že zázrak se tady udál, ale jiný než asi čekáme, jakože zázrak je to, si myslím, že to poutní místo tady jako vůbec je a že se takhle pomalu jako zvelebuje a že se udržuje a že tady vlastně vůbec je jakoby v takovém stavu, můžeme být, myslím, aj na to jako hrdí, že je to tady jako krásné. No.
0: Říká Jiří Janíška, který se o Petřkovické Lurdy stará a který po svém otci převzal vedení kroniky tohoto místa. Do Starého Jičína Petřkovic nás zavedla naše ostravská kolegyně Romana Kubicová.

0: Hrad Séberk na Chebsku v Karlovarském kraji láká návštěvníky především svou zachovalou středověkou podobou. Okolní krajina ale nabízí i další zajímavý výlet. Naučná stezka v okolí hradu seznamuje turisty s historií obce, osídlováním podhradí, rozvojem řemesel i přírodními zajímavostmi zdejšího kraje. Naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou na ní vzal její autor Radovan Caran.
1: Naučná stezka okolí hradu Séberk má dnešní budni 5 okruhů s celkem 16 zastaveními. Na těch zastaveních popisujeme to místo, ve kterém se zrovna teda ten návštěvník nachází. Máme tam dobové fotografie, aby si ten host mohl udělat srovnání s tím, jak to vypadalo předtím, jak to vypadá teďko. Ten nejkratší okruh má 800 metrů. Nejdelší okruh má 4,2 kilometru. V podstatě z každého místa toho okruhu je vidět na hlavní dominantu Séberku, což je teda hrad.
2: Kde ta naučná stezka začíná? My stojíme přímo před hradem.
1: Začíná právě tady, před hradem. Tady je startovací cedule, kde jsou všechny ty okruhy popsány. A současně tady taky všechny okruhy končí.
2: Tak a my jsme teď spolu sešli jen kousek pod hrad a vy jste říkal, že tohle je ale úplně nejvíc fotografované místo na stezce. Kde stojíme?
1: Ano, je to velmi oblíbený fotografovaný objekt. Je to vlastně maketa mlýna s funkčním dubovým kolem, s horním nátokem a pod ním je obecní vodárna, ze které teda zásobujeme obec pitnou vodou. A to, že jsme tomu dali takovýhle design, tak je to v podstatě taková vzpomínka na 5 mlýnů, které v obci kdysi byly, ale v 50. letech 20. století díky nějaké vyhlášce o veřejných mlýnicích byly všechny ty mlýny zrušeny, takže už tady nemáme funkční žádný, kromě tohohle malého.
2: Co se mi tady moc líbí, je pozvánka na doušek pramenité vody.
1: Tady vždycky byla studánka, ve které pili poutníci, ale i samotní majitele hradu Séberk, takže Anička Junkerová tady se chodila napájet dobrou pitnou vodou. No tak jsme udělali to, že jsme vyvedli oficiální vývod a lidé si mohou vodu napustit podle svých potřeb.
2: S Radovanem Caranem teď jdeme přes most a přes potok.
1: Ano, jsme nad skalní soutěskou, na jejímž dně teda teče Ostrožský potok, který následně teče do Františkových lázní. Před námi je kostel a ten most právě spojuje dvě části obce. No a zajímavostí tohoto místa je, že pod náma je skalní zlom, který právě vzniknul v době várijského vrásnění, kdy ašský výběžek se natlačil na Chebskou pánev a vznikla tady několika kilometrová skalní průrva. A proto tady máme tolik pozitivní energie, protože tady proudí na různých místech. Je tady několik zenových míst.
2: My jsme se přiblížili k dalšímu zastavení.
1: A to je Ekofarma Séberk, kterou milují děti na stezce, protože si můžou vlézt do ohrady, kde stráví čas se zvířaty, mu mohou krmit ovce, lamy. Teď akorát se nám tady rodí jehňata, takže je tady velmi veselo.
0: Říká autor naučné stezky s názvem Okolím hradu Séberk Radovan Caran, který po ní provedl naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou. Výlety. Dnes nás ve výletech čeká ještě návštěva výsecké rychty v Kravařích v okrese Česká Lípa. Jde o jednu z největších roubených staveb v Čechách, není ale nejstarší. Tou je roubená stavba, její stáří bylo dendrochronologickým průzkumem datováno do let 1547 až 1548. Tato selská usedlost byla zachráněna před demolicí, pečlivě zrekonstruována, no a stala se z ní unikátní technická památka. Tou nejstarší je roubenka, ptáme se, za A Vertyni v Podkrkonoší nebo za B v obci Proseč v okrese Chrudim. Ačko Vertyně v Podkrkonoší, Bčko Proseč v okrese Chrudim. Hrajeme o flísovou deku, hrajeme také o hlavní cenu za měsíc květen, tedy o výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Jak se píše textová zpráva, teď už mám pocit, že je to nošení dříví do lesa, sov do Aten nebo děvčat do Varnsdorfu, to už ale neplatí to poslední, proto vám tu textovou zprávu přečtu, jak se má psát. Výlety, mezera A nebo B, opět mezera, pak jméno, příjmení a adresa, vždycky dodávám, nezapomínejte na PSČ, nikoliv PS, jak to říkal strýček Jedlička, PŠT, ano, u nás je to PSČ, tady poštovní směrovací číslo. A tuhle zprávu pošlete na 90 011 04 do dnešní půlnoci. Je spoplatněna, a to částkou 4 koruny, službu zajišťuje náš partner ATS Praha. Tak snad jsem řekl všechno, kdyby ne, tak si otevřete web, internet, stránky výlety.rozhlas.cz, kde je všechno potřebné

0: Největší roubenou stavbou u nás je výsecká rychta v městečku Kravaře na Českolipsku v Libereckém kraji. Její původ se datuje do počátku 16. století, kdy usedlost koupil Adam Kern. Současná podoba roubenky je z roku 1797, kdy ji nechal přestavět Václav Kern. V poválečných letech patřila rychta místnímu JZD, za jehož působení téměř zanikla. Roku 1986 v ní byla po rozsáhlé rekonstrukci otevřena expozice lidové architektury a bydlení v severních Čechách. Do současné výsecké rychty nás teď zavedou Marek Hofman z vlastivědného muzea a galerie v České Lípě a náš liberecký redaktor Jaroslav Hoření.
1: Do rychty vstupujeme s vedoucím pobočky výsecké rychty Markem Hofmanem. Stavení obrovské, spousta prostor, co tady kde bývalo.
2: Výsecká rychta bylo vlastně sídlo rychtáře, kde vlastně ten rychtář vykonával svoji funkci. A když jsme tady v přízemí, tak vlastně vstupujeme do rychtářské světničky, kde se vlastně žilo, spalo, jedlo, hodovalo, slavili se pak později Vánoce, Velikonoce a lidové zvyky.
1: Vy říkáte světničky, ale já bych řekl, že to je pořádná světnice.
2: Ano, tady to je pořádná světnice. Takových světnic máme celkem na výsecké rychtě 3 a 2 z nich jsou nahoře, v patře.
1: A ještě tady je spousta menších místností a komůrek. Nestačíme to ani všechno zaznamenat. Tady kuchyně, kolem které procházíme. Pojďme se podívat teďka do patra. Takže vlastně hned nad schodištěm další velký prostor.
2: Ano, to je vlastně taková síň, ze které vlastně vstupujete do různých místností, jak zprava, tak i zleva. A když jdeme od schodiště zleva, tak tady přímo jsou ty dvě velké síně, kde vlastně v nich návštěvník třeba uvidí malovaný nábytek, stoly, postel, kolébku.
1: Takže by se dalo říci expozice bydlení?
2: Ano, ano. Vlastně ta expozice bydlení je skoro všude, kromě chlívů, kvelbů a ještě dalších komor.
1: A ještě se taky musíme vydat na druhou stranu.
2: Tak tady jsme vlastně ve třetí vlastně takový ty velký síni, kde vlastně návštěvník uvidí malovaný nábytek a to vlastně nejstarší skříně z 18. století. A jedním z nich z toho 18. století je skříně z roku 1761. A vlastně nejstarší tady exponátem, než je výsecká rychta, která vlastně byla postavena do dnešní podoby nebo přestavěna do dnešní podoby v roce 1797.
1: Nad náma je ještě jedno patro.
2: Ano, vlastně to je půda, trojpodložní půda, kde se vlastně sušil v minulosti chmel. A vlastně Kernové, což byli vlastně majitelé tady té stavby, tak vlastně byli velkými pěstiteli chmele. A vlastně ten chmel sušili na půdě. A samozřejmě ještě v 5 komorách tady v patře.
1: Do jedné z komor teďka vcházíme. Tady vidím nějaké nářadí, řekl bych, tesařů?
2: Ano, ano, tady to je vlastně zpracování dřeva, aby vlastně návštěvníci viděli, jaký nástroje nářadí používali vlastně v minulosti tesaři.
1: A samotnou budovu rychty ještě opustíme, protože nesmíme zapomenout na venkovní expozici.
2: Ano, tak ve venkovní expozici návštěvník uvidí vlastně v přístřešku, uvidí vlastně expozici věnovanou práci na poli a tam uvidí techniku, kterou vlastně naši předci používali. Buď to jsou pluhy, secí stroje, smyky, různé typy sekaček.
0: Říká etnograf Marek Hofman z vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, který největší roubenou stavbou u nás v Kravařích provedl našeho libereckého kolegu Jaroslava Hořeního. A já ještě doplním její rozměry. Na délku má přes 32 metrů, na šířku téměř 11,5 metru a na výšku 14,5 metru. Výsecká rychta je otevřena každý den mimo pondělí.

Také dnešní výlety zakončíme pochopitelně připomenutím soutěžní otázky. My jsme navštívili výseckou rychtu v Kravařích, okrese Česká Lípa. Je to největší roubená stavba v Čechách, ale není nejstarší. Tou je roubená stavba, její stáří bylo průzkumem datováno do let 1547 až 48. Zachránili ji před demolicí, pečlivě zrekonstruovali, no a dnes je to unikátní technická a navštěvovaná památka. A my se ptáme, tou nejstarší je roubenka za A. Vertyni v Podkrkonoší nebo za B. v obci Prose.

vyznali, tak doufám, že to nekomplikuji. Pokud ano, zcela jednoduše to všechno najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Nás najdete u rozhlasových přijímačů opět za týden, v sobotu ve 13 hodin a 4 minuty. Vše dobré, hezké jaro přeje Pavel Kudrna.

Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semelerok nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Téměř 2/3 malých dětí v České republice tráví u mobilního telefonu minimálně hodinu denně. Vedení České fotbalové asociace chce po ligovém derby zpřísnit pravidla pro vstup fanoušků na stadiony. A dnešní počasí nadále převážně slunečno, později čekáme přibývání vysoké oblačnosti, tedy zatím bez deště, maxima příjemná kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobré odpoledne. Zhruba 42% malých dětí v České republice tráví na telefonu nebo tabletu více než hodinu denně a další pětina dětí i více než 2 hodiny. Jde o děti ve věku od 6 měsíců do 5 let, ukázal to průzkum agentury STEM. Podle výzkumníků je situace specifická u nejmenších dětí ve věku do 11 měsíců. Zhruba 1/3 z nich už tráví u obrazovek alespoň 30 minut denně. A pokud má dítě staršího sourozence, zvyšuje se u něj pravděpodobnost častějšího sledování obrazovky. Vedení radnice v Milovicích na Nymbursku změnilo podmínky pro přidělení startovacího bydlení, upustilo od dřívějších dražeb nájmů, nově bude byty přidělovat podle pevně stanovených pravidel, říká nezávislá místostarostka Kristýna Bukovská.
2: Jsou tam věková kritéria, 18 až 35 let, je tam bezdlužnost, máme stanoveno, kolik mají mít příjmy, aby nebyly ani příliš nízké, ani vysoké. Určitě budeme chtít vždycky zvýhodnit obyvatele, kteří tady mají trvalý pobyt.

0: V následujících několika týdnech radnice vypíše výběrová řízení na dva nové startovací byty. Základní školu Pod Bělohorská v Praze 5 čeká rekonstrukce téměř za 11 milionů korun. Letos v létě dělníci vymění všechna okna ve třídách a kabinetech. O rok později pak opraví fasádu školy a vymění zbylá okna. Obnovy se dočká také oplocení v jižní a západní části areálu školy, říká radní Prahy 5 Jan Klusoň z Hnutí ANO.
1: Okna jsou na hranici své životnosti. Většina oken je netěsná, dochází k únikům tepla a u části oken již jejich poškození výrazně omezuje funkčnost. Sport.
0: Vedení fotbalové asociace České republiky chce změnit pravidla pro vstup fanoušků na stadiony nejvyšší soutěže. Reaguje tak na nedohrané včerejší derby mezi Slaví a Spartou. V jehož závěru vtrhli domácí fanoušci na hřiště, napadli tři hráče Sparty a do sektoru hostujících fanoušků házeli zakázanou pyrotechniku. Předseda asociace David Trunda Českému rozhlasu dnes řekl, jaké kroky teď ve spolupráci s kluby a ligovou fotbalovou asociací plánuje.
2: Musíme se podívat na to, jak efektivně vymáhat zákazy vstupu na stadion, podívat se na to, jak udělat lepší identifikaci problémových osob, takzvaný face recognition, podívat se, jestli všechny stadiony mají moderní technologie a v neposlední řadě sjednotit trošičku postup při organizaci rizikových utkání. A včera jsme viděli to, co se v podstatě nesmí odehrávat do budoucna.
0: A k tématu ještě dvě aktuální informace. Fanoušek fotbalové Slávie, který polil pivem spartianského brankáře Jakuba Surovčíka, obdržel od klubu doživotní zákaz vstupu na stadion v Edenu. A fotbalisté Tomáš Chorý a David Douděra, kteří v derby dostali červené karty, si už za Slávii nezahrají. Podle informací agentury ČTK to odpoledne uvedl šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Oba hráči už dostali svolení k letnímu přestupu. Počasí. Odpoledne čekáme v regionu zpočátku ještě slunečno, od západu postupně většinou oblačno, půjde ale o oblačnost vyšších pater, ze které pršet zatím nebude. Déšť čekáme až zítra. Nejvyšší teploty dnes mezi 20 a 23 stupni a vítr slabý od jihovýchodu až východu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Pozor teď na dálnici D4 Písek a Strakonice směr do Prahy. Zpomalte za sjezdem na Kamík na 43. kilometru, hlásí řidiči nehodu v levém pruhu. Projíždějte velmi opatrně. Tolik doprava, Český rozhlas Střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná středočeské odpoledne. Dnes vás bude provázet Petr Zajíček.
3: Středočeské odpoledne.
4: Je tomu tak, přeji vám příjemnou neděli. V dalších minutách našeho vysílání budeme mít důležité informace pro takzvané letecké spotery. Pražské letiště totiž plánuje změny ve vyhlídkách a vyhlídkových valech a my prozradíme jaké. Letos v listopadu uplyne 115 let od dokončení nové radnice v Praze. Historii současného magistrátu přibližuje výstava na Mariánském náměstí, kam vás kolem 14:30 pozveme. A už za pár okamžiků se soustředíme na statistiku počtu dopravních nehod, a to s účastí dětí do 15 let. A jak to vypadá s muzikou, tak kdo nám zaspívá a zahraje, bude tady Petra Janů, taky skupina Miraj a právě teď Karel Gott.

0: Každoročně se v Česku stane přibližně 5 000 dopravních nehod s dětmi do 15 let, vyplývá to z dat týmu silniční bezpečnosti. Počet nehod dětí se přitom dlouhodobě nemění. Největší riziko podle statistik hrozí dětem ve chvíli, kdy jedou jako spolucestující v autě. Tým silniční bezpečnosti ale upozorňuje také na nehody na parkovištích a v obytných zónách.
1: Zmiňuje třeba kolize při couvání. Taková se stala například loni v únoru nedaleko školy v Prosiměřicích na Znojemsku, kde řidič při couvání srazil malé dítě. Popisoval tehdy policejní mluvčí Petr Vala.
2: Po nehodě zůstalo zaklíněné pod vozidlem. Naštěstí rychlou pomoc poskytl náhodný svědek, kdy se za pomocí heveru podařilo dítě ještě před příjezdem složek integrovaného záchranného systému vyprostit.
1: Právě jako chodci jsou děti nejzranitelnější. Podle pražského koordinátora BESIPu Oldřicha Kasla by si řidiči měli dávat pozor hlavně na parkovištích a v místech, kde se dá pohyb dětí předpokládat.
3: Když já sám jedu po parkovišti a vidím, že okolo auta pobíhají děti nebo se nakládají, tak dám nohu z plynu, zpomalím a čekám, že z té mezery mezi těma autama opravdu nikdo může vyběhnout. To dítě není vidět, protože sami, když si vlastně sednete do auta, kouknete do zpětného zrcátka, tak vidíte jenom pozadní stěrač.
1: Loni ale za tyto nehody většinou nemohl řidič, popisuje mluvčí policie Violeta Seřišťová.
4: U srážek s dítětem jako chodcem šlo nejčastěji o případy nezaviněné řidiče, kterých bylo 326, a o nedání přednosti dítěti na vyznačeném přechodu pro chodce, co jsme evidovali v téměř 150 případech.
1: Na různé situace mezi auty by rodiče měli připravit i děti, říká Markéta Novotná z týmu silniční bezpečnosti.
5: Jak vlastně se na parkovištích pohybovat, že tam nemohou běhat a co tako znamená vlastně, když se například rozsvítí červená světla na vozidle anebo když se rozsvítí to jedno bílé, že je to vlastně vzkaz a označení toho, že to vozidlo se nastartovalo nebo se chystá couvat.
1: Pokud dítě navíc jede na odrážedle, koloběžce nebo kole, musí mít podle zákona přilbu. Ta podle Novotné může při nárazu rozhodnout.
5: I z té malé výšky na té plastové motorce, kdy to dítě se rozjede, dosáhne té vysoké rychlosti, tak ty úrazy a otřesy té hlavy mohou mít fatální následky.
1: Častěji pak děti zažijí nehodu jako cestující v autě. Jejich příčiny popisuje mluvčí policie Violeta Seřišťová.
4: U nehod, kdy bylo dítě ve vozidle, šlo nejčastěji o nevěnování se řízení, nedodržení bezpečné vzdálenosti, ale také nedání přednosti v jízdě.
1: Při takových nehodách zase o následcích rozhoduje, jestli je dítě v autosedačce dobře připoutané, říká Markéta Novotná z týmu silniční bezpečnosti.
5: Stále se setkáváme s tím, že nejsou děti v autosedačkách, nejsou v protisměrných sedačkách, anebo ku podivu i v té sedačce sedí, ale nejsou tam upoutané.
1: Podle zákona přitom sedačce musí sedět děti do 150 cm nebo 36 kg, dodává Markéta Novotná.
5: Ty nejmenší jezdí ve vajíčku, které musí být vždycky umístěné proti směru jízdy, zhruba do roka a půl, dvou let. Následují takzvané pokračovací autosedačky, kde rodiče mají už tu možnost vybrat si, zda nadále bude dítě jezdit proti směru, anebo zda už ho otočí po směru jízdy.
1: Podsedák bez opěrky je povolený až pro děti vysoké 125 cm a víc. Novotná ale doporučuje používat sedačku s opěrkou co nejdéle. Rodiče podle ní taky často chybují při instalaci autosedačky.
5: Mají relativně nový systém Isofix, který si domnívají, že stačí jenom zacvaknout, ale aby ta sedačka správně byla uchycená, musí se vlastně ještě dotáhnout, to znamená trošku se s ní poprat a opravdu jí zapasovat do toho automobilového sedadla.
1: Děti by podle Novotné taky neměly jezdit v autosedačkách z druhé ruky, u kterých není 100% jistota, že nejsou z auta po nehodě. Sára Adamcová, Český rozhlas.
6: Posloucháte Český rozhlas, střední Čechy.

Český rozhlas Střední Čechy. Chcete vědět, co právě hrajeme, jak vypadáme a co je ve vašem kraji nového? Navštivte náš středočeský web střednicechy.rozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy.

0: Historii a architekturu nové radnice v Praze přibližuje nová výstava na Mariánském náměstí. Letos v listopadu totiž uplyne 115 let od dokončení budovy současného magistrátu. Výstava potrvá do konce května.
1: Se tady kombinuje historie místa a vývoj budovy s prezentací té výtvarné, architektonické a umělecké výzdoby té budovy.
2: Popisuje panely s texty a fotografiemi nové radnice jeden z autorů výstavy a taky knihy o nové radnici, historik Václav Ledvinka. Upozorňuje na několikametrové sochy, kterých si všimne každý návštěvník Mariánského náměstí.
1: Na tom průčelí radnice dostali příležitost přední, dá se říct, moderní sochaři té doby, kdy se stavělo, to znamená prvního desetiletí 20. století, to znamená sochaři Šaloun, Mařatka, Sucharda.
2: Právě sochaři Stanislav Sucharda a Josef Mařatka vytvořili soubor erbů, které jsou vidět na fasádě nové radnice při pohledu zpředu. Úplně nahoře je státní znak, níže pak znak hlavního města a nejníž je socha, která byla záhadou i pro autory knihy o nové radnici.
1: Zjistili jsme, že je to emblém strážkyně pokladu. Ta budova měla být sídlem městských finančních a peněžních institucí, čili to je symbol toho, že tady se hlídají městské finance.
2: Popsal Václav Ledvinka. Budova měla původně sloužit jen pro úředníky, říká další spoluautorka knihy o nové radnici, vedoucí oddělení fondů městské správy do roku 1945 Jana Konvičná.
3: Politická složka tady byla zanesena až po roce 1945, kdy došlo k vybombardování staroměstské radnice a vlastně tehdejší primátor a městská rada neměli své prostory. Bylo rozhodnuto, aby se přesunuli sem do nové radnice.
2: V jádru budovy je velký zasedací sál pro pražské zastupitelstvo. Co v tom prostoru bylo úplně v počátku té stavby?
3: Tam až víceméně do začátku 50. let 20. století fungovala takzvaná bankovní dvorana. To byl vlastně prostor, kde byly přepážky, kde se vybíraly městské poplatky a městské daně.
2: Jeden ze tří autorů knihy o nové radnici je Bohumil Chalupníček. Novou radnici navrhl architekt Oswald Polívka. Vy jste se zabýval v knize právě tou architekturou, tak jaký je to sloh architektonický?
4: Je to velmi zvláštní sloh. O té budově se říká, že je secesní. Nechci to vyvracet, ale není to tak úplně pravda. Je to de facto směs historismu se secesí.
2: Výstava o budově nové radnice na Mariánském náměstí bude do konce května. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, střední Čechy.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Region Express.
1: Pozorujete rádi letadla a řadíte se mezi takzvané letecké spotery. Tak vás možná potěší informace, že pražské letiště plánuje z vyhlídkového valu Kněževes udělat kompletně novou vyhlídku. Ta by měla být bezbariérová a měla by poskytnout pohled na nejčastěji odbavované lety.
2: Projekt vyhlídky je zatím v počáteční fázi a není zatím jisté, kdy bude hotová, říká mluvčí letiště Jiří Hanych.
3: Jakmile se posuneme do pokročilejší fáze tohoto projektu, budeme o jeho detailech informovat spoterskou i širokou veřejnost. Tato nová vyhlídková platforma by měla nabídnout bezbariérový přístup, zvýšený komfort při pozorování leteckého provozu, případně i možnost různých doplňkových volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi.
2: Pražského letiště jsou v současnosti vyhlídkové valy dva. První u Kněževsi se dočká modernizace a ten druhý u Hostivic, kde se kříží hlavní dráha s vedlejší, naopak letiště zruší, a to v průběhu příštího roku, kdy letiště plánuje modernizaci perimetru.
3: Vzhledem k modernizaci perimetru letiště, která je zamýšlená zejména za účelem posílení bezpečnosti, dojde ke zrušení vyhlídkového valu u křížení dráh. Nicméně jedná se o vyhlídku, která nemá intenzivní využití. Většinu roku totiž provoz u nás na letišti probíhá na hlavní vzletové a přistávací dráze, na kterou je komfortnější vyhlídka z valu u Kněževse. Modernizace perimetru letiště je rozdělena na několik fází. Pokud jde konkrétně o odstranění valu u křížení drah, k tomu by podle aktuálního výhledu mělo dojít na jaře příštího roku.
2: Vyhlídková stanoviště pro pozorování letadel jsou i přímo na letišti. Jedná se o terasu v horní části terminálu 2 a o terasu, která je součástí restaurace Runway v terminálu 1. Obě terasy jsou ve veřejné části letiště a jsou tak přístupné všem návštěvníkům a nejen cestujícím. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze. Well,

0: Víte, že ve svatém Janu pod Skalou na Berounsku můžete vejít z kostela svatého Jana Křtitele rovnou do jeskyně? Podle legendy tam v 9. století žil první křesťanský poustevník Ivan. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
1: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já půl smát se pokusím.

se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Malý Zhorác a kapitán Vašátko na stopě vraha Stopařky. David Matásek a Viktor Price v detektivním filmu Případ pro rybáře. ČT2. Pohádkový život sobeckého lékaře ukončí jediný telefonát. Alan Delon v hlavní roli thrilleru Plyšový medvídek. A ČT Art uvede portrét světově proslulé kanadské zpěvačky v premiérovém hudebním dokumentu Celine Dion – Zrození hvězdy. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Šéfem české delegace na summitu NATO má být podle ministra zahraničí český premiér. Školní jídelnu v Sázavě na Benešovsku čeká rekonstrukce, v červnu proto nebude vařit. Čeští hokejisté na závěr švédských her vysoko podlehli Švýcarsku. A dnešní počasí nadále převážně slunečno, postupně přibývání vysoké oblačnosti, tedy bez deště, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy jsou tou Nehasilem, dobré nedělní odpoledne. Českou delegaci na summitu NATO by podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů měl vést premiér. Řekl to dnes České televizi s tím, že vláda má právo určit, kdo bude Českou republiku zastupovat. Červencového summitu v Ankaře se chce zúčastnit i prezident Petr Pavel. Vláda s tím ale nesouhlasí. Podle ministra Macinky nemá prezident hlavní vliv na politiku a proto by neměl jet.
2: Prezident nemá vliv na tvorbu jakékoliv politiky v České republice, takže to, co se bude řešit tento summit v Ankaře, bude velmi významný a budou se tam řešit zásadní věci a bude se tam o nich debatovat, takže já si neumím představit, že prezident po každé větě, každém příspěvku bude někam telefonovat a ptát se nápovědy, co má říkat.
0: Prezident republiky Petr Pavel naopak tvrdí, že má ústavní pravomoc reprezentovat stát navenek. Pokud nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Česká vláda bude o složení delegace jednat na konci června. Školáci v Sázavě na Benešovsku budou v červnu bez školních obědů. Město totiž zahájí kompletní rekonstrukci jídelny základní školy. Za práce zaplatí 30 milionů korun. Oprava by měla být hotová do začátku nového školního roku, říká nezávislý starosta Vladimír Dvořák.
3: Hlavně ty sítě, teda co se týče kanalizace i elektriky, tak byly v havarijním stavu už několik let, takže my jsme vlastně skoro co 14 dní zastavovali provoz, protože jsme potřebovali něco opravovat, takže už to bylo nezbytné.
0: Technici zítra brzy ráno sundají 4 sochy z pražského staroměstského orloje. Převezou je do dílny, kde je restaurátoři opraví, zpět je pak vrátí v polovině května. Podle mluvčího magistrátu Víta Hofmana se orloj zítra několikrát zastaví.
4: Předpokládáme 3 odstávky v řádu

0: dalších jednotek hodin. A to, aby bylo možné bezpečně demontovat sochy a odblokovat kontrolní systém jejich pohybu. Průchod Staroměstským náměstím pro veřejnost zůstane zachován, prostor bude pouze lokálně zabezpečen. Sport.
1: Česká hokejová reprezentace v posledním utkání před mistrovstvím světa prohrála se Švýcarskem vysoko 1-6. Po příletu ze švédských her zpět do Prahy dnes večer oznámí kouč Rulík nominaci na světový šampionát. Ten začne ve Švýcarsku v pátek. Česká tenistka Nikola Bartuňková na turnaji v Římě porazila vítězku loňského Australian Open Američanku Madison Keysovou a postoupila do osmifinále. Česká hráčka porazila světovou 19-ku 6-3, 1-6 a 6-4. Počasí. Po zbytek odpoledne zpočátku ještě slunečno, od západu ale postupně většinou oblačno, bude se ale jednat o oblačnost vyšších pater, ze které dnes ještě pršet nebude. Nejvyšší teploty mezi 20 a 23 stupni. Zítra už čekáme přechod frontálního systému, k tomu déšť, vše upřesní meteorolog už za chvíli.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy pozor za sjezdem na Starou Boleslav. Na 13. kilometru havarovala dvě osobní vozidla v omezení v pruhu, který je vedený v protisměru. Projíždějte místem velmi opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Středočeské odpoledne pokračuje, s vámi je stále Petr Zajíček.
2: Středočeské odpoledne.
3: A já mohu prozradit, že v další hodině středočeského odpoledne uslyšíte další část naší nové rubriky Co v učebnicích nebylo. Průvodcem bude Martin Písařík. Kolem 15:30 nabídneme reportáž z folklorního festivalu v Tuchlovicích u Kladna a jak už říkal Ota před malou chvílí, za pár minut zavoláme meteorologovi Pavlu Karasovi a ten nám připomene, jaké počasí bude vládnout v příštím týdnu. No a kdo nám zaspívá po 15. hodině, tak bude tady třeba Honza Nedvěd, taky skupina Marcias, takže Zuzka Michnová. A jako první je tady Petr Novák.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Tak máme čtvrt na čtyři odpoledne a je tu slibované spojení s meteorologem Pavlem Karasem. Tak Pavle, příjemné nedělní odpoledne. Tak, halo, slyšíme se?
2: Slyšíme se, dobrou.
1: Výborně, slyšíme, ano. Tak Pavle, jak to tedy vypadá momentálně ve středních Čechách s počasím?
2: Momentálně máme jasno až polojasno a teplota se pohybuje kolem 20 stupňů Celsia. Vítr, který vane od východu, je většinou slabý.
1: Jaký bude další vývoj tedy během dnešního večera, noci a zítřka?
2: Tak večer by mělo začít oblaku postupně přibývat a už v noci čekáme postupně od západu zataženo až oblačno, kránu pak i s deštěm, výjimečně i s bouřkou a ranní teplota by měla klesnout na 13 až 10 stupňů Celsia. Vítr od východu nebo jihovýchodu zůstane slabý a kránu se bude měnit na jihozápadní. No a zítra nás bude přecházet studená fronta, takže musíme počítat se zataženou až oblačnou oblohou a také s přeháňkami a deštěm dopoledne a kolem poledne srážky budou přechodně ubývat, odpoledne a večer bude zase od západu přicházet četnější déšť, případně přehánky, lokálně může i zabouřit a večer by zase měly srážky částečně ustávat. No a ty zítřejší odpolední teploty, řekl bych podobné nebo srovnatelné s těmi dnešními, budou se pohybovat nejčastěji mezi 18 a 21 stupni.
1: Ale potom nás čeká trochu asi výraznější ochlazení ještě.
2: Vypadá to na úterý na výrazný pokles teplot. V úterý, kdy k nám pronikne od severozápadu studený vzduch, čekáme odpolední teploty jenom kolem 10 stupňů Celsia. Čeká nás hodně proměnlivá oblačnost místy s přeháňkami, které budou po ránu v polohách přibližně nad 600 a během dne nad 800 metry smíšené anebo sněhové. Během úterý taky bude zesilovat severozápadní vítr, bude přechodně čerstvý i s nárazy kolem 55 km v hodině. Takže ten vítr může ještě o dalších přibližně 5 až 6 stupňů snížit už tak nízké odpolední teploty.
1: A potom ten výhled do konce týdne?
2: Vypadá to, že bude deštivěji, to znamená, to sucho se konečně zmírní ve velké části Česka. Čekáme na většině území, přechodně pak místy s deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle se můžou objevovat i bouřky, ale už ve středu by měl příliv studeného vzduchu od severozápadu zeslábnout. To znamená, že odpolední teplota už se bude pohybovat kolem 15 nebo 16 stupňů Celsia. I rána budou postupně teplejší, nicméně to středeční ráno bude nejstudenější z celého příští týdne, minima by měla klesat na 3 až minus 1 stupeň Celsia, takže přesně na svátek ledových mužů čekáme poměrně četné přízemní mrazíky. V té druhé polovině příštího týdne už budou odpolední teploty kolem 17 stupňů Celsia. Jedná se stále o teploty pod dlouhodobým průměrem, nad dlouhodobý průměr se zřejmě dostaneme až na začátku následujícího týdne.
1: Tolik tedy aktuálně o počasí Pavel Karas. Pavle, děkujeme za informace a přejeme hezký zbytek prodlouženého víkendu.
2: Rádo se stalo, přeju krásné odpoledne.
0: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je Divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou.

0: Summer Night City, tak tolik ve vysílání Českého rozhlasu střední Čechy, švédská ABBA. V Tuchlovicích na Kladensku se konal po celý víkend tradiční folklorní festival. Každoročně na něj přijdou zhruba 3000 návštěvníků. S lidovou hudbou a tanci se na něm představilo celkem 16 uskupení z Česka.
1: I takovou hudbu mohli slyšet návštěvníci Tuchlovické pouti. Po několikáté si ji přišla poslechnout třeba Kristýna Kolářová.
2: I pro mě jako pro dítě to bylo skvělá pouť už, i když jsme tady vystupovali a pak jsme si mohli užít na pouti atrakce a hlavně to spřátelení těch souborů. Ten kolektiv, tak to mě na tom baví a láká mě zase sem zpátky.
3: Se souborem Gaudeamus z Vysoké školy ekonomické z Prahy sem přijel i Ondřej Lounek. Vy máte na sobě kroj, tak jaký kroj to je, odkud je?
4: Jedná se o chodský kroj, mám klasickou vestu, lehce vyšívanou, košily zdobenou s nabíranými rukávy, žluté kalhoty, bílé podkolenky a hlavně vysoké kožené boty.
3: A vy v ruce držíte dudy, tak myslíte, že mi můžete na ně něco zahrát?
4: Jistě. Dvě píšťaly, dva pitlíky, k tomu kozlík s rohama.
1: Eliška Dundová také přijela se souborem Gaudeamus a i ona má na sobě kroj.
5: Mám mýtský kroj, pruhovanou sukni, přesto vyšívanou zástěru, tmavě modrou, potom šněrovačku, která je také vyšívaná, a halena s velkými rukávy. Hlavu mám ozdobenou červenou kokardou.
1: Tuchlovickou pouť pořádá folklorní soubor Čtyřlístek od 90. let minulého století. Tradičně se část programu odehrává kromě Tuchlovic také v Novém Strašecí, říká ředitelka festivalu Tereza Mlynaříková.
6: Ta tradice je taková, že vlastně to byl sen mého strýčka, který už tedy není mezi námi. Byl to Bohoušek Chochola, který byl, myslím si, že hodně důležitou osobností, myslím, v celorepublikovém pojmu folklor, takže ta spojitost tam byla a Bohoušek měl od malička nebo od mládí sen utvořit si ve vlastním domově, což jsou právě Tuchlovice, takovou malou strážnici, protože byl ohromným fandou toho všeho a jeho snem to bylo a on si to nadělal ke svým 50. narozeninám a tehdy právě vzniknul první ročník, bylo to v roce 1994 a od té doby to prostě jede.
3: Když se řekne folklor, tak se asi spoustě lidem vybaví spíše Morava. Tak v čem je ten středočeský folklor jedinečný?
6: Já si myslím, že on je jedinečný takovou tou fakt pohodou a radostí a bezstarostností, která z toho čiší a je to asi dáno tím, že prostě celé ty střední Čechy asi i tou svou polohou, co se týče historie, tady asi měli ty lidé vždycky jednodušší trošku život než ti lidé na Moravě a možná i proto se to odráží v těch lidových písničkách.
1: Soubor Čtyřlístek slaví letos 50 let od svého vzniku. Tuchlovickou pouť pořádá po 31. z Tuchlovic na Kladensku Richard Webs, Český rozhlas.
7: Posloucháte Český rozhlas střední Čechy.

dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: Tak tolik skupina Holky, písnička pro mámu a je zcela na místě, protože připomínám, že je tady druhá květnová neděle a to znamená den matek, maminek. Takže určitě, pokud jste ještě si na ně nespomněli, nezavolali minimálně tedy, anebo nenavštívili a nepřinesli kytičku, tak to určitě ještě udělejte. Já myslím, že čas na to ještě je. A každopádně můžete nechat zahrát u nás i písničku na přání. Budou tady ještě jednou dneska písničky na přání, a to mezi 17. a 18. hodinou. A teď už jsem se díval právě, jak to tam vypadá, kde nám píšete svá přání a věnování a samozřejmě už teď je jich tam docela požehnaně, ale stále ještě máte samozřejmě šanci, pokud jste tak neučinili, to dohnat a nechat si zahrát. Co se vám vybaví, když se řekne Pražský Orloj? Zajímavosti s ním spojené nám v naší rubrice Co v učebnicích nebylo, nabídne Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že Pražský orloj je nejstarším stále fungujícím orlojem na světě? Vznik tohoto jedinečného díla je opředen legendami. Ta nejrozšířenější hovoří o krutém konci jeho údajného tvůrce mistra Hanuše, jehož pražští končelé po dokončení práce nechali oslepit, aby podobné dílo už nemohl postavit nikde jinde. Příběh je naštěstí jen smyšlenkou. Unikátnost stroje nás ovšem ohromuje dodnes. Mimořádně složitý hodinový mechanismus je poprvé doložen v listině datované 9. října 1410. Skutečným autorem je hodinářský mistr Mikuláš z Kadaně, který zřejmě spolupracoval s astronomem Janem Šindelem. I mistr Hanuš je skutečná postava, žil však až na konci 15. století a orloj prokazatelně pouze upravil. Jak šla staletí, orloj se mnohokrát zastavil a musel být opraven. Těžké chvíle přinesla 30letá válka, kdy Prahu plenili Švédové. Nejzávažněji byl poškozen na konci druhé světové války, kdy byla radnice zasažena granátem. Po 3 letech náročných oprav se ale vrátil na své místo a tam odbíjí čas dodnes.
2: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Víte, že ve svatém Janu pod Skalou na Berounsku můžete vejít z kostela svatého Jana Křtitele rovnou do jeskyně? Podle legendy tam v 9. století žil první křesťanský poustevník Ivan. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Tak to byly Wet před 16. hodinou, tady mám pozvánku k našemu vysílání po 16. Hvězdné návraty samozřejmě. Dnes se potkáme se šlechtičnou mezi českými herečkami, s dámou, která se potkala s Gerardem Philippem, uměla francouzsky a že bude herečkou, věděla už odmala. Připravili jsme pro vás příběh Ireny Kačírkové. Nad ukázkami z televize, rozhlasu i filmu vám ho bude, jako vždy, vyprávět Patrik Rozehnal. Bavte se, vzpomínejte a dojímejte se u dalšího dílu z cyklu o českých hercích a komicích. Začínáme tady po zprávách po 16. hodině. Já jsem Petr Zajíček a budu se na vás opět těšit po 17. v písničkách na přání. Hezkou neděli.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Při pádu z vlaku zemřel v noci na dnešek mladý muž. Podle policie cestoval mezi vagóny. Kvůli nehodě kamionu bude v noci 3 hodiny uzavřená dálnice D1 ve Středních Čechách směrem do Prahy. A počasí v regionu zítra velká oblačnost, k tomu častý déšť, maxima ještě kolem 20 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobré odpoledne. Policie vyšetřuje smrt nezletilého muže. Podle kriminalistů zemřel v noci na dnešek při pádu z vlaku nedaleko Říčan u Prahy. Mladík zřejmě jel na vlakové soustavě mezi vagony a spadl do kolejiště, říká mluvčí středočeských policistů Pavel Truxa.
3: Přitom to utrpěl zranění, kterým na místě události podlehl. To, zda byl mladík pod vlivem alkoholu či nenávykové látky, ukáže nařízená soudní pitva.
2: Zájemci o bydlení v Praze 10 se mohou hlásit do elektronické aukce na pronájem 9 obecních bytů. Jsou například v Malešicích, Záběhlicích nebo ve Strašnicích. Zájemci mohou posílat přihlášky do konce května, upřesní mluvčí městské části Jan Brunotrop.
4: Do aukce je zařazeno 9 zrekonstruovaných bytových jednotek v dispozicích 2 plus 1 až 4 plus 1. Vyvolávací cena je 165 korun za metr čtvereční za měsíc.
2: Silničáři v noci na zítřek uzavřou část dálnice D1 ve Středních Čechách. Od půlnoci až do 3 hodin do rána bude dálnice ve směru do Prahy neprůjezdná mezi sjezdem 41 na Šternov a sjezdem 34 na Ostředek. Silničáři budou v úseku odstraňovat následky nehody kamionu. Objížďka povede přes Benešov.
1: Sport.
2: Fotbaloví reprezentanti Tomáš Chorý a David Douděra v pražské Slávii končí. V podcastu Odboropřátel Slávie to potvrdil šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Jde o reakci na vyloučení obou hráčů v derby proti Spartě, které se kvůli výtržnostem domácích fanoušků nakonec nedohrálo. Chorého, který trefil loktem soupeře Sørensena, a Douděru, který vulgárně nadával rozhodčímu, vedení pražské Slávie do konce sezóny vyřadilo z A týmu a v létě mají povolení hledat si nové angažmá, pokračuje Tvrdík.
5: Je pro mě představitelný, že hráč Slavie Praha, zvlášť takto specifický v situaci, kdy už čelil dvěma kázeňským trestům, je v kázeňském trestu od klubu nebo v disciplinárním trestu od klubu, aby napadl loktem svého protihráče. Takovéto věci my prostě nebudeme tolerovat. Tomáš zřetelně není schopen ovládat svoje chování a David Douděra není naším právem rozhodnutí rozhodčího zpochybňovat. Není to opět poprvé.
2: Jaroslav Tvrdík také řekl, že fanoušek, který vnikl na trávník a polil spartianského brankáře Surovčíka pivem, už obdržel rozhodnutí o doživotním zákazu vstupu na stadion. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace už zahájila řízení s pražskou Slavií. Rozhodla o tom dnes na mimořádném jednání online formou a verdikt vynese v úterý 12. května, tedy ještě před začátkem dalšího kola nadstavby o titul.
1: Počasí.

0: Zítra čekáme v regionu středních Čech velkou oblačnost, zataženo až oblačno, přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty zítra mezi 18 a 21 stupni a citelné téměř 10-stupňové ochlazení pak přijde v úterý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Na hlavním tahu číslo 3 Tábor Praha počítejte se zdržením v omezení u Votic. Za Olbramovice pojedete v koloně zhruba 20 minut. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začínají hvězdné návraty, přejeme příjemný poslech.
1: Hvězdné návraty.
2: Kdyby se dal humor naučit, měli bychom jistě jednu z nejslavnějších univerzit na světě. Takhle nám musí stačit, že máme slavné školy herectví se slavnými profesory, kde se zrodilo mnoho hvězd české zábavy.
3: Já vidím, že to tu opravdu nemáte lehké, tak já raději půjdu. Říkáte, a výborně, že ten profesor skutečně přijel.
2: Profesor dějin české zábavy Patrik Rozehnal je připraven i dnes vyprávět o jedné hvězdě. Sraz si dáme s dámou, jejíž příchod na svět slavili 24. března roku 1925.
4: Dovolí, jak ti naliju, to jsou skleničky po babičce, buď opatrný.
2: Ale já teď nebudu, díky.
4: Tu máš.
2: Já bych chtěl posluchače seznámit s vaším životem.
3: Prosím tě, a ne, abys mě usnídaně zase přečítal ty svoje hrozné texty, miláčku.
2: Tak alespoň dneska. Jenom hodinku, víc nebudu zdržovat.
4: Ale naposled.
2: Slibuju. Rád bych, kdybyste v archívu se mnou našla ukázky z vašich filmů a televizních pořadů.
3: Už to mám.
2: Tak výborně.
3: Ale tohle není všechno.
2: Nebojte, já jsem taky něco sehnal. Bavit nás bude Irena Kačírková.
5: Víš, co tě čeká?
2: Zajímavé vyprávění o ženě, která se líbila.
3: Za to nedostanu ani 500 rublů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

Pane Krejčík, ušijte mi písničku na míru z něžných slov a z drobných not a z bílého papíru. Ušijte ji, prosím, tak, že sotva ji začnou hrát.

kdybych, paní svět, ušít píseň pro celý svět, ušil bych ji hned. Já ale šiju písně skromné, snad vám to postačí. Set a ušil jednu pro mě, a tu mám nejradši.

0: kdybych, paní svět, ušít píseň pro celý svět, ušil bych ji hned. Já ale šiju písně skromné, snad vám to postačí. Set a ušil tuhle pro mě, a tu mám nejradši.
1: Hvězdné návraty.
2: Irena Kačírková spatřila světlo světa 24. března roku 1925. Narodila se do rodiny bohatého podnikatele, která patřila ke společenské smetánce. O mamince se říkalo, že je nejkrásnější ženou ve městě. Malá Irena byla rozmazlovaným jedináčkem, kterému se dostávalo všestranné péče. A už jako mladá byla nejenom nadpozemsky krásná, ale k tomu měla i herecký talent, který předurčoval k hvězdné kariéře. Jenže, jak se říká, narodila se do špatné doby. Když začala hrát na konci 40. let, její prototyp krásné, spanilé dívky francouzského střihu se prostě do těch budovatelských filmů moc nehodil. A tak si třeba v roce 1954 zahrála pokladní v komedii Cirkus bude v režii Oldřicha Lipského. I když hlavní roli tam měl Jaroslav Marvan. Přesto, hlavně v závěru, aspoň uslyšíte trochu reagovat Irenu Kačírkovou.
3: Rekreace. Na Můruši oni mají whisky na dnešek. Ale, víte, odpuste, ale to nejde, to neplatí. Víte, teď je náhradní den dneska. Víte, tenkrát, jak to bylo před těmi třemi měsíci, tak to bylo v pátek. A dneska jako, je jako pondělí. Víte?
4: Ano.
3: Co bylo tenkrát pátek, to je pondělí, to už, no to už vysíláte dohromady, spárka pondělí, no.
4: Ale já rozumím, prosím, o to prosím nejde, co tenkrát. Bylo, teď tady prosím, račte se podívat, tady jsou lidi.
3: No, tak je pošlete domů, tady není ani noha.
4: No tak to prosím, to si něco zkuste, to si prosím zkuste nehrát. Prosím, o toho jsou noviny a
5: pane,
4: takové tak, věci.
5: My jsme tady všichni, Voráček a Pata z Nový Vsi chybějí.
4: Počkejte, prosím vás, Voráčkem, jděte si někam.
3: No tak to vidíte, vy tady nikoho nemáte a těch pár lidí, tak si vemte třeba k flekům a dejte nám pokoj, tady si to seberte a neobtěžujte s tím.
4: Ale Voráček...
3: No? A to Voráček, to pomůžete mi do Voráčka.
4: A co to říkáte, prosím vás, tady jsou prosím stovky lidí, přece si je prosím nevezmu domů, já... Ale... Prosím, mám garsonku, hrát se prosím bude, cirkus prosím musí být, nebo laskavě prosím řekněte těm lidem, že se představení odkládá.
3: Co bych já komu říkal, jsem já nějaký portýr, abych vyhazoval lidi? Já jsem tady vedoucí, já odpovědný vedoucí, no, rozumíte?
4: Vy jste odpovědný.
3: No co?
4: Zodpovědný, vy jste byrokrat, prosím.
3: Co jsme my, že jsme byrokrati, my tady žádný byrokraty nevedem, pane, to snad u vás, my se tady musíme umět točit, pane,
4: no,
3: rozumíte?
4: No to byste tedy musel dokázat, víte, to byste...
3: No tak dobrá. To já vám teda taky dokážu. Ne? Cirkus bude. Tak. Poklona. A je to. Co si dneska ty lidi dovolujou, no to přestává všecko. Víte? On si řekne, cirkus bude, no tak bude. Cirkus bude a...
4: Vlastně jsem to řekl já. Že já jsem to si...
3: No to se rozumíte, já jsem tomu cirkusu přece nemohl udělat ostudu. To je pravda. Ježíš, pane Maničko, co budeme dělat? Teď je to na nás. My to přece musíme dát dohromady. No tak co koukáte, ženská?
6: Mám
3: ukažte,
6: dělat.
3: Že nejste obyčejná ženská z kasty a že umíte pořádně roztočit představení. Tady máte kabát, leďte do artistického učiliště, sežeňte, co se dá a hned mi zatelefonujte. Běžte, nezapomeňte telefonovat. Běžte, tak. Tady to roztočíme i s ředitelstvím a už to poletí. Když něco řeknu, tak to bude, no, byrokrati. Vy tak scházel ještě něco takového si sem nasadit.
2: Irena Kačírková vyrůstala v bohaté rodině a dostalo se jí proto i elitní výchovy a vzdělání. Její tatínek prodával kožešiny, byl to majitel prodejny a zakázkového krejčovství. Po únoru 1948 ale přišel o svou živnost a neměl ani nárok na důchod. Irena se tak tehdy stala hlavní živitelkou rodiny. Mimochodem, obchodnicí nebo majitelkou obchodu se stala mnohokrát i na filmovém plátně nebo před televizními kamerami. Vzpomeňme třeba na film Dnes naposled v režii Martina Friče. Právě teď ve starožitnictví přijímá do komise koberec. Peršan.
7: Nerozmýšlejte se, paní Magdo, podívejte se, no. To je krása, ne? Vždyť jenom tahle bochra je bratru za 2000. Ten jamut, ten je zadarmo. Vazba. Na mě čeká venku taxík, víte? kdybych ty prachy nepotřeboval hned. Já bych si s těma peršenama věděl rady.
1: Tati, kolik máš v kase?
6: Hm? Co prodává ten pán Magdi?
1: Nic, to je pro mě. Kolik máš u sebe peněz?
6: Žádný. Já jsem všechno včera poslal.
1: Kdyby vám zatím stačilo 1000 korun,
7: bon,
1: tak bych vám večer dala zbytek.
7: Já bych si pro ten zbytek přišel třeba k vám.
1: Jo? No, obtěžujte se. Kde vás najdu asi v 6 hodin?
7: V 6? U Krocu. Víte, kde to je?
1: Vím. Tak já tam přijdu.
7: Aspoň si jednou promluvíme trochu neobchodně.
1: Co pak jste nám přinesl, pane Taupe? No, pojďte dál.
8: Až potom.
7: Tak večer v 6. Bye bye, paní Magdo.
2: Tento film byl ve své době neuvěřitelnou peckou. Velmi nezvyklé téma, alkoholismu. A přitom film obsazený těmi nejlepšími herci. Je to něco podobného jako po x letech natočený Ikarův pád. A Irena Kačírková byla tu krásná a skvělá.
4: Hello, paní Magdo, máte pořád ještě ty dvě předložky, co jsem vám tu nechal?
1: Proč?
4: Já bych totiž měl senzačního kupce. Dalo by se na tom 500 trhnout. To není špatné, co?
1: Ale já je mám doma.
4: Don, tak já s vámi pro ně skočím.
1: Jenomže já teď domů nejdu.
4: Škoda. Ale rozhodně se mnou počítejte, neprodávejte je.
1: No prosím.
4: A hele, tohle měl ráno Taupe u Krocu. Kdyby s tím Cvokem byla aspoň trochu rozumná řeč. A s vámi taky. Z nás dvou by mohli být prýma společníci. Oba rozumíme obchodu a životu taky. Co tomu říkáte, Magdičko?
1: Jmenuji se Řeháková, pane Rendl.
4: O, pardon.
1: Chtěl jste mi ještě něco obchodně?
4: Ne.
1: Dobrou noc.
4: Bye bye, paní Řeháková. A ty, neprodávejte.
2: Do starožitnického krámu se Irena Kačírková vrátila před kamerou ještě jednou, a to v roce 1980, když byl natáčen Starožitníkův krám podle námětu Charlesa Dickense. Před kamerou se tak setkala třeba s Pavlem Trávničkem nebo Petrem Kostkou. A režijně ji vedl Antonín Moskalit.
9: Dobré jítro, madam.
10: Děkuju.
9: Ano.
10: Neviděl jste dnes ráno takové stříbrné držátko na tušku?
9: Dnes ráno? Viděl. Viděl jsem jedno tlusté držátko úctyhodného vzezření, ale protože bylo ve společnosti obstarožního perořízku a mladého párátka, tak jsem si prostě netroufal ho oslovit.
10: Tak viděl jste ho nebo ne?
9: Neviděl, jak bych mohl. Teď jsem přišel.
10: Takže se muselo ztratit už včera. Nebo předevčírem. A taky jsem tady měla nůž stejného vzoru. Po otci. Poslyšte, vám se nestratilo nic?
9: Ne, madam, nic.
10: A zmizely dokonce kancelářské peníze, které zůstaly ležet tady na stole. Konkrétně 3,5 koruny.
9: To myslíte vážně? Nemůžete se mýlit?
10: Už jste někdy viděl, že bych se mýlila v takových věcech?
2: Už jako mladá Irena Kačírková chodila na tanec, učila se jazyky, předváděla dětské kostýmy. Rodiče ji vštěpovali, že musí za všech okolností dbát na úroveň a chovat se jako dáma. Když na sobě bude tvrdě pracovat, štěstí určitě otevře svou náruč a Irenu přijmou na vysněnou pražskou konzervatoř. Jak to s jejím životem bylo dál, se dozvíte hned po písničce. A že to bude život plný zvratů.
11: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Písnička tu nebyla náhodně. Vyprávíme si přeci dnes o Ireně Kačírkové. A ona si v tomhle filmovém muzikálu Starci na chmelu v režii Ladislava Richmana zahrála učitelku. Diváci sledují příběh půvabné studentky Hanky, o kterou bojují dva hoši. Romantika v podkroví školy, kde jsou studenti ubytováni, ale končí necitlivým zásahem pedagogického dozoru.
2: Budeš vyloučen ze školy, Filipe. Musím to udělat. I kdybych stokrát raději věřila tomu, co si nám chtěl včera namluvit. Ale v jedné věci ti vyhovím. Přestanu pátrat po té dívce. Chci věřit, že tvůj trest bude dostatečnou výstrahou i pro ni. Posaď se někam, Hanko. Tohle je příliš vážná záležitost.
3: Teď už to můžu říct, soudružko. Až do včerejška jste nám všichni strašně křivdili. Dnes nás už soudíte právem.
2: Ticho! Víš, co tě čeká? Vyloučení ze školy. Opovržení. Hanba.
4: Já to beru, soudružko. Až na tu hanbu a opovržení.
1: Když jsme u té školy, o přijímacích zkouškách Ireny Kačírkové se na konzervatoři vyprávějí přímo legendy. V přijímací komisi tehdy seděl herecký bard Ladislav Pešek, známý svojí slabostí pro něžné pohlaví. Navrhl, aby součástí přijímacích zkoušek byla i promenáda v plavkách. A protože Irena to odkoukala od své maminky, manekýny módních přehlídek, ladně vešla do učebny, odložila kabátek a bylo rozhodnuto. Pak jí dali růži, ať předvede etídu, jak by ji sváděla. To byla přesně její parketa. Mezi pány v komisi to jenom zašumělo a bylo jasné, že se líbí. Neúspěch si tehdy vůbec nepřipouštila. Konzervatoří proplula Irena Kačírková jen tak mimochodem. Mezi studenty a studentkami patřila k těm nejtalentovanějším. Nepochybovala ani o tom, že po škole přijde hned nabídka z Prahy. A měla pravdu. Po ukončení studia přišlo lano z realistického divadla. Irena Kačírková tam vydržela pouhý rok. Zamířila se skupinou mladých herců, jako byl Svatopluk Peneš, Lubomír Lipský nebo Miloš Kopecký, do městských divadel pražských.
5: Jak já jenom vyklidím ty svoje věci?
6: Pomohu vám, Maďa.
1: Tam se trvala v angažmá až do konce svého života. Po úspěchu filmového muzikálu Starci na chmelu přišla i jiná, stejně úspěšná nabídka. Na účinkování v satirické komedii Bílá paní. Tu si zahrála právě Irena Kačírková pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského. A to v roce 1965. Jako paní Perchta z Rožmberka začne v socialistické obci konat skutečné zázraky.
7: Andulo, kde máš bejt, sakra? Anču, co blbneš, proboha?
8: Plním přání těch, kteří mě zavolali.
7: Prosím, pardon, prosím to.
8: Kdo jsi, dobrý muži, a čeho si žádáš?
7: Já jsem tady, prosím, tajemník. Ovšem, milostivá paní, tedy, kdyby to bylo možné?
8: Ach, není třeba, již vím.
7: V tom případě, milostivá paní, kdybyste byla tak laskavá, já bych se mohl i revanšovat a... To je snad omyl.
8: Pak tedy odpust. Neznala jsem nových zvyků.
1: Mimochodem Zdeněk Podskalský na obsazení Ireny Kačírkové vzpomínal s gustem a říkal, Irena byla pro tu roli ideální. Měla v sobě přirozenou vznešenost, která v kontrastu s tou tehdejší funkcionářskou omezeností působila jako z jiného světa. Ona tu bílou paní nehrála, ona jí byla.
7: Františko, viděl jsi to?
9: Viděl.
7: Co budeme dělat?
9: Musíme se stmelit.
1: Snímek vidělo v kinech přes milion diváků, ale pro Kačírkovou měl hořkou pachuť. Po srpnu 1968 totiž skončil film v Trezoru a její jméno na seznamu těch, kteří provokují buržoázním zjevem. Důležitým filmem v jejím životě byl ale už mnohem dříve natočený snímek nazvaný Svědomí. Při něm se totiž Irena Kačírková zblížila se scénáristou Josefem Alojzem Novotným. Přeskočila Jiskra a pak už to šlo ráz na ráz. V roce 1950 svatba, o rok později narození dcery. Tím ale dobré zprávy končily. Rodiče zcela bez prostředků a nároku na důchod se přestěhovali do hlavního města a Kačírková se ocitla v roli živitelky 4 členů.

0: Od režiséra Krejčíka pak dostala ještě roli Cyrél v Císařově pekaři. Když ale po rozkolu Vericha s Krejčíkem natáčení převzal Martin Frič, roli přeobsadil a pravděpodobně největší herecká příležitost jeho života byla Fuč. Cyrél pak hrála o 13 let starší Nataša Golová. O 3 roky později se s Verichem na natáčení přece jenom potkala. Zahrála si totiž parádivou princeznu Drahomíru v pohádce Bořivoje Zemana Byl jednou jeden král.
1: Přistup blíže, Drahomíro, a řekni, jak mě máš ráda.
2: Mám tě ráda jako zlato.
1: Zlato? Vzácný to prvek. No konečně, proč ne? Velmi dobře, Drahomíro.
0: Na soukromé vztahy Irena Kačírková příliš velké štěstí neměla. Manželství s Josefem Alojzem Novotným se po 3 letech rozpadlo a následovalo několik milostných románků, ale pravého muže už nikdy nepotkala. O mužích a o nevěře byla také hra Antona Pavloviče Čechova Zboristka, kde se na filmovém plátně a před kamerami potkala třeba s kolegyní Ivankou Devátou. Režii měl tehdy Pavel Kraus.
3: Co si přejete?
4: Je tady můj muž?
3: Jaký muž? Jaký muž?
4: Můj muž. Nikolaj Petrovič Kolpakov.
3: Ne, nikoliv, drahá paní, já žádného muže neznám.
4: Tak vy říkáte, že tady není.
3: Já nevím, na koho se ptáte.
4: Jste bídná, necitelná ženská. Ano, jste bídná, necitelná. Jsem tak ráda, že vám to konečně mohu říct. Kde je můj muž? Ostatně, ať tu je nebo není, mně je to jedno. Chtěla jsem vám jenom říci, že mu přišli na spronevěru. Hledají ho. Nikolaje Petroviče hledají. Chtějí ho zavřít. Ještě dnes ho najdou a zavřou.
3: Co s tím?
4: A já vím dobře, kdo ho do té hrůzy dostal. Vy. Vy nestounice. Vy prodejní tvore. Jsem slabá žena, slyšíte vy, děvko? Jsem slabá. Vy jste silnější. Ale je tu ještě někdo, kdo se postaví za mě a za moje děti. Bůh všemohoucí. Ten je spravedlivý. Ten vám oplatí každou mou slzu, každou mou bezesnou noc.
3: Já, paní, o ničem nevím.
4: Lžete. Vím všechno a dobře. Znám vás už dlouho. Vím, že u vás poslední měsíce vysedával den co den.
3: Ale co na tom? Co na tom je? Mívám mnoho hostí a nikoho nedržím. Každý si dělá, co chce.
4: A já vám zase říkám, přišli mu na spronevěru, slyšíte? Spronevěřil v úřadě cizí peníze. Pro takovou, jako jste vy, kvůli vám se rozhodl spáchat zločin. Poslyšte. To přece není možné, aby... Abyste byla takhle necitelná. Aby ve vás nebyla ani stopa lidskosti. Vždyť má přece ženu a děti. Když ho pošlou do vyhnanství, tak umřu i s dětmi hladem. Pochopte to.
0: Bývá zvykem, že do pořadu vybíráme i písničky, které souvisí s hercem, o kterém si vyprávíme. Dnes tedy o herečce. Podobný úkol kdysi dostal i Luděk Nekuda v jednom televizním písničkovém pořadu.
5: Tady jsme ti vybrali písničky, ty si k ním něco vymysli a za odměnu pak si můžeš vybrat písničku z archivu sám. Tak jsem si vybral nezapomenutelnou Irenu Kačírkovou a neopotřebovatelného Josefa Becka.

0: starostí bůh.
1: Jen jedno lůžko radši a dva kartáčky zubní. Když lůžko nepostačí, tak se má milá zhubní.
2: Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje. Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.
1: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.
0: Na

0: barometr klesne, zůstanem na té židli. Počasí je dnes děsné, ale nám se to bydlí.
1: Dáme si do bytu, dáme si zámek, pod zámek si dáme všechno, co máme.
0: Tu židli a stůl a starosti půl, tu lampu a tu trochu petroleje.
1: Co svítí, když chytí a když dosvítí.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
1: Irena Kačírková, která zpívala s Josefem Beckem, měla nálepku buržoazního děvčete, která se do těch budovatelských rolí ani trochu nehodila. Jednou ji prý posadili za volant traktoru, ale celý štáb se přitom válel smíchy a tak z toho nic nebylo. Z princezny prý nikdy nebude úderník.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tu písničku, kterou jsme slyšeli, naspívala už v roce 1957. A k chytlavému songu vznikl tehdy i televizní videoklip. Pravděpodobně vůbec první videoklip na světě. Rozverný duet ale vznikl v době, kdy Ireně Kačírkové vůbec nebylo do smíchu. Tehdy se chystala světová výstava Expo 58 v Bruselu a herečka měla být konferenciérkou v programu. Ten režíroval Miloš Forman a Alfred Radok. Jenže státní bezpečnost ji nutila ke spolupráci a Kačírková odmítla. Přišla tak nejenom o peníze, které mohly zajistit rodinu na několik let, ale taky o zahraniční renomé. Jak už jsme prozradili, měla šarm Pařížanky. A dlouho se tradovala dokonce legenda o jejím románku s Fanfánem Tulipánem, Gérardem Philippem, kterého právě díky své brilantní francouzštině provázela při jeho návštěvě v Praze. To byl březen roku 1955, když přijal se svým divadelním souborem do našeho hlavního města. Velmi si spolu rozuměli, ale jak to bylo doopravdy, už nám asi nikdo neřekne. O mužích se rozpovídala Irena Kačírková také později v populárním televizním pořadu Luďka Nekudy Sešlost.

0: já mám takový plán. No plán, prostě takhle. Existuje, je velice běžné, že muži pronášejí myšlenky, filozofují o ženách. Méně běžné už je to naopak.
1: Jak to naopak? Chcete tím říct, že snad muži nefilozofují o ženách? Ale já myslím, že filozofují a rádi. A pronášejí o nich i myšlenky, že? Nejčastěji s myšlenky.
0: Ne, pardon, já jsem myslel naopak v tom smyslu, že méně běžné je to naopak, že ženy pronášejí méně myšlenky o mužích. Tak jsem vás chtěl poprosit, jestli byste nějakou tady třeba nemohla pronést.
1: Co? Je, já? No? No, proč zrovna já?
0: No, protože mě připadáte jako něco, o čem takoví ti vynálezci těch slepičích fór, jo, jak jsou to...
1: Co z toho?
0: Že o tom nemají ani tušení, že to existuje.
1: Proboha, co?
0: Moudrá žena.
1: Je. Já a moudrá, jo. Kdo vám to řekl, prosím vás? No. A i kdybych náhodou byla moudrá, tak bych to před vámi přísně tajila. Žádná ženská tuhle vlastnost před mužem nesmí přiznat, zvlášť když je doopravdy moudrá.
0: Proč?
1: Se ptá proč.
0: No se ptám. No.
1: Protože mužský přece potřebuje přímo k životu, aby se k němu vzhlíželo, aby byl obdivovaný. No a když u své partnerky náhodou objeví nějaké to nepatřičné moudro, tak okamžitě znejistí, začne střečkovat a začne přehánět právě tam, kde na to vůbec nemá. No tím se stává ještě legračnější, než ve skutečnosti je.
0: Počkejte. Já jsem to tak rychle stačil spočítat, tleskal jeden muž, no, ostatní všechno tak, ženy. Vy jste totiž to formulovala, já no. Doufám, že jaksi omylem tak, že muži jsou legrační jaksi průběžně, nebo
1: je,
0: co
1: vy
0: pořád?
1: Vy teď vypadáte, jako když se zlobíte.
0: Já se
1: Vždyť na vás mužích právě to roztomilí. Je, a víte, když jste nejlegračnější?
0: Ne.
1: Právě teď. Když se domáháte, abychom vás my ženy brali vážně.
0: No, tak promiňte, ale já teď nevím, co mám tady, sako, kalhoty dlouhý
1: no,
0: dokonce,
1: máte, no.
0: Motýla, já nevím, co je teď momentálně na mě legračního, aspoň z toho, co je vidět.
1: Nevíte to.
0: Ne.
1: A z toho si vůbec nic nedělejte. Vy byste to stejně nepochopil.
0: Jak to?
1: Vy jste přece muž, ne?
0: No, to bych prosil, to jsem. Co to byly za pochyby? Já to mám i písemně dokonce.
1: Písemně?
0: No jistě.
1: Vy si na to necháváte napsat zvláštní potvrzení.
0: Ale, ne. I když to není nezajímavá myšlenka, ale ne, já myslím rodný list. Já sebou nosím rodný list.
1: Vy sebou nosíte? Jo, ukažte mi ho. Já
0: prosím.
1: Si tak ráda čtu v historických dokumentech. A poslyšte, vy jste mladý, vidíte.
0: Jo, tak to bude synův, podle.
1: Ne, ne, je to váš,
0: je to
1: tak, nedá se s tím nic dělat.
0: Tak,
1: ale to by znamenalo, že máte rád večerničky.
0: Tak.
1: A pohádky, nezapírejte. V každém muži je kus chlapáku s dítěte, nemám pravdu.
0: No, s těma pohádkama pravdu máte, protože, přátelé, já jsem došel k takovému jednomu zjištění, takovou mírně detektivní cestou. Já jsem zjistil, že Irena Kačírková píše pohádky.
1: Si píše, sama si pro sebe.
0: Si píše pohádky a o to větší je to úspěch můj, že jsem jí ukehovořil, že si vzala jednu sebou a že by nám ji přečetla. Můžu vás poprosit?
1: A budete hezky poslouchat?
0: Budu poslouchat, ještě.
1: Budete hodný.
0: Budu hodnej, nebudu zlobit, nebudu si s ničím hrát.
1: Ono je to o Popelce.
0: Popelku já rád. Hmm.
1: Takže. Byla jednou jedna, a byly dvě, a byly tři sestry. Tři sestry. Dál už se nemnožily z úcty k Čechovovi. Ta, co byla jenom jedna, byla Popelka, nebo spíš Popelka. Byla krásná jak růže a štíhlá jak laň, prostě hit. A chytrá, a mazaná, hlavně popelem. Věděla svý a chtěla prince a zámek a kočárek. Ne, už jsme řekli, že byla chytrá. Bydlela v chalupě, záměrně a pohádkově, v Benátkách, tedy u Prahy. Tam je nejvíc holubů a hrachu, kam naměla taky. A popel samozřejmě. Sypala do něj hrách, to holuby rádi, Popelka zase ráda holuby. Nadívané. Vždycky jí sedli na hrách. Nikdo je nevaroval, Jánošíka neznali. Je jich škoda. A Popelka se popelila. A měla bílé ručky a zlaté vlásky a modrá očka, kočka. A malou nožku, dokonce dvě. A taky dvě sestry. Jak jinak, sestry Hátu a Gátu. A Gátu ne, ne, detektivky nečetli. Studovali. Dokonce rády až do konce. Práva a žurnalistiku. Extrémistky. Ještě k tomu byly dlouhé a široké. A taky bystrozraké. Takže co jim zbývalo? Být učené a vést řeči. Taky se chtěli vdát, přestože byly moudré a milé. Chuděrky, nevěděli, že hloupý Honza se chytá na buchty. A konečně chytrý princ taky. Když to zvěděli, napekli buchty. Znali jenom jedny, ty makové. Pozvali na ně dva Honzy a ti pak spali a spali a spali a bylo jaro. A všecko, všecičko kvetlo. Vykvetla i promoce. Hátě a Gátě. Princ rozdával diplomy. Rektor Ruda Princ. A byla veselice, veliká, převeliká a muziky hrály. Háta a Gáta netančili. Měli červený diplom a velké nohy. Dobré srdce k tanci nestačí, leda kardiologovi. A rektor Ruda Princ byl muž. Teď právě zrovna. Popelka tančila na špičkách, ctila klasiky a špičkové postavení. Princ pocítil zalíbení. Není divu, taková nožka. Kromě toho měl rád balet. Byl totiž už pán v letech. Uchopil nožku a vyzdvihl Popelku. Krásně. Nad hlavu i nad poměry. Poměr? Ale kdež? Pohádka. Manželství. Jak jinak? Háta je odávala, Gáta o tom napsala fejeton. Nějak se začít musí. To jenom Popelky nezačínají ani nekončí. Protože i princové, i rektoři jsou na buchty.
0: Já vám chci velice poděkovat. Vy jste řekla pěknou věc, že v každém muži je kus chlapa a kus dítěte. No. Tak já vám za toho chlapa děkuju, že jste za přišla. Sebe. A za to dítě vám děkuju za tu pohádku. Irena Kačírková.
2: Mnoho pamětníků si Irenu Kačírkovou bude pamatovat jako okouzlující učitelku francouzštiny z historicky prvního televizního výukového cyklu Cizí řeči. Irena tam vystupovala s další krásnou herečkou Marií Drahokoupilovou a se dvěma Francouzi. Francii prostě byla blízká. Byla noblesní, kultivovaná a taky vzdělaná, jak dokázala třeba i v 80. letech v populárním televizním soutěžním pořadu Šest ran do klobouku, kde partnerskou soutěžní dvojici vytvořila s Karlem Černochem.
3: Co je to šáší?
4: Co je to šáší? Nabídnu tři možné varianty. Moravský chrastí, to může být. Může to být název pro malého komika. A může to být zvláštní druh šachové hry. Šáší.
5: To bude asi to první, že? Zkusíme to, ne?
6: My jsme vzácně zajedno úplně chybně. Ano. Že to je to první.
4: První. Máte pravdu. A kterou otázku vyberete?
5: Tak. No, my bychom se přikláněli k tomu.
6: On jsme mluví jako soudu. Stejně naklonění. Stejně naklonění.
4: Přikláněni, ale vyberte.
6: Na trojku Sambucus Nigra.
5: Ano, má to něco společného asi s mým jménem, nebo co?
4: Sambucus Nigra.
6: Určitě.
4: Tak co to je Sambucus Nigra? Může to být původní označení brazilské samby. Nebo botanický název pro černý bez. A nebo bambusový prut rybářů na Nigeru.
3: Dvojka.
4: Dvojka říkáte. Opět hádáte správně. Ano, je to botanický název pro černý bez. Máte druhý míček, vybíráte otázku a opět medlivě.
5: To jsem rád, že jsme nehráli proti sobě.
6: Je ztracený.
4: Tak prosím.
3: Ta štyrka je krásná. Já jsem nejdřív myslel, že to ten stařeček pagáč, ale on je to, co je to pagát? Štyřka.
4: Co je to pagát? Tak pagát.
5: No, tak.
4: Může být druh moravských tvarohových koláčů. Nebo
6: pagáč.
4: Rozstříhaný provázek.
5: Špagát.
4: A nebo nejnižší taroková karta. Koláče, provázek, karta.
5: Ne, ne,
3: Karel,
5: ale já si myslím, že to bude asi...
6: To jsem teď ztracena.
5: To je ta věnička.
6: Ta je věnička, to je pagát. To je pagáč, ten moravský koláč.
5: No, pagáč.
6: Jsou pagáče.
3: To je lidový vypraveč.
6: Ale narožní nás umyslně máte, všimněte si toho.
3: To se smí přijde,
5: pardon, já ještě dělám takovou taktickou věc. Ještě jednou bychom prosili ty...
4: Ano, koláče, provázek, karta.
5: Koláče, provázek, karta.
3: Já myslím, že úplně správně to rozstříhaný lidový vypraveč.
6: Ale jak nás máte?
5: Dobře, tak dáme tu... My se přikláníme ke kartě.
4: Ke kartě. Máte pravdu.
7: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: ještě tolik toho, co bychom o Ireně Kačírkové mohli říct. A taky řekneme v našem pořadu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přišel faktický zákaz vystupování v televizi a ve filmu, Irena Kačírková se uchýlila k práci za mikrofonem. Režisér Jiří Horčička, legenda rozhlasové tvorby, na Irenu často vzpomínal jako na umělkyni s absolutním citem pro text. Podle něj v rozhlase nepotřebovala gesta. Stačil jí dech. Své herectví ale ukázala třeba i ve filmové adaptaci nazvané Egyptologové, kde se potkala například s Milošem Kopeckým, Jiřím Sovákem a Jiřím Adamírou. Režii měl tehdy František Filip a šlo o komedii o mužích, kteří si založili metropolitní egyptologickou společnost, aby si uchránili alespoň částečnou volnost od manželek.
2: A nebudete tam nikdo schánět? Třeba tvoje žena? No co, když tam zavolá a zjistí, že tam nejsi?
3: No, tak jí řeknou prostě, že se...
2: Co pak jí řeknou?
3: Ale ne, ona nezavolá, proč by volala?
2: No, proč by nezavolala, já jsem taky zavolala.
3: Jo, jenomže ty
2: máš... Já mám špatné svědomí, to je pravda. A co když ona taky?
3: Ale prosím tě, ona nesmysl.
2: No,
3: moje žena ne.
2: Miláčku, já mám strašnou žízeň. Přinesl bys mi sklenku sodovky? Sodovku, ne?
3: Ano.
2: Dobrý den, tady Ajšemová. Mohla bych prosím mluvit s manželem?
4: No, to pak o to, ale musela byste říct, jak se jmenuje. Jméno jako, víte? Takhle. No, tak vidíte, řeknu Ajšema je to. Moment, já vám někoho zavolám, tady je blázinec s těma egyptologama, podát. Moment.
5: Hello, Kim Besleng. Jdu kvůli vám, paní Ajšemová. Jistě, že je tady, ale právě se na něj dívám, tady v okne mám legraci z ní. Tam stojí kolem autáku a šťoura, nikdo tomu totiž neroz... Ajšem! No škoda, kdybyste zvolala, byla před malou chvílí. Teďka někam odjel, já nechápu kam. Mám vás někam zavolat?
2: Ne, děkuji, já jsem jenom chtěla vědět, jak se mu daří, tak ho pozdravujte, ano? Děkuji vám, nashledanou. Ty miláčku.
3: Ano.
2: Děkuji ti. Netrpíš ty náhodou schizofrenii?
3: Schizofrenii?
2: Uh-huh.
3: Já nevím, jak to myslíš.
2: No, já jsem se teď zrovna ptala, jak se ti tam venku daří. A bylo mi řečeno, že výborně a že jsi zrovna někam odjel. Zřejmě asi sem, viď?
3: To ti řekl ten tvůj předseda?
2: Na tom snad nezáleží, kdo mi to řekl. Já totiž předpokládám, že by mi to řekl každý, ne?
3: No tak, podívej si, já vím, že to ode mě není nejstatečnější, ale prostě jsem se tak pojistil, kdyby náhodou volala moje žena. No, sama si přece říkala, že...
2: No, to vůbec nezazlívám, naopak. Mně se to zdá tak krásně vymyšleno. Když si tak představím, že by to tak udělali všichni.
3: To by asi se to šlo.
2: Ano, jistě to by nešlo. To by tam přinejmenším musel sedět někdo, kdo by bral za ty ostatní ty telefony. Víte?
3: No.
0: V roce 1955 získala Irena Kačírková angažmá v divadle ABC pod vedením Jana Vercha. Ten v ní rozpoznal typ moderní intelektuální herečky, která v tehdejším československém divadelnictví chyběla. A Verichovo hodnocení? Kačírková je vzácný úkaz. Je to krasavice, která má mozek. Ona rozumí vtipu v okamžiku, kdy ho teprve nadechujete. To je u hereček dar z hůry. V Těžké Barboře mi byla partnerem, ne stafáží. Má v sobě rytmus, který se nedá naučit. S Janem Verichem, ale třeba i s Vladimírem Menšíkem a dalšími kolegy se potkala i v jednom televizním pořadu, kde vzpomínali na začátky u divadla.
6: Já jsem to myslela tak, že u divadla se nepamatuju na ty idylické doby, takový to, co vy pamatujete, to obrozenecký divadlo, rozumíte, ty
7: buditelský
6: divadlo. Tak v té době se opravdu ještě dělala...
7: Ať mě Bůh odpustí, jak já tě na tom krásném těle ublížím.
6: Já jsem přišla prostě divadlo až v 50. roce, jo?
8: A co jste dělala do 50. let?
9: Děkuji,
6: děkuji. Díval jsem se na vás, pane Verich.
8: A tě vás neznám z té doby.
6: No, jak abych to dopověděl.
10: Vy jste byla za svou na McDonald's, víte?
6: Oči, nechte. žít. Tak jsem prostě přišla v divadlu v té době, kdy už se to divadlo bralo strašlivě vážně. Prostě byla taková nějaká zodpovědnost, no, se vyhlašovala. Když je zodpovědnost, no tak není legrace, nemám.
10: Jako za vás furt divadlo hořelo, mistře.
7: Jo.
10: Že u nás už teď jsme jenom hráli.
0: Největší kamarádkou Irny Kačírkové byla Nina Jiránková. Poznali se už jako holčičky na pískovišti v parku u pražské Písecké brány. Znovu se pak potkali u přijímacích zkoušek na státní konzervatoři. A po třetí v městských divadlech pražských, kam obě nastoupili. Nina Jiránková byla vždy přesvědčená, že kdyby Irna emigrovala, stala by se za hranicemi hvězdou mezinárodního formátu. V divadle ale naštěstí díky šéfovi Otu Ornestovi dostávala pěkné role. V roce 1962 si třeba s Václavem Voskou zahrála benátskou vdovičku.
6: Pravdu nezapřete, že máte výborný vkus a že jste vtělená galantnost.
5: Co se dobrého vkusu vtyče, to nemohu pošetce já sám posoudit. Ale v Paříži máme slovo váhu. Všichni pařižští krejčí jsou se mnou ve styku, oni mi oznamují své zaspiration a oni nepustí ven novou modu, dokud já nedám schválení.
6: Opravdu, hned je vidět, že máte nevšední vkus oblékání.
5: Nevím, Ramadě se tési úplně. Se vám všetel, on nespěl.
6: Ano, opravdu,
5: ty detaily. Já ztrácím čas, tak by mi
6: neužijte. Čnůstkami.
5: Nikom se neužičkami. A já vám, madam, zapomínám říci, jak by se mi líbíte. Och, enorme, mo. A že vás, madam, miluji. Jako křtitelnici oka svého. Já vás prosím, abyste opětovala mé city, nebo to jediné ukonejší mé strasti plné strasti.
6: Pane, že se vám líbím, to je moje štěstí. Že mě milujete, to je vaše dobrota. Ale opětovat vaše city, to nezáleží na mě.
5: Nemůže, na kom záleží? Nejste svou vlastní paní? Žijte tak, jak žije každá rozumná žena?
6: Každá rozumná žena musí buď to žít sama, nebo si musí zvolit manžela.
5: No, je ještě třetí možnost. Ne, a když přejete, já vám povím o ženichu.
6: A kdo to je?
5: Leblo, váš odanistitel, dám vám a drahá svou ruku, tak jako jsem vám dal tu monke.
6: Dejte mi nějaký čas na rozmyšlení.
5: Och, jenom mě nenechte do té doby umlžit.
6: Ach, já buďte přece trochu skromnější.
5: Madam, nedopřejte se mu snoubenci, jen to
6: nemůžu. Už jste příliš na mě.
5: No já pláhnu po vás, nemůžu
6: vás žít. Řekla jsem, buďte skromnější, mám se vyslovit zřetelně.
5: Prosím, promiňte, promiňte.
6: Už zase, dost z těch pošetilostí, vstaňte přeci.
5: Srdce mi se vrželo, tak já nevstanu. Já nevstanu, nepodatele mi ručku.
6: Pojďte, pomohu vám.
5: Mrzí.
6: Vy jste příliš vychytralý.
5: A vy příliš svůdná. Ne.
0: Posledním celovečerním filmem Irny Kačírkové byly Sladké starosti, které natočila v roce 1984 na Slovensku s režisérem Jurajem Hercem. Pak už přišly vážné zdravotní problémy. Bylo to dáno její silnou závislostí na nikotínu. Tehdy ještě lékaři nezdělovali otevřeně diagnózy, ale Irena tušila, že má rakovinu žaludku a že brzy zemře. Čelila jí statečně, až do poslední chvíle. Podlehla jí 26. října roku 1985.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: V Rakovníku zhruba za 10 milionů korun upraví kulturní centrum. Lysá nad Labem připravuje obnovu stromů v zámeckém parku, 200 nejvíce poškozených pokácí. A počasí v regionu zítra zataženo až oblačno, k tomu častý déšť, maxima ještě kolem 20 stupňů a v úterý už dorazí citelné ochlazení. Zprávy s Otou Nehasilem, dobré odpoledne. Vedení Rakovníka nechá upravit tamní kulturní centrum. V budově budou například nová světla a sociální zařízení. Dělníci také vymění obklady, dlažbu a rozvody elektřiny. Radnice teď hledá firmu, která veškeré práce provede. Náklady se mají pohybovat zhruba do 10 milionů korun a měly by být hotové do konce srpna, říká rakovnická mluvčí Kateřina Hradilová.
2: Bylo schváleno pořízení nových lustrů a nového zábradlí a nyní bylo vypsáno zadávací řízení na další interiérové úpravy. Budou se týkat především sociálního zázemí a prostoru kolem schodišť a bude tam vybudována nová šatna dole v přízemí.
0: Vedení Lysé nad Labem na Nymbursku připravuje rozsáhlou obnovu stromů v zámeckém parku. Čtvrtina z celkových 3 000 převážně listnatých stromů je silně poškozená nebo ve velmi špatném stavu. Studie, kterou si město nechalo zpracovat, navrhuje k pokácení více než 200 stromů a také část keřů. Součástí návrhu je i výsadba téměř 60 nových stromů. První práce by mohly začít letos na podzim. V nové čtvrti Kolben Park v Praze Vysočanech by mohla vzniknout stezka pro pěší a cyklisty. Městská část o tom jedná s developerem v rámci jeho příspěvku na rozvoj občanské vybavenosti. Radnice by chtěla s investorem podepsat smlouvu o dalším využití území. Upřesní starosta Prahy 9 Tomáš Portlík z ODS.
3: Součástí toho bude debata o rozvoji a zachování Rugby Praga a součástí této debaty bude i rezerva a pozemek pro vznik nové základní školy, kdybychom ji v budoucnu potřebovali.
0: Dnes je Den matek. V České republice se slaví vždy druhou květnovou neděli. Moderní tradice vychází ze začátku 20. století ze Spojených států amerických, odkud se postupně rozšířila do Evropy. V českých zemích se Den matek začal slavit už za první republiky. Po druhé světové válce ale jeho význam ustoupil a zastínil ho oficiální svátek MDŽ. Svátek matek se do kalendáře opět vrátil po roce 1989.
1: Sport.
0: První fotbalová liga dnes nabízí fanouškům celkem 3 zápasy, ve skupině o umístění se hrají 2. Bohemians v odvetě play-off vedou po 90 minutách na hřišti Olomouce 2-0 a utkání se prodlužuje. První duel v Praze totiž prohráli 1-3. Pardubice prohrávají doma s Karvinou 1-2 a také tento zápas se prodlužuje. Ve skupině o titul je na programu souboj Jablonec-Hradec Králové. Na severu Čech je výkop v 18 hodin a 30 minut.
1: Počasí.
0: V noci čekáme postupně zataženo až oblačno, kránu od západu s deštěm, výjimečně se může objevit bouřka, nejnižší teploty mezi 13 a 10 stupni. Zítra bude zataženo až oblačno, přehánky nebo déšť, dopoledne a kolem poledne srážky přechodně ubydou. Odpoledne a večer budou opět od západu častější, lokálně také bouřky. Zítřejší maxima mezi 18 a 21 stupni. Vítr zpočátku slabý, bude během dne zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas.

0: Rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D1 jsou problémy ve směru do Prahy. Za sjezdem na Divišov houstne provoz od 40. kilometru. Nesouvisle se jede až do omezení na Šmejkalce. Celé je to zhruba na 25 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají písničky na přání. Provázet vás jimi bude Petr Zajíček.
0: Písničky na přání.
2: Ano, je tomu tak, stejně jako mezi 12. a 13., tak teď mezi 17. a 18. jsou tady pravidelné nedělní písničky na přání. A dnes samozřejmě budeme hodně ještě teď v této době blahopřát všem maminkám. Ve vašich přáních a věnováních je to dost čitelné, takže pojďme hned na první z nich. Lenka Horníková píše: Dobrý den, chtěla bych zahrát písničku pro svoji maminku, doktorku Janu Horníkovou z Prahy, která oslaví příští týden své životní jubileum. Mamčo, děkujeme ti za vše, co pro nás stále děláš, a přeji ti za nás za všechny další společné chvíle, nejenom na zahrádce, ale i na výletech s námi, a hlavně zdraví. Za všechny zdraví a přeje dcera Lenka.
0: Písničky na přání.

0: písničky na přání.
1: Od této chvíle do 18. dechovka. Tak prosím o písničku pro radost pro maminku Aničku Soupice. Maminko, děkuji za vše, co jsi mi do života dala. Doufám, že tě písnička potěší. Dcera Anička ze Šumavy. Měla by to být nějaká písnička pro maminky, takže přísně ten název tomu odpovídá. Pro tebe, maminko, a bude to Šohajka. No a ještě než ji pustíme, tak tady mám právě zahrát ještě něco od Šohajky. Hezký podvečer, zdravím přátelé dechovky, mezi které patří manželé Pečinkovi, Procházkovi, Jadraní a Novotní, Jarmilky, Jaruška, Květa, Roman a další. Přeji všem hezký poslech a za zahrání děkuji Jindra. Sice tady měla být písnička Zaleď holoubku, ale tu jsem bohužel v našem archivu nenašel, takže Šohajka bude pro tebe, maminko.

Malé Fatry posílám své velké děkuji mojí mamince Jarmilce Vodičkové na Stochov. Moje maminka je hvězda, co mi vždy svítí celým mým životem, ať jsem smutná či šťastná, dala mi život a já jí dnes přeji hodně zdraví a vše nejlepší. Dcera Jarmilce.

0: Písničky na přání.
1: Píše nám Michal Samec, k dnešnímu dni matek chceme popřát naší milované mamince Haně Samcové. Máme tě moc rádi a přejeme mnoho dalších let ve zdraví a pohodě. Cokoliv budeš potřebovat, stačí říct, budeme tu vždy pro tebe. Tvůj Míša a Štěpánka.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Chcete vědět, co právě hrajeme, jak vypadáme a co je ve vašem kraji nového? Uteklo vám něco z našeho vysílání? Sledujte náš web i Facebook. Přidejte se k nám. Český rozhlas Střední Čechy. Písničky na přání.
1: Písničku pro radost a dobrou náladu dnes posíláme Stáně s Alenkou, Jarmilkám, Drahušce, Jindře, Světlance, Babičce, Jarce, Aničkám a Marušce se s Dendou v Nymburce a děkujeme za zahrání. Libuše a Vendy posílají Zapadlou výsku pod Šumavou.

tulipánů vykvetlých u pařezové chaloupky dnes Moravanka pečlivě vybrala jen ty červené, určené pro Janinky ze Šípku, Liběnku s Vandou, Aničku Pikuljakovou, milou paní Erbenovou, Muchánovi, Sikáčkovi, Jadrných i pro Perknerovi. Proč? Za krásné víkendové písničky, které zase v Rakovníku potěšily Janičku a Zdeňka.

0: písničky na přání.
1: Na Českém rozhlase Střední Čechy posloucháte nedělní písničky na přání. Příjemný májový podvečer, Petře, vám a všem přátelům. Dnes písnička je pro hezké podvečerní chvíle, ať potěší Libušku z Vendy, Jarušku z Kladna, Světlanku, Haničku, Jiřinku, Aničky z Úpice a Kutné Hory, Květušku s Romanem, Zdeničku s Jirkou a Liběnku s Fandou. Všem přejeme krásný májový celý týden plný sluníčka. Jarmily posílají ušlapanou cestičku.

Pane Petře, zahrajte pro radost Novotný, Marušce, Libušce, Svendy, Drahušce, Květě s Romanem, Marcelce, Liběnce, Veronice, Věrám, Stáně a Alče, Petrovi a Podněckým. Písničku od Veselky posílají Janiny.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Písničky na přání.
1: Ano, stále posloucháte i v 17.40, přesně písničky je na přání Českého rozhlasu Střední Čechy, s vámi je Petr Zajíček. Pane Petře, prosím, maminčin den od Sebranky, kterou posílám pro potěšení všem maminkám s poděkováním za výchovu a lásku. Díky za zahrání Anička z Kutné Hory.

Petře, prosíme o zahrání písničky Uzoučký chodníček, bude to Stáně a Alče, Věře Novotné, Věře Koníčkové, Novotným do Svoru a Marušce do Malče. Písničku posílej Květa a Roman.

0: Písničky na přání.
1: Pane Petře, zahrajte k narozeninám paní Janě Kurkové, zdravím také dceru Janinu, Aničku Pikuljakovou, Jarmilky ze Stochova a Slovenska, Jarušku Plavcovou, Procházkovej, Stáňu s Alenkou a Veroniku Marečkovou. Paní Janě hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Anička z Úpice. A má to být písnička V zahrádce od pana Zímy. Já jsem to tady hledal opravdu urputně od Pepíčka Zímy, i jsem to googlil, ale nemohl jsem opravdu to od něj tedy najít s tímto názvem. Takže jsem vybral tedy tento název, písničku V zahrádce, kterou naspívali Babouci.

Stále posloucháte písničky na přání a před 18. hodinou ještě dvě přání splníme. Tak to předposlední je právě teď tady. Pokojný podvečer k vám do studia, k posluchačům domů. Pojďme společné roky zahodit a mladě se naladit. Zdravím Romana s rodinou, kočičího dědu pana Popeláka, bratry Podnických a všechny, kterým nemá kdo zahrát. Za zahrání písničky děkuje babi Jarka.

0: Písničky na přání.
1: Tak a jsme v závěru písniček na přání, měl bych to nějak shrnout a ještě jednou poblahopřát všem maminkám k jejich dnešnímu svátku, ale proč bych to dělal já, když to může udělat Veronika? Krásně nám to napsala, tak já to akorát přečtu. Krásnou slunečnou neděli vám do Karlína přeji, příjemné vysílání, milý Petře, já samozřejmě děkuji a hezký den všem posluchačům a dnes všem maminkám prosím dechovku vůně růží. Staň se již. Ano, šohajka už je připravená a poslední písnička před 18. hodinou za pár okamžiků zazní, takže ode mne ještě jednou tedy všem nejlepším maminkám děkuju za vaši přízeň, za celý víkend i za písničky na přání, no a budu se opět těšit na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Váš Petr Zajíček.

0: na rádiu vašeho kraje.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Tomáš Chorý a David Douděra si za pražskou Slávii už nezahrají, dostali svolení k přestupu. V Milovicích na Nymbursku změnili podmínky pro přidělení startovacího bydlení. A počasí zítra bude zataženo až oblačno, častý déšť, maxima ještě kolem 20 stupňů a v úterý citelné ochlazení. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý podvečer. Fotbalisté Tomáš Chorý a David Douděra si už za pražskou Slávii po včerejších incidentech v nedohraném derby se Spartou v Edenu nezahrají. Dnes to řekl předseda představenstva pražského klubu Jaroslav Tvrdík. Podle něj byli oba hráči vyřazeni z kádru do konce sezóny a dostali svolení k přestupu. Tvrdík také řekl, že klub do odvolání uzavírá tribunu Sever a výtržníky potrestá doživotním zákazem vstupu na stadion. Po utkání se Jaroslav Tvrdík soupeřům omluvil.
4: Za mě ta situace je prostě bezprecedentní. Předpokládám, že budeme předmětem přísného trestu a ta práce s tím davem ze strany naší bezpečnostní služby a našich bezpečnostních orgánů tak prostě nebyla zvládnutá. Cítím jenom hluboký smutek a lítost a stud před fotbalovou a slavistickou komunitu.
3: Vedení radnice v Milovicích na Nymbursku mění podmínky pro přidělení startovacího bydlení. Upouští od dražeb nájmů, nově bude byty přidělovat podle pevně stanovených pravidel. Potvrdila to nezávislá místostarostka Kristýna Bukovská.
5: Jsou tam věková kritéria 18 až 35 let, je tam bezdlužnost, máme stanoveno, kolik mají mít příjmy, aby nebyly ani příliš nízké, ani vysoké. Určitě budeme chtít vždycky zvýhodnit obyvatele, kteří tady mají trvalý pobyt.
3: V několika nejbližších týdnech radnice v Milovicích vypíše výběrová řízení na dva startovací byty. Technici zítra brzy ráno sundají čtyři sochy z pražského staroměstského orloje, přivezou je do dílny, kde je restaurátoři opraví. Zpátky je pak vrátí v polovině května. Podle mluvčího magistrátu Víta Hofmana se orloj zítra několikrát zastaví.
6: Předpokládáme tři odstávky v řádu nižších jednotek hodin. A to, aby bylo možné bezpečně demontovat sochy a odblokovat kontrolní systém jejich pohybu. Průchod staroměstským náměstím pro veřejnost zůstane zachován, prostor bude pouze lokálně zabezpečen. Sport.
3: Fotbalisté Jablonce za necelých 30 minut přivítají v prvoligové skupině o titul Hradec Králové. V play-off o umístění prošla do finále Olomouc, která sice podlehla doma pražským Bohemians 1-2 po prodloužení. V součtu s úvodním utkáním ale nakonec vyhrála 4-3. O konečné sedmé místo si Hanáci zahrají s Karvinou, která zvítězila 3-1 v prodloužení na hřišti Pardubic a smazala tak jednobrankové manko z prvního domácího zápasu.
0: Počasí.
3: V noci čekáme postupně, zataženo až oblačno, kránu od západu déšť, výjimečně i bouřka, nejnižší teploty mezi 13 a 10 stupni. Zítra bude velká oblačnost, přehánky nebo déšť, dopoledne a kolem poledne srážky přechodně ubydou. Odpoledne a večer budou od západu opět častější, lokálně také bouřky. Nejvyšší denní teploty zítra mezi 18 a 21 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Na dálnici D10 Mladá Boleslav Praha pozor za sjezdem na Tuřice. Na 21. kilometru se zastavíte, následně budete popojíždět na konec omezení na 9. kilometr. Zdržení je velké, až půl hodiny. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začíná hudební kavárna Pavla Vítka. Pěkný večer a příjemný poslech.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka.
7: Vítejte v restauračním zařízení, ve kterém není tím nejdůležitějším jídlo a pití, ale hudba a hvězdní hosté. Mé pozvání dnes přijala zpěvačka, která na hudební scéně

0: Kanceláři rovných 30 let. Lenka Dosilová. Na povídání se moc těším a spolu s vámi si určitě užiju i všechny písničky, které jsme pro vás vybrali. O tu první se postará právě dnešní host. Hezký poslech.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Písnička dozněla a vy jste poznali podle hlasu, ano, že proti mně sedí můj dnešní host, zpěvačka a skladatelka Lenka Dosilová. Lenko, ahoj.
1: Ahoj, dobrý den, přeju všem.
0: Já ti děkuju za to, že jsi přijala pozvání sem k nám do hudební kavárně, tak prosím tě, udělej si pohodlí, kafe máš.
1: Já už jsem spokojená, usazená a piju kafíčku.
0: Tak to je dobře. Dneska to probereme spolu všechno od tvé osoby, tvých koncertů, co chystáš, ohledneme se malinko do minulosti, ale já bych možná začal v podstatě tím, já jsem se dočetl, že ses narodila v Karlových Varech, do Prahy, že se rodina odstěhovala, když ti bylo 11, protože maminka ti chtěla umožnit zpívání v Bambini di Praga.
1: Je to tak?
0: Je to tak.
1: No.
0: A když se teda ohledneš do těch Karlových Varů, tak ty už tam se nějak do těch 11 let se snažila někde zpívat?
1: Ano, já jsem vlastně začala hrát na kytaru a začala jsem se dovnímat básničky. Když jsme se odstěhovali do Prahy, tak jsem chodila vlastně na klasickou kytaru asi 2-3 roky. Ale asi zásadní klíčový bylo to, že jsme jezdili hodně na vandry, brácha je o 10 let starší a měli jsme doma gramorádio, neměli jsme televizi. Brácha poslouchal hodně věci na Kotoučáku starým, na Magiči a pak vlastně až byl, myslím, že možná gramofon. Takže si pamatuju, jak poslouchal Kryla, Olympiky, Pink Floyd, Beatles a tak.
0: Ano.
1: A hlavně začal hrát na kytaru a zrovna básničky a měl takový jako svůj styl, kdy hrál takový otevřený akordy s prázdnými stronama a měla takovou zvláštní melodiku. A mi se to hrozně líbilo a jak já vlastně bráchu celý život docela zbožňuju, tak jsem chtěla být možná jakoby on. Takže mě hodně inspiroval k tomu, že jsem začala se po něm hodně opičit. No.
0: A maminka tě v tom podporovala teda, jak jsem pochopil?
1: Maminka si tak jako tajně přála, abych jako dělala vlastně hudbu. Vím, že vždycky si to jakoby přála. My jsme měli ještě, se pocházím z Karlových Varů, ale měli jsme ještě takový krátký roční intermezzo, že jsme bydali s mámou v Kladně, kde nám nebylo úplně dobře, tak jsme se vrátili vlastně zpátky do těch Varů a že vlastně ta hudba tenkrát to byl takový jako asi takový, co mě tak jakoby trošku jako uzemňovalo, abych nebyla tak jako třeba divoká. No mě to, vlastně jsem si našla nějaký jakoby kanál, který si myslím, že je vlastně hrozně pro mě důležitý, zdravý a léčivý. No.
0: No tak určitě, no. To hudba je všeobecně. No. Plně jsem si vybavil vlastně svoje dětství. Jak jsi řekla, ten magneťák a tohle, tak já jsem takhle taky vyrůstal na Kubišoví, na starých Olympicích a na té ještě poctivý popině těch 60. dejme tomu let. A taky jsem si uvědomil, že vlastně jak to člověka vlastně pro ten další život formuje. Ale pojďme k tobě. Ty jsi potom teda se dostala do Bambini di Praga?
1: Já jsem dostala možnost zpívat vlastně v tomhle sboru a zpívala jsem v té odnoži, kterou vedla Blanka Kulínská, paní Blanka Kulínská, takže tomu se myslím říkalo Belcanto di Praga.
0: A Lenko, jaké to pro tebe bylo, myslím tím zařadit se, protože ty na mě působíš jako taková dost svébytná, výrazná osobnost. Jako, víš, zařadit se do toho zborového cítění.
1: No ano, je pravda, že ten chaos je takový nějaký můj řád, ale já jsem úplně moc na ty, i přestože jsem chodila na klasiku, kytaru, tak vzhledem tomu, že paní učitelka na nás byla nějaká krutá, tak jsem často vynechávala hodiny, co se týče hudební teorie, takže ty noty jsem vlastně do dneška se ještě úplně jako nenaučila a do sboru jsem šla a neuměla jsem ty noty, takže ale od malička jsem byla zvyklá používat hodně sluch a paměť. Byla jsem v tom dost trénovaná, protože jsem sama poslouchala písničky, učila jsem se věci vlastně poslechem. Takže jsem tam hodně musela být koncentrovaná na ten poslech. Samozřejmě orientovala jsem se v těch kuličkách, ale hodně bylo důležitý vlastně poslouchávat a pamatovat si. Bylo mi 11,5, když jsem začala zpívat v Bambini di Praga. A když mě bylo vlastně 14, tak už vlastně jsem tenkrát vycházela anonce a byla tam sekce kapely a tak, takže zavolala jsem nějaký inzerát nějakým 20-letým klukům, kteří dělali nějaký folk rock a hledali zpěvačku, takže do téhle kapely jsem se potom jakoby dostala, takže s tím jsem přišla jakoby hrdě za paní Kulínskou a říkala jsem jí, že zpívám v kapele a tý se to jako úplně moc nelíbilo, že to není dobré pro tenhle druh zpívání sborového, takže já jsem se jakoby rozhodla. A přestala jsem chodit do sboru a začala jsem zpívat už v kapelách.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Zpěvačka a skladatelka Lenka Dusilová je mým dnešním hostem v hudební kavárně. Lenko, ty jsi mi udělala radost tím, jak jsi vlastně řekla, že vlastně tě to v tom sboru moc až nebavilo. Ty noty, že ta hudební nauka taky, že moc ne. A mně se úplně vybavilo moje dětství, kdy jsem to měl stejně. A vlastně jsem, vlastně až potom s odstupem, jsem se to musel některé ty věci doučovat. Ale možná je to tím, že člověk, když je svérázná osobnost, tak prostě chce realizovat především to, co je uvnitř něj samotného, to, za čím si chce jít. Kdy ty jsi začala uvědomovat? Hned poté, jak jsi odešla z toho sboru, že chceš být ty sama za sebe jako
1: já
0: interpretka?
1: Já myslím, že jsem měla v tom jasno docela třeba už jako od druhý, od třetí třídy, že chci být jako hudebnice nebo zpěvačka, i když jsem se to bála říkat naplno, aby se mi jako ve třídě nesmáli. Já nevím, já jsem si šla prostě za svým, možná tím, že jsme zudebňovali ty básničky
0: to
1: s Vrákou
0: od malička. To jsem se tě právě chtěla zeptat, ano, ano.
1: Takže vlastně tam už jsem si jakoby ošahala nějaký svůj, ten první jakoby hudební jazyk, ke kterému jsem se stejně jakoby třeba později, když už jsem byla jakoby etablovaná na hudební scéně, tak jsem se k tomu trošičku jakoby vždycky v té mojí kariéře trošku k tomu dětství vracela, protože jsem si uvědomovala nějaký jakoby zdroj toho prvního objevu a vlastně těch prvních tónů a vlastně v tom dětství jsem zudebněla několik věcí, které si myslím byly hodně silný a i třeba jsem je v dospělosti zrecyklovala v té
0: svojí kariéře. A ty jsi psala tu poezii, nebo jsi si...
1: Ne, já jsem si vybírala poezii.
0: A co třeba jsi vybírala?
1: No bratr, on hodně měl rád takový temný básníky, Trimbo, Dáhala se měl hodně rád a já jsem moc poezii nerozuměla, ale tím, že ten brácha byl o 10 let starší, tak já jsem po něm vlastně zdomila ty básničky, který on měl většinou vybraný, protože jsem důvěřovala tomu jeho výběru a chtěla jsem to dělat jako by on.
0: Ano. To je vždycky no, dobře. Já si pamatuju, jak jsem takhle nasával Jacques'a Prévera a snažil se s kytarou na něj něco napsat. Ale jiní to udělali líp, ale kdy vlastně teda potom přišla ta první nějaká jako nabídka, nebo víš, že jsi začala vlastně za
1: jako
0: mikrofonem.
1: Něco opravdovýho.
0: Opravdovýho profesionálního.
1: Jo, něco opravdovýho přišlo asi, pak jsem měla tu kapelu Inzerát, ale asi první, co bylo kapela Sluníčko, já jsem vlastně v 15. nedokončila prvák vlastně na strojárně a rovnou jsem začala zpívat vlastně v kapele Sluníčko, kteří tenkrát hledali zpěváka, za odcházejícího zpěváka, tak jsem se jim nabídla, dostala jsem nějaký demáče, který jsem se naučila a jim se to jakoby líbilo a to už byla taková jako opravdová kapela, s kterou jsem strávila 4 roky. Byly 90. a my jsme začali hrát vlastně na všech těch jakoby možných pódiích klubové scény, která tady prostě vznikala po celých Čechách.
0: A další kroky potom ze Sluníčka vedly kam?
1: Vedly Marlboro Rockin rok 93, kterou tady jsme vyhráli, to byla soutěž a v porotě byl David Koller a dostala jsem nabídku vlastně zpívat vokál do písně Amerika
0: s
1: Lucí a z toho vlastně se vyvinula dlouhodobá spolupráce jako backing vokalistka, kytarist a ještě jsme s Davidem vlastně založili kapelu Pusa.
0: A jaký to pro tebe bylo?
1: Já si jenom vybavuju jenom takový obraz, kdy jsem zpívala na první zkoušce s Lucí, už jakoby na turné, se připravovala a zpívala jsem ty backing vokály, který jsem vlastně už měla nacvičený od 14, protože jsem na jedné kazetě prostě Lucí měla, tak
0: jasně,
1: mi to přišlo
0: jasně.
1: Takový wow, že jsem se nemusela na to ani jako připravovat. Říkala, tak to je jakoby úlet, no. Nevím, já mám pocit, že se ty věci nějak děly a že občas ani nevím, jak se děly, tyjo. Nevím.
0: Tak pojďme si ale na tuhle velice úspěšnou éru zavzpomínat.
2: Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: Lenka Dusilová, zpěvačka a skladatelka, je mým dnešním hostem. Lenko, to by se vlastně jako podařilo takovej docela majstrštěch, že ten David Koller si tě vybral a rovnou, že to byla takováhle prostě známá písnička. A bylo to pro tebe v něčem jiný najednou, že ta Lucie zažila pak obrovskou éru a vlastně no. Já, když se tak probírám paměti, tak vlastně jsem tě zaregistroval tam. Mm-hmm. Tak jak na to vzpomínáš?
1: No tak jako byl to velký skok, protože samozřejmě kluci, když jsem naspívala jako za sluníčka, když jsem naspívala Ameriku a pak i vyšel sen, tak kluci vlastně vždycky jako jsme někam jeli a teď hrála ta písnička z rádia a vždycky říkali, že to je jakoby sračka, nebo jsme smáli. Já jsem byla hrozně mladá, oni byli o 10 let třeba starší.
0: Jasně.
1: Než já, kteří na mě byli hodní, někteří byli takový jako ostřejší, tak to bylo takový jako, no. Nebylo to moc příjemný a vlastně si to vnímám, i v tom hudebním prostředí jsem to vnímala, ten dřív to bylo víc takový vyhrocenější mezi sebou, žánrově je trošku vykastovaný, že jo, ten Androš a Big Beat a Mainstream, takže jsem si to tak jako by trošku jako dost vyžírala.
0: A dokázala si jako holka prostě jim dát, že já si dovedu představit, co ale spustit křehkou dívku tak jako mezi tyhle Big Beatáky. No.
1: Vytvořila jsem si kolem sebe nějakou jako slupku, nějaký jako, že jsem jako měla na venek jako hodně, jsem byla tvrdá, prostě jako, že mi nic není, a, nebo jako, ale vlastně až zpětně v dospělosti, až jakoby třeba s tou mladší generací dneska si uvědomuji, že ten určitý přístup k ženám i jakoby v tom hudebním prostředí, že ten šovinismus byl jako docela ostrej, ale nám to, my jsme to v té době jako, to bylo vlastně jako normální, že to byla jako vlastně taková nějaká norma, až člověk jakoby zpětně si uvědomuje, že třeba některé věci úplně v pořádku nebyly, no, tak jako jasně říká se, přežili jsme to, nějak mě to, ale tak jako každá doba má nějaký jakoby svoje věci, jo, prostě plusy, mínusy a tak, takže já to nemíním hodnotit nějak.
0: Jasně,
1: že
0: jasně.
1: Někdo, já si ty věci dokážu docela dobře zpracovávat. Jako. No, ale já si hrozně cením vlastně toho, že jsem mohla zažít třeba jako bez tou Lucí, byl to jako obrovský skok jako z klubové scény a vlastně zažila jsem s Lucí, prostě pamatuju si, že jsme hráli v Lucerně velký
0: ano.
1: A pak jsme se z těch jakoby, těch větších sálů přesouvali vlastně na nějakých hal až openerů, takže
0: ano, ano.
1: Vlastně to si jakoby vybavuju a pak už vlastně střih a už začala moje hudební kariéra přes nějaký jako můj osobní nějaký breakdown dolů, jako jo. Takže když jsem odešla z Lucie a rozpustila jsem pusu, takže pak vlastně byl bod nula a začínala jsem vlastně od začátku úplně.
0: A jaký to bylo v ten bod nula?
1: Když jsme s Davidem založili kapelu Pusa, tak vlastně David tam byl zásadní point, že jsem začala být znovu autorkou, že jsem se jakoby ve sluníčku, jsem byla jenom interpret, že jsem se vrátila k psaní díky Davidovi, psaní vlastní hudby a donutil mě, aby začala psát vlastní texty a hledala si svůj výpověď. Vlastně Pusa, tak David měl nějaký svůj způsob toho tvůrčího vůbec nějaký existence v hudebním prostředí a vlastně potom ten bod nula pro mě bylo, že jsem si začala vlastně hledat ten svůj způsob toho, jak já na té hudební scéně chci fungovat, jak, co chci hrát a byl to hrozně dlouhý proces, prostě trvalo to a vlastně o čem chci psát, co je můj hudební koncept a co je můj hudební
0: jazyk. Já se tě na to ptám z jednoho důvodu, že ty jsi na mě vždycky působila jako taková introvertní holka, která ale přesně ví, co chce a jak to chce. Aspoň já jsem tě takhle vždycky vnímal.
1: Umanutá holka jsem vždycky byla.
0: Ano, ale taková, jako víš co, to je hezký v tom, že ono to nejde jinak v tom kunštu, že buď opravdu chceš sdělit něco, co v tobě je, anebo děláš jenom takový povrchní věci, aby se to líbilo. A ty jsi právě byla ta první kategorie.
1: Já bych to úplně takhle jako nepodrážela i jakoby ten svět toho, protože každý hudebník, že těch druhů hudebníků je mnohem víc, že máte prostě dobrodružné povahy a pak jsou lidi, kteří jako mají ty vlastnosti na to, aby vycházeli vstříc jakoby tomu, co ty lidi jako chtějí a na to, a to není něco, co by snižovalo jakoby to. Jo.
0: Jasně, jasně. Jo. Měla jsi v sobě někdy takovej ten, což asi každý má, ten trošku zápas toho, co po tobě lidi chtějí.
1: Jasně.
0: A to, co ty chceš.
1: Jasně, určitě jsem s tím nějak bojovala, ale ta umanutost, jako ta povaha je, byla v tom silnější a hodně jsem si během té, třeba co jsem mi dávala solový desky, kdy jsem se na první hodně ještě hledala, u té druhé už jsem trošku jako začínala zjišťovat, co je ten můj rukopis a kterým směrem směřuju. Ale čím víc jsem toho věděla, co víc chci a byla jsem si jistější, tím víc jsem byla schopná jakoby snižovat ty kompromisy a uvědomila jsem si, že v tu chvíli, kdy jako kalkuluju, že nejsem uvěřitelná a necítím se na tom pódiu dobře a i ty lidi mi to moc jako nevěří, takže vlastně tenhle ten dlouhý proces byl pro mě hrozně důležitý, aby si jakoby ujasnila, v čem jsem silná a myslím si, že to je potom jakoby i cítit a pak i jakoby víc ty posluchači přesvědčíte. Každý je fakt jako jiný, každý hudební, musí to hledat, každý, co v čem je jakoby silný. Takže vůbec jako nechci právě, jak jsem to měla dřív, i v, jako když jsem byla mladší, že někdy jsem pejorativně koukala a mluvila třeba i o mainstreamu, tak dneska jako zpětně vím, že každý nemá vlastnosti na každou tu část, ten segment toho hudební, že fakt si člověk musí najít, v čem je silný a jakým z kterého světa promluváte těm lidem.
2: Hudební kavárna

0: Lenka Dosilová, zpěvačka a skladatelka, je mým dnešním hostem. Povídáme si o hudbě. Je to velice zajímavé povídání. Já jsem byl velice i zvědavý na kontakt s tebou. My jsme se sice kdysi dávno potkali na nějakém fotbalovém hřišti,
1: no,
0: jak jsem připomněla,
1: ale
0: je to dávná minulost.
1: No.
0: Musím ti říct, že to bylo asi poprvé a naposledy, co jsem hrál fotbal. Ale pojďme teď k jedné kapitole, která pro tebe si myslím znamená taky hodně, a já jsem to tak chápal, a to je Čechomor.
1: Mm-hmm. Proč jsem se dostala k Čechomoru? No. To, jak si to pamatuju, se liší trošku od toho, jak to říká Franta Černý. Já jsem měla pocit, že jsem byla doporučená od Davidem právě Karlovi, a Franta ten vlastně ten to měl nějak z jejich strany. Vím, že oni hledali zpěvačku, že měli právě nějaký skladby, kde potřebovali jakoby ten ženský duet, a Franta trval na tom, aby to nebyla folklorní zpěvačka. Takže nakonec jsem byla vybrána, já nevím už jak přesně od koho, co, takže jsem do toho takhle vplynula. Vím, pamatuji si, že mi Karel volal a měla jsem k němu domů naspívat tenkrát vlastně proměny ještě tu verzi na tu desku předtím, než vznikly ty symfonický proměny album. Takže ta verze stará, ještě akustičtější, to byl rok 2000 nebo 99.
0: Mm. A jaký to bylo proti těm klukům z Lucie najednou mezi?
1: Nevím, já už jsem vlastně byla dost odtrkaná, jako já fakt, jak dělám hudbu od malička, zažila jsem jako různá uskupení a různé věci a hodně toho prošla, tak zase to byla jako jiná partička a vlastně mě to moc bavilo s nima. Vlastně jsem měla paralelně svoje solový, měla jsem solovou kapelu, už jsem vydávala druhé album u Universalu a vedle toho vlastně paralelně jsem zpívala s Čechomorem a začala jsem jezdit do Ameriky a připravovat třetí desku vlastně v Americe, takže to byl takový hodně bohatý hudební život, kdy jsem vlastně přejížděla mezi těma svýma koncertama a Čechomorem. Byl tam pro mě hodně taky klíčový moment vlastně toho, kdy začali připravovat proměny se symfonickým orchestrem a s Jezem Colemanem, producentem z Killing Joke, vlastně zpěvákem, kdy jsem poprvé propojila svůj hlas na zkoušce vlastně s tím symfonickým tělesem, tak to udělala takový fyzický až jako...
0: To je pocit, viď?
1: Bylo to prostě takový, jako, že mi i tak málem slzička u toho kápla, protože fakt jako já jsem hodně zvuk, mám to jako ten zvuk, ten hlas, emoce, mám to hodně propojený fyzicky, takže to pro mě bylo jako hrozně silný moment a bavilo mě to zpívat, protože kapela Čechomor má jako v sobě nějaký transcendent, i přesto, že často třeba hrajou písničky, které se často opakujou v nějakých jako obdobích, tak vlastně tam vlezete na to pódium a prostě tam lítá nějaká energie mezi Franta Karel a stoupnete si mezi to a přesto, že jsi tu písničku zpíval milionkrát, tak to prostě nějak jako něco, je tam nějaký transcendent, který prostě funguje.
0: Tak pojďme si teď zahrát písničku a pak budeme v tom povídání pokračovat.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

0: Lenka Dusilová, zpěvačka a skladatelka, je mým dnešním hostem v hudební kavárně. Lenko, už jsme tady probrali hudbu, nejrůznější etapy v tvém životě. Mimochodem, já teda jsem byl překvapen, když jsem to tady zesumarizoval, tak tady vidím, jestli to dobře počítám, zhruba 10 solových alb, což teda taky je docela.
1: Je to 6 solových alb, ale je tam pak jakoby alba, které jsou jakoby, kde jsem byla lídr. Jako,
0: ano,
1: což
0: ano,
1: jsou
0: ano.
1: Sluníčko, Pusa a Eternal Seekers.
0: No ale já se tě na to ptám, protože přijde mi to, že jsi pracovitá.
1: Jo, tak jako já mám pocit, že jsou někdy jako ty chvíle, mám určitě ve svém životě přehlídku ztraceného času.
0: To máme všichni.
1: Taky najde, to najdem, ale to asi všichni. Jako, ale taky umím jako dost zabrat. No, to
0: a řekni mi, a když třeba tvoříš, píšeš, skládáš, někdo to má tak, že prostě to nechá až na poslední chvíli a pak, když je pod tím stresovým faktorem, tak začne rychle vymýšlet. A někdo třeba naopak jako pracuje průběžně, víš, vrací se k těm verzím, opravuje. No, vylepšuje. Rozumím. Jaký seš ty typ?
1: Já určitě nejsem typ, který by každodenně se věnoval, a možná by to nebylo špatný, to záleží, jak si člověk jakoby zvolí a nastaví ten systém, jo, a dá se to určitě změnit. Ale určitě nejsem jako důsledná, takže bych každý den si vyhradila čas na hudbu, to úplně ne, je spousta věcí, které člověk musí kolem hudby řešit.
0: Ano.
1: Ale já jedu jakoby od projektu k projektu a mezi tím jako se připravují nějaký věci. Já si sbírám občas nějaký fragmenty.
0: Ano.
1: Nebo si zapisuju třeba nějaký věty a potom mám nějaký období, kdy víc jakoby zkouším, že mám doma nějaký, si postavím ten svůj live setup, že pracuji. Nebudu to tady asi úplně rozvádět. A sbírám si nějaký zvuky, samply nebo melodie a ukládám si to. A pak, když mám jakoby větší koncept, ke kterému spěju, ať už je to nějaký speciální koncert nebo deska nebo něco, tak jakoby většinou na těch věcech spolupracuju dál a rozepisuju a hledám si k sobě jakoby partnery, který dokážou tu věc mi pomoct, ten záměr dotáhnout tak, aby byl fakt jako skvělej, zcela s pokorou pro mě, bez nějakého ega.
0: Ty jsi to sice nechtěla rozvádět, ale to znamená, že to je nějaký tvůj takovej hudební kout, když to řekneme, jako aby tomu lidi rozuměli, kde máš zřejmě svoje nějaký já nemám, nástroj, samply.
1: Já nemám doma jakoby studio, ale já že hraju i jakoby solovej performer, že pracuji hodně s looperem, efektuju, si pracuju s hlasem jako s nástrojem,
0: použiju
1: hodně efekty a mám nějaký mixpult, tam mám naházený nějaký synťák, kytary a sampling pad a tvořím a už jako z toho hlasu často dělám takový jakoby mlhy, tvary a vytvářím, kam mě to vždycky nějak zavede.
0: Jasně.
1: Někdy to může být fakt jenom kytara a zpěv obyčejný, co mě napadne, to ty. Ale mám jakoby širší škálu těch možností, jak tvořím.
0: Alenko, a řekni mi, když třeba zrovna prostě teď víš, že přišel ten nápad, teď víš, že je ta chvíle, dokážeš u toho vydržet třeba do rána, víš, že dokud nejseš spokojená?
1: No, to asi ne, nejsem úplně tak trpělá. Když potřebuji něco dotáhnout, tak jo. Ale ono teď, jak jsem jako máma, tak ty věci nejdou dělat jakoby takhle, že vždycky na ten intenzivní, že člověk už jako vlastně musí dopředu ty věci plánovat, kdy zkouší, kdy ne, kdy mám třeba syna, kdy nemám syna, nebo teď třeba připravujeme nový koncert na Prague Sound s Katou z Varhanicí a tam si musíme fakt vyhrazovat časy, aby nás třeba někdo nerušil, aby jsme mohli pracovat třeba intenzivnější a ten čas je někdy omezenější, protože v tom rodičovství je tak náročnější, a nebo dopředu si fakt naplánovat, kdy nebudeme fakt rušený, aby jsme se přesně mohli věnovat tomu, že půjdeme, že budeš pracovat třeba jako s nějakýma pauzama, klidně jako 18 hodin denně, nebo že se k tomu v noci vrátíš, nebo něco
0: takové. A jak to bere syn? Tebe jako,
1: syn,
0: víš, jako
1: no,
0: hudebnic.
1: Tak, narodil se prostě hudebnici a dalšímu hudebnímu zvukaři a vlastně taky jako je hudebně tvůrčí bývalý partner, takže taky to bude dost umanutý človíček a je talentovaný na hudbu, ale nevím, jestli se hudbě bude talentovat, prozatím to možná jako na něj působí odstrašujícím způsobem, ale kdo ví, jako ještě.
0: A kdyby jednoho dne Lenko přišel a řekl ti, mami, já se chci prostě té hudbě profi
1: věnovat.
0: Má moji
1: maximální podporu. Ale já o tom jako mluvím, o všem, my spolu mluvíme jako o dost věcech, takže jako přijde mi to důležitý víc dialog s dítětem, aby jako nemusel poznávat ty věci někde venku ještě z nějakých složitých situací, kterým se asi možná nevyhne, ale má moji podporu, ale jako vysvětluju mu, vidí sám, že to není jednoduchý přežít v hudebním prostoru, ještě obzvlášť tak s tím, že nedělám úplně věci na ten jednoduchý jednoduchý poslech, nebo ten nejedu úplně tu jakoby známou bezpečnou formu.
0: Na první signál.
1: Která je jakoby běžnímu posluchači jakoby příjemná a je to pro ně ten bezpečný prostor, že víc experimentuju, to je jako jasný. A na to, co dělám, si myslím, že to jako jsem fakt vděčná, že to do dneška můžu dělat a živit s tím, ale je to prostě adrenalin a furt žijete v určité nejistotě. Takže mu snažím jako se o tomu vysvětlit, že je dobrý si najít nějaký, jakoby, nevím vlastně, jestli nějaký jistoty na světě vlastně existují. Vlastně.
0: Stejně si nakonec udělá to, co bude chtít on, jasně.
2: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou.

0: Stále ještě je mým dnešním hostem zpěvačka a skladatelka Lenka Dusilová. Lenko, já jsem teď zahlídnul, nevím už kde, jestli na sociální síti, nebo někde jsem jel kolem nějakého plakátu, nebo to. Prostě vím, že chystáš spoustu koncertů, projektů, tak nechceš nám něco prozradit?
1: Prozradím. V prosinci mi bylo 50 a já jsem se rozhodla, že jsem dozrála k tomu, že chci udělat jakoby lidem radost a zkompletovat vlastně nějakou retrospektivu, kdyby byl vidět nějaký vývoj a tvůrčí proces, takže dala jsem dohromady takovou velkou, udělala si archeologii a postavila jsem takovou víc mainstreamovější retrospektivní kompilaci, která vyšla na trojvinylu a na dvoj CDčku a vytvořila jsem vlastně, na to navazujou teď letos koncerty s mojí kapelou Lenka Dusilová Band a s některými vybranými hosty, jako je třeba David Koller nebo Clarinet Factory, s kterýma mě pojí historie v projektu třeba Eternal Seekers vystoup. A měli jsme zásadní koncert LD pod značkou LD50, právě k té retrospektivě v únoru koncert, kde byly právě David Koller, Beatka Hlavenková, Clarinet Factory, kluci z Čechomorů. Tenhle ten program s některými vybranými hosty teď budeme hrát, hrajeme vlastně na některých koncertech a festivalech. Máme za sebou v tuto dobu koncert ještě v Brně, v Mahenově divadle a v Bratislavě.
0: Ano.
1: A teď se chystáme na Rock for People, kde s náma opět vystoupí David Koller a budeme hrát na Color Sof Ostrava, kde bude David Koller a Clarinet Factory. Jedeme na Hradecký slunovrat a v současnosti ještě chystám, protože se mi plní sen, že vystoupím na úplně úžasném festivalu Prague Sounds. Připravujeme koncert s výtečnou varhanicí a skladatelkou, Kata se jmenuje, a připravujeme vlastně takovej náš koncert, který je postavený na našich, ať už původně společně vytvořených skladbách, nebo našich, kde se prolínáme i v našich skladbách, a bude to hodně netradiční koncert, který bude právě v rámci Prague Sounds, což je pro mě jako velký silný moment. A takže jedeme ještě vlastně na turné s Čechomorem.
0: Čili kdyby si všechny tyhle ty termíny, protože to není možné si
1: je to strašně moc, jo. Já vás vlastně,
0: kde to najdeme, na tvých stránkách?
1: Ano. Mám sociální sítě, Instagram, Facebook, kde se snažím být nějak komunikativní a prezentuji tyto věci. A pak mám web www.lenkadusilova.art.
0: Ano.
1: A ještě lidi, který třeba zajímá, ještě dělám workshopy hudební, takže lidi si můžou najít i nějaké místa, kde se mnou můžou, kde s nima můžu sdílet zkušenosti a třeba i se dostat do nějakého tvůrčího procesu.
0: No, tak vidím, že těch možností je spousta a já bych ti rád poděkoval za to, že jsi přišla sem k nám do hudební kavárny, za hezký povídání o muzice.
1: Já děkuji taky.
0: Přeju ti, aby tě pořád ta hudba takhle krásně tím životem vedla, protože to je, myslím si, velký štěstí a ne každému se to povede. A ty si zatím hezky jdeš, ty jsi řekla takový slovo umanutá, ale mně to slovo v tvým případě přijde takový hezký, také jako hezky umanutá.
1: Jo, to je dobrý, je to docela dobrý, bejt umanutej vlastně pomáhá přežít vlastně docela.
0: Lenko, tak prostě děkuju, ať se ti daří.
1: Já děkuju.
0: A milí posluchači, to vlastně už je úplný konec dnešní hudební kavárny. Mým dnešním hostem byla zpěvačka a skladatelka Lenka Dusilová a Pavel Vítek se na vás bude těšit opět za týden.
2: Hudební kavárna Pavla Vítka.

stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci. A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidá

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Policie se zabývá kamerovými záznamy z napadení hráčů Sparty ve včerejším utkání v Edenu. Školní jídelnu v Sázavě na Benešovsku čeká rekonstrukce, v červnu proto nebude vařit. Silničáři v noci na pondělí uzavřou část dálnice D1 ve středních Čechách. A zítřejší počasí, velká oblačnost, časté přehánky, maxima ještě kolem 20 stupňů, v úterý dorazí citelné ochlazení. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Kriminalisté stále vyhodnocují kamerové záznamy ze včerejšího fotbalového utkání v pražském Edenu. Českému rozhlasu to dnes podvečer potvrdil mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Fanoušci domácí Slávie přerušili zápas, když vtrhli na hřiště a napadli některé fotbalisty Sparty. Utkání se kvůli tomu nakonec nedohrálo. Policie začala případ už včera vyšetřovat jako možné výtržnictví.
2: A samozřejmě v tuto chvíli, jak jsem již řekl, probíhá vyhodnocování, kdy není vyloučeno, že těch trestních stíhání bude daleko více. Řešíme i mohutné používání pyrotechniky vlastně v rámci této události.
0: Hrdina také řekl, že pořadatelé ani po vběhnutí fanoušků Slávie na trávník nepožádali přítomné policisty o zásah. Ti tak reagovali z vlastní iniciativy až po napadení hráčů Sparty. Školáci v Sázavě na Benešovsku budou v červnu bez školních obědů. Město totiž zahájí kompletní rekonstrukci jídelny tamní základní školy. Za práce zaplatí asi 30 milionů korun. Oprava má být hotová do začátku nového školního roku, říká nezávislý starosta Vladimír Dvořák.
3: Hlavně ty sítě, teda co se týče kanalizace i elektriky, tak byly v havarijním stavu už několik let, takže my jsme vlastně skoro co 14 dní zastavovali provoz, protože jsme potřebovali něco opravovat, takže už to bylo nezbytný.
0: Silničáři v noci na zítřek uzavřou část dálnice D1 ve středních Čechách. Od půlnoci do 3 hodin do rána bude dálnice ve směru do Prahy neprůjezdná mezi sjezdem 41 na Šternov a sjezdem 34 na Ostředek. Silničáři budou v úseku odstraňovat následky nehody kamionu. Objížďka povede přes Benešov.
1: Sport.
0: České florbalistky obhájily na juniorském mistrovství světa v Itálii bronz. V utkání o konečné třetí místo zdolali Švýcarky 6-5 po samostatných nájezdech. Česká tenistka Nikola Bartuňková na turnaji v Římě porazila vítězku loňského Australian Open Američanku Madison Keysovou a postoupila do osmifinále. Česká hráčka porazila světovou 19-ku 2-1 na sety.
1: Počasí.
0: Čekáme přibývání oblačnosti, v noci už bude postupně zataženo až oblačno, kránu od západu s deštěm, výjimečně i bouřka. Nejnižší teploty v noci ještě docela vysoké, mezi 13 a 10 stupni. Zítra přes den velká oblačnost, přehánky nebo déšť, dopoledne a kolem poledne srážky přechodně ubydou. Odpoledne a večer opět od západu častější, lokálně také bouřky. Zítřejší maxima mezi 18 a 21 stupni. Vítr zpočátku slabý, bude ale z průběhu dne zesilovat. Výrazné ochlazení až o 10 stupňů čekáme v úterý a hodně studená bude hlavně noc na středu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Pozor teď na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy. Opatrně za sjezdem na Vlašim. Na 42. kilometru se zastavíte. Následná kolona se sune na 23. kilometr. Zdržení je asi půl hodiny. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Představte si 9letého kluka. Hraje házenou, stará se o mladšího bráchu a jeho největší starostí je, kdy se zase uvidí s kamarády na tréninku. A pak přijde jeden červnový den, první velký záchvat a celý tenhle známý svět se během vteřiny rozpadne na tisíc kousků. Dnes si budeme povídat o diagnóze, která zní chladně a složitě. Farmakorezistentní fokální epilepsie. Ale za těmi slovy se skrývá příběh Patrika, který má za sebou 5 operací mozku, dny v umělém spánku a boj o každou vteřinu klidu bez záchvatu. Pozvání přijali jako skutečný příběh medicíny významný lékař Česka, dětský neurolog z fakultní nemocnice Motol a Homolka Martin Kudr a maminka Patrika Andrea Gavron, která mimo to, že pečuje o svého syna, založila neziskovou organizaci Život s epileptikem. Jaké to je, když se vám život během jednoho dne obrátí na ruby a vy najednou počítáte i 50 až 100 záchvatů denně? Jde o medicínskou výzvu z oboru neurologie, o detailní pohled na náročnou léčbu. V pořadu Cesta k uzdravení vás vítá Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dnes v pořadu Cesta k uzdravení se vydáme na samotnou hranici moderní neurologie. Budeme mluvit o epilepsii, nemoci, která v Česku postihuje zhruba 100 000 lidí a přesto o ní jako společnost stále víme málo. Naším průvodcem bude jeden z předních odborníků na dětský mozek. Vítám ve studiu pana doktora Martina Kudra, dětského neurologa z kliniky dětské neurologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a Homolka. Dobrý den, pane doktore.
2: Dobrý den.
1: Vítám i maminku Patrika, která vše přetavila v neuvěřitelnou sílu a pomoc ostatním. Andreu Gavron, zakladatelku organizace Život s epileptikem. Vítejte.
3: Dobrý den.
1: Pane doktore, vy se specializujete na náročné případy, na děti, které vyžadují náročnou léčbu a péči. A jedním z nich je právě 12-letý Patrik, syn paní Andrej. Jak zní přesná diagnóza vašeho pacienta?
2: Ta hlavní diagnóza je epilepsie. Ta epilepsie vychází z určité oblasti mozku, proto ji říkáme fokální. A ta epilepsie zároveň neodpovídá na běžnou léčbu léky proti epilepsii a proto ji říkáme farmakorezistentní. Takže celý ten název je vlastně fokální farmakorezistentní epilepsie. Tady ta fokální epilepsie má u každého pacienta trošku jiný důvod. A u Patrika se domníváme, že má důvod v takzvané fokální kortikální dysplázii, což je vývojová vada mozku, s kterou se už dítě rodí. Tady ta fokální kortikální dysplázie je dvojího typu a u Patrika bohužel se jedná o ten horší typ, a to je typ 1. Ono pak ještě existuje dysplázie typu 2, která je pro nás taková jako přívětivější z hlediska třeba prognózy nebo možných operací.
1: Patrik se narodil jako zdravé dítě?
2: Ano, to je právě hodně zákeřné tady na těch fokálních kortikálních dysplází, že oni se rodí jako zdravé dítě. Je to vlastně vývojová vada, o které se neví. Funkčně je ten mozek ze začátku většinou, ne u všech případů, ale většinou úplně v pořádku. A pak vlastně přijde něco, čemu my teďka říkáme second hit. Většinou to bývá nějaká třeba imunitní odpověď toho organismu, velmi často to bývá nějaká těžší infekce, která vlastně rozjede tu epilepsii, ale už jako z částí mozku, které jsou k tomu predisponované tady tou fokální kortikální dysplází. A to je na téhle nemoci velmi záludné.
1: Andreo, Patrik prodělal nějakou těžkou infekci, vzpomenete si?
3: Nespomínám si, že by byla přímo infekce. V tom období byl nemocný, ale byl také covid a bylo to velmi stresové období, takže nevím, jestli to třeba i s tím nesouvisí.
1: Kolik mu bylo let, když mu byla tato nemoc diagnostikována?
3: 9.
1: Kolik mu je dnes?
3: 13.
1: Vzpomenete si na ten moment, kdy vám byla sdělena jeho diagnóza?
3: Vzpomenu, bylo to v Hradci Králové na začátku prázdnin a bylo to ještě zvláštní v tom, že já jsem si během té hospitalizace uvědomila, že on nám záchvatoval už doma v noci ve spánku, protože vydával takový specifický zvuk a my jsme o tom nevěděli.
1: Když lékaři v Hradci Králové diagnostikovali Patrika, řekli vám zároveň, co vás čeká?
3: Ne, všechno jsme si vlastně museli zjišťovat sami. Jaká je to nemoc, jaký je potřeba režim pro to, abychom to ulehčili Páťovi a celé rodině. A těch informací nebylo mnoho.
1: Kde jste je získávala?
3: Většinou internet, v zahraničí, hodně se tím zabývám, takže byla to taková samohledání.
1: Pojďme, pane doktore, vysvětlit, o jaké onemocnění jde.
2: Epilepsie je velmi rozmanitá nemoc. Já vždycky říkám takový trochu bonmot. Epilepsie je nemoc s epileptickými záchvaty. Ono to zní hrozně banálně, ale ono to tak je. Ono totiž epileptický záchvat člověk nemusí dostat jenom kvůli epilepsii. Může ho dostat třeba po nějakém úrazu, může ho dostat při nějakém nádorovém onemocnění, může ho dostat, když si vezme třeba drogy, které vyvolávají záchvaty. Dneska je takový kratom, třeba typicky vyvolává záchvaty, nebo nějaký amfetaminy, nebo při větším množství alkoholu, nevyspání. Různý léky můžou udělat epileptický záchvat. Možná, že spousta maminek ví, že děti mají febrilní křeče. Oni febrilní křeče jsou taky epileptický záchvat. Ale tohle všechno jsou situace, kterými neoznačujeme za epilepsii. To je prostě jiná nemoc, při které se mozek, jeho nepohoda se projeví epileptickým záchvatem. A epilepsie je nemoc, u které se vyskytují nevyprovokované epileptické záchvaty. To znamená, ten pacient nemá žádnou jinou nemoc a najednou ten záchvat přijde. A co je na tom ještě horší, tak on přijde kdykoliv. To je první taková charakteristika.
1: My tady mluvíme o záchvatech. Můžete, pane doktore, popsat, jak takový záchvat vypadá a kdy už je důležité zajít za lékařem odborným?
2: To je takový mýtus, ono každý si představí epilepsii jako takový ten velký záchvat s křečemi, kdy se třepou ruce nebo ze začátku jsou napjaté a potom je člověk bezvědomý a pak se z toho dlouho dostává. A to je takový klasický záchvat, kterýmu my říkáme termínem generalizovaný tonicko-klonický záchvat. To je záchvat, kde člověk na začátku většinou zakřičí, může spadnout, je v bezvědomí, má ze začátku hodně naplé končetiny, já vždycky říkám, jako kdyby držel kýbliky s vodou, oni se tak jako lehce třepou a jsou jenom napjaté. A potom to přechází do takových jako záškubů těch končetin. Tohle trvá tak do minuty dvou. Potom je ten pacient v bezvědomí, bezvládný a tak 20 minut se z toho bezvědomí probouzí. Tak to je taková ta klasika, jak si jako člověk a správně většinou představí epileptický záchvat. Ale ono je to mnohem složitější, zejména u těch strukturálních epilepsí. Ten záchvat může být fokální, to znamená, že běží jenom v malé části mozku a vlastně většinou je to tak, že podle toho, kterou část toho mozku zasáhne, tak podle toho ten záchvat vypadá. My máme třeba záchvaty, kde nám děti popisují třeba jenom brnění v jedné ruce. Nebo nám popisují nějaký vizuální fenomén, že jim najednou třeba začne ujíždět část světla, na které se dívají. Nebo nám popisují někteří pacienti pocit déjà vu, nebo pocit nadměrného štěstí, nebo pláče. I tak záchvaty velmi bizarně, ne často, ale velmi bizarně vypadají. A nebo jsou to záchvaty, kdy to vidíme na tom pacientovi a mají třeba jenom nějaký automatický pohyb končetin.

0: Cesta k uzdravení.
1: Patrik má zasaženou levou hemisféru.
2: Ano.
1: To je logická část a zároveň centrum řeči?
2: Je to tak. Když to vezmeme, co opravdu je v té dominantní levé hemisféře, což je pro praváky ta levá hemisféra, tak základní jsou tam obě centra řeči. Je to Brokovo centrum a Wernickeho centrum. Brokovo centrum je důležité proto, aby jsme byli schopni tu řeč produkovat, tu expresi, a to Wernickeho centrum je důležité proto, aby jsme té řeči rozuměli. No a pak je tam taky důležitá část, a to je paměť. To je v hypokampu. Ten hypokampus sám tu paměť uschovává, ale já vždycky říkám, to je takový ten skladník, který vezme tu paměťovou stopu a někam ji uloží. To, kam se ukládá, to se hodně zkoumá. Takže ta levá hemisféra je v zásadě pro nás důležitější. A to je právě problém taky Patrika, protože bohužel má tu epilepsii v té levé a pro nás důležitější hemisféře.
1: Paní Gavron, jak vypadaly Patrikovy záchvaty? A navíc jsme v úvodu říkali, že jich pak bylo 50 až 100 denně. To si téměř člověk nedokáže představit.
3: Patrik měl kombinaci. Před tou první operací měl i ty velké generalizované, o kterých tady pan doktor mluvil, a postupně přecházeli do těch fokálních. Takže vlastně i ta první operace pomohla tomu, že on už nemá tyto velké, ale má právě ty fokální záchvaty, které se projevují v obličejové části. Lítá mu koutek, oční víčko, u toho třeba chrčí, sliní, občas má i křeč v pravé ruce. No a někdy se k tomu připojí ještě další projevy, jako třeba teď zástava dechů nebo různé cvakání, to všechno vlastně je v kombinaci s tímto záchvatem. Ty záchvaty mohou trvat různou dobu, chvilkově 20 vteřin, ale mýval i záchvaty, které byly dvouminutové, desetiminutové, patnáctiminutové.
1: Patrik do 9 let žil jako zdravý kluk, plný elánu, sportoval, měl spoustu kamarádů. Dnes žije ve velké izolaci.
3: Přesně tak. Kamarádu ubylo, samozřejmě kamarádi hráli dál házenou, hráli dál svůj život a Páťa ho trávil v nemocnici v okruhu dospělých a pana doktora a sestřiček, a těch kamarádů je čím dál tím míň, má jednoho kamaráda a samozřejmě je teď v takovém období, kdy touží po té socializaci být v interakci s těmi kamarády a úplně to nejde.
1: Nahrazuje mu to částečně jeho mladší bratr.
3: I tam je to složité, samozřejmě ano, i ne, protože i pro Štěpánka je to obtížné období. On samozřejmě svého bráchu strašně miluje, na druhou stranu ta epilepsie ovlivňuje i jeho život, i jeho fungování. Já vím, že ho má strašně rád, ale ne vždy dokážou spolu fungovat tak, aby byli v pohodě.
1: Vy jste s Patrikem v péči podpůrného a paliativního týmu v Motole.
3: Ano.
1: Pojďme zlomit další mýtus, jeden už tady zlomil pan doktor. V čem je jejich pomoc pro rodinu v takovém režimu, zápřahu klíčová?
3: Velmi nám pomáhají nejenom po psychické stránce, ale při každé hospitalizaci byl někdo k dispozici, kdo za Páťou chodil, kdo si s ním hrál, kdo mu organizoval jeho narozeniny, které vlastně oslavil dvakrát v Motole, kdo tam byl, když jsme tam byli na Vánoce, kdo pomáhá k tomu, abychom se drželi jako rodina. To znamená právě v těch krizových situacích, kdy třeba já jsem už toho měla dost po té poslední Evake operaci, kdy se to vyhrotilo a já jsem vlastně skolabovala, tak to byli zase oni, kteří byli manželovi k ruce a pomohli řešit tu situaci na dálku. A samozřejmě ta nemoc nás provází už delší dobu, proto i ty potřeby, které od nich potřebujeme, se mění.
1: K tomu všemu, o čem tady teď paní Gavron mluvíte, a věřím, že to je velice náročné, každý den 24/7 být v pohotovosti, jste ještě založila neziskovou organizaci Život s epileptikem. Jaký má cíl nezisková organizace?
3: Ten hlavní cíl je šířit více informací o této nemoci, vzdělávat společnost, protože i ten důvod, proč jsem to založila, byl takový, že se nám stalo několikrát, že Páťa měl záchvat na ulici a kolem nás chodili lidé, a vlastně jeden z 10 se zeptal, jestli nepotřebujeme pomoc. A já jsem v očích těch lidí viděla strach, viděla jsem situaci, že do toho úplně nechtějí zasahovat, protože neví jak. A to byl ten hlavní spínač pro mě. Pojďme to změnit, pojďme ukázat lidem, že když budou vědět, jak mají poskytnout první pomoc, jak vypadají epileptické záchvaty, budou schopni pomoci, že se těch lidí nebudou štítit a že lidé s epilepsií budou mít prostor, který je bezpečný, který je respektující a nebudou se bát mluvit o své nemoci, protože lidé s epilepsií jsou vyčleňováni z různých kolektivů. Děti ve školách nedostávají takový prostor jako ostatní děti právě z důvodu toho, že se lidé té nemoci bojí a mají pocit, že to je komplikace fungovat s takovým člověkem ve společnosti. A to je všechno ten důvod, proč jsem do toho šla, proč to chci měnit.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Mým hostem je Andrea Gavron, zakladatelka neziskové organizace Život s epileptikem. Také dětský neurolog z fakultní nemocnice Motol a Homolka, pan doktor Martin Kudr. Dnešní téma je epilepsie, ale pojďme ještě jednou připomenout diagnózu Patrika.
2: Tak Patrik má fokální farmakorezistentní epilepsii na strukturálním podkladě, kdy má vývojovou vadu mozku, která se nazývá fokální kortikální dysplázie, která ze začátku takzvaně nemusí zlobit a může se projevit až později ve věku dítěte starším.
1: Patrik prošel 5 operacemi mozku. Maminka Andrea tady zmínila i EVEIK operaci. Můžete vysvětlit, o co jde?
2: Je to tak. Já bych možná to číslo trošičku přesnil. On prošel 3 operacemi, ale 2 z těch operací byly takzvaně dvoudobé. To znamená, že v první době jsme museli zavést Patrikovi EEG elektrody do mozku a z těch EEG elektrod my jsme vlastně snímali, jakým způsobem prochází tím mozkem ty záchvaty. To dělá Patrika jako velmi výjimečného. Z těch našich 500 operovaných pacientů jsou to jednotky, kteří byli prostě operovaní 3x. A ta EVEIK kraniotomie, to je operace, která se dělá ve chvíli, kdy operujeme v blízkosti centra pro řeč a potřebujeme, aby ten pacient byl v průběhu té operace vzbuzen, komunikuje s námi, ten neurochirurg zároveň stimuluje tu mozkovou kůru a je schopný určit ve chvíli, kdy pacient má záraz v řeči, kde je ta mozková kůra důležitá pro tu řeč. Ve chvíli, kdy my tuhle oblast najdeme, tak jsme si jistí, kde nesmíme operovat a kde naopak teda můžeme operovat.
1: Abychom si to uměli představit, mluvili jste na něj a on vám odpovídal.
2: Je to tak. Mluvila na něj psycholožka. Viděla Patrika už vlastně předem, nacvičila s ním, co bude dělat. Patrik věděl, že bude počítat a že bude se dívat na takový obrázky, který nám bude pojmenovávat. A potom vlastně v průběhu operace, když už, já to musím říct tak, jak to je, když už byla otevřená hlava a byl vlastně viditelný mozek, tak byl Patrik zbuzen. Tohle je věc, která je relativně starší záležitostí v neurochirurgii, ale je pořád velmi náročná a vlastně jedním z nejdůležitějších lidí, kromě pacienta, který to musí zvládnout, je na tom operačním sále ten anesteziolog. Protože kdo byl na operaci nebo to zažil, tak ví, že je potřeba takzvaná intubace a že za člověka dýchá přístroj a to tady možný není. Ten pacient musí mít vlastně uvolněná ústa, aby s náma mohl mluvit. To znamená, že ten pacient není vůbec zaintubovaný po dobu třeba 10-hodinové operace a dokonce není ani takzvaně zrelaxovaný. To znamená, že při každé operaci anesteziolog podá myorelaxační látku, která uvolní všechny svaly, aby se pacient nepohyboval na operačním sále. V každém spánku se lidi pohybují a to platí i pro anestezii. A tohle tady není možný. Takže pro anesteziologa je to jedna z nejtěžších operací. Já tady musím vyzdvihnout jako obrovskou zkušenost paní doktorky Jany Blaškové z Motola, která tyhle operace zvládá. Vždycky, když je dělá, tak je za ní zástup dalších mladých anesteziologů, kteří se jí dívají přes rameno, protože je to opravdu výjimečná věc i pro ty anesteziologi. Takže Patrik byl vzhůru asi jenom 30 minut, kdy jsme ho vzbudili, to buzení chvilku trvá a pak jsme ho zase uspali a vlastně si na to ani moc nepamatoval, myslím,
3: ne,
2: že jo?
3: Nepamatoval, ale co strašně řešil, vlastně já jsem se bála, že se bude bát jako té operace, že z toho bude mít strach a on nosí brýle, má vysoké dioptrie a jediné, co on řešil, bylo, jestli bude mít brýle na operačním sále, aby když bude říkat ty obrázky, aby na ně viděl. Aby právě pro neurochirurga, který prováděl operaci, aby ho nepopletl, že třeba on na to neuvidí a on si bude myslet, že už je v blízkosti toho řečového centra. Tak z tohohle vlastně měl největší obavu a brýle dostal teda.
1: Jak na tom je Patrik, pane doktore?
2: Patriková epilepsie je velmi vážná, musím říct. Ty záchvaty jsou četné. Mám pocit, že to chodí v takových vlnách, což se občas u epilepsie děje. Máme období, kdy je Patrik relativně stabilizovaný. V tuto chvíli má kolem 5 záchvatů denně a už je to pro nás velmi dobrá zpráva. Ale únor, březen byla dekompenzace záchvatů, kdy měl až 40 záchvatů denně. 45. Ono už to pak člověk moc nepočítá. My jsme mu vždycky říkali, že je takový zlaťák. On opravdu je jako neskutečně odvážný kluk, který vždycky všechny kolem bavil. I ty sestřičky a všechny ty doktory a ty pacienty a říkal nám vtipy a podobně. A přesně to, co maminka říkala, on je vlastně hrozně zodpovědný a teď se jako nejvíc bál, že on to pokazí a podobně. To mi vlastně hrozně líto, že musí dítě v těchto letech něco takového řešit. A Páťa vždycky takovej byl. Myslím si, jak Patrika pozoruju, že hlavně po té poslední operaci už opravdu nastala chvíle, kdy i Patrik to někdy začal vzdávat a i jako jeho nálada šla velmi dolů. My to teď řešíme s maminkou a je to zase věc, ve které musíme tomu Páťovi pomoct.
1: Já bych chtěla tohle naše vysílání skončit optimisticky, byť si všichni uvědomujeme, že diagnóza Patrika je náročná. Vy máte teď možnost, paní Andreo, poděkovat svýmu muži, protože toho jsme tady zatím nezmínili a já vím, že vám je obrovskou oporou.
3: Je mi strašně velkou oporou. Jsem vděčná za to, že ho mám. Jsem vděčná za ty dny, kdy tam byl při mně, kdy tam byl při Páťovi, kdy se stará o rodinu, když my jsme v Motole. A chtěla bych říct, že ho strašně miluju a že jsem ráda, že ho mám.
1: Poslední slovo patří také panu doktorovi.
2: Já bych chtěl říct, že pokud to vezmu z hlediska epileptochirurgie a pomoci pacientům, tak ty úspěchy jsou obrovský. Patrik bohužel patří mezi těch 10%, kterým epileptochirurgie nepomohla. Ale my už jsme se teď dostali na číslo přes 70% pacientů, kteří jsou z těžké epilepsie, jako má Patrik, najednou úplně bez záchvatu. A myslím si, že pro spoustu těch rodin je to světlo na konci tunelu, takže my se snažíme to nevzdávat, pomáhat, jak to jde. A samozřejmě máme kolegy vědce, kteří pracují na tom, aby se ta epilepsie dala léčit ještě líp, třeba i bez těch operací. Tak doufejme, že jednou na tou epilepsii, aspoň nad většinou těch případů, nějakým způsobem zvítězíme.
1: Je tu naděje, tím bych se rozloučila. Já vám moc děkuju za návštěvu u nás a děkuju i za ten hluboký vhled, který jste nám, paní Andreo, vlastně poskytla. A vám, pane doktore, děkuji velice za váš přínos medicíně a za všechny dětský pacienty ve vašem oboru neurologie.
2: Děkujeme.
3: Děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Šalom Aleichem, magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a Šalom Aleichem, Run for Children. Vyšla kniha rozhovoru s dramaturgem a scénaristou Meirem Luborem Dohnalem a připomeneme si Den Jeruzaléma. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Uběhneš, ujdeš, pomůžeš. Těmito slovy zve běžce, chodce i diváky, děti i dospělé k netradičnímu charitativnímu běhu sportovní klub Hakoach. Akci s názvem Run for Children, běh pro děti, pořádá v Praze na konci května. Registrace je stále otevřená. Výtěžek půjde fondu Marty Choděrové. Ten podporuje znevýhodněné děti z židovské komunity. A my jsme se spojili přes Zoom se Zuzanou Jančaříkovou, která běh organizuje. Dobrý večer, jak běh proběhne a kde je možné se přihlásit?
2: Běh proběhne standardně jako všechny ostatní běhy. Budeme mít připravenou registraci, zaregistrovaní běžci dostanou startovní čísla, připraví se na start, bude odstartováno a spustíme časomíru. Protože je to charitativní běh, tak nebudeme používat profesionální časomíru, ale použijeme aplikaci z internetu, protože jde o charitativní běh, tak je to z finančních důvodů. Běh bude probíhat na stejných trasách jako předchozí charitativní běhy v parku Volimanka. Na běh je možné se přihlásit skrz registrační formulář, který rozesíláme s pozvánkami. Pozvánky jsme rozeslali našim příznivcům a kamarádům. Pozvánka je vyvěšena i ve foaje budovy židovské obce v Praze, takže přes ten formulář se každý může přihlásit.
1: Proč jste se rozhodli běh na podporu fondu Marty Choděrové uspořádat?
2: Rozhodli jsme se proto, protože fond Marty Choděrové je právě určen na podporu znevýhodněných dětí ze židovské komunity. A protože děti jsou naše budoucnost, tak jsme se rozhodli podpořit v letošním roce tento fond.
1: Vy podobné běhy organizujete častěji, je o ně zájem?
2: Charitativní běhy jsme vlastně pořádali v době před covidem a vlastně i mezidobí, kdy to bylo možné během covidu. Naposledy ten charitativní běh proběhl v roce 2021 pod názvem Maccabi Fun Run, protože ta myšlenka tehdy vzešla z evropského Maccabi. Pořádali se i v jiných klubech po Evropě nebo i po celém světě. A tehdy jsme také podporovali fond Marty Choděrové a v předchozích ročnících jsme třeba podpořili sociální službu v Karlových Varech nebo opravu náhrobku na židovském hřbitově. A účastníků bylo vždycky celkem dost, myslím, že se nás, co si pamatuju, sešlo tak 70 dospělých i dětí.
1: Pokud vím, chystáte na léto další akce, můžete nám je prozradit?
2: Ano, chystáme další akce na léto. První bude na začátku léta. To je víkendový pobyt v penzionu v Příbenicích, spojený i se sjezdem řeky. Ten už celkem ty pokoje jsou obsazené, ale pokud by samozřejmě byl ještě zájem, tak se můžete třeba ozvat přes e-mailovou adresu sportovniklub.hakoach@gmail.com, že byste měli zájem a bylo by třeba možné ještě se domluvit. A potom ke konci léta po prázdninách jsou to tradiční letní hry Hakoach, také víkendová akce, která bude letos v Českém Krumlově a hned po něm bude na konci září navazovat akce, která je tedy skautská, ale ke které se rádi připojíme. Je to sjezd jezů v Praze, který se jmenuje Přes tři jezy napříč Prahou. Loni jsme se zúčastnili a byli jsme z toho velmi nadšení, takže budeme rádi, když se připojíte.
1: Říká Zuzana Jančaříková ze sportovního klubu Hakoach. Děkuju a dobrý večer.
2: My také děkujeme za pozvání. Mějte se hezky. Naschledanou.
1: Radujte se s Jeruzalémem a jásejte nad ním všichni, kdo ho milujete, píše se v knize biblického proroka Izajáše.

0: Výraznou, i když možná ne tak známou postavou československé nové vlny v 60. letech, je scénárista a dramaturg Meir Lubor Dohnal. Spolupracoval třeba s Jurajem Jakubiskem nebo Jurajem Hercem. Na začátku normalizace byl vyhozen z Barrandova a po podpisu Charty 77 odešel do Mnichova. Po roce 1989 se vrátil a na FAMU vyučoval scénaristiku. Knihu rozhovorů s ním pod názvem Nedopověd nedávno vydal filmový historik Jan Černík. Co pro Dohnala znamená židovství, zjišťovala Daniela Brůhová.
1: Scenárista a režisér Meir Lubor Dohnal oslaví na konci května 88. narozeniny. To je dobrá příležitost připomenout jeho dokumentární film Pevný bod o hledání odpovědi na otázku, co je to židovství.
2: Silnější byl právě můj zájem o to, proč jsme Židi, proč jsme stejní a proč jsme vzor této stejnosti jako různí.
1: A tak vznikl v roce 1994 dokumentární film, ke kterému jste napsal scénář a zároveň ho režíroval.
2: Pevný bod je od Karola Sidona, protože on je jedním z lidí, kteří v tom dokumentu vystupují, docela pro mě důležitá postava. Citoval tu slavnou větu Archimedovu, dejte mi pevný bod ve vesmíru a pohnu zeměkoulí. A Karol říkal, ano, a pro mě ten pevný bod je Bůh. A já jsem si uvědomil, že pro každého z těch židovských mých přátel nebo známých je ten pevný bod posunut na té židovském nebi někam jinam.
1: A jak to bylo u Karola Sidona?
2: U Karola je třeba to brát právě s tím filozofickým nadhledem, že Bůh je pro něho představen jako symbolem té kosmické jednoty. A pro někoho jiného ty pevné body jsou trošku rozptýlené, jako v tom souhvězdí. To souvisí právě s identitou. A to, proč jsem žid, jak jsem žid, proč se cítím žid, takže to je tématem tohoto toho filmu mého pevný bod.
1: Jak na film nahlížíte s odstupem více než 30 let?
2: Dneska ten film, myslím, je svým způsobem živej nebo zajímavý. Už i proto, že v něm ještě živí jsou lidi, kteří pro mou generaci židovskou v Praze v těch 60. 70. letech byli tak důležití. Viktor Feuerlicht, Mickey Roth, Zeno Dostál. Tam je Lustig se svým synem a Lustigovi se nelíbilo, protože shodou okolností právě s tím Karolem byli vedle sebe a to jsou dva lidi, kteří myslí zásadně jinak. Jo? To je třeba příklad ty identity.
1: Zůstaňme ještě u Karola Sidona, který je nejen významným spisovatelem, ale také vrchním zemským rabínem.
2: Lidi vůbec nevědí, koho to tady mají mezi sebou, který ještě pořád pracuje, žije. To mě docela někdy překvapuje, mi to někdy i jako líto.
1: A k čemu jste ve filmu došel?
2: To náboženství židovský vždycky se vynucovalo nějakou i filozofickou podobu. A vždycky bylo spojený s nějakou nutností poznávat. Že ta Tóra je živá kniha, je prostě napsaná lidským jazykem a je třeba pronikat za tu rovinu toho lidského jazyka do toho obecného a to je věčně se učit, že jo? Proto třeba celé to talmudické myšlení spočívá v tom učit se, poznávat, co to vlastně znamená být nebo číst nebo vědět to a ono. To poznání není nikdy uzavřeno. Já si myslím, že v tom to jako vězí.
0: Příští rok v Jeruzalémě je přáním, které provází nesčetné židovské generace.

0: Na Jeruzalém lze myslet kdykoliv, ale příští týden bude o jeden důvod navíc, totiž Jom Jerušalájim, Den Jeruzaléma. Připomíná události po šestidenní válce v červnu roku 1967. Tehdy se město po letech rozdělení znovu spojilo v jeden celek. Nad duchovním významem Jeruzaléma a jeho jména se zamýšlí Leo Pavlát.
1: Den Jeruzaléma odkazuje k politické události, ale neméně zosobňuje příběh města, který sahá k samotným kořenům židovské víry a tradice. V hebrejské části Bible je Jeruzalém zmíněn 669krát. Zde stály dva starověké chrámy, k němu jsou na celém světě orientovány synagogy, nikdy nezmizel z židovské modlitby. Samotný hebrejský název Jeruzaléma, Jerušalájim, pak jen odráží tento jedinečný význam. Písmena z hebrejského slova pro město Ir upozorňují, že v biblickém jazyce město neoznačuje jen místo na mapě, ale často i společenství lidí, jejich život a směřování. V případě Jeruzaléma pak přímo vystihuje duchovní střed. Tradiční výklady současně hebrejské Jerušalájim spojují se slovem šalom, pokoj, ideálem, který je třeba mít stále na paměti. Jiný výklad vychází z hebrejského šalem, tedy celiství, úplný, ve smyslu plnosti, k níž se lidské společenství ubírá. Další, tentokrát zvuková asociace, připomíná hebrejské slovo Jeruša, dědictví, a s ním Jeruzalém jako duchovní odkaz předávaný z generace na generaci navzdory všem dějinným zvratům. Zvláštní výklad jména Jeruzalém současně nabízí Midraš, tedy výklad na základě staré rabínské tradice, který nově rozvíjí biblický text a takto v něm nachází ještě další, hlubší souvislosti. Jeden z těchto textů Berešit Rabba v souvislosti s Jeruzalémem spojuje dvě biblické události. Nejprve příběh o obětování Izáka, v němž praotec Abraham praví, že na tomto místě Bůh jir-e, tedy uvidí, opatří. V tomto smyslu je Jeruzalém chápán jako místo prozřetelnosti a božího zásahu. Ještě hlouběji do biblické paměti pak sahá příběh o Malkicedekovi, králi spravedlnosti města Šalem, které je proto podle dávného výkladu, včetně Talmudu, totožné s Jeruzalémem, co by vzorem pro mezilidskou mravnost. Na oboje navazuje ještě další legendární vysvětlení, podle něhož Bůh nechtěl dát přednost jen jednomu z těchto jmen a proto je spojil Jire a Šalem v Jerušalájim. Jeruzalém takto označuje boží přítomnost, která lidské dějiny předchází a provází a současně je vyjádřením lidské touhy po pokoji, celistvosti a spravedlnosti. Některé výklady pak tuto myšlenku dále prohlubují. Spíše než město pokoje zdůrazňují Jeruzalém jako místo, kde se má projevit boží vůle, aby pokoj nebyl pouze jménem, ale stal se skutečností. Při svátku Pesach židé slavnostně pronášejí příští rok v Jeruzalémě. Jsou to i slova nadčasová. Naděje víry v dobu, kdy se jméno Jeruzaléma naplní ve všech jeho významech.
0: A na závěr magazínu Šalom Aleichem ještě zprávy z židovského světa. Federace židovských obcí v České republice a židovská obec v Praze považují za nepřijatelné, aby v Praze vystoupil americký hudebník Kanye West. Jak ve svém společném prohlášení uvádějí, Kanye West veřejně a opakovaně šířil sympatie k nacismu a nenávist nejen vůči židům. Britský premiér Keir Starmer uvedl, že vláda zvažuje omezení či zákaz některých propalestinských pochodů. Británie zároveň na ochranu židovské komunity vyčlení 25 milionů liber, což odpovídá více než 700 milionů korun. Zvýšila také stupeň teroristické hrozby na vážný. V Pražském muzeu literatury je možno navštívit novou výstavu ke stému výročí narození spisovatele Arnošta Lustiga. Pod názvem Svědek rozvratu lidskosti představuje klíčové události a osobní prožitky Lustigova života. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: Disciplinární komise fotbalové ligy zahájila řízení se Slavií i Spartou. Jejich vzájemný zápas se včera večer v Praze nedohrál poté, co domácí fanoušci vtrhli na trávník, napadli hráče Sparty a naházeli pyrotechniku na hostující tribunu. Slavistům hrozí kontumace utkání, odečet bodů, uzavření stadionu a také pokuta až 10 milionů korun. Verdikt komise má padnout v úterý. Předseda Jiří Macner upřesnil, z čeho bude při rozhodování vycházet.
1: V tuto chvíli nemáme vyjádření klubu, ale máme vyjádření policie, máme vyjádření rozhodčího o zápase, máme mediální vyjádření zástupců klubů, některých hráčů. Máme řadu záběrů z různých úhlů, proto taky jsme neváhali a zahájili jsme disciplinární řízení.
0: Kriminalisté stále vyhodnocují kamerové záznamy, potvrdil to Českému rozhlasu mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Už včera policie podle Hrdiny začala událost vyšetřovat jako možné výtržnictví. Zhruba 42% malých dětí v České republice tráví na telefonu nebo tabletu více než hodinu denně a další pětina dětí i více než 2 hodiny. Jedná se o děti ve věku od 6 měsíců do 5 let. Ukázal to průzkum agentury STEM. Podle výzkumníků je situace specifická u nejmenších dětí do 11 měsíců. Zhruba třetina z nich tráví u obrazovek minimálně 0,5 hodiny denně. Zlínský kraj zakoupí budovu 23 v bývalém továrním areálu v centru města, kde sídlí Technologické inovační centrum. Za objekt zaplatí statutárnímu městu Zlín 146 milionů korun. Centrum budovu využívá od roku 2006 a kraj chce její současné zaměření zachovat také do budoucna, říká mluvčí kraje Jan Vandík.
2: Postupně scelujeme celý areál, abychom jej mohli dál rozvíjet a vytvořit zde kvalitní zázemí pro podnikatele, inovativní firmy i krajské organizace. Budova 23 je součástí strategické lokality, kde chceme tyto aktivity soustředit.
0: Vedení radnice v Desné v Jizerských horách nechává postavit repliku historické sklářské pece. Vznikne v zahradě areálu památkově chráněné Rýdlovy vily. Město za stavbu pece zaplatí zhruba 500 000 korun a náklady částečně pokryje výtěžek ze sympozia.
3: Stavbaři v zahradě Rýdlovy vily teď budují přístřešek a příští týden začne stavba samotné pece. Podle starosty Jaroslava Kořínka ze Starostů pro Liberecký kraj půjde o unikátní zařízení z doby skláře Josefa Rýdla, který žil v 19. století. Pec bude sloužit k ukázkám řemesel při sklářském sympóziu. Z Desné Johana Tománková, Český rozhlas. Počasí.
0: V noci čekáme další přibývání oblačnosti od západu, postupně zejména na západě Čech přehánky a zítra přes den velká oblačnost, zataženo až oblačno, postupně srážky na většině území a hlavně odpoledne a večer místy také bouřky. Později večer v Čechách srážky budou ubývat. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni, na západě kolem 15.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy stále počítejte se zdržením před omezením u Brandýsa. Za sjezdem na Hlavenec se na 17. kilometru zastavuje. Následná kolona se sune na konec omezení na 9. kilometr. Zdržení je 20 až 25 minut. Tolik informace z dopravy. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už máme pro vás hitparádu Česká 12. Pěkný večer a příjemný poslech.
5: Česká 12.
6: Je tady další květnová hitparáda letošního roku, roku 2026. Mám pro vás 3 novinky, budou od skupiny Poetika, od Petrianu a zpěváka Lásky a Láska bude mým hostem, protože máme květen. Bude na telefonu, no a poslední novinku má Charlotte Gott. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka, přeji vám nejen to všechno, co už jsem říkal, ale také krásný den. A začneme dnes hitem, který dostal ocenění Zlatá česká dvanáctka před 20 lety, to znamená v roce 2006. Před pár dny, 8. května, totiž oslavila 40. narozeniny zpěvačka, všestranná česká zpěvačka Gabriela Urbánková. Já ji znám asi od 15, takhle nějak si myslím, takže už, jak se říká, pěkně dlouho. A ona natočila právě před těmi 20 lety píseň do televizního seriálu Poslední sezóna. Ta písnička se jmenuje Touha.

Hudba a text Martin Němec, zpěv Gabriela Urbánková a písnička Touha, která je spojená se seriálem Poslední sezóna, což byl, jestli si dobře vzpomínám, seriál, který byl plný hokejistů a Gabriele Urbánkové samozřejmě dodatečně všechno nejlepší ke 40. narozeninám. Mám pro vás 3 novinky a 9 největších hitů týdne a hned na úvod vám řeknu, že padne jeden rekord, který se týká právě letošního roku 2026. První novinka se jmenuje Blízko. Úspěšná česká kapela Poetika, která má i titul Legenda nočního proudu v kategorii skupina, přichází s novým singlem, který se právě jmenuje Blízko a přináší silnou dávku pozitivní energie, radosti a lehkosti. Tahle ta novinka vznikla během takového mezinárodního, jak se říká, songwriting campu, což je něco takového, že se sejde mnoho autorů a dohromady vytvoří nějaké písničky. Byl to camp Universal Music ve Varšavě, kde se na jednom místě setkali tvůrci z různých koutů Evropy a na této skladbě spolupracoval mezinárodní tým ve složení. Rumunský producent, který teda se jmenuje trošku zvláštně UNKLFNKL, polský interpret a také autor Dominik Dudek, německá autorka Hanio a také Čech Ondřej Brejška za Českou republiku. No a teď si to poslechneme.

0: České dvanáctky.
1: Na telefonu je teď zpěvák Láska, což není v tomto případě jen zpěvák, ale také autor písničky, která bude druhou dnešní novinkou, a je to duet Petra, Janů a Láska. Ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
1: Jak vy dva jste se k sobě dostali, Petra, Janů a Láska?
2: Vedla nás krásná náhoda a nápad mojí manažerky, že uděláme společné turné, a já jsem si tak říkal, že když už turné, tak i písničku. Písničku jsme složili s kamarádem Lukášem Dvořáčkem, Petře se moc líbila a tak jsme ji naspívali a já v tom mám fakt obrovskou radost, že se podařilo.
1: Jak vznikla ta písnička?
2: Tak jsem se zamýšlel, o čem bychom asi my dva mohli zpívat, co by nás mohlo propojit, a došlo mi, že vlastně ty světla reflektorů a to okolo pódia a všechno okolo hraní, že nás prostě určitě spojuje napříč generacema, a tak jsme napsali na tohle téma.
1: Když takhle o tom přemýšlím, tak si chci vzpomenout, kdy jsem se poprvé setkal s hlasem Petry Janů. A myslím, že to bylo, že jsem si koupil album Exploduj a poslouchal jsem ho pořád do nekonečna dokola, protože se mi strašně líbily ty písničky a samozřejmě její zpěv. Jak ty jsi se poprvé setkal s ní? Myslím, s jejím hlasem.
2: Určitě dětským věku, a nepamatuju si úplně první setkání, ale utkvěl mě ten pardický projekt, který se jmenoval, tuším, Triky a pověry. To byla taková sranda. Ale pak samozřejmě i další nahrávky, a vnímal jsem jí, že to je prostě neskutečný hlas už jako dítě. Takže o to větší čest pro mě, že teď jsem mohl stát na pódiu s Petrou.
1: No a bude to nějak pokračovat, když už jste stáli na pódiu, jak říkáš?
2: No, tak nikdy neříkám nikdy a uvidíme. Teď máme tuhle krásnou písničku a co přinese čas, se uvidí.
1: Díky moc, já už jsem říkal, jak se ta písnička jmenuje, a rád to zopakuji, Světla reflektorů. Měj se hezky, ahoj.
2: Krásný den tobě i všem posluchačům.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: 59. novinka v této hitparádě v roce 2026, Světla reflektorů, Petra Janů a Láska. A je tady 60. novinka, to bych chtělo nějakou fanfáru, tram, tadadá. 60. novinka se jmenuje In Too Deep. Charlotte Gott vydala před pár dny v den 20. narozenin debutový single. Píseň vznikla během session v londýnském studiu East Coast ve spolupráci s britským producentem, který se jmenuje Sasha Škerebek. Všichni víme, že Charlotte Gott obklopuje hudba už od dětství a v posledních letech se soustředí na vlastní tvorbu. Studuje hudební produkci na Berklee College of Music. Písničky si píše sama a podílí se na nich až do finální podoby. Na jejich vzniku spolupracovala nejen se Sašou, který je spoluautorem globálních hitů pro umělce jako Miley Cyrus, Adele, James Blunt nebo Lana Del Rey. Té písnice se asi bude dařit. Uvidíme nebo spíš uslyšíme.

0: Pod mým hlasem doznívá 60. novinka letošního roku, 60. novinka hitparády Česká 12, Into Deep a Charlotte God. Možná, když jste poslouchali tu angličtinu Charlotte, tak jste si říkali, že takováhle písnička nepatří do hitparády Česká 12. Ne, ne, je to naopak, patří podle pravidel, když je interpretka Češka, může zpívat v jakémkoliv jiném jazyce, anebo třeba i autoři mohou být Češi a tím pádem ta písnička patří do hitparády Česká 12, i když ji třeba zpívá zahraniční umělec. Tolik dnešní tři novinky.
1: Česká 12. Rekapitulace.
0: Hlasy se posílají stále na stejné číslo, je to číslo 900 1103. 900 1103. Posíláme SMS zprávy ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme klidně pro všech 12 písní, tedy pro všechny písně v hitparádě, to znamená 3 novinky a 9 největších hitů týdne v žebříčku, ale pozor, pro každou z těch písniček můžeme hlasovat jen jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První dnešní novinka se jmenuje Blízko, skupina Poetika, hit Mezera 12. Druhá novinka Světla reflektorů, Petra Janů a Láska, hit Mezera 11. A poslední dnešní novinka, celkově 60. novinka letošního roku, Into Deep, Charlotte God, hit Mezera 10. Před námi je aktuální žebříček hitparády Česká 12. Mám před sebou teď seznam největších hitů týdne, tak jak jste seřadili ty písničky za sebou podle vašich hlasů. Hlasovali jste a tím jste rozhodli o tom, kdo je na 9., 8., 7., 6., 5., 4., 3., 2. a samozřejmě i prvním místě. Na místě 9. jsou Kateřina Ševidová a Radek Žalud. Kdy zaspíváš?

Když zaspíváš, autorská dvojice Jakub Novák a Jana Lajchtová a pěvecká dvojice Kateřina Ševidová a Radek Žalud, to je hit, který už má Zlatou českou dvanáctku 2026 a je to hit, který je v hitparádě už 17 týdnů, minulý týden 6. místo, dnes místo 9. a je to také hit, který bojuje o platinovou českou dvanáctku, která se dává za 12 vítězství a tento hit jich má zatím teprve 6. 8. místo, novinka z minulého týdne, Luděk Malár, Přání v kapse. Yeah.

Novinka, která prošla vaším hlasováním, novinka z minulého týdne, která je dnes na místě 8. Autor hudby, autor textu a také interpret Luděk Malár, Přání v kapse. Na 7. místě je stejná písnička jako před týdnem a je to písnička, která je v hitparádě už 5 týdnů. Je to dokonalá spolupráce Petra Jandy a Jana Smigmátora. Starší kluk a mladý pán.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Petr Janda napsal hudbu, text Lukáš Koranda a zpívali Petr Janda a Jan Smigmátor, starší kluk a mladý pán, předminule 8. místo, minulý týden 7. a i dnes je to místo 7. Ocenění Zlatá česká dvanáctka se dává těm hitům, které vydrží v hitparádě 12 týdnů nepřetržitě a během těch 12 týdnů alespoň jednou zvítězí. Toto ocenění, tedy ocenění Zlatá česká dvanáctka v tom letošním roce zatím získali 4 tenoři za hit Hale. Aleluja. Pak také písnička, která dnes zazněla z 9. místa, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud. Další ocenění Zlatá česká dvanáctka dostala skupina Premiér se zpěvačkou Bigo, a to za písničku Příběh. A teď jsme u dalšího hitu, který už má ocenění Zlatá česká dvanáctka a je stále ve hře a může dostat platinovou českou dvanáctku. Platinová česká dvanáctka se dává těm hitům, které mají už zlatou českou dvanáctku a během 24 týdnů se jim podaří 12krát zvítězit. Není to jednoduché, ale jde to. 4. místo minulý týden, dnes místo 6. a Zlatá česká dvanáctka letošního roku, Loďky Venuše.

Předminule druhé místo, minulý týden čtyřka a dnes místo šesté, Venuše, Loďky, Zlatá česká dvanáctka a také hit, který je v hitparádě 14 týdnů a už čtyřikrát zvítězil. Když jsme u těch hitů, které zvítězily v roce 2026, tak si je také můžeme zrekapitulovat. Jedno vítězství mají na svém kontě Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Muchna a Jiří Bláha, Když léta běží, Josef Wolter, Příběh, Premiér a Bigo. Tři vítězství v letošním roce má písnička Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud. Čtyři vítězství mají Loďky, skupina Venuše, a zatím nejvíc vítězství má hit Jetplane, který natočil Ruda Sakala, a ten je dnes ještě ve hře. Na pátém místě je písnička Dolomity a skupina My tři a vy.

Minulý týden devítka, dnes páté místo pro hit, který napsal Jan Špalek a jmenuje se Dolomity. To byla skupina My tři a vy. Připomínám, že hlasy se v této hitparádě posílají na číslo 900 1103, že můžete hlasovat klidně pro všechny, ale pro každý ten hit můžete hlasovat jen jednou. Hlasy, které dojdou do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm, které potom přijdou do středeční půlnoci. A právě ve středu o půlnoci hlasování v hitparádě Česká 12 končí. Jsme u čtvrtého místa a sem se vrátila písnička Maják. Zpívá Jana Vaculíková.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Písnička, která se vrátila na čtvrté místo, minulý týden byla na místě pátém a jmenuje se Maják. Napsala si ji sama pro sebe Jana Vaculíková a v hitparádě je 5 týdnů. Mimochodem premiérově ta písnička šla z nuly až na druhé místo. A možná jste si všimli, že tenhle nový singl naznačuje i mírný posun v hudebním stylu Jany Vaculíkové. Oproti té dřívější tvorbě se přiklání k modernějšímu, popovějšímu zvuku. Pojďme se podívat, kdo už byl v tom letošním roce mezi hosty hitparády Česká 12. Takže byli tady Petr Kolář, Bohuš Matuš, zpěvačka Bigo, Jakub Kohák tady byl, Rozálie, Jiří Lang ze skupiny Turbo, Jan Rosák, Michal Horák, Helena Machová, Milan Drobný, Jan Smigmátor, Josef Melen, Luděk Minka a také Igor Tymko ze skupiny No Name. Kdo bude hostem příští týden, už vám teď mohu prozradit. No vlastně neprozradím, protože co kdyby se něco stalo, co kdyby třeba onemocnila, tímto vám trošku prozrazuji, že to bude žena, ale víc už neprozradím. Prostě poslouchejte i za týden hitparádu Česká 12. Teď jsme u zpěváka, který zatím v hitparádě Česká 12 jako host nikdy nebyl, ale jako interpret je dnes na 3. místě. A nejen dnes, protože na 3. místě už je 3 týdny za sebou. Jmenuje se Josef Wolter a zpívá písničku, kterou pro něj speciálně napsal a otextoval také producent Roman Šándor. Jmenuje se Když léta běží.

každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět, srdce mi říká, už jiný je svět.

Třetí místo po třetí za sebou, Když léta běží a Josef Wolter. Druhé místo po druhé za sebou, Pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na číslo 900 1103 a posíláme je formou SMS zprávy. Takže pošlete SMSku ve tvaru hit, mezera a číslo písně, která se vám líbí. První dnešní novinka se jmenuje Blízko, skupina Poetika. Tady je SMS zpráva hit mezera 12. Druhá novinka Světla reflektorů, Petra Janů a Láska, hit mezera 11. A třetí novinka Into Deep, Charlotte Gott, hit mezera 10. Aktuální žebříček hit parády Česká 12. Deváté místo, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, hit mezera 9. Osmé místo, Přání v kapse, Luděk Malár, hit mezera 8. Sedmička, Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor, hit mezera 7. Šestka, Loďky, Venuše, hit mezera 6. Páté místo, Dolomity, My tři a vy, hit mezera 5. Čtyřka, Maják, Jana Vaculíková, hit mezera 4. Třetí místo, Když léta běží, Josef Wolter, hit mezera 3. Dvojka pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, hit mezera 2. A vítězný hit má rekord, zvítězil v tomto roce už po 7. a to se ještě nikomu nepovedlo. Jetplane, Ruda Sakala, hit mezera 1. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Šéfem české delegace na summitu NATO v Turecku má být podle ministra zahraničí český premiér. Palackého ulici v Kamenickém Šenově na Českolipsku čeká dvouletá rekonstrukce. A počasí zítra čekáme velkou oblačnost postupně od západu přeháňky. Maxima ještě kolem 20 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Českou delegaci na summitu NATO by podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů měl vést premiér Andrej Babiš. Řekl to dnes v České televizi. Červencového summitu v turecké Ankaře se chce zúčastnit také prezident.

0: republiky Petr Pavel naopak tvrdí, že má ústavní pravomoc reprezentovat stát navenek. Pokud nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Vláda bude o složení české delegace jednat na konci června. Palackého ulici v Kamenickém Šenově na Českolipsku čeká dvouletá rekonstrukce. Pod výpadovkou na obec Slunečná budou stavbaři měnit veškeré sítě a také zavádět splaškovou kanalizaci. Projekt zastřešuje Severočeská vodárenská společnost a část ze 70 milionových nákladů zaplatí Liberecký kraj a město. Práce začnou na konci května.
1: Pracovat se bude přibližně na půl kilometru dlouhém úseku a v přilehlých ulicích. Kromě podzemních sítí je v plánu také výměna veřejného osvětlení. Jak uvedl nezávislý starosta Martin Bartl, na části ulice zůstane podle podmínek stanovených památkáři žulová dlažba. Zbytek bude pokrytý asfaltem. Z Kamenického Šenova Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Lidé z Přerova mohou posílat úředníkům magistrátu návrhy na rozdělení financí z takzvaného participativního rozpočtu. Vedení radnice na něj letos vyčlenilo 1,5 milionu korun, říká mluvčí Přerova Lenka Chalupová.
2: Návrh může podat každá fyzická osoba starší 15 let, která v Přerově bydlí, pracuje nebo studuje, přičemž každý předkladatel může přihlásit pouze jeden návrh. Zájemci je můžou podávat buď elektronicky, a to prostřednictvím stránek participativ.mobilnirozhlas.cz, nebo písemně na podatelně magistrátu města Přerova na adrese Bratrská 34, a to až do 30. června. Sport.
0: Fotbalisté Jablonce remizovali ve druhém kole prvoligové skupiny o titul s Hradcem Králové 1-1 a v tabulce si udrželi čtvrté místo. Olomouc postoupila do finále play-off o umístění po prohře s Bohemians 1-2 po prodloužení. Hanáci ale dvojzápas ovládli 4-3. Dál jde také Karviná, která zvítězila v Pardubicích 3-1 po prodloužení a v dvojutkání vyhrála také 4-3. Počasí. V noci čekáme výrazné přibývání oblačnosti od západu na západě Čech už s deštěm. Zítra bude zataženo až oblačno, zpočátku na západě postupně srážky na většině území republiky a hlavně odpoledne a večer místy bouřky. Později večer v Čechách ubývání srážek. Maxima mezi 17 a 22 stupni, na západě Čech většinou kolem 16.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 Brno-Praha je stále nesouvislá kolona, hustý provoz je od sjezdu na Divišov, k omezení už Mejkalky na 25. kilometru je zdržení zhruba na 15 minut. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná pochoutkový rok, přejeme příjemný poslech.
3: Pochoutkový rok.
4: Veselý a chutný den vám přeje z rozhlasové kuchyně Patrik Rozehnal. Už dobře víte, že letos máme jubilejní rok našeho pořadu. 10 let ho vysíláme a proto s vámi taky hledáme recept desetiletí. Možná se jim stane jeden z desertů, který se v roce 2020 umístil na druhém místě. Šlo o čokoládový korpus s marmeládou a poctivou vrstvou šlehačky zasypané strouhanou čokoládou. Jsem zvědav, jak ho dnes po svém předělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Kromě toho si povíme, jak se vaří na plynu, jak jíst kultivovaně špagety a dozvíte se, jaký vztah má k zástěrám herečka Martina Hudečková. No a bude i soutěž. Tak hezký poslech.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a my se teď přesouváme za dalším účastníkem té speciální narozeninové fáze a to je cukrář Vojta Vrtěška. Opět jsme v kuchyni ve speciálním, řekněme, skoro studiu. Tady vznikají i ta instagramová videa u Vojty Vrtěšky. Je to tak? Říkám to dobře.
1: Je to tak? Teď tu vzniknou instagramová videa pro nás.
0: Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy svým obdivem porota, která mu to druhé místo udělila a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
1: Mouřenín v košili to byl. Já byl velice nostalgický, když jsem dostal ten recept, protože u nás se dělal podobný, takový řez. Babička zkomolila jeho jméno a říkala se mi pišišmout, takže u nás to byl pišišmout.
0: Tak ode dneška je to pišišmout, vážení. Paní Bohdana dělala mouřenína, my budeme dělat pišišmouda.
1: Uděláme takovou fusion.
0: Takže ty to trochu znáš teda?
1: Já to trochu znám. U nás se dělal malinko jinak, takže jsem to tak jako přesně zkombinoval a ještě přidal něco svého a uvidíme, co nám z toho vznikne vlastně.
0: Upravoval jsi v čem? Množství surovin nebo si přidával?
1: Ten klasický recept bylo těsto s jablky a kakaem, pak tam byla tuším meruňková marmeláda a nahoře šlahačka a čokoláda. Tu podstatu já jsem zachoval, akorát jsem vyměnil marmeládu za ovocný gel, takže tam budeme mít gel z červeného ovoce, budeme tam mít trošku víc natuženou smetanu, aby byla pevnější, stabilnější, takže takový krém šantily a nahoře budeme mít ovoce. Ale jinak ta podstata je zachována, i ten základní recept, to zase ano.
0: Prosím tě, jak zachována, co je zachováno? Ty jsi všechno změnil, místo marmelády je gel, nahoře je u mě krém šantily místo šlehačky.
1: Já dám do kraju pucíky z toho krému.
0: Pucíky to jsou jako kopečky z cukrářského sáčku zdobné.
1: Jak se tomu vlastně říká hezky? Slyšel jsem rozetky, ale to mi přijde v okamžiku, kdy se tam jako dělá fakt takový ten jako šneček. Ale doteď vlastně nevím, jak košer nazvat pucík z krému.
0: Já bych to nabobkoval, já bych nepoužil pucík asi, no, nevím, no.
1: U nás se vždycky říkalo pucík, ale jako taky na mě často lidi na kurzech koukají, jakože, cože, nevím, jak to vlastně košer nazvat.
0: To jsou několikrát... To jsou takové slzy, bych tam dal, nevím, pucíky. No to protože u vás akorát v jižních Čechách víte, co jsou pucíky, ale...
1: Přesně, pišišmout a pucíky a jdeme.
0: Tak. Všechno odpl. A Patrik tady je taky.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Konečně se začíná s prací. Budeme dělat recept, který kdysi byl na druhém místě v roce 2020 v naší soutěži. Tam ho vynesla tedy porota, která mu to druhé místo udělila, a byla to Bohdana Rosenbergová z Přemyslovic, která dělala...
2: Mouřenin v košili to byl.
1: Tak jo, tak co si máme připravit? Kolik čeho? Povídej.
2: Dobře. Budeme potřebovat 150 gramů vajec, takže takový 3 vajíčka. 150 gramů cukru krupice, zhruba 2 gramy soli, takže taková větší špetka, 80 gramů hladké mouky, 20 gramů kaka a 2 strouhaná jablka.
1: To je na piškot. Na ten ovocný gel?
2: Ovocný gel je strašně jednoduchý. Tam máme 400 gramů nějakého bobulovitého červeného ovoce, takže maliny, rybíz, jahody a tak dál. Pak tam máme 50 gramů cukru krupice a 5 gramů agaru. A pak máme krém. 250 gramů smetany ke šlehání, prostě jedna krabička, 20 gramů cukru moučka, dáme tam vanilku, zhruba jeden lusk, a dáme tam 100 gramů mascarpone, aby to bylo stabilnější. Kdo nechce, může dát plátek želatiny, vychladit, vyšlehat, ta cesta je stejná.
1: Tak se do toho pustíme.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme piškotem, aby nám vychlad, pak se vrhneme na gel a úplně nakonec uděláme krém a zkompletujeme.
1: Piškot, čím se začíná?
2: Rozbijeme si naše 3 vajíčka. K ním si nasypeme cukr krupice a půjdeme šlehat. Vezmeme si balónovou metlu do robota na nejvyšší otáčky a pak 10-15 minut, ať se nám to šlehá. Až krásně ty vejce nabídou na objemu a bude to hezká, pevná pěna, světla.
1: Skončilo nám teda šlehání. Jabka, ty to strouháš? Najemno.
2: Protože jsem si to už zkoušel a nastrouhal jsem to nahrubo, pak se ten korpus špatně prokrajoval.
1: Nastrouhaná jablka, kakao, mouka a trochu soli.
2: Jo, a všechno to teď hodíme do našeho kotlíku. Všechno najednou, zase. Snažíme se to co nejrychleji zamíchat, ať tam máme úplně všechno najednou, ať to nemícháme na několikrát, protože bychom přišli o objem. Já to míchám v ruce, míchám to balonovou metlou z toho robotu. Je to z toho důvodu, že ta balonová metla je řídká, takže nám nevyžene tolik vzduchu, jako kdyby jsme to míchali klasickou metlou. Jo, takže hezká světlá pěna, za kterou nám zůstává lajna toho krému ještě, nebo té pěny.
1: A takhle to nalijeme do nějaké formy?
2: Já si vždycky vezmu ráfek, takže jenom tu obruč, tu si obalím alobalem, naleju si tam to těsto a dám péct. Péct budeme na 170 stupňů, režim horkovzduch, na suchou špejli, takže dejme tomu nějakých 25-30 minut.
1: My toho času využijeme na přípravu ovocného gelu, takže potřebujeme sporák, nějaký rendlík.
2: To můžete uvařit v podstatě v čemkoliv, ten gel je strašně jednoduchý. Jo, vy si vždycky vezmete nějaký ovoce nebo ovocný pyré v poměru 100 gramů nějaké šťávy, ovocného pyré nebo té kávy, a na 100 gramů dáváte 1 gram agaru. Tím to zahušťujete. Já si vezmu ovoce, to si hodím do toho rendlíku, smíchám si agar s cukrem, aby mi nevytvořil hrudky.
1: Cukru je kolik tedy v tom poměru?
2: Tady... To záleží na vás podle toho, jak moc máte kyselý ovoce nebo tu druhou složku. Nikdy není dobrý, aby byla úplně hodně kyselá, protože ten agar pak přestává želírovat. Takže když máte třeba citronovou šťávu, tak tam musíte dát třeba toho agaru dvojnásobek, než budeme dávat my tady. My si to vezmeme, celý si to povaříme, zhruba tak 2 minuty. Máme hotovo. Přikryjeme si to na dotyk folií, aby se na tom nevytvořil škraloup, a dáme to zachladit. Až to schladne, stuhne do podoby žele, tak to rozmixujeme.
1: Tak to dokončíme. Čím ten náš pyši šmout?
2: Připravíme si krém šantily, což zní strašně vznosně, ale krém šantily je vždycky v základu v podstatě vyšlehaná smetana s cukrem a s vanilkou. My si ji dotužíme trošku mascarpone, protože většina českých smetan, co je na trhu, tak není úplně dostatečně tučná a stabilní. Když máte kvalitní šláčku, můžete použít tu samotnou, nebo když chcete, můžete zahřát tu smetanu, rozpustit v ní plátek želatiny, nechat vychladit a vyšlehat. Jak budeme postupovat? Všechno si naleju do mísy k robotu. Vanilka, moučkový cukr a mascarpone. Vyšlehám a mám hotový krém. Mm-hmm. Máme vyšleháno. Kdyby se nám stalo, že ho přešleháme, můžete si přilít trošku nevyšlehané smetany, promíchat v ruce, ten krém se vám odsrazí, pokud z něho vyloženě není máslo. Vrhneme se na gel, máme tady tu naši vychlazenou hmotu, vlastně to ovoce s tím agarem, to si dáme do nějaké vyšší nádoby a jenom promixujeme tyčovým mixerem do hladka. Já myslím, že máme.
1: Musíme říct, že jsme ten korpus nechali vychladnout krásně měkoučký.
2: Ano, je krásně vlahý právě díky těm jabkům, díky tomu, že jsme se neschodili ten objem té pěny, kterou jsme měli vyšlahanou.
1: Budeme ho nějak prořezávat nebo něco?
2: My si seřízneme ten vršek, použijeme ho částečně na dekoraci a pak, jak budeme vrstvit, to bude takové velice intuitivní. Dáme si to natác, obrátíme si to, aby jsme měli tu rovnou stranu nahoru a můžeme začít zdobit. Teď si ten můj korpus potřutím gelem.
1: V jedné souvislé vrstvě.
2: Já si ten můj gel dám do sáčku, aby se mi s ním líp pracovalo.
1: Cukrářského sáčku. A kroužíš od středu spirálu. To je vlastně způsob, jak udělat jednolitou vrstvu, pak už jenom dohladit.
2: Určitě se to dá roztáhnout i lžící nebo nožem, ale ve finále zjistíte, že tím sáčkem je to daleko jednodušší.
1: Tak jenom, abyste věděli, jak to tedy Vojta zdobí. Tím ovocným gelem udělal spirálu od středu až téměř ke krajům, ale nechala tam tak 2 cm volné na kraji. A ten okraj využil k tomu, že ten krém Chantilly s tím mascarpone vyšlehaným dal do cukrářského sáčku a teď takové zdobné kopečky, ty slzičky vytlačuje z toho cukrářského sáčku. Začíná od kraje a směřuje až do středu. Takže je to jak přelet nad Pamírem trošku, když se na to podíváte z vrchu. Do těch jednotlivých údolí mezi vrcholy ještě vtlačuje menší slzičky toho ovocného gelu z cukrářského sáčku, tak je to takové kropenaté, je to taková ovocná stračatela.
2: Dozdobíme si to jahodama, dozdobíme si to skrujkama jablek, které máme vevnitř a dozdobíme si to tady naším korpusem, tedy spíš těmi pozůstatky.
1: Milá paní Rosenbergová, prosím, pečlivě se podívejte na tento způsob přípravy vašeho pišišmoudu a zkuste to udělat podle Vojty a pošlete nám potom fotku. A třeba nahrajte i na záznamník svoje dojmy z toho.
2: Jenom pozitivní dojmy, prosím. Je to taková redukovaná verze dortíku.
1: Mm-hmm. Co tomu říkáš ty?
2: Mě strašně baví, jak ten korpus je krásně vláčný. Ty jabka tomu opravdu pomohly. Je takový krásně nadýchaný, přitom jemný a pořád šťavnatý.
1: Tak toho bych se ujet. Paní Bohdana Rosenbergová, která dělala vlastně piškot a na to vysokou vrstvu té šlehačky, tak ta je vděčná, to jo, ale tady je tak akorát ještě vhodně namíchaná právě s tím gelem. Ona je jako taková stuhlá, krásně drží jako marmeláda, ale o to víc mi přijde, že ještě koncentrovanější chuť toho ovoce. To dělá ten agar?
2: Je to tak, hlavně není tolik sladká jako běžná marmeláda. A vlastně je to takový vyslečený mouření z košile.
1: No jo, tak to je naháč. Ten se odhalil. Paní Bohdano, podívejte se. Moc na vás vzpomínáme. Návštěva u vás byla vždycky v Přemyslovicích moc příjemná, pamatujeme si na to. Teď najdete ve srovnání ten svůj recept s tím Vojtovým. Všechno to je na webu pochoutkovýrok.cz. Je to další předělaný recept, protože my tím upozorňujeme na vítěze z těch předchozích ročníků, dohromady je 36 a na konci roku vy, posluchači, budete rozhodovat o tom, co je receptem desetiletí.
2: Já chápu, proč tenhle ten desert je rodinným stříbrem paní Rosenbergové, protože je opravdu skvělý a určitě se ho zase někdy upeču i já.
1: Těšíme se na to. Sledujte nás, podporujte, jsme i na instagramovém profilu nebo na facebookovém, třeba i tom speciální našeho pořadu. Patrik Rozehnal pomočka pochutky, ať už Instagram nebo Facebook, a s Vojtou se nevidíme a neslyšíme naposledy, je to náš už pravidelný spolupracovník. Tak ať se daří a mějte se krásně.
2: Mějte se krásně, nashledanou.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Brtiškou.

0: Pochoutkový rok, ten jubilejní, 10. už v pořadí, pokračuje. A připomínám, že se v něm objevují osobnosti pochoutkového roku a předělávají recepty, ty, které zvítězily v předchozích 9 letech. Dnes se tedy předvedl Vojtěch Vrtiška. Těšit se ale můžete třeba i na Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, Josefa Maršálka, Ivana Vodochodského a příští týden na Romana Pauluse. Bude dělat vítězný recept roku 2020. Tehdy z vítězství byla dojatá Iveta Podlucká. Udělala totiž pro rozhlasové posluchače a do naší soutěže zelné šlíšky. Jak je bude dělat Roman Paulus? Změní něco? Vylepší? Nebo zachová ten původní recept? To se dozvíte příští týden, tak nezapomeňte poslouchat. To proto, abyste měli přehled o tom, které recepty zvítězily a kterému pak na konci roku třeba dáte ten svůj hlas. Třeba proto, abyste vyhráli jednu z věcných cen a taky pomohli nám s porotou zvolit recept desetiletí. To je totiž princip letošního jubilejního roku. Hledáme ten nejlepší recept za 10 let trvání naší soutěže a vybíráme z těch receptů, které už vyhráli. Postupně tedy přibývají na stránkách pochoutkovýrok.cz. Dohromady jich bude 36. Sledujte nás, podporujte původní výherce anebo své favority a pak na konci roku nám pomožte najít ten nejlepší recept. To je doporučení. Vše se o soutěži dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz a za malou chvíli už si budeme vyprávět o plynu, protože na plynu se přece vždycky vařilo a dobře vaří i dnes.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jubilejní pochoutkový rok a jeho další díl pokračuje. Tentokrát povídáním o ohni, který nás jako lidstvo posunul výrazně dopředu i v přípravě v kuchyních. Hradně syrové stravy totiž člověk začal jídlo upravovat tepelně. A i v této historii najdeme několik milníků. Třeba když se místo na kamnech vytápěných dřevem nebo uhlím začalo vařit na plynu. Je to i v Česku už hezky stará technologie, jak Slávce Brádlové potvrdil mluvčí plynárenské společnosti Innogy Pavel Zajíc.
1: První zmínky o tom, že plyn používáme na ohřev vody, ohřev jídel a vytápění, máme z druhé poloviny 19. století, někdy kolem let 1870-1880.
2: Jsou dochované třeba tehdejší sporáky nebo vařiče?
1: V Praze máme plynárenské muzeum a určitě tam jsou plynárenské spotřebiče počátku 20. století. Jsou dost podobné těm dnešním.
2: Ale prvním takovým přístrojem na vaření byla takzvaná termolampa, kterou už kolem roku 1802 se strojilo víc vynálezců. Nejčastěji je uváděný Zacheus Andreas Winzler. V jeho publikaci s detailně popisným názvem Termolampa aneb univerzální svítící, hřející, kuchyňská, várná, destilující a úsporná kamna je také nákres. Zařízení obsahovalo i retortu na výrobu plynu. První továrna na sériovou výrobu plynových sporáků vznikla v Anglii v roce 1836. A jaké jsou výhody vaření na plynu?
1: Příprava jídel na plynovém sporáku je rychlá, je efektivní, ta regulace teploty plamene je skutečně velmi komfortní, takže tohle jsou asi ty základní přednosti a výhody.
2: Slova Pavla Zajíce tak trochu popírá učitel z hotelové školy Bukas Hůl Roman Sejval. Vedle výhody, třeba v podobě nízké ceny, upozorňuje i na nevýhodu.
3: Tak asi bych řekl cena, možná, že to, co si říká, ty energie je jedna z nejlevnějších surovin. Nicméně velký problém u toho plynu je to zbytkový teplo, který tu kuchyň vysloveně zahltí a musí být velice kvalitní vzduchotechnika a odsávání, aby to zbytkový teplo odešlo z kuchyně.
2: To je takový ten velkoprovoz restaurační, ale co třeba to malé domácí vaření?
3: Úplně nejlepší, co je, tak je samozřejmě indukce, kde co se týče technologický a energetický záležitosti, je to úplně na špici a tam bych asi se přikláněl tady k tomu.
2: Výhody oceňují spíš spotřebitelé v domácnosti. Drtivá většina z těch 2 milionů domácností, které plyn používají, na něm právě vaří. Běžná je dnes sporáková kombinace plynové hořáky na ploše a elektrická trouba. Kempaři a chalupáři zase oceňují vařiče s plynovými bombami. Tam se ale používá propan butan. Mnozí si pamatují ještě jeden problém. Jedovatý svítiplyn měl na svědomí řadu otrav, ať už úmyslných nebo náhodných. To už ale nehrozí.
1: Poslední výskyt svítiplynu se váže k našemu regionu. V Bílině byla ukončena distribuce svítiplynu v roce 1996 a od té doby je vlastně u nás v soustavě používán jenom zemní plyn.
2: Zemní plyn sebou nese jiné riziko, je výbušný. Podle Pavla Zajíce se ale výrobci snaží tohle riziko eliminovat.
1: Moderní plynové spotřebiče jsou vybaveny technologicky vyspělými prvky, jako automatické zasínání v případě zasnutí plamene, automatické vypínání přívodu plynu, automatické zapalování. V současné době je používání zemního plynu skutečně si myslím velmi bezpečné.
0: O vaření na plynu, o jeho výhodách se samozřejmě dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jak při vaření nejenom na plynu bere nebo nebere do ruky zástěru, to se dozvíte od Martiny Hudečkové už za malou chvíli v našem pořadu.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: u stolečku, kde si povídáme s hosty. Vítáme v téhle chvíli herečku Martinu Hudečkovou, se kterou bychom si rádi popovídali o něčem, co má ráda, k jídlu. Dobrý den, Martino.
1: Dobrý den.
0: Martino, máte zástěru? Používáte?
1: Jasně, já mám několik zástěr a vůbec nechápu, jak je to možný při tom minimálním vaření. Jo. Já tady vystupuju jako, že v podstatě každý ráno vstanu a už běžím k plotně, ale není to tak. Já vůbec nechápu, jak můžou být furt tak jako špinavý ty zástěry. Jo. Ale mě opravdu asi stačí jenom na 2 minutky zamíchat a už vypadám hrozně pracovně, protože mám zcákance od masa v hlavě a po tváři mi něco jako teď já mohu. Kouka je na různých místech, usazuje se na ňadrech a tak. Takže já mám zástěry, mám zásobu jich na chalupě, zaprvé opravdovský po babičce, který byly fakt funkční a sloužily k tomu, k čemu mají sloužit. A pak tam mám svoje, co vždycky tak jako od někoho dostanu, oni vypadají tak pohádkově, mají spoustu volánků, jo, a jsou takový, jako mají ten laclíček a vypadám v nich tak jako niny. No, prvních 5 minut, než na nich přistane nějaký ten zákanec.
0: Ale že to zvládnete za 2 minuty, to bych tak čekal, že otevřete spíš a všude se tak jako namočíte, poprášíte.
1: Pak mě všechno prská, protože já totiž jsem neovládla takový to základní umění kuchařský, který se jmenuje pozvolna. Zvolna duste. Nechte pomalu dojít k varu, jo? Tak tohle mě úplně uniká. Takže pokud má sporák nejvyšší rychlost 9, tak já okamžitě nastavuju na 9 a všechno mi jede na 9, jo? Tak se nedivte, já než udělám bivtek, tak mi 10krát vyskočí z toho, protože jede fakt jako hned naplno, no.
0: Takže účet za plyn nebo elektřinu taky máte na 9, jo?
1: To já dělám, že to určitě nebude tím vařením. Vždycky, když přijde ten účet.
0: Dokážete při vaření nebo pečení relaxovat? Je to pro vás relax nebo nutnost? Proto to chcete rychle zvládnout?
1: Musím říct, že je to relax, ale asi je to tím, teď my, kde jaká vdaná žena se 3 až 5 až 7 dětmi řekne, no se ti to vaří, když moc nevaříš. A má jistě pravdu, protože denodenně vařit pro třeba velkou rodinu se 3, 4, 5 dětma, nebo to musí být hodně, jako bych řekla, náročný. Už ta dramaturgie, už jen ráno vymyslet, že jo, jak vymyslet tu rodinu, čím to nakrmím. No. Takže takový, to já obdivuju, takový opravdový řemeslný vaření. Já ne, já jsem sváteční kuchařka, takže já vařím hrozně vlastně ráda a užiju si to. A někde jsem se dočetla jakou zajímavou věc, ale už v dětství teda, že když se vaří, tak většina kuchařek a pekařek si vždycky nalejou trošku vína nebo panáčka, aby se jako, jo, že
2: dostali do nálady, pustili si hudbu. No.
1: A moje maminka to taky dodržovala, jo. Že jako to já rovnou plánovitě zavřu dveře kuchyně, naliju si víno a řeknu, budu vařit.
0: Naladíš se na to ani nedostane.
2: Naladíš se.
1: No, to by bylo krásný. Tak může se taky stát, ale tak jako ne, když už tam teda jsem a mám tu zástěrku a to víno v ruce, tak většinou i něco uvařím.
0: No tak na zdraví oběma. Děkujeme za povídání.
1: Všem na zdraví, na zdraví vám všem.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety nechybí v našem vydání pochoutkového roku, toho jubilejního, ani dnes, tedy povídání s Ladislavem Špačkem, dnes na téma, které určitě mnoho z vás zaujme a možná i někdo tuší, jak by to mělo být správně. Jak jíst kultivovaně podle bontonu špagety?
1: Dlouhé těstoviny, tedy tagliatelle nebo špagety, jíme vidličkou v pravé ruce a v levé ruce můžeme držet lžíci, v jejíž prohlubině namotáváme ten smotek, který potom vkládáme do úst. Mistři tu lžíci nepoužívají a v Itálii vám ji často ani nenabídnou. To znamená, že se musíme naučit konzumovat špagety anebo tagliatelle jenom vidličkou, takže namotáváme ten smotek v ohbí nebo v prohlubni talíře a vkládáme do úst. Ono to nejde tak jednoduše, jako když vkládáme do úst kousek kuřete. Ony, ty špagety, tak jako jsou neposedné a trošku nám tak si visí z úst, ale to k tomu patří. Italové nás naučili jakési nenucenosti při tom stolování. My jsme takový velmi formální, tak takový trošku jako Němci. Jo, my když ukápneme nebo nadrobíme, tak jsme z toho úplně vyděšení. Ne, to k tomu patří. A stejně tak k těm špagetám patří i ta nudle, kterou teď trošku dramaticky dostáváme do úst.
2: Můžeme tedy si pomoci příborem, anebo můžeme tlakem úst?
1: Musíme tlakem úst, nemůžeme ani rukama, ani příborem, to už by vypadalo hodně bizarně. To vám radí Ladislav Špaček.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
4: Cestou, necestou,

Pochoutkový rok, ten jubilejní, pokračuje v této chvíli i naší soutěží o kuchařku. Pochoutky z horské chaloupky. Pokud nechcete riskovat, že byste třeba nebyli vylosováni ze správných odpovědí, tak si samozřejmě můžete kdykoliv pořídit i přes stránky pochoutkovýrok.cz. Je tam odkaz, který vás i hned navede do e-shopu, radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, který tuto kuchařku vydal. Objednat si ji můžete i přes telefonní číslo 724 819 319. Ale pozor, volejte ve všední dny a v pracovní době. A teď k té soutěži. Kdo vyhraje tři kuchařky? Minule jsem se ptal, jaké čerstvé houby přidal Jaroslav Sapík ke králíkovi, kterého připravoval v našem pořadu. Byly to lišky. A z těch správných odpovědí náš počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku dostane Gertruda Kytlicová z Hlučína, Zdeněk Jungmann z Kladna a ještě jeden Zdeněk Štumbauer z Vimperka. Gratuluju a užijte si jídla, která jsou v ní obsažená. A už mám připravené další tři kuchařky, pochoutky z horské chaloupky do dalšího kola soutěže. Opět souvisí s receptem, který dnes dělal jeden z našich příznivců, Vojta Vrtěška. Co použil do receptu místo marmelády? Za A gel nebo za B kompot? Co použil Vojta Vrtěška do receptu na desert místo marmelády? Pokud si myslíte, že to byl gel, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli si myslíte, že Vojta Vrtěška přidal místo marmelády do receptu kompot, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa jako SMS-ku na číslo 90 01 04. Ze správných odpovědí příští týden vylosujeme výherce. Své zprávy můžete posílat až do půlnoci z úterý na středu. Otázku i pravidla soutěže pro jistotu najdete i na webu pochoutkovýrok.cz a já vám držím palce. Mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat i na profilu Patrik Rozehnal / pochoutky, ať už na Facebooku nebo Instagramu, a příští týden se zase těším. Užívejte si ten jubilejní pochoutkový rok.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Tresty za chování fanoušků při pražském derby chce disciplinární komise fotbalové ligy vynést v úterý. Most Jana Antonína Bati v Uherském Hradišti bude zítra přes den částečně uzavřen. A počasí v Česku zítra velká oblačnost, od západu postupně časté přeháňky, maxima ještě kolem 20 stupňů. A v úterý čekáme citelné ochlazení. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Disciplinární komise fotbalové ligy chce o trestech za výtržnosti fanoušků v derby Slávie se Spartou rozhodnout v úterý. Dnes s oběma kluby zahájila řízení po předčasně ukončeném zápase. Komise si podle předsedy Jiřího Macnera uvědomuje zodpovědnost za rozhodnutí, které může mít výrazný dopad na dění na českých stadionech.
2: Myslím si, že jsme měli řadu momentů, ve kterých vlastně jsme rozhodovali velmi nestandardní, ojedinělé případy. Takže vnímáme tu důležitost a ostatně i veřejnost by měla vnímat, že se k tomu stavíme od začátku velmi zodpovědně.

0: to v obou směrech. Vždy alespoň v jednom jízdním pruhu pro každý směr. Dokončení prací předpokládáme v pondělí v odpoledních hodinách.
1: Pracovníci specializované firmy podle Riedla zároveň udělají nástřik dopravního značení. Téměř 25 lidí se loni v Jablonci nad Nisou zapojilo do péče o městskou zeleň, a to v rámci projektu Adopce zeleně. Obyvatelé města mohou pečovat například o předzahrádky, květinové záhony, keře nebo louky. Adopce míst je pro zájemce zdarma. V prvním roce tohoto projektu se lidé začali starat o 30 nových ploch.
2: Podle magistrátu lidé v Jablonci nad Nisou pečovali o předzahrádky nebo záhony hlavně na sídlištích. Aktivita byla ale dlouho bez oficiálního souhlasu města. Díky Adopci zeleně má město přehled o tom, kdo a kde konkrétně se o zeleň stará. Dohodu o adopci mají lidé s městem uzavřenou na dobu neurčitou. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas. Sport.
1: Hokejista David Pastrňák na letošní mistrovství světa nepojede. Chybí totiž v nominaci kouče Radima Rulíka. Útočník Bostonu se omluvil. Naopak v národním týmu budou například pardubičtí Roman Červenka nebo Lukáš Sedlák. Světový šampionát začne ve Švýcarsku příští týden v pátek. Počasí. V noci čekáme v České republice postupně zataženo až oblačno, v Čechách od západu déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřka, nejnižší teploty mezi 12 a 8 stupni, na jihu Moravy mezi 15 a 12. Zítra přes den zataženo až oblačno, zpočátku na západě postupně srážky na většině území a hlavně odpoledne a večer místy také bouřky, později večer v Čechách ubývání srážek. Maxima zítra většinou mezi 17 a 22 stupni, na západě Čech jen kolem 15.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na silnici číslo 20 Plzeň Nepomuk havarovala dvě osobní vozidla. Průjezd je omezen za sjezdem na dálnici D5 do Prahy. A v Praze ve Kbelské ulici směrem z města havarovala dvě osobní vozidla. Nehoda je u odbočky na Kbely a Mladoboleslavskou ulici. Tolik doprava, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají hvězdné návraty, přejeme příjemný poslech.
3: Hvězdné návraty.
4: Pěkný den přeje Patrik Rozehnal. Je mi ctí vás přivítat u speciálního dílu, který oslaví život hvězdy, která už bez 5 roků je na tomto světě 100 let. A valnou většinu času nás baví a umí bavit. Stačilo by říct její křestní jméno a všichni automaticky doplníte i její příjmení. Komička, o které budu mluvit, se narodila 3. května roku 1931 v Praze. A jsem rád, že ji mohu přivítat. Dobrý den.
5: Patriku, pusinko, poslouchám.
4: Jiřino, já vím, že nemáš moc času, ale říkal jsem si, že bychom si někdy příště mohli společně pustit tvé komediální kousky.
5: Proč příště?
4: No, protože dneska mě asi manželka nepustí.
5: Potvora přízemní.
4: Ale tak nemluv. Ona si myslí, že spolu něco máme.
5: Patrně poslouchá pomluvy. No,
4: nechápe, že nám jde jenom o legraci. Víš, Jiřko? Tak rád bych tě zase viděl.
5: Patriku, plánu.
4: Já taky.
5: Plánu. Patriku, pusinku. Pusinku.
4: Hele, ale dneska jsou u toho lidi, u rádia.
5: Proč posloucháte?
4: Asi proto, že to dnes s Jiřinou Bohdalovou chcete pořádně oslavit.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a kolegů.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Začíná tedy další díl, který dnes bude celý věnován dámě, která slaví úžasné narozeniny. Jiřině Bohdalové. Není proto překvapením, že často bývá hostem i v nejrůznějších zábavných pořadech. Třeba jako v Uvolněte se, prosím, Jana Krause. V režii Vojtěcha Nouzáka. Snad nám dovolí krátkou ukázku.
2: Dámy a pánové, dovolte, abych přivítal našeho prvního hosta, kterým je ctěná dáma českého herectví, paní Jiřina Bohdalová.
1: Než nám Jiřina Bohdalová dorazí, dodám, že k umělecké dráze ji nasměrovala maminka, která do Prahy přišla jako služebná a milovala divadlo. V srdci chovala představy o voňavějším životě. Proto od dětství nenápadně přistrkovala i malou Jiřinku do prostředí, které ji tolik lákalo. Zapsala ji do baletu, pak do komparzu a objevovala se i na jevišti s libeňskými ochotníky. Ještě ve 30. letech minulého století se navíc několikrát mihla i před filmovou kamerou.
2: Tak paní Jiřinka přijde ještě jednou.
1: To se nám nepovedlo. Paní Jiřina totiž zakopla. Takže bychom to celé vzali ještě jednou.
2: Dámy a pánové, dovolte, abych přivítal našeho prvního hosta, kterým je ctěná dáma českého herectví, paní Jiřina Bohdalová.
1: Jiřina Bohdalová je úžasná dáma. Doufám, že vás o tom přesvědčí i v tomto díle pořadu. Čekají vás filmové, televizní, rozhlasové a pozor, za chvíli i divadelní ukázky.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Jiřinka, já jsem chtěl říct, aby se tady dávala pozor, aby se to krásně přeskočilo.
3: Už někdo upadl?
2: Tady jednou jedna paní málem nám upadla.
1: První původní divadelní hra renomovaného televizního scénáristy Jiřího Houbače se jmenovala Dům na nebesích. Premiéru měla na podzim roku 1980 v divadle na Vinohradech a hlavní roli v ní hrála Jiřina Bohdalová. Dnes slavný titul vznikl vlastně kvůli ní, protože postavu Kláry napsal autor přímo pro ni. Tak si poslechněte ukázku, ve které se její otec vrací s milenkou do rodného hnízda.
3: Co tady chceš?
4: Kláro, ty jsi nám nějak zestárla a znervózněla. Nejseš v přechodu?
3: Za to ty mládneš, čím dál
4: tím víc. No, že ne.
3: Že si jen přibrzdíš, tak tě dáme na podzim do taneční. Co máš na sobě?
4: Džínsovej oblek, co má bej? To je květa.
3: Jsi slečnu adoptoval?
4: Oženit se s každou nemůžu. Od podzimka spolu zpíváme, seznamte se.
5: Dobrý den.
3: Lahárovečka.
5: Já jsem Lahárová. Já jsem o vás moc slyšela. Ale samozřejmě jsem tomu nevěřil.
4: Já jsem tě totiž chválil, víš? Dobře. Co jinak? Co je novýho?
3: Všechno při starým. Dlužíš mi 3500.
4: No, ty teda navedeš člověka přivítat, jen co je pravda. Táta mě jednou ze samý lásky zabije. To...
3: Hele, platím tvoje dluhy, honím tě po republice, podvádím spoje, aby si nemyslel, že neznám adresu vlastního táty a ty si přijedeš, nakvartíruješ se v hotelu a po městě vykládáš, že nemůžeš domů. A z toho já se mám radosti pominout, jo.
4: Hele, Květo, víš, co mě napadlo teď? Tak nějak napadlo. Že kdyby jsi mě vzala, tak by si de facto byla Klářinou matkou, což není úplně marná představa.
5: Jenomže já si tě nikdy nevemu.
3: Taky dobrý, vy.
4: No, Jena vy. Ale děláš dobře. Našem rodě se nedožíváme víc jak 55. Já už tady dávno nemám být, já už dávno přesluju.
3: No tak na mrtvolu vypadáš dost čile.
4: Nech bejt. To je dřív než na nový jádry. Sklapneš parape, ani nevíš jak. Pes se strejda Rudolf. Podíval se z okna, řekl Ergot už zase lej a bylo po něm. Hele, já mám 220 na 80, víš? To může přijít každou chvilku.
3: No tak ještě s tím chvíli počkej, než vyřídíš korespondenci. Máš tady rekomando z advokátní poradny. A dva dopisy stejná, dětem se asi stejská.
5: Poslyš, ty máš jako ještě nějaký další děti.
4: Ale, prosím tě.
6: To snad ne.
4: Úředně, rozumíš? No.
3: Přijela za ním s dvojčatama, až před barák, ne?
4: Rozumím, to bylo tak, to byla hrozně mladá holka a měla před maturitou. No. Tak já jsem to vzal na sebe, aby ona měla dokončený vzdělání. No, tohle mám ty za to. To, no.
3: Ona to jde,
4: fakt to měla s matikářem.
3: No určitě, to tvrdíš ty.
4: Ale ty parchanci měli dřív počítat, než chodit. Mě budeš... Co to je za... Co je to? Ale kočičky, no jo. Tobě taky půjdu, mně se zdá jednou všechny kočky na funus. Tak kolik to dělá?
3: 3500.
4: Nejvíc se utratí, když se platí dluhy. No a tady to máš i s úrokama.
3: Žádný úroky nechci, tady je 500.
4: Tak to dej Fandovi, ať má na pouč.
3: No tak Fanda už trošku vyrostl od té doby, co jsi tu nebyl. Už 5 let vydělává, pošli to dětem.
4: Snad smím dát ještě vlastnímu klukovi pár mizerných stováků na přilepšenou, ne?
3: Fanda o tebe nic nechce.
4: A když nechce, tak nechce, proto ještě na mě nemusíš být hrubá. Já mu chtěl trošku přilepšit, než do toho vlítnu.
3: Do čeho by vlítnul? Fanda se ženit nechce.
4: To říká každej, než do toho vlítne. Tomu se neubrání nikdo, prosím tě. To je horší než kapenková infekce. Holka 3x kejchne a kluk je v tom.
3: Co myslíš, když ty jsi si umanul v každém okrese splodit jedno dítě, takže musí být každej jako ty. Fanda ještě nemá ani známost.
4: Ne, on ti to bude vyprávět.
3: No, to se zřejmě nemůžeš dočkat, aby slečna už byla babičkou.
5: Prosím vás, kvůli mě nemusí pospíchat. Já jsem babičkou už 3 měsíce.
3: Hrdek, to je výkon. Jste musela rodit ještě na koloběžce, co?
1: Jiřina Bohdalová měla v této divadelní hře Dům na nebesích opět po čase na jevišti možnost dokázat šířku svého hereckého talentu, který suverénně zahrnoval i tragikomické polohy. Inscenace se tehdy stala rázem jedním z nejpopulárnějších titulů divadelní Prahy, a to i pro autorovu schopnost vyprávět o takzvaných obyčejných věcech lidského života. Možná i proto byl tento divadelní kus později na začátku 90. let sfilmován a nazván Jedna kočka za druhou. Jiřina Bohdalová ve filmu zůstala jako Klára, ale osazenstvo se vyměnilo. A tak na místo Miloše Kopeckého přišel Josef Sommer.
7: Kdepak, tady se to dejchá úplně jinak.
1: A Milenku si zahrála Valerie Zavadská. Tak schválně, která verze je lepší?
7: Tak, to je naše Klára a tohle je Květa.
3: Jsi slečno adoptoval, Viktore?
7: No tak to víš, se všema se oženit nemůžu, Kláro. My od podzimu zpíváme spolu, viď? No, tak se seznamte.
8: Těší mě Lehárová.
3: Zárubecká.
8: Moc jsem o vás slyšela. Samozřejmě jsem tomu nevěřila.
7: Já jsem tě totiž chválil, víš, Kláro? No a co jinak? Co novýho?
3: Všechno při starým. Dlužíš mi 3500.
7: Teda ty umíš člověka přivítat, jen co je pravda.
3: Hele, platím tvoje dluhy, honím tě po republice, podvádím spoje, aby si nemysleli, že neznám adresu manžela vlastní mámy. A ty si tady...
7: No tak vidíš to?
3: Tady máš rekomando z advokátní poradny a 2 dopisy stejná. Dětem se asi stejská.
8: Ty máš ještě děti?
7: Ale jenom úředně.
3: Přijela za ním s dvojčatama, až před barák.
7: Ale to už je 10 let, žalovala mě o uznání otcovství. Měla před maturitou, tak jsem to vzal na sebe, aby holka mohla dokončit vzdělání. Ale měla to přece s matikářem.
3: Ale to tvrdíš ty.
7: No tak, dobře. Kolik to dělá, kolik ti dlužím?
3: 3500.
7: Tak, tady to máš i s úrokama.
3: Žádný úroky nechci, tady je 500.
7: Dej to Fandovi.
3: Fanda už trošku vyrostl od té doby, co jsi tu nebyl. Už 5 let vydělává. Pošli to dětem.
7: No, Fanda snad není můj syn? Krucifix? Chci to dát Fandovi.
3: Fanda o tebe nic nechce.
7: Jak to víš? Teď tě bude potřebovat. Ženský jsou dneska drahý.
3: No, prosím tě. Fanda ještě nemá ani známost.
7: Jo, on ti to bude vyprávět.
3: Tak ty se zřejmě nemůžeš dočkat, aby slečna už byla babičkou.
8: Kvůli mě pospíchat nemusí. Já už jsem babičkou skoro 3 měsíce.
3: Herdek, to je výkon. Jsi to musela rodit ještě na koloběžce, co?
7: No, tak jste se seznámili, děvčata. My pomalu půjdeme.
1: A my pokračujeme v oslavách 95. Jiřiny Bohdalové na vlnách Českého rozhlasu. Teď i písní.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Legraci má rád každý, ale málo kdo ji umí vytvářet. Mezi takové hvězdy české zábavy patří Jiřina Bohdalová. Na tváři měla často smích, ale v srdci i smutek. To třeba, když ji v roce 1954 zavřeli tatínka povoláním truhláře. Byl odsouzen k 15 letům vězení. V té době se jí také narodila dcera Simona a její manželství s Břetislavem Stašem se brzy rozpadlo. Musela odejít z domu, aby živila rodinu, a v roce 1957 se jí podařilo dostudovat. Jan Verich jí totiž nabídl angažmá v divadle ABC, i když zprvu nemoc rád. Pak ale uznal, že vsadil na dobrou kartu. V 60. letech se Jiřina Bohdalová stala nejoblíbenější českou herečkou, no a v osobním životě se jí stále moc nedařilo. V 70. letech si vzala za muže Radka Brzobohatého, ale po 12 letech se manželství rozpadlo. Mnohem déle ji vydrželo partnerství na jevišti s Vladimírem Dvořákem. Mám na mysli slavné televarieté, ze kterého teď vybíráme ukázku provoněnou vůní Jiřiny Bohdalové.
2: Já vám mám, kolegyně, takový dojem, že tady na tomhle místě něco voní.
3: No jaký pak něco? To je opium. Ovšem jen tak ťup, ťup, ťup. Všimněte si, že voním decentně.
2: Jo, jo, jo. A říkáte opium?
3: No opium, kam jdete?
2: Kousek dál jenom, já se bojím drogový závislosti, víte? Si člověk no, jednou řekněte, cítí, ale pak to musí mít porád,
3: víte? Neleze vám taky na nervy.
2: To je strašně nebezpečný.
3: Prosím vás, byl byste tak laskav, no, vy s tím větším nosem. Byl byste tak laskav a přišel ke mně nahoru. Buďte tak, pojďte, no. Pojďte.
2: Co děláte, co tady vyvádíte,
3: ale
2: prosím vás?
3: Ale nechte toho, pojďte. Pojďte ke mně takhle.
2: Vy máte nápady teda. No.
3: Prosím vás, kdybyste si před ním přičichl, jo? Voním přes míru.
4: Myslím, ne.
3: No počkejte, určitě.
4: Určitě ne.
3: Ne, no, tak prosím, no, děkuji vám. Já totiž vím, že s vůněma se musí citlivě.
2: No jo.
3: Já to vím. Znáte tu historku o milenci paní Koty?
2: Já neznám ani tu paní.
3: Ale no, to byla manželka pana Kotyho, slavného francouzského vynálezce parfému.
2: Ano, ano, ano. Jo. A ona, ta paní, měla milence.
3: No měl, a jsem vám to teď povídala.
2: Tak to vím od vás, no, to vím od vás.
3: A oni zrovna, ty dva, byli spolu.
2: Budoáru asi, ne? No, asi budoáru, asi měli budoáru.
3: No jistě, no. A najednou paní Koty vyhlídne z okna a vidí auto.
2: Venku teda, že jo?
3: Ne, oni ho měli vevnitř.
2: No ne, když koukla z okna, tak muselo být venku, to je logické.
3: A vidí, že se vrací manžel zvenku.
2: Jo, jistě. No. Já nemůže se vracet zevnitř.
3: No to je určitě. Paní Koty zvolá.
2: Parble, patrně, že? Parble, to oni volají francouzsky. Parble, kam teď honem s milencem, že?
3: No. A horečně přemýšlí a už to má. Zamkne ctitele do komůrky, ve který pan Koty, tedy dokud ho to ještě bavilo, míchal ty různý voňavý esence a vymýšlel nový parfémy. Pan Koty přijde, převlékne se, vyřídí dva telefony a zase za půl hodiny odjíždí. Tak madam radostně běží odemknout komůrku a jen otevře dveře, milenec jí zhroutí do náručí, synalí a skoro v mdlobách. Mondie, vyděsí se paní Koty, co je vám, drahý? Počkejte, přinesu koňak, nebo raději whisky? A milenec zachroptí, pady tu, ma chérie, takhle kdybyste sehnala kousíček hovna.

Vážení přátelé, právě jsme vyslechli anekdotu chráněnou francouzským památkovým úřadem.

0: Poté, co Jiřinu Bohdalovou Vladimír Dvořák, stejně jako nás, diváky a posluchače, opustil, našla svého partnera i v Karlu Šípovi. Často jí psal scénky a vytáhnul i na televizní jeviště. Třeba jako ve scénce, kterou můžeme nazvat instalatér, nebo spíš erotoman. Jak se to vezme? Jiřina Bohdalová by si ráda nechala spravit některé zařízení v bytě. Zareagovala na inzerát, ovšem netušila, že je to inzerát erotický. No, poslechněte si to sami.
1: Podívejte se, my jsme solidní firma. Já za celou dobu praxe jsem se nesetkal s jedinou reklamací, víte? To se můžete klidně přeptat na nás. Firma Kohout SRO, to je špička ve svém oboru. Ale jestli já tady mám, rozumíte, odvést standardní práci, tak potřebuju vytvořit aspoň minimálně dobrý podmínky, víte? A to se zatím nestalo. A přitom nezlobte se, já se vás teda nechci nějak dotknout, víte? Ale to opravdu člověka překvapí, že zrovna vy si objednáte erotický služby teda.
2: No prosím vás, to, když chci vymalovat ložnice, tak to jsou pro vás erotický služby.
1: No ne, ale tam to škrábání, jak chcete, a ta práce s tím válečkem, to už je nad standard, víte? A to už je i na mě trošku moc, opravdu.
2: No to já vám teď vůbec nerozumím. Jako, kde mám ty noviny? No, tady se jasně píše. No, počkejte, ano, tadyhle. Osamělým starším ženám, ano, nabízím služby všeho druhu. No, helejte, jestli je toho na vás moc, jo? A nebo, aby se vám to, tak já se můžu obrátit někde jinde. Drahý pane, konkurence je velká dneska, no. No, prosím, no, tady toho je, no, tenhle ten nabízí dokonce i auta spravuje, no, tady nabízím služby všeho druhu, včetně autoelektriky, no, jen se podívejte, no.
1: Helejte se, máte pravdu, auto tady je, jo?
2: No, tak.
1: Ale není tady elektrika, ale erotika.
2: No. No ale to jste to nemohl říct hned, když jste vešel, čím se živíte, ukažte mi to. Ne, myslím ty noviny. Noviny. No, kde mám brýle, ježiš, tady jsou, tadyhle, ukažte, no to je. Ježkovi oči. No jo, no to není ele, ale ero. Pro Krista pána tady toho je. Já se stydím.
1: Co byste se stydila? Hlavně, že se to vysvětlilo. Helejte se, mě vám spad kámen ze srdce. Teď se na mě podívejte, no, tak taky už nejsem nejmladší, o vás ani nemluvím. Já když vás viděl, mě omejvali. Já jsem si říkal, no co s tímhle budeš dělat? Paní, já když vás viděl, já jsem si připadal jak horolezec pod Mount Everestem.
2: A proč?
1: No těžko se na to leze a nikdy se nedosáhne vrcholu, víte? No nic. Pěkně a já jdu ještě na tu šilhavou, víte?
2: Počkejte. Na druhou stranu, když už jste tady a už na začátku jste říkal, že máte chuť na něco ostřejšího, že? No to by bylo, abych vás nepohostila, když už jste si udělal ten čas. Helejte, pane Kohout. Víte, když už jste vešel, já vám to řeknu teda, já nevím proč, jo. Ale vy jste mi najednou byl takovej sympatický. Pane Kohout. Ženská trpí, když je sama, jak čeká na to blídné pohlazení, na to blídné slovo. Moment! Já vás mám v horoskopu na tenhle týden. Ještě mě to hned nenapadlo. No vás mi sem poslali přímo hvězdy.
1: Prosím vás, vy věříte horoskopu? Jsou to blbosti.
2: Helejte se, tady je ta. Čeká vás osudové setkání na celý život. Chopte se své životní příležitosti. Prožijete krásný pozim života ve dvou. Váš budoucí partner žil dosud jako starý mládenec. Tak to je to sem. Starý mládenec. Že mě to hned nenapadlo. Chyťte svou šanci, zapače si a nepuste ji. Nemusela by se už nikdy opakovat. Pane Kohl, já na horoskopy věřím. Horoskopy nelžou. Kohl. No, já teda nevím, v jakém znamení jste vy. Ale já jsem například v bejku. Čem jste vy?
1: Já jsem v prdeli.
0: Když tu byla řeč o milování, co si pustit písničku Karla Gotta Bláznivé milování?
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Právě teď začíná ta část tvorby Jiřiny Bohdalové, která bude patřit hlavně dětem. Takže po části, která byla spíš pro dospělé, teď klidně k rádiu zavolejte i děti. Určitě si všechny vzpomenou na slavný večerníček, který uvozuje muzika, která už v téhle chvíli i hraje. Ano, jde o pohádky z mechu a kapradí, lidově zvané Křemílek a Vochomůrka.

0: Jednou šli Křemílek a Vochomůrka kolem rybníka.
1: Jak jdu kolem vody, dostanu chuť na rybu.

0: prosím, jak Livo, snad tuhle toho špígla slunku, cejna, nebo by se hodila štička.
1: Po velkém úspěchu prvních, ještě černobílých pohádek z mechu a kapradí, odvysílala tehdy ještě Československá televize i dalších 13 dílů. Autorem byl spisovatel Václav Čtvrtek. Scénář napsal režisér Zdeněk Smetana, který už dřív známé postavičky dvou skřítků z Pařezové chaloupky i nakreslil. Neopakovatelný hlas, který jim dala Jiřina Bohdalová, byl také zkázou pro její hlasivky. Doktoři pak hodně často vyčítali, aby už nikdy nepytvořila svůj hlas právě pro večerníčkovské seriály, aby si ho nezničila úplně.
0: Ono bude lepší, když vám ji raději odnesu sám, že? A my se zatím dojdeme na paseku pro kořenku.
1: Jiřina Bohdalová hrála v desítkách televizních pohádek, ale i těch filmových. Nezapomeňme i na oceňovanou Nesmrtelnou tetu, seriály jako Chobotnice z druhého patra, Létající Čestmír a další večerníčky, jako třeba Pohádky ovčí babičky anebo Rákosníčka. Co si ale připomeneme už za chvíli, to bude jedna ze slavných televizních pohádek. Na řadě je hudební pohádka Co takhle svatba, princi? Scénaristicky ji má na svědomí Jiří Chalupa, ale proslavili ji i písničky, třeba Když se načančám. Pohádka vypráví příběh prince Davida, který rád šermuje, jenže když v zápalu boje rozbije zrcadlo, trest za to postihne služebnou Bělu a uražená, ponížená dívka ze zámku odejde. V zápětí otec král rozhodne, že je třeba syna oženit. Jak vybrat tu pravou princeznu? Pomocí tří úkolů. Ale vrátíme se na začátek, k okamžiku, kdy princ David rozbije zrcadlo.
2: Prosím, panstvo!
3: Ukončete potlesk, ale já povídám, co je to tamhle. No tak, co bude? Odpoví mi někdo?
4: Rozbité zrcadlo! A zrovna moje nejmilejší, jediné zrcadlo na zámku, které mělo smysl pro krásu.
2: Viník bude přísně potrestán!
4: Jedině v tomto zrcadle byla růžová na mých šatech, skutečně růžová.
2: Zelená, zelená.
4: To je nenahraditelná ztráta.
3: Slyšeli jste všichni dobře? Nenahraditelná ztráta? No tak... Tak přizná se někdo. Poslyšte, tohle mi snad děláte schválně. Já opravdu nemám čas zabývat se prkotinami.
1: Možná ještě slavnější než Co takhle svatba, princi, je pohádka nazvaná O princezně, která ráčkovala. O princezně, která ráčkovala. Hlavní hrdiny si tu zahrála Dagmar Patrasová a Jan Čenský. I ten se musel naučit vznešené R. To ale vynechala Jiřina Bohdalová, i když si povídala s královnou Ivou Janžurovou.
4: Tak představte si, že už je fuč i poslední sada stříbrnej ložiček.
5: A nediv se. Když máte v kuchyni takový nepořádek, jak říká pan rádce.
4: No jistě, to, co řekne pan rádce, to je svatý.
5: Já vím, ty ho nemáš ráda, ale o státnické záležitosti se stará svědomitě. Dokonce mi dnes odnesl sám o své iniciativě vyčistit náramek.
4: Vy jste mu dala náramek?
5: Náramek po mamince.
4: Ale co bych se rozčilovala, můj není.
5: No a já to taky říkám. Rozčilování zkracuje život. No. Podej mi obklad, prosím tě.
4: No, jej, zase hlavička, jo. No, tak to...
5: A tam ne, sem. Začínají mi bercové vředy.
4: Jestli vy budete pořád listovat v tom domácím lékaři, tak za chvíli nebudete mít na těle jediný zdravý místečko. Kdybyste se radši věnovala princezně?
5: Je nemocná?
4: Ale co by? Co by byla nemocná, zdravá, ale potřebovala by pevnější ruku. A Nosánek jí roste moc nahoru.
5: No, co má být? Je to konec konců princezná dědička trůnu.
4: Ta to tak zdědí. Nepak, měla byste jí koukat vdát. A za pořádnýho chlapa, který by to naše království dal konečně do pořádku. Než bude pozdě.
5: Myslíš?
4: No.
5: Ale ne, s tím by byla spousta mrzutostí. No tak když myslíš, tak řekni panu rádci, ať to zařídí.
4: Ale pořád ten pan rádce, to je ten pravej. Když byste mi dala svolení, tak já bych všechno zařídila sama.
5: Dobře.
4: To svolení.
5: Dobře, dělej si, co chceš, ale vrať mi tu knihu, prosím tě.
4: Jo. Jak to zařídím?
5: Už ať si pryč.
4: Sama?
1: Malý dětský koutek Jiřiny Bohdalové právě končí. I když ne tak úplně. Zbývá ještě písnička z pohádky o princezně, která ráčkovala.
6: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: O úsměv se nám ještě chvíli bude starat úžasná herečka, komička, moderátorka a konferenciérka Jiřina Bohdalová.
2: Tak můžete začít.
3: Jo, už takhle. Tam.
2: Kam jdete, halo?
3: Já to mám jako s příchodem, víte?
2: Aha.
3: Že bych... Jo,
2: ano, jistě, to prosím, tak si přijď.
3: Ještě takovou drobnost, jenom publikum je prosím kde?
2: Publikum je všude před vámi.
3: Ano, taky za vámi, že já okolo vás.
2: No, tak všude. Začněte. No.
4: Koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale potom my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy jak vidím, vy budete ale prima publikum, jo. To znáte ten for, ten vtip, jak jít na paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná ženská, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se setne,
2: to stačí, jako teda... To stačí, děkuji.
4: Stačí.
3: Jsem celá z toho taková.
1: Po dvě normalizační dekády se právě tato žena na plátně moc neobjevovala. Důvodem až tak nebyl trezorový film Ucho. Jako spíš to, že v roce 1970 svědčila na svatbě Jeliny Mašínové a spisovatele Pavla Kohouta. A ještě k tomu do Švédska emigrovala i její milovaná sestra Jaruška. O to větší příležitost ale dostávala v televizi. A třeba také v rozhlase. Kam patří i následující ukázka s Josefem Dvořákem, který si spletl se seznamovací referentkou, když přišel vyplnit formulář do seznamovací kanceláře.
5: Dobrý den. Hejte, já tady mám vyplněný ten... No...
4: Co?
5: No, jak se to vyplňuje, když nastupujete do zaměstnání? Tady koukněte. Majetný, inteligentní, abst... Abst?
4: Co abst?
5: Já koukám taky. Hergo, co to tam ta máma napsala? Jo, záliby. Nekuřák, pletení, punčochy, okopávání kopečku, stromečku. Ta máma škrábe, to je děs.
4: Poslyšte, to vám ani trošku nevadí, že mě to ale vůbec, vůbec nezajímá.
5: No to chápu, když se tak na vás dívám, jo.
4: Co? No tohle je snad trošku moc.
5: Víte, já jsem totiž takový zajímavý případ. Já bych vždycky moc chtěl a ona žádná ne. Jany, myslíte si, že je to normální, až nám to dělalo starosti? Mě a mamince. Víte, abyste rozuměla, já dělám to... Já se to stydím říct.
4: Co?
5: No já dělám...
4: No co?
5: Já se to vážně stydím říct. Já dělám v nemocnici.
4: To sestru. Je.
5: Totiž já jsem mužský.
4: To vidím.
5: No, ale stydím se. No, kdyby mi aspoň pacienti tak neříkali a kolegyně, já se jim divím, že je to baví. No. No, bavilo by vás třeba říct mi, doneste mi bažanta, sestřičko?
4: No, tedy to jednak nebavilo, víte. A za druhý už jsem vám teda říkala, pane, teda promiňte, sestřičko, že mě váš intimní problém nezajímá.
5: A to jsem tomu zase dal na frňák, teda. To jsem neměl říkat, no. Helejte, kdyby se to zatloukla, neřekla to tý, jak mi ji dohodíte, víte?
4: Komu?
5: No, tý, co mi ji dohodíte, já bych si třeba připlatil. Kdyby se neurazila, já bych vám dal třeba na zmrzlinu.
4: Ale no, dovolte, tohle už přestává všechno. Já nejsem žádný seznamovací referent. Ten si totiž někam odskočil.
5: Jo, takhle, tak vy jste na tom tak hrozně jako já. Vy nejste referent. Já...
4: No dovolte, vypadám snad na to.
5: Ne, to ne, to já jsem jenom rád, to víte. Já před dívkou bych se asi moc styděl říct, jak si stojím. Já totiž před dívkama koktám a nevykoktám se, no. To je... Já začnu říkat dobrý den, než to dořeknu, jak je večer, no. To... Já jsem se strašně bál, aby mi nedohodili takovou, no, takovou, no, takovou taky jako já koktavou, víte? Koktavou já nerad.
3: No, nyní mě doufám, už tedy necháte na pokoji, víte, když víte, jak to je. Máte štěstí, že jsem dneska takhle naložená. Jinak, když mě osloví cizí muž, tak mu vůbec, ale vůbec neodpovím.
5: To byste se mi... A i mamince líbila, slečno. Já jenom ještě, umíte v dolky?
3: Co?
5: Já se totiž za nima můžu umlátit, no, víte?
3: To je hrozné, jaký vy jste materialista. To nemáte vůbec ponětí o polipcích při měsíčku, o souzvuku dvou příbuzných duší.
5: A je, je.
3: No, já bych vám radila, abyste si buď to koupil v dolky v prášku, nebo si dal inzerát. Hledám dívku, značka dolky.
5: No ne, to ne, to maminka říkala, já bych kvůli dívce udělal, kdybych uměl dřep, tak hned ho předvedu, tadyhle. To byste koukal, já bych kvůli ní i polikal žáby. Já bych jet kořínky a voves a řechtal bych a... Co byste řekla, no kdybyste
3: co?
5: Třeba vy a já...
3: Co?
5: Nezdá se vám to, kdybyste vy a já bez toho referenta, nedala byste si říct?
3: No, vyloučeno! To já nemůžu.
5: No, no já jsem si to myslel, no. Já bych vždycky chtěl a ona ne, no. Vy taky ne, no.
3: Podívejte se, musíte chápat, že já jsem romanticky založená dívka.
5: Chápu, no.
3: To byste musel přijít s kytkou, víte? A pak by možná...
5: Počkej, s kytkou? No, Skytko, ale to já snad, já nevím, já,
3: no.
5: Já,
3: co?
5: Kam jsem dal peníze zase, no tak já už letím.
3: Ne, počkat, co to má znamenat? Nejdřív mě tady poblázníte, vetřete se do mé důvěry a pak byste si někam utíkal, to tak. Já znám mužský, pane, ty se naslibujou, já jdu s váma a vy mi cestou koupíte tu kytku, jo?
1: Ani důchod, do kterého Jiřina Bohdalová vstoupila v roce 1999, neznamenal pro nadšenou chalupářku a náruživou kuchařku ústup ze scény. Nechyběla v mnoha televizních silvestrech, hrála v populární pojišťovně Štěstí a v roce 2010 pro ní režisér Zdeněk Zelenka připravil i cyklus detektivek Ach ty vraždy. A když Natálích v roce 2011 přebírala cenu za celoživotní dílo, trochu pohrozila.
6: Je to vlastně v mém hereckém životě první Thálie a rovnou za celoživotní dílo. Je tedy první a já mám takový dojem, že i poslední. Protože cena za celoživotní dílo je taková uzávěrka, taková symbolická tečka. Tady máš cenu a už dej pokoj. Já vám ale slibuju, že pokoj ještě nedám.
1: V to doufá i Patrik Rozehnal. A loučím se s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Přijměte přání klidného večera v neděli 10. května roku 2026. Z pardubického studia Českého rozhlasu vás všechny moc pěkně zdraví a rád Zdeněk Novák. Když jsem se rozhodoval, které, jaké téma noční linky zvolit, podíval jsem se do kalendáře a do různých výročí a našel jsem tam, že přesně před 100 lety byl vyroben první automobil s logem Škoda. Luxusní limuzínu Škoda Hispano Suiza převzal československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Důvod proto pobavit se v noční lince prostě o automobilech. Tak pojďte zavzpomínat na své první auto. Byla to právě Škodovka nebo jiná značka? Záleží vám na barvě? Čím vás automobil na cestách vypekl? Sloužil spolehlivěji než třeba dnešní vozidla plná elektroniky? Kde nejdále jste na čtyřech kolech byli? Spousta otázek, možná auto odmítáte, raději jezdíte vlaky i autobusy, i to nám můžete zatelefonovat nebo napsat. Těším se na vaše odpovědi, které budete buď směřovat na telefonní číslo noční linky 731 800 900, nebo napíšete na našem webu, a nebo je tu e-mail linka@rozhlas.cz. Do jedné hodiny noční máme spoustu času tohle všechno probrat, jsem na to moc zvědavý. A teď by se hodilo pustit takovéto stěrače stírají, ostříkovače ostříkují, ale dáme si Martu Kubišovou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: A protože jsem nějakou dobu žil na Vysočině, tak jsem v podstatě byl král silnic, protože jsem vždycky všude vyjel. A to bylo k nezaplacení, jako v zimě. Protože to měl motor vzadu, že, zátěž, takže...
1: Jo, jasně. Vy jste teď na cestě z Prahy do Rychlebských hor přes Náchod a musíme si asi přiznat, že se vám jako jede líp teď v tom novém voze, co? Posilovat řízení a tak?
0: No, tak to ano. To ano a v podstatě já jedu, taky jsem sehnal teďka auto, které se vyrábělo asi pár let potom a to jsem na to zíral, jakože to byly úplně top. Teď mám nějaký Opel Vectra z roku 90 nebo já nevím. Takže v té době jako srovnatelně to bylo tohle jako kosmické auto. A teďka je to takový jako standard, ale jako jede se samozřejmě líp, no. Nedá se to srovnat.
1: Takže tu Škodovku 105 vystřídal Opel, jo, pak?
0: Tu Škodovku 105 pak vystřídal Favorit. Favorit byla další jako pecka.
1: To ten, jsme měli ten, bílého jako Favorita.
0: Ano, jo. Bílého také, ano, ano, ano. A motor přežil kapotu, takže...
1: No, z těch favoritů se tehdy kradla ta loga taková vepředu, pamatujete? Ty odznáčky, ty okřídlené šípy.
0: Nestalo.
1: Myslím, že v seriálu Vyprávěj to bylo dobře stvárněno. I když tam, nevím, jestli to byl Favorit, ale prostě stěrače se občas kradly a tak. Tak to teď asi nezažíváme. Teď
0: třeba
1: zažíváme možná dnes celá auta. I když ta doba už je taky možná pryč, protože dneska už jsou tam různé imobilizéry a elektronická zabezpečení.
0: No já jsem zažíval v té 105, jsem zažíval, v té době jsem žil v Brně nějakou dobu a pamatuju si, že jsem si hodně dlouho šel na rádio, tenkrát jako hodně drahý a tak jako takový naivní člověk jsem to nechal v tom autě a ta Škodovka šla lehce jako vybrat, že jo, s nějakým háčkem. Takže se mně stalo, že asi dvakrát mě to stalo, že jsem přišel a bylo to pryč a i s reproduktorama a než jsem jako přišel na to, jak to nějak zabezpečit, ale...
1: To je pravda. Pak přišla rádia, která se dala výmout a nosit sebou domů. Rádio jako kufřík, jo. Dobře, pane Zdeňku, no tak moc pěkně jsme nostalgicky zaspomínali, asi to tady budu nějak psát, asi Škoda 105... Takže první auto v dnešní noční lince. A já vám přeju šťastnou cestu do Jeseníku, je to tak?
0: Ano, děkuju moc.
1: Do Rychlebských hor, prostě dobře dojeďte, jo?
0: Dobře, děkuji moc.
1: Ať se vám daří. Naschledanou.
0: Ať se daří vám. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Tak uslyšíme, jestli se do dnešní diskuze o našem prvním autě vydá, zúčastní se jí nějaká dáma, aby vystřídala pana Zdeňka, ještě jednou díky. Dáme si Elhany a pak budeme samozřejmě v dnešním tématu pokračovat. Ať se vám moc pěkně májově poslouchá.

0: Noční lince teď 13 minut po 23. hodině přivítáme paní Helenu z Prahy. Vítejte u nás v éteru. Dobrý večer.
1: Já vítám všechny. Dobrý večer. Vítám všechny. Já jsem noční sůva, takže noční linka je perfektní. A já jsem, bylo mi 1,80, už teda nejezdím, ale 50 let jsem řídila různý auta. Začínala jsem v roce 1971, jsem dělala autoškolu v MBčku.
0: Teď jo, řekněte nám, řekl bych později narozeným, který typ to byl MBčko?
1: Je to já už
0: nevíte, nevíte, dobře, nechtěl jsem vás přinést do ústí.
1: MBčko v tom roce, jaký bylo, já nevím, Škoda MB, No a potom teda jsem, vystřídala jsem nejexotičejší cesta byla v roce 74, starým Peugeotem 404 až do Tunisu na Džerbu.
0: Cože?
1: No, ale jinak ke Škodovkám potom, když jsem se vrátila, tak jsme měli to, jo, 120 Škodovku, 120. Perfektní. Manžel měl Ostrava Krátký Zobák, měl, ještě má teda, manžel už nežije, ale ve Vansdorfu měl, jezdili jsme v zimě, to já jsem všechno odjezdila, on si nikdy nechtěl dělat řidiča, ale tam fakt, tam se kopec, tam je šébr, nebo jak tomu říkají, to je i v zimě, já jsem jezdila za každýho počasí a opravdu jsem neměla jedinou ztrátu, tenkrát body nebyly, žádný malér, ne.
0: Žádná ztráta květinky, já už se tady dívám na ty fotografie, ano, tak MBčko lidově, to se říkalo Škodě 100, to už vím, která to je, a no, pak teda byla ta 105 asi, a to volal pan posluchač, že ji měl, to už bylo takové modernější, řekl bych, modernějšího střihu, dobře, ale
1: my
0: já
1: jsme
0: se...
1: měli pak GLS-ku 200, GLS. GLS, to byla, to mě tady v baráku bydla, bydlí, on ještě žije, ale taxikář, ten byl vyučený nějak, já nevím, takže mě to spravil a to byla perfektní ta Škodovka.
0: Tak,
1: no. A jinak s favoritem jsem tu tady jezdila, já jsem jezdila furt, no.
0: Taky se tady na ní koukám, na to GLS-ko. Poslyšte, paní Heleno, já se musím zastavit u toho, co jste říkala na začátku. Nechci vám skákat do řeči, ale to nás všechny zajímá. Teda ta cesta Škodovkou, jestli se nepletu, na tu Džerbu.
1: Ne, Škodovkou, to byl Peugeot.
0: Peugeotem už později. No, popište nám tu trasu, prosím vás.
1: Jako do toho Tunisu?
0: No.
1: Já jsem měla prvního manžela Tunisana, on tady studoval a potom, protože za komoušu, jo, až kamarád mu přivez ze Švédska, tam byl na brigádě, tak mě Peugeot kaconka 404 nebo kaconka francouzsky. No a potom musel do 24 hodin odletět a to auto tady musel nechat. Takže já, komouši mě řekli, buď teda darovat státu bez náhrady, nebo s tím odjet do ciziny. Takže ten taxikář, šikovný chlap, tenkrát se schánět náhradní díl děs. No takže jsem jela potom přes západní Německo, Švýcarsko a v 8 ráno mě odjížděla z Marseille loď, kterou já jsem si platila přes Čerok.
0: Jo,
1: no,
0: takhle.
1: Já jsem až na Džerbu a v té době, v roce 74, tam nebyl trajekt, takže Arab mě tam dal lodičku, jako měli rybáři tady v Praze a dali mě dvě prkínka, ne na dlouho, ale z boku jsem na to musela najet, aby se ty prkínka schopily a kdybych přidala plyn, tak jsem byla v moři.
0: No, jste kabrňák teda, paní Heleno, když tady popisujete.
1: Já jsem jezdila strašně ráda. Opravdu, to mě to strašně bavilo.
0: A dnes už vůbec nesednete?
1: Ne, já mám dceru,
0: A ta vás vozí.
1: A ta má Peugeota nějakého černého, kolik nevím. Dneska jsme se vraceli z chalupy, já jsem vázaná na ní, protože ona je zdravotní sestra v tom Majerce v Praze. Takže já už ne, vlakem to je absolutně vyloučený a to, takže ona naštěstí jezdí perfektně.
0: Výborně. Pozdravujte ji, paní Heleno, děkujeme za váš příběh. Napsala jsem si...
1: Tak já jsem jezdila do Pardubic i služebně.
0: No, dneska už se sem jezdí líp, že jo, třeba z Prahy po dálnici.
1: Ne, autem, ale já jsem dělala v zahraničním obchodě v Centrotexu za zahraničním paláci, jezdili jsme na kontroly, já jsem dělala ceny a to jako... Byl tam fajn.
0: Správně podotýkáte Pardubice, protože dnešní noční linka se vysílá z Pardubic a vy jste se do Pardubic dovolala.
1: Já jsem stará baba, ale mám tu sloní paměť. Co někdo udělal dobrýho nebo špatného, tak si to pamatuju.
0: Ať se vám daří. No. Klidnou noc.
1: Já vás zdravím, taky máte taky sympatický hlas.
0: No to moc děkuju. Ať se daří, nashledanou. Mí kolegové samozřejmě nejsou v tomhle určitě pozadu. Dáme si další muziku, kapelu Kamelot a pak se podíváme taky na to, co jste nám napsali a potom přijdou další telefonáty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: No, tahle písnička nám určitě vykouzlila takovou tu cestovatelskou atmosféru na Pálavu, to bych se podívala hned. Třeba nám někdo právě z Pálavska zavolá. 23 hodiny, 22 minuty posloucháte Noční linku. Vyzýval jsem vás a stále vyzývám, ať nám napíšete a zavoláte na téma naše první auto. Když si vzpomenu na sebe, tak co se týká rodičů, tam to byl nějaký červený Žigul, si tak matně pamatuju, moje první vlastní auto, to byl zelený Seat Ibiza. Tehdy po maturitě jsem se s ním vydal až do Francie, po Francii, do Monaka, na pobřeží, do Paříže. Tam mi ho odtáhli, protože jsem nezaplatil parkovné. Jak ho odtáhli, tak to možná nějak poškodili, protože před německými hranicemi ve Francii cestou zpět se rozsypala ta převodovka. No a musel jsem jako natvrdo nastartovat na trojku a vlastně z Německa nezastavovat skoro jenom na hranicích, abych to ujel. No ale povedlo se naštěstí, pršelo jen celilo. Tak ale abych nezamluvil vaše příspěvky, napsala nám třeba paní Maruška zase Severních Čech. Zdravím vás i všechny posluchače i tento skvělý pořad. Děkujeme. První auto jsme si koupili starší v roce 1967 a byla to Škoda 1000. Měli jsme ho 7 let a velmi nás pozlobilo, kromě výfuku a baterky, což je běžné, odešla i spojka a to už byl větší výdaj. Auto jsme prodali a následně jsme kupovali vždy nové auto a vždy Škodovku. Měli jsme 105, 120, to jsme dali synovi a ukradli mu ji před domem, bylo pojištěné. Další byl Favorit, ten nám po 4 letech ukradli z garáže, pojištěné nebylo. Další byla Felicie, výborné auto a teď už je to Fabie, má 16 let a 10 let se o ní už starám sama. Jsem s ní moc spokojená, jsem ročník 40, tak snad ještě potvrzení na další 2 roky dostanu. Všem, kdo jezdí rádi jako já, přeju mnoho kilometrů bez nehody, stálá posluchačka Maruška. A pozor, odpovídá i na moji takovou, řekl bych, možná zbytečnou, ale stejně důležitou otázku. Oblíbená barva, červená. Je dobře vidět, správně. Paní Maruško, děkujeme za příspěvek. Paní Iveta nám napsala, zdravím vás, pane Zdeňku, a všechny nespavce. Četla jsem si dnešní téma a slyšela mě dcera a začala se smát. Mami, moje první vysměné auto byl přece velikánský nákladák. Byly jí 3 roky a její největší přání k Vánocům byl právě ten nákladák. Tenkrát jsem běhala od hračkářství k hračkářství a největší, co jsem sehnala, byla cirka 50 cm Liaska. Tehdy ještě nebyly ty krásné velké Tatrovky, jakou jsem později obdarovala jejího syna. Vidíte, ale i tak její to první auto uvízlo v paměti a to už by dneska mohla být sama babička. Jinak pro celou naši rodinu jsou auta velkou láskou, Škodovky, Wartburg, Peugeot, včetně automobilových soutěží, ale to by bylo jiné téma. Dobrou noc, píše paní Iveta. I vám klidnou noc, i když asi ještě nejdete spát a budete dál poslouchat Noční linku, stejně jako pan Bedřich, který nám napsal, dobrý večer, naše první auto byla Lada a byla modrá. Dobře. Další písemné příspěvky určitě ještě přečteme, přicházejí, pište nám na našem webu rozhlas.cz/linka, tam je takový formulář, anebo je tu e-mail linka@rozhlas.cz, ale v první řadě volejte, za chvíli se opět spojíme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Je to tak. A ten čas čekání vyplní, doufám, příjemně Jiří Korn.

0: Ke Krkonoším do Hostinného, zdravím pana Milana, jsme ve spojení, doufám, že to vydrželo. Ano, dobrý večer.
1: Dobrý večer, jsme ve spojení, zdravím všechny posluchače Noční linky.
0: My zdravíme vás do krásného podkrkonošského města, nebo skoro krkonošského samozřejmě. Jste majitelem automobilu?
1: Majitelem automobilu nejsem, auto jsem dal pryč, protože řídit nemůžu.
0: A byl jste majitelem automobilu?
1: Ano, byl, asi 5.
0: A čím to začalo? Tak pojďme na ten začátek, protože naše dnešní téma je naše první auto.
1: Začalo to ještě za svobodna Fiatkem 650, tou beruškou, víte, takový malej.
0: Já si to tady hledám, asi tuším, ale nejsem úplně odborník na auta. Jo, Fiatek, trošku mi to připomíná nějaké autíčko, v kterém jela ta jeptiška v Četnicích z toho kopce, ale nevím, jestli to byl Fiatek.
1: No, je to spíš, jak byly ty o těch doktorech, jak byl...
0: Básníci.
1: Básníci.
0: Jo, jo, jo. No a jak, jak sloužil Fiatek tehdy? Byl maličký?
1: Byl maličký, sloužil výborně, jezdil jsem po pacientech, byl výborný. V zimě jezdil, nastartoval všechno, byl na něj spolehnutí.
0: Kde nejdál jste s ním byl?
1: Takový, kde nejdál, Zábřeh na Moravě.
0: Jo, takhle po Česku. A sloužil věrně, anebo někdy jste měl chuť, jak to říct, ho plácnout?
1: No, párkrát mu poplácal, ale sloužil věrně, opravdu.
0: A začal vám být možná těsný, ne?
1: No, ano, ano, dá se říct, že jo. Tak pro jednoho to je úplně ideální autíčko. Jeden na nákup, no.
0: A se kterým dalším jste mu pak byl nevěrný?
1: Pak jsem se oženil a koupil jsem si Škodu 1000. Ještě na to, abych se vyjezdil prostě, abych se naučil pořádně řídit.
0: Jo, a strach za volantem nebyl?
1: Ne, ne, určitě ne.
0: No povídejte, chtěl jste dopovědět ještě něco k té škodovince?
1: Tam ta zlobila stopením zase, ale jinak jako jezdila perfektně. Měl jsem tam sportovní volant. On ty tisícovky se rychle rozjedou, oni proti ostatním autům ty doby.
0: A pak přišlo co?
1: pak přišla 120, 120ka, bílá. S tou jsem vyjel v zimě až do Jámských lázní při Vánici, tak já to taky nedám dopustit. A pak Felicie kombi.
0: Jo, jo, jo. Bylo nějaké auto, na které jste fakt třeba čekal, byly pořadníky totiž a nebylo to hned?
1: Ne, to za nás se už nečekalo.
0: Nečekalo.
1: Já jsem vždycky kupoval po prvním majiteli, nebo po majitelech, víte? To.
0: Jo, jo, že nebylo úplně nejnovější.
1: No, ano, ano, ano.
0: A stejně věrně sloužilo. Jasně. A co garážování? To byl pod střechou a nebo pěkně na ulici?
1: Teď to poslední už bylo v garáži. Bylo pěkně garáž studená, pěkná.
0: Jo, dobře. No, nejlepší auto do Podkrkonoší v současné době, vy jste říkal, že nejezdíte, že nemůžete, ale určitě vás občas někdo vyveze.
1: Ano, no, jezdím většinou dopravou městské, dopravou veřejnou, takhle jsem to chtěl říct.
0: Dobře, chtěl jste ještě k dnešnímu tématu něco podotknout, pokud ano, je to vaše?
1: Ne,
0: je to tak všechno. Zavzpomínal jste si prostě nostalgicky na toho Fiatka, my jsme se ho všichni představili. Jakou měl barvu na závěr, pověste?
1: Bílou.
0: Bílý Fiatek, kolik jste říkal ten typ vlastně? 650?
1: Ano.
0: 650, dobře. Ať se vám daří, buďte zdrav v Krkonoších a zase se někdy ozvěte.
1: Pěkný vysílání.
0: Ať se vám daří, pane Milane. Naslyšenou.
1: Ano, děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Tou cestou, tím směrem,

0: Posloucháte Český rozhlas, regionální vysílání, taky Pohodu. No, Český rozhlas má síť regionálních stanic i díky vám, hlavně díky vám, jenom díky vám, posluchačům a koncesionářům. No a z pardubického studia dnes vysíláme noční linku z jednoho z těch několika, které tu jsou. A do ní se dovolala paní Jitka, jestli se nepletu. Dobrý večer.
1: Ano, nepletete, dobrý večer.
0: Paní Jitka, odkud?
1: Opavy.
0: Jakže?
1: Z Opavy.
0: Opava, dobře, takže Moravskoslezský kraj. Takže tam asi ladíte Český rozhlas Ostrava, vidíte?
1: Asi, nevím.
0: Určitě, je to tak. Jo. Výborně. Paní Jitko, tak z kterého konce vezmete téma moje první auto vy? Bude to barva, bude to typ, bude to vzpomínka?
1: Moje první auto byla Škoda 120 LS, bledě modrá. Taková. Já jsem dělala řidičský průkaz až v 35 letech. A protože jsem ho potřebovala v práci a když jsem dodělala řidičský průkaz, tak mi doma řekli, že se musím... že musím začít jezdit v co nejhorším autě, abych potom mohla sednout do čehokoliv a jet.
0: Na tom něco je dělat i autoškolu v horším autě, vidíte?
1: No, tak to asi v autoškole už nebyly žádné takové horší auta, ale potom mi koupili Škodu 120 za 5 000, někdo to dal na protiúčet.
0: Aha.
1: A spravili mi ji, takže když jsem chtěla vjet, musela jsem vždycky otevřít zadní kapotu a napumpovat to, ale potom to jezdilo jako čert a dovezlo mě to kdykoliv, kdekoliv, do kopce, v zimě, skvělé auto.
0: Jak dlouho vám ta 120 LS vydržela?
1: No, než se úplně rozpadla. Nevím, to úplně přesně nevím, 3-4 roky asi jsem ji měla, takže to jsem měla tak. A potom jsem měla taky ještě starší auto a to byl bílý favorit.
0: Ano. Zaregistrovala takže. Jste nějakou změnu jako v kvalitě toho řízení?
1: No, tam ještě ani v tom favoritu nebyl posilovač řízení, takže to jsem se hodně nadřela. Ale potom už přišly teda nové auta a tam už to bylo v pohodě.
0: To je co? Takhle prstíkem si jenom řídit, utáčet volantem, všechno to zvládá.
1: Ano.
0: Poslyšte, paní Jitko, a když jste tedy získala řidičský průkaz z 35, kdy poprvé a kam jste si troufla vyjet s tím autem daleko? Jako nejenom služebně, ale fakt třeba na dovolenou, do zahraničí, než kvůli.
1: Ne, zahraničí ne, no, tak nepočítám Slovensko, Polsko, takové, ale na dovolenou ne, to já jsem neřídila, nicméně v práci jsem řídila dost a můj první výjezd mojí škodovkou byl takový, že teda jsem si úplně tak jako netroufla a tak jsem poprosila synovce, který studoval na automechanika a děde se mnou. A teda vyjeli jsme ještě v neděli brzo ráno, když ještě nebyl provoz. A vyjeli jsme s mojí škodovkou a on mi říká, co to děláš? A já říkám, chci tam dát 5. A on mi říká, to tvoje auto vůbec 5 nemá.
0: Jo, v autoškole mělo 5 a tohle nemělo 5. A vidíte, dneska už má 6. Já teda pořád jako řídím manuál, žádný automat.
1: Ano, užívám, já taky mám manuál.
0: Užívám si to řazení, ale pak když jdu třeba do služebního tady v rozhlase, tak to je nějaká Fabie asi, nevím, Fabie to je úplně nejobyčejnější, vozy máme v rozhlase a ta má jenom 5 a to byste koukali, jak tam kolikrát si dá tu 6 a ono nic.
1: Potom nám to kousek dál, nám to vyplo. Přestaly fungovat směrovky Takže on byl takový dvoumetrový, sama ruka, sama noha, a teď, jak to měl naučené z té školy, tak začal mi strkat ruku z toho okýnka a ukazovat ten směr tou rukou. No to prostě...
0: No jo, to nás...
1: zažila jsem toho na cestách.
0: To nás učili, hodně, že má takhle člověk vystrčit tu ruku do pravého úhle, že jo?
1: Ano.
0: Teda, tak to se mi nestalo, že by mi nešel blinker, to je pravda, ale o rozsypané převodovce teda na francouzsko-německých hranicích, to bych mohl vyprávět v tom slejváku, to byla noční můra, ale říkám, nedám dopustit na to ruční řazení,
1: ano,
0: jo?
1: Ano.
0: I když dneska už jsou takové vychytávky, jako že člověk si tam nastaví, ať to jede 60, ono to jede 60, tak když před vámi to auto prostě ho doženete, tak ono to podle něj zpomalí, to je fajn, jo? Že už
1: no,
0: člověk se člověk nemusí stát.
1: To jsem si nikdy nedovolila tento tempomat zapnout.
0: Ne, protože, vážně.
1: Ne, člověk by potom asi, já nevím.
0: Jako zlenivěl, myslíte, zapomněl,
1: ano,
0: nebyl tak
1: ano.
0: Pozorný, možné, je to možné. No. Dobře, panítko, díky moc za pěkný předpůlnoční rozhovor na téma Škodovinka 120 LS bledě modrá. Vidíte, jak jsem si to zapamatoval pěkně.
1: Ano, perfektní.
0: Ať se vám daří a zdravíme Moravskoslezský kraj, ať se daří.
1: Taky krásný večer.
0: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, je to tak. Do půlnoci minimálně ještě jeden telefonát s vámi, posluchači Noční linky, stihneme. Teď Michal Tučný.

0: doufám, že Michal Tučný v noční lince potěšil, stejně tak, jako nás teď potěší svým telefonátem a příspěvkem na téma naše první auto, pan Jarda Odíčína. Zdravíme k Řáholci, pane Jardo, dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den. Tak já jsem měl svoje první auto po vojně v roce 80, když jsem přišel, jak jsem dělal řidičák, a to trvalo dlouho, asi nevím, 3 měsíce nebo jak dlouho. A v roce 81 jsem si koupil 120 GLS. No a jak povídali ty lidi, to do kopce to vyjelo všechno, ty motory, ty nový, co jezdili už s předkem motorem vepředu, tak ty stály a do kopce se měl jak baron.
0: Jo, dobře, takže to byla, já ani nevím, jestli dneska ta novější auta některá mají takhle motor vzadu, to asi ne, už moc co?
1: No, to taky teda nevím.
0: Taky nevím, já jsem takový analfabet trošku, já vždycky hlavně, že to jezdí, že to je čisté a že to je spolehlivé a že to má hezkou barvu, jo. A že to třeba umí ten tempomat, jo, to jsem spokojený. Ale pak jsou kolegyně třeba tady v rozhlase, když jedou něčím modernějším a pípá to na ně, tak jsou z toho celé nešťastné. Tak vy jste pro tu klasiku nebo pro nejmodernější výkřiky teď?
1: Ne, to s tou jsem měl asi do roku 1997, 1998 a v roce 1998 jsem si koupil Felici GLX a tu mám do dneška, to je 28 let, i bude 1. září. No a je schnilá teda už na padrť, ta bude asi...
0: Neprojde technickou, myslíte, jo, příště už?
1: No, to už asi ne, ono to je rezavý, ale motor ten je dobrý, jako.
0: A co budete dělat? Auto není levná záležitost.
1: Pak mám ještě moje poslední auto, mě je 68, no a 12. dubna, co vyletěl Gagarin, 12. dubna 2012 jsme koupili Volkswagena Golfa. Takže mu je 14 let, no a se tak, jak tady budu dlouho, tak 10 let ještě snad vydrží a pak se uvidí.
0: Taky jsem golfovej. ale teď teda v posledních letech jako už na operák. Už to nechci vlastnit, vždycky to odevzdám, nic z toho nemám pak, jo. Možná, že se to prodraží, ale prostě vlastně není to moje auto a cokoliv se s ním stane, tak musí oni vyřešit. To je jako fajn, no. Ale člověk se poplatí.
1: Tím golfem taky jsem spokojený.
0: Jo, jo.
1: A i byla tam měněna jedna součástka, jenom asi za 6 tisíc. A jinak nic, no.
0: Výborně, dobře.
1: A ta 120 byla oranžová, Felicie modrá metalíza a golf je takový červený, takový.
0: Jo, tak myslíte i na ty barvy, jak jsem se na ně ptal. Kde jste byl nejdál s tím autem, ať už s tím nebo s oním?
1: Ale to s tou 120 jenom po Česku a s Felicii s rodinou jsme byli v Chorvatsku.
0: Jo, a vařili jste, nebo Felicie už nevařila? Já nevím, já vím, že my jsme s Žigulem vařili vždycky, jo, když se popojíždělo na hranicích.
1: Ne, ale jeli jsme na nejvyšší horu v Chorvatsku, teď nevím, jak se jmenovala, a měl jsem ho jednoho kluka a jedeme na tu nejvyšší horu, já nevím, asi kilometr předtím, půl, mít 4 lidi, že je 2 synové a manželka a taková, no díra tam nebyla, hub tam byl, hub, a ono to skočilo a byli jsme tlumič. A teďka nevím, myslím, že přední, kdyby se to stalo vzadu, tak se nedá jet, nebo co.
0: A vepředu se dalo, nějak jste to zvládli.
1: No, vepředu dojeli jsme nahoru, volal jsem tomu, jo, může s tím jet, no, tak mě to tam pak opravili.
0: Přítel na telefonu. Dobře, pane Jardo, zdravím Kýčínu do Královéhradeckého kraje sousedního, ať se vám daří.
1: Taky, jste sympatický, jo.
0: Mějte se fajn, nashledanou.
1: Taky, naschle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Máte rádi Marii Rotrovou? Jestli říkáte ano, tak právě vám teď udělám radost.

Česká Lady Soul, jak se jí přezdívá, Marie Rotrová. Za chvíli bude půlnoc. Začínáte psát další příspěvky a chodí k nám, tak některé si necháme na dobu po půlnoci, ale jeden přeci jenom od pana Františka přečteme už teď. Dobrý večer vám i posluchačům Noční linky. První auto jsem si pořídil ve svých 26 letech a to bylo v roce 68. V té době to bylo tak, muselo se položit 20 000 korun jako vklad. Potom se čekalo 3 roky, než na vás přišla řada. První moje auto byla Škoda 1000 MB, stála 45 000 korun. Měl jsem ji 1 rok. Prodal jsem ji za 60 tisíc. Potom následovali Fabie, Felicie, Favorit, 2 Renaulty, 2 Fiaty, některá auta byla už jetá. Taky jsem si koupil elektrická vozítka, to hlavně kvůli úspoře benzínu. Jako zedník jsem si k novému autu koupil auto starší, abych mohl jezdit po stavbách, vozit i spolupracovníky. To se vyplatilo. Dneska mám Scénika už 25 roků, je jako nový, mám 2 auta na prodej, Fiata, Scénika. Dneska, kdy mě bude 84 roku, tak musím počítat s tím, abych prošel zdravotní prohlídkou, jinak budu muset prodat všechna auta, píše pan František. Pak tu máme nějaké příběhy o Moskvičích, myslím, že jsem tady zahlédl, všechno si přečteme a přivítáme samozřejmě po půlnoci další telefonáty.

0: Právě byla půlnoc, trochu jsme přitvrdili hudebně, to abychom se trochu vyšponovali řidičsky, udrželi pozornost a vstoupili do nového dne, do pondělí 11. května.
1: Noční linka.
0: 131. den roku 2026, svátek má Svatava, všechno dobré, narozeniny třeba spisovatelka Eva Kantůrková, 96. je geolog a spisovatel Václav Cílek, tomu je 71. Zdravíme i narozeninového oslavence 10. bojaře Tomáše Dvořáka, nebo modelku a zpěvačku Ivu Frilingovou. A před 80 lety, představte si, to se konal zahajovací koncert prvního ročníku festivalu Pražské jaro a 60. slaví stadion, fotbalový stadion v Hradci Králové, později nazýván Podlízátky. Tak to jen, abychom si spojili určité události s 11. květnem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No, před 100 lety vyrobili první automobil s logem Škoda, luxusní limuzínu Škoda Hispano Suiza převzali československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk a proto jsme zvolili pro téma nedělně pondělní noční linky můj první automobil, naše první auto. Vy jste se bezvadně už po 11. zapojili do dnešního tématu svými telefonáty i písemnými příspěvky. Další dopisy přišly přes naši schránku na webu rozhlas.cz/linka, ale za okamžik dáme přednost někomu z vás, který telefonuje a že vás teď volá docela hodně. Říkal jsem si, že to nějak hudebně podtrhneme, naladíme, tak co byste řekli, vy to poznáváte? Vaši příznivci, hudební příznivci poznávají, která písnička už hraje, tak se nechme řidičsky právě teď naladit, co říkáte. Milan Chladil je tady.
2: 2 roky jezdím bez nehod, s větrem se honím o závod. Na moje obutí je spolehnutí a motor má vždy správný chod. Asfalt mi šumí pod koli, kličkují mezi výmoly. Řídím se jako drak v

0: rychlostí a bez starostí, jen díky svému mopedu.
1: Tak to bylo o mopedu samozřejmě, že i to se vlastně počítá. Můžete odpovědět na otázku naše první auto, že to byl moped a až pak přišlo tedy vícestopé vozidlo. Jestli se nepletu, tak teď si popovídáme s paní Věrou z Přerova. Ano. Dobrou noc. Ano. Tak to zní jako, když se loučíme, ale my se vítáme.
2: Jo. Já bych vám chtěla popovídat svůj případ. Mm-hmm. Já jsem dostala od rodičů peníze, kteří se rozvedli a dali mě peníze. Bylo mě 27 let, tak jsme si koupili auto s manželem. Jo. Bílou Škodovku 105.
1: To byla láska, no, co?
2: To byla láska a měli jsme jedno dítě, no a bývali jsme na venkově. A garáž jsme měli svoju, takže já jsem měla auto zagarážovaný. No a jedenkrát na jezdiny jsem měla minimum, opravdu snad druhý výlet tím autem. Mm-hmm. A víla jsem teda, že pojedeme s dětma do Přerova k holiči. A na náměstí, že přijde manžel, auto si převezneš. No a tak jsem otevřeli jsme všechny brány a já jsem sedla, když se jsem začala vyjíždět z toho auta a ten sloupek té garáže jsem celý přední blatník odřela úplně strašně. No tak děcka brečeli na dvoře, že co se stalo, já jsem brečela, už jsme nejeli nikde a čekali jsme ve 3 hodiny odpoledne, jak přijede manžel z Přerova do domu z práce a když to uviděl, boží dopuštění, zabije mě, řval. Já jsem se třepala hrůzou a utíkala jsem k sousedovi, který zrovna byl policajt na dopravním inspektorátu. Horou náhodou soused přišel a říkal, no tak neblázni, to se dá spravit, nedělej tady toto. No. No tak potom se to spravilo, protože jsme měli ještě originál barvu, v takovým rozprašovaču jsme k tomu dostali, byla to sloní kost, takže se to dalo dobře nastříkat, takže se to spravilo. No ale protože jsme měli v garáži, já nevím, jak se tomu odborně řekne, takovou vyhloubenou tu jámu, aby se dalo tam po schodkách líst a to auto opravovat.
1: Jo, rozumím,
2: bylo tam dost vlhko, tak se nám zatím na tým blatníku začali dělat puchýře. My jsme to auto do roka prodali. Stálo tehdy 54 tisíc a celých 54 tisíc jsme dostali zpátky.
1: Ano.
2: No, a bylo další pořadí, který jsme získali a koupili jsme si Moskviča.
1: Jo, a bylo to hned jako, že jste prodali a chvíli jste čekali na toho Moskviče, že jste byli bez auta chvíli.
2: No, bylo na pořadí, ale chvílenku jsme jenom čekali, protože ten, co nám ho prodal, už ho měl to pořadí delší dobu.
1: A manžel takže prostě nechtěl mít to auto z puchýři.
2: Ne, to už to muselo jít pryč, to auto.
1: Jo. My chlapi jsme takový malicherní někdy, no, to je pravda. Jakmile to není tip-top, co hlavně ta auta, tak raději vyměnit.
2: Tak ještě vám řeknu ty Moskvičovi. Tak to bylo auto výborný, to byl tank, ten projel po poli, ten projel všady. Užili jsme si s ním, ten už ale nestal 54, ale ne, 45 stálo MBčko a 54 tisíce stál Moskvič.
1: Takže jste dopláceli.
2: No dopláceli jsme, jezdili jsme, no a všechny přehrady, koupili jsme stan, měli jsme na vrchu na střeše ohrádku a pojezdili jsme Lipno, Slovensko, ale do ciny ne, jenom tady u nás, tak, že nám sloužilo velice. Ale taky po mně chtěli, když už mi bylo o rok víc 28, aby na 1. května jela v průvodu s tím Moskvičem, jako mladá žena a s Moskvičem do průvodu.

0: A chtěl to s Vazarem po mně, praporky, že mě dají a že pojedem dvě řady vedle sebe a prostě s Moskvičem. No, ale
1: to jste se mohla krásně vymluvit, že jo, že to nezvládnete, že to ne.
0: No, já jsem se vymluvila, ale opravdu jsem bych to, jsem říkala, já najedu do těch lidí na chodníku, když ty nejsou široký, to já si nezvládnu, já teda nepojedu, tak jsem měla kvůli tomu aj takový jakýsi nepříjemnosti, že jsem to odmítla. Já od tehdy na vesnici, když bylo 10, to bylo hodně v roku 57, to neměl kde kdo. Já to získala jedině těma penězama od těch rodičů, kteří mě je darovali, když se rozvedli. No tak takový mám vzpomínky. A pak jsme se nastěhovali z té vesnice do Přerova. A tady jsme neměli garáž, tak auto stálo venku a tak jedenkrát mě ukradli zrcátka. Po druhý mě ukradli takový zástěrky, za těma zadníma kolama byly takový gumový zástěrky. A pořádně to tak jsme se rozhodli teda. A už jsme se s ním ale najezdili, takže jsme ho prodali za 10 000.
1: No,
0: celá hodnota.
1: Tak to byly autoperipetie paní Věry z Přerova, které moc děkuju. Poslouchal jsem vás se zatajeným dechem, jo?
0: Mám na to vzpomínky.
1: Jo.
0: Když je mě dneska vzpomínám a je mě 86 let.
1: Tak ať zdraví slouží, jo?
0: No, děkuju vám moc, ale ráda na to vzpomínám. A potom, když jsme ho prodali, ještě tak vám řeknu, že ten, co si ho koupil, s ním vozil trávu nasečenou pro králíky a pro kozy. Jako v kufru mu trčela tráva, když jel.
1: Takže i když to nebylo vaše, tak vám srdce krvácelo, že jo?
0: Hrozně mě to bylo líto. A když jsem mohla, tak jsem rukou aspoň poklepala po blatníku, protože to bylo prostě pro mě moje auto dlouho jsem se toho nemohla zbavit.
1: Paní Věro, přeju vám klidnou noc a díky za vaše vzpomínání.
0: No, vzpomínám ráda velice. Mějte se krásně.
1: Nasledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Jako první do dnešní noční linky volal pan Zdeněk po 23. Mluvil o svém prvním autě. Ještě teď mi volal při písnici a říkal, pak jsme taky měli Škodu 1203. Tatínek ji měl, zvedací střecha, stan, pak ji zdědil. Tak jen to chtěl tak poznamenat. Vyřídil jsem vám.

0: vánoční lince, teď už s datem 11. května. Přivítejme paní Magdalénu z Hradce Králové. Dobrý večer, pozdní večer, brzkou noc.
1: Dobrý večer, přeju všem posluchačům. Tak a já jsem chtěla říct naším prvním autem. Mm-hmm. Byla Simka, 1300. Tehdy byli v Hradci, myslím, jenom tři. Mm-hmm. A bylo to auto k nezaplacení. Ani přesně teď nevím, jak dlouho jsme si ho užívali, ale hrozných let.
0: Mm-hmm. Jakože spolehlivé bylo prostě.
1: Ano, spolehlivé. Tehdy, myslím, v 78. roce byla kalamita, myslím, že na Silvestra byla taková hrozná změna počasí.
0: Rozum, ano, ze Silvestra na Nový rok, vidíte.
1: Ano. A my jsme šli z návštěvy, v ulici se startovali auta, nemohli to nastartovat. My jsme sedli a auto jelo. Mm-hmm. Nastartovat auto jelo. Pak jsme měli MBčko, nový. Pracovní jsme měli potom Žigula. Paní dobře řekla, že to je tank, ten teda vyjel kde co. Mm-hmm. A nakonec to už jsem byla sama, Fabi, která mě slouží už ne na výlety, ale
0: na nákup.
1: A takový ty pochůzky, mm-hmm. Popřípadně, když potřebují přítelky, některý nemají auto nebo nemají řidiča, potřebují odvízt někam, buď na nákup, nebo k lékaři a tak.
0: Takže sama řídíte.
1: Sama řídím a je to můj koníček velký. A když ještě řeknu případ s Cesimkou, když jsme jeli na dovolenou na Slovensko, tak já jsem ještě neměla řidičák. To bylo krátce, jsme ho koupili, myslím, že jeden den, že jsme auto koupili a druhý den, že jsme odjížděli na dovolenou. A traduje se v naší rodině historka, kde děti s radostí vykládají, jak se mamka vyhnula na místním hřišti dvěma kravám a auto nenabourala.
0: Vy jste si to zkoušela, jo, na tom hřišti.
1: Ano, ano.
0: A poslyšte, kdybyste měla dneska sednout do té Simky ve srovnání s tím vozem, který máte, uřídila byste to?
1: Já si myslím, že jo, protože já jsem takový typ, že kdo z příbuzných má nějaký auto, tak když kemrám, ať mě nechají svýst jako řidiče, aby si to vyzkoušela.
0: Jak to jede?
1: Pro mě autem je
0: požitek.
1: Požitek, ano, přesně tak. Mm-hmm. Když teď jako na dlouhé cesty už nejezdím, ale jakmile můžu sednout za volant, je to požitek. A když jsem byla po operaci se srdcem, já jsem měla, myslím, aspoň měsíc zakázáno jezdit, ale nedalo mi to. Přišla jsem z nemocnice, pod oknem mi stálo auto a říkala jsem tak, já jdu se hned projet. A myslím si, že to byla taková uzdravující jízda, že prostě jízda jako dovede, jízda autem dovede člověku tolikrát energie a ty krásy a pohled na krajinu, že i uzdraví.
0: Ano, psychika půl úspěchu, samozřejmě. I u nemocí, které nejsou psychické, ale stejně prostě dělá to hodně. No, paní Magdaléno, zdravíme do Hradce. Tam je moc příjemný městský okruh, jako docela to je vychytané, tam se jezdí celkem fajn. Co?
1: Ano.
0: Ať se daří.
1: Vám se přeju šťastné kilometry.
0: Naslyšenou, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Za chvíli nahlédneme na to, co jste nám napsali a teď si dopřejeme nezmary.

0: jsme si užili Nezmary, doufám, že i vy, jako já, tady ve studiu Českého rozhlasu vysíláme noční linku dnes Pardubice na téma naše první auto. Slíbil jsem, že nezapomenu na to, co jste nám taky napsali na našem webu rozhlas.cz/linka. To nesmíme zanedbat a pak samozřejmě přijmeme opět další telefonáty do vysílání. Takže pan Láďa z Litoměřic napsal: zdravím vás, moje první auto byla Škoda 105 červené barvy. Dál jsem měl Škodu 120, potom Forda a vrátil jsem se ke škodovkám. Škoda Felicie, kombi šedá metalíza. Teď jezdím Škodou Fabii, kombi šedá barva. Jako náhradní mám Peugeot 307 kombi. To se pozná chlap, no, že to tak jako ty typy tady nám napíše, výjmenuje a zároveň ho to těší, že to může takhle napsat. Nejdál jsem byl autem na Slovensku a v Polsku. Jezdím rád, ale kratší vzdálenosti. Láďa zdraví všechny posluchače noční linky z Litoměřic a my mu za příspěvek děkujeme. Stejně i paní Vlastě, která píše: dobrý večer, vzpomínám na naše první auto Moskvič 407 béžové barvy. Nebylo nové, ale první majitel byl lékař a bylo asi 5 let staré, ale udržované. Udělalo nám velkou službu, zvlášť při odvozu ráno dětí do školky. Pak manžel rozhodl koupit Moskviče 412 modré barvy. Taky jsme byli velice spokojeni, jelikož jsme koupili dům, který potřeboval rekonstrukci, museli jsme ho prodat a těžko jsme se s ním loučili. A stejně jsme po 2 letech od příbuzného koupili opět Moskviče 408. Po 90. roce manžel začal podnikat a sehnal ojetého Passata, se kterým měl nehodu při mikrospánku. Poslední jsme měli Nubiru a poslední spolehlivé auto Hyundai 120, které jsme darovali vnučce, protože manžel po těžkém covidu nemohl řídit. Dnes mě již vozí dcery nebo vnoučata. Přeji vám i posluchačům pěkný vstup do dalšího dne a týdne, paní Vlasta. Díky, že jste to tak shrnula, paní Vlasto. A ještě tu máme příspěvek od paní Marty z Prahy 6. Tak co nám napsala? Nečetl jsem to, teď budu číst přímo do vysílání a vypadá to hodně zajímavě. Dobrý večer, pane Zdaňku a všichni posluchači. Je nám s manželem 84 a 85 let. Nikdy jsme neměli nové auto, jen ojeté. První byla po tatínkovi zděděná Škoda Baby, takzvaná Babinka. Měli jsme ji pár let. Druhé auto jsme měli Škodu Octavii kombi zvanou Bárušku. A to jsou ty jména daná autům. Někde se to takhle pěstuje v některých rodinách. S tou jsme najezdili nejvíce. Byli jsme mladí a manžel měl jako koníčka železniční modely a také miloval úzkokolejky, tak jsme dovolenou s dětmi trávili ježděním tehdy po Československu, všude možně po úzkokolejkách. Také jsme čekali 3 dny v Mladějově, než roztopili a vyjeli s průmyslovou parní mašinkou. No a tam to znám, to je tady u nás v Pardubickém kraji. Nejdále jsme byli na černým Balogu. Další auto bylo Žiguli kombi, to byl tank. A teď poslední máme Škoda Favorit Forman z roku 93. Vždycky jsme měli kombíky, protože sloužili jako malý nákladák, protože na chatu se stále něco vozí. Favorit Forman bude za chvíli veterán, my jsme na něj pyšní a nové auto bychom nechtěli. Už to s ním doklepeme. Noční linku poslouchám snad 20 let, všichni moderátoři jsou a byli úžasní, moc vám děkuji. Paní Marto, vy jste to tak krásně napsala a musím říct jako naprosto bez chyby, bez jakékoliv gramatické chybičky, moc pěkně napsaný ne e-mail, ale příspěvek na našem webu na formuláři rozhlas.cz/linka. Tak vám za ty písemné příspěvky do nedělně pondělní noční linky moc děkuju. Třeba ještě něco připíšete, ještě je tu možnost, ale za chvíli opět někoho přivítáme po telefonu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: do svítání je ještě daleko, za chvíli bude 12:30, v plném proudu je noční linka na téma Naše první auto a jsem moc rád, že můžu z Pardubic pozdravit do nedalekého Rychnova nad Knižnou pana Oldřicha. Zdravíme.
1: Dobrý den, už spíš dobrý večer, já nevím, co nazvat teď.
0: Ano, ano, ono je takové nešikovné říkat dobrou noc, to většinou se říká před spaním, i když za chvíli si to popřejeme, ale pane Oldřichu, zdravení není důležité, důležité je vaše první vozidlo, zavzpomínejte.
1: No, moje první vozidlo v podstatě, no, s kterým jsem jezdil, to bylo první, ta otcovo vozidlo, to byl Trabantík. Mm-hmm. A pak jsem si říkal, že bych chtěl mít vlastní a to první moje červená stovka, 100L, škodovka.
0: Zamačkáváte slzu, když na ní vzpomínáte, já to cítím.
1: No jo, tak s tou jsem si taky užil teda.
0: Jak to myslíte?
1: Jo, tak jako, co jsem koupil, tak to jsem byl asi 15. majitel, tak jsem koukal do techničáků. To bylo ze 69. všichni kliky ven to mělo, to někde z Ostravy, až se to dostal sem do Rychnova, no.
0: Mm-hmm. A jako sloužila, jo, v pohodě, nebo jak jste myslel, že jste si s ní užil?
1: Akorát blatníky, ale co se do toho takový udržel, jak to bylo vystříkaný rezistinem, tak auto jako podvozkově vydrželo dost dobře, no.
0: Mm-hmm. A nikdy vás nezradilo na cestách, že byste někde zůstal viset?
1: Jo, jednou mě padlo kolo.
0: Fakt jo?
1: Jo.
0: To si člověk dneska ani nedovede představit, co, když nemá nehodu, že by se tohle stalo.
1: No, tak byla uhnělá nápravní se za předku, no a to bylo u baráku, tak se to dalo.
0: Šel jste někdy do nového auta úplně, z brusu nového, z autoservisu?
1: Jo, tak jako už jsem pak se vystřídal další auta, jedno bylo auto nový, no. To byl Peugeot Expert, no. Taková dodávka už, no. No, tak mezi tím se vystřídal škodovku, pak přijatel a ještě další škodovku. Pak Opla.
0: Máte to pestré.
1: No a teď zas malinkýho Fiat Asterio 20-letýho Punta, takže furt to nějak střídám.
0: Tak a které to vozidlo se vám jako řídilo nejkomfortněji, nejlíp, že fakt na něj vzpomínáte a říkáte si, sice třeba nebylo první, ale to bylo fajn auto.
1: Jako byl pohodlný ten Opel Rekord, to bylo vládní vozidlo, jsem tomu říkal, to jako to 2.2 motor, v tom byl stříkačka a to jezdilo jak v reku, no.
0: Kde jste s ním byl nejdál?
1: V Maďarsku a na Slovensku. A jako moc do ciziny se jako vždycky bojím jet, když se něco vyštění v té době, kde pak karty nebyly tenkrát.
0: No, takže, jasně, za prvé peníze a za druhé teda, jako v Maďarsku byste asi se těžko domlouval.
1: No, že to jsem tam poznal, jsem tam byl, nem tudu. Tak to bylo to jen. Ale tak oni někteří měli německy, no, jak to šlo, no, ale bylo to takový veselý, no.
0: Myslíte si, že záleží na tom, odkud člověk je, že tam buď řídí líp nebo hůř? Myslím, že třeba, já nevím, řidiči z velkých měst dřív, když byly ještě ty SPZky po okresech, tak nadávali na řidiče z menších okresních měst. Pozor, jede Rychnovák, teď se vás nechci dotknout. Hradečáci tohle křičeli a Pardubáci zase křičeli, hele, Oustečák, nebo Chrudimák.
1: No, tak to přesně bylo, no tak nelze se divit, jako za svoj neuměli jezdit na povolesnicích ty měšťáci, no to byl ten problém. No.
0: Jo, to je pravda.
1: Oni se tak motali divně po těch silnicích a zase my jsme se motali ve městě.
0: Na těch velkých křižovatkách, všechno mělo něco. No. Já jsem nechtěl vyvolat žádný spor, jo, to je jenom, že jsem si na to vzpomněl, když jste řekl z Rychnova, tak...
1: No
0: že
1: to se... tak bylo, no. No teď už to nepozná, každý má Ačko a tím to končí.
0: Teď se to nepozná, protože každý má kraj, že jo, za prvé.
1: No, a když to má lizinkovku,
0: tak je to Praha. No, takže se říkají prokletý Pražák a přitom vůbec nejsme prokletí Pražáci, že jo, často v těch autech.
1: No,
0: se říká drzý Pražák, že jo, ten je oprsklý jako Pražák, se říká. No, protože tam teda člověk v Praze, to je pravda, tam člověk musí mít nervy a trpělivost. Já když tam jedu do rozhlasu občas, tak to kolikrát radši nechám na Černém mostě a dojedu metrem.
1: No, je to tam strašně, no, když jsem tam tuhle taky jel, tak to bylo jako... A jak to nemáte nějako věty, a tak se koukáte, že se, když tam jedete Já navigaci žádnou nemám, tak vždycky jezdím bez tohohle. A když jedete podle těch někdy to zavádí, že jedete někam jinam.
0: No. Jo, to jste mě teď inspiroval. Já si sem zase někdy sednu za mikrofon, tak to by bylo dobré téma, jako navigace a mapy, protože my jsme tak zlenivěli, a teď neříkám, že to je špatně, ale když si vzpomenu, že jsem právě po té maturitě jel po té Francii s papírovou mapou, že jsem musel mít navigátorku, to prostě, a dneska tam to člověk naťuká, ona vás ještě pošle jinudy, když tam vidí nehodu někde na dálnici, abyste tam nestál, to je pohodička teda, to je úplně něco jiného. A mělo to něco do sebe, co ty mapy?
1: No já podle toho jezdím doteď.
0: Fakt jo?
1: No. Teď jsem byl třeba na dovolení v Jižní Čechách, tak si píšu 35 doprava, tam 20, tam 16, to jedu podle silnice, jedu kam potřebuji.
0: Jo, ale, no, ale najdete si tu mapu na internetu, ne?
1: Ne, na mých mapách, jo. Mám mapu autoatlas, mám na autě. A...
0: To si kupujete tak teda nová to... vydání, jo? Ty silnice totiž přibývají, že jo, rostou jako houby po dešti.
1: No jo, a tak rostou, ale zase to není tak, že se, pak vás to tam třeba naviguje nějakou jinudy, ale je to v pohodě. A... Jako, že byste jel někam jinam, když víte, že tam máte, tak je tam zase ten směr, takže
0: jo, dobře.
1: Že tam je nová cesta.
0: Mm-hmm. No, já vám moc děkuju, pane Oldřichu, jak jsme si tak krásně jako východočesky popovídali. Mějte se pěkně.
1: Tak jo,
0: ať se daří, nashledanou.
1: Taky, nashledanou.
0: Zdravíme samozřejmě do celé republiky všechny posluchače Noční linky a víme, že nás posloucháte i v zahraničí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jaké pak asi bylo první auto pana Ivana z Hodonína, který k nám volá? Zdravím vás.
1: Dobré ráno už asi.
0: Je to tak?
1: Si pondělí. Moje první auto bylo Škoda Tudor. Spravil jsem si ho, nastříkal jsem si ho a prodal a koupil jsem si Škodovku stovku.
0: Já se koukám, já vás poslouchám, já se koukám tady, jak ten Tudor vypadal, jo, protože už to tady vidíte.
1: Sanitka, to byly kdysi sanitky a to se předělalo, já teda jsem dělal servisu, víte, takže nebyl problém si to předělat. A tak jsem ho pak prodal, no jak říkám, a koupil jsem si Škodovskou stovku, nedám na Škodovky dopustit. A jezdil jsem každý rok do Bulharska, až do Mičurinu.
0: Ty jo.
1: Dneska se to jmenuje...
0: jinak.
1: Jinak už, ano, oni to přejmenovali. Takže tyto cesty jsem absolvoval bez problémů se Škodovkou, jako, a vždycky rodinka od 73. roku jsem jezdil každý rok do Bulharska. No já jsem na ní přes 200 tisíc, kamarád mě tam dal vždycky, akorát rozvodový řetaz, ono to rachotilo, kolečka do toho rozvodového řetězu a prostě žádný problém ze Škodovku prostě nikdy nebyl, až jednou jsem mě to zastavilo před Burgasem, před tím kruháčem tam, to tak funguje pořád a tak a cívka, induční cívka, jak je tam prostě, tak jsem jenom přehodil na druhou, tu jsem měl rezervní a jel jsem na Škodovku 360 tisíc bez problémů. Ano, to se udělá mezi tím generální, jako generálka se udělala, dají si tam ty nové vložky, kroužky, všechno. Takže můžu vám říct, to byl super, super auták. Aby se nám do kufru vlezly jako věci různé, ale jídla, tak, protože tenkrát jako bylo draho, poměrně teda, ono je draho pořád, že? A tak říkám, tak 16krát asi do toho Bulharska.
0: No, já vás obdivuju, jak jste sebou vozil i náhradní díl, o kterém jste si myslel, že by mohl být potřeba, takže indukční cívka říkáte.
1: Indukční cívka, to je taký váleček, ten byl tam přišrubovaný vedle toho motoru nazadu, jo, a ještě jsem to, aby se to nepřehrývalo náhodou, to se nikdy nestalo, tak jsem měl udělan jako v kapotě, jsem si udělal z Renaulta, osmičky Renaulta, jsem vyřezal ty mřížky, ty jsem dal zase do té zadní kapoty, udělal jsem ji bílou, tu kapotu, protože tak na to nehoří slunko moc, že, pálí. Nahoře jsem měl udělaný taky držák, tam jsem měl rezervní kolo, ano, do toho rezervní kolo se dali ještě nějaké věci, co byly potřeba, z koženky, mě kamarádi ušili takový potah na to, aby nás, no a tak jsem jezdil, takže jsem měl větší kufr vepředu, jo, no a tak se jezdila do Bulharska.
0: No teda, to se tak pěkně poslouchalo, to vaše vyprávění, pane Ivane, já už tady koukám, našel jsem si na internetu tu Škodu Tudor, poválečnou legendu, jak je tady nazvaná.
1: Ano.
0: Dvoudveřová verze modelu tady jede na mě.
1: Ano.
0: A název vznikl z anglického Tudor, jako dvoje dveře. No a Tatra, to byla krasavice, tahle Škoda.
1: Víte, ano, Škodovky byly...
0: Ty jo, to bylo krásné auto. No. Tady píšou, že mělo mechanický startér.
1: Ano, ano, to se, ten startér byl nad plynovým pedálem, to jste zmačkl, teda špičkou nohy jste ho zmačkl a zrovna jste přidal plyn a už to fungovalo.
0: Jak vy si to pamatujete? Já vás moc zdravím do Hodonína. Až tam budu zase projíždět do Smrdák na Slovensko, tak si na vás vzpomenu.
1: No, tam já jezdím na kole trénovat.
0: No, vidíte.
1: Jel Tour de France taky, víte, s tím zimovčákem na tom vysokém kole, takže klidně se zastavte v Hodoníně.
0: Ano.
1: Když pojedete na Slovensko, tak na konci Hodonína je po levé straně benzínka.
0: Šelka. Ano, vím, oni tam tankuju, no.
1: No, vidíte. A tam hned za tou šelku zatočíte doleva a prostě máte moje číslo teď, tak není problém, rád vás uvidím.
0: Dobře.
1: Dám si kafičko.
0: Pane Ivane, to byl báječný rozhovor. Jakoby nebyla jedna v noci, ale jedna přes den s vámi.
1: Musíte pohnout, protože já už mám taky, já jsem 42. ročník, víte. Pod dnes den pracuji jako autolakýrník, takže mám to. Klidně se zastavte.
0: Děkuji za pozvání. Nezdržujete.
1: Aby nezdržoval další lidi, jako co budou...
0: Ne, vy jste mluvil tak poutavě, že jsme klidně i trošku přetáhli, v tomhle případě to nevadí.
1: A to cestování, to by vám ještě řekl, ještě do Itálie a tak dále, takže já to mám procestované trošku.
0: Já dám příště zase, až se tady objevím, tak dám zase nějaké takové cestovatelské téma. Jo, to je dobrý nápad, nebo ty mapy, navigace. Já to nějak vymyslím, mějte se hezky a klidnou noc.
1: Děkuji, taky vám přeju, ať se vám daří.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A teď trocha slovenčiny v písničce. Jaká?

0: Nechal jsem doznít tuhle úžasnou baladu o polních vtáků na vlnách Českého rozhlasu v noční lince, až mi tady z toho upadla tuška, ale pojďme dát slovo paní Marcele z Polabí, která se dovolala. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, já vás taky zdravím. Já jsem první auto, který jsme si pořídili jako manželé v roce 66, tak to byla Škoda 1200 sedan. A to byly takový ty první ještě autička. Mm-hmm. A protože nebyly auta, že jo, tak když něco bylo, tak bylo na pořadí a různě. Takže žádný velký výběr, ale manžel sehnal někde, já nevím jakým způsobem, tehdy nebyly nějaký buchví, jaký ty, no ale asi na nějaký inzerát, vedle ten auták a byl až v Karlových Varů. Mm-hmm. My tak jsme se tam vypravili teda.
0: Cesta pro auto vlakem nebo čím?
1: Ne, na motorce jsme jeli, no a to auto jsme tam domluvili, manžel si to prohlídl, automechanik, tak říkal, no dobrý, tak jo, a za celkem přijatelnou cenu, takže si ho vememe, já povídám, no jo, my jsme tady na motorce. Já jsem teda řidičák měla od roku 64, jo, takže to nebyl problém a na motorce jsem jezdila. A on říká, no tak se nedá nic dělat, já pojedu tím autem a ty pojedeš za mnou teda na motorce.
0: Nechtěl vám ho půjčit hned na první jízdu, jo?
1: Ne, já jsem jela na motorce a on jel tím autem. Uh-huh. A teďka ale já říkám, ale prosím tě, pojedeme přes Prahu. Tak jako já teda jako v ty Praze. A on říká, prosím tě, jak pojedu pomalu, tak pojedeš za mnou, ne? No tak jsme jeli, takže jsme přijeli ku Praze, samozřejmě při prvním nějakým odbočení, nebo já nevím, jak se to vzniklo, prostě najednou nebyl a já jsem skončila u Pražského hradu, tam před těma dvouma budkama, jak tam stála.
0: Počkejte, jako na Hradčanském, to ne snad.
1: Jo.
0: Fakt, jo, o arcibiskupství, jo.
1: A teďka já jsem tam s tím motocyklem teda byla a říkám, Ježišmarja, kam já teď lidi koukali, protože tam chodili turisti, že jo.
0: No to,
1: a teď já jsem tam motala.
0: To jste musela na Pohořelci, ne? Tam jako odbočit doprava kolem Lorety.
1: Nevím, už prostě někde jsem, prostě mi ujel a já jela a někde jsem odbočila a prostě on nebyl. No tak jsem pak zajela někde takhle ke straně, tam jsem zůstala stát a říkám, no Krista pána, kde je? No tak pak teda jsem, pak se vrátil, asi si řekl, že jsem úplně blbá. No,
0: takže počkejte, jak ho napadlo jet k Pražskému hradu, prosím vás, mobily nebyly.
1: No, on nejel k Pražskému hradu, ale já jsem prostě
0: jo, ale jak ho napadlo, pak se tam za vámi vrátit a najít vás?
1: No, nechápu to.
0: Čas vás za sebou neviděl.
1: No, takže prostě nevím. Tak jsme jeli tou Prahou a já vždycky už jsem teda byla úplně v steky bez sebe a u každý křižovatky prostě starým městem jsme jeli a to vím, že to bylo šílený a teď tam ty auta, že jo, najížděli a já vždycky na každýho ještě z ty motorky jako mávala, ať mě pustí s tím autem, to jede přede mnou. No, tak jsme to nějak tak vyklíčkovali.
0: Dobře to dopadlo.
1: Cože?
0: Dobře to dopadlo.
1: Dopadlo to, jo, pak už když jsme byli na kraji Prahy, tak už jsem ho nechala, ať si jede a já už jsem si jela za ním, to už bylo dobrý, ale nejhorší bylo teda vyklíčkovat z ty Prahy. No potom jsme měli pabědu, my jsme měli mnoho aut, protože manžel automechanika, prostě nikdy jsme neměli auto nový. A vždycky prostě nějaký, takže pabědu, pak škodovku, tisícovku, pak jsme, a pak teda to jsme měli škodu 12, ježišmarja, jak se jmenovala, 120, škoda 120, a protože jsem pracovala v mototechně, tak to nebyl zas takový problém sehnat auto. a to nám vrátili, nebo vrátili to Angličani, že jim to nějak splachla vlna v Anglii a prodávali to potom zaměstnancům mototechny a to by bylo všechno dobrý, ale mělo to pravý řízení.
0: Je. Yeah.
1: No a s tím jsme teda najezdili hodně i prostě po cizím.
0: To si nedovedu představit.
1: Německa a tak dále. No ale jezdila jsem s tím i já a hodně. Mm-hmm. A to nebyla legrace, protože to mělo, řízení to mělo pravý, ale řazení to mělo jako, kdyby bylo levý, že jo?
0: No, rozumím.
1: Naučená jednička k sobě, nahoru, dvojka, že jo, odmáčknout, trojka, čtyřka. No a to všechno bylo obráceně.
0: Tak to jste teda kabrňák, že jste to takhle zvládli. Já se hrozím toho, že bych měl někdy jet do Británie a tam řídit, jo. Člověk si to naučí
1: to,
0: takhle, no.
1: Taky nevím, jak by to dopadlo, ale na to řízení právě jsem si zvykla. Mm-hmm. Lepší bylo, když jsem jela třeba a zastavili nás policajti, že jo, někde, nějaká ta kontrola, no a šli doleva, že jo.
0: A jo, jo, jo.
1: A říká, ukázal, musíte doprava. Já to koukali jako to. No tak to bylo to. No, měli jsme aut hodně, samý vojetý samozřejmě. A nakonec jsme skončili u Subar. Protože jsme se přestěhovali, pak v 86. roce jsme odešli do hor, do Krkonoš. A tam prostě to byly, my jsme snad měli první Subaru v republice, protože můj mužský furt šmejdil po nějakých takových letech. No a ta byla dobrá, ty Subaru byly dobrý. No.
0: Já vám
1: no,
0: moc děkuju, paní Marcelo, že jste se dovolala, krásně vyprávěla. Už hraje písnička, protože my míříme k 1 hodině noční. Ať se hezky vyspíte.
1: Tak jo. Tak bylo to hodně zážitku, ale jo, to nebude.
0: Krásně jsem si to užil, ať se daří. Nashledanou.
1: Nashledanou.
0: No a klidnou noc a dobrý vstup do celého nového týdne vám přeje Zdeněk Novák. Ať se vám daří.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. V divadle pro vaše uši se mi občas nabídne taková vzácná příležitost. No, představte si asi jako když stojíte u knihovny a máte v ruce jednu knížku v několika různých vydáních. Pokaždé jiný rok vydání, jiný obal, jiné ilustrace, vyda tady třeba ilustrace úplně chybí. Zkrátka, pro nás to dnes znamená různé zvukové zpracování jednoho jediného příběhu. Tak se nechte překvapit, anebo možná vám napoví už první melodie.

0: dětské nebo holčičí prostě dětské knihovně. Jen v rozhlase měl v průběhu let několik adaptací. Dochované jsou dnes už jen dvě. Ta první s titulem Poklad na ostrově je z roku 1966 a hlavního hrdinu Jima Hawkinse si v ní v režii Karla Weinlicha zahrál tehdy 31letý, ovšem s věčně mladickým hlasem Jaroslav nebo Jaroušek Kepka.
1: Pod skalou slané moře šumí, je modré na pohled, hlavou mi táhnou sny a dumy, lákám neširý svět, lákám neširý svět. Racek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let, když vlny hučí dálky zdraví. A mně je 15 let, a mně je 15 let. Chtěl bych s tou brigou nebo bárkou na moře vyplout hned, porvat se s mořem s krutou dálkou a navrátit se zpět, a navrátit se zpět.
2: Jsme na místě, pane.
3: U admirála Bemboa. No, uvidíme.
2: Bude se vám tady líbit. Tady vás určitě nikdo nebude vyrušovat.
3: Je z té vaší hospody vidět na moře?
2: Skoro až do Bristolu, pane, když je jasno. Já se často dívám na moře. Víte, že rozeznám fregatu od korvety?
3: Mohl bys být od rodiny plavčíkem, co? Nebo radši hned kormidelníkem?
2: Proč ne? Plavčík Jim Hawkins se hlásí. Na obzoru černá pirátská vlajka se skříženými hnáty.
3: No, na to se musím napít.
2: Maminko, vedu ti hosta.
3: Kluku, ty se máš k světu.
4: Už jdu. Jimmy, mluvil jsi s doktorem Livesayem?
2: Určitě přijde, maminko, zatím posílá tenhle odvar.
4: Děkuju ti.
2: Představ si, že tento pán...
3: Vy jste hostinská?
4: Dobrý den, pane, k vašim službám. Pán chce přespat?
3: Možná přespat, možná i ubytovat, to všechno se uvidí. Ten váš zapadák se mi docela líbí. Chlapec mi říkal, že tu je klid.
4: Jako v ráji.
3: Potřebuji si odpočinout. Nesnáším lidi. Dám klid, rozumíte?
2: Říkal jsem pánovi.
3: Teď mlč a přines sklenku pálenky.
4: Je dole v přihrádce, Jimmy, běž, tady máš klíče, tak běž.
2: Hned jsem zpátky, pane.
3: Kuchyň mám rád jednoduchou. Špek, vejce a hlavně fazole. Platím předem.
4: 4 zlaťáky.
3: No až je projím, řeknete si o další.
4: Děkuju vám, pane, hned vám připravím nahoře pokoj. A chlapec tu bude co nevidět, pomůže vám se vším. Děkuju vám, pane. Bude se vám u nás jistě líbit.
2: Už jsem tady, pane, poslušte si. Naše pálenka je výborná. I baron Trelawney se tu někdy zastaví na skleničku.
3: No uvidíme, čemu se říká v taverně u admirála Bemboa rum. Dobrá. Abys rozuměl, chlapče, pálenka to je jediný přítel na moři, který tě nezradí.
2: Budete si ještě něco přát?
3: Ne, totiž počkej, příteli. Dovolíš, abych ti říkal, příteli... Víš, co je tohle?
2: Stříbrná 4 pence, pane.
3: Tak. A chtěl bys si vydělat?
2: To bych musel hodně dlouho pracovat.
3: Ale vůbec ne. Záleží jenom na tobě. Jestli dokážeš mít otevřené oči, no tak co? Umíš číhat jako rys?
2: Myslím, že ano, pane.
3: Dobrá. Tuhle 4 pence dostaneš každý měsíc, když se poohledneš po jednonohém námořníkovi.
2: Po jednonohém námořníkovi?
3: No snad nemáš strach. Neboj se, tobě nic neudělá. A kdybys ho uviděl, sebereš se, přiběhneš za mnou a budeš hlásit, kapitáne, je tady jednonohý námořník. Přišel jsem a ptal se po vás. Ale já jsem řekl, není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
2: Není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
3: Báječně. Vyplácím ti, Jimmy, slavnostně první zálohu.
2: Děkuju vám, pane.
3: A nezapomeň, dávej pozor na jednonohého námořníka.
2: Budete večeřet, pane?
5: To ne, hochu, to ne. Ale skleničku pálenky bych si dal.
2: Hned vám ji přinesu. Ale mohl byste si přesednout od okna?
5: Proč pak, hochu? Mně se tu líbí.
2: Tady totiž sedává náš kapitán, pane. To je jeho místo. Teď je na procházce.
5: Kapitán. No samozřejmě náš Bill. To bude překvapení, až se

0: setká se starým kamarádem.
1: Vy ho znáte?
0: To bych řekl. Je takový vysoký, silný, má na ušnici a dvě jizvy na tváři.
1: Přesně on, pane.
0: A přivezl si obrovský kufr, že je to tak?
1: Jak to víte, pane?
0: No tak vidíš. A říkal ti, abys k němu nikoho nepouštěl, nic mi nemusíš říkat. Znám toho starého Morouse jak vlastní boty, ale to se mne netýká, víš? Já mu chci něco velmi důležité.
1: Ano. Už se vrací, pane, vidíte? Támhle jde po pěšině naproti na stráni.
0: Na mou duši. Tiše, skrtku, tiše. Musím ho překvapit. Ani slovíčko nebo...
2: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Bile. Dobrý večer od kamaráda, který tě přišel navštívit.
2: Co? Ať mě hrum černý pes.
0: Docela správně, Bile. Už dlouho jsme se neviděli, viď? Zapomněl jsi na nás a to není o tebe hezké.
2: Nech toho. No dobrá. Vyčení chariste mě. Co chceš?
0: Co by na tobě mohl chtít černý pes? Trochu si zavzpomínat na staré časy.
2: Nežvaň, já vím, oč vám jde. Ale to si zapíš za uši. Ty i všichni ostatní nedostaneš nic. Nic.
1: Mám přinést polévku, kapitáne?
2: Nebudu jíst. Sklenici rumu.
1: Ano, pane.
0: Piješ na kuráž? Budeš jí potřebovat.
2: Nejsem. A zmizni odtud.
1: Jak si přejete,
3: pane?
2: Pamatuj si, svou kůži nedám lacino. Můžeš to vyřídit rytířů.
0: Jsi sám, Bile, a nás je 9.
2: A kdyby vás bylo 100, chtěli byste dukáty, co? A zlaté pruty a stříbrné poháry. Nic nedostanete. Jsou moje, jako předtím byly Flintovy.
0: Patří nám všem.
2: A tak běžte a hledejte si je, když patří vám všem.
0: Pamatuj na Bengana.
2: Já nejsem Bengan. Pamatuješ na nebošíka kapitána Flinta? Beze mne neudělal ani jediné rozhodnutí. Mě svěřoval loď, když vy jste u strachy nevěděli, kudy kam. Krysy. Vždycky jste byli jen krysy.
0: Nadáváš. Stejně ti to nepomůže, Bile. Víš dobře, že máš na vybranou jen 2 věci. Buď nám dáš mapu, nebo...
2: Nebo?
0: Nebo dostaneš černou známku.
2: Ty lotři.
0: Rozmysli si to dobře. Buď mapu...
2: Neleknu se vás.
0: Nebo černou známku. Zapiš si to za uši. Přijdeme brzo. S Bohem, Bile.
2: Neleknu se vás. Rozumíš? Všichni se budete houpat na obrátce. Radši si ještě pořádně loknout rumu, než... Proč se mi najednou tak točí hlava? Žili. Jim, kde jsi? Žil.
1: Já za to nemohu, pane doktore, říkal, že je to jeho kamarád a vůbec nebyl jednonohý.
4: Jime, prosím tě, nech už všech nesmyslů. Jednonohý námořník. Podej mi obklad.
1: To nejsou nesmysly, pane doktore, on říkal...
5: Určitě je mrtev, určitě a musí umřít zrovna v našem starém poctivém hostinci.
4: Jen klid, paní Hawkinsová. Je právě tak živý jako vy nebo já. Zatím ho jen klepla slabá mrtvička. Není divu, táhne jako duha.
5: Víte, kolik nám je dlužen?
1: Pane doktore, maminko, podívejte tady to tetování.
5: Pro všechny svaté. Šípenice. On má šípenici na ruce.
4: Jen aby neměl oprátku na krku. Jimmy, ještě vodu.
1: Ano.
4: Tak. Nedal bych za to groš. Jimmy, bojí se krve?
1: Mm-mm.
4: Ne? Tak drž to umyvadlo, pustím mu teď trochu žilou.
1: Tady, pane doktore, podívejte, tady je vytetovaný nějaký nápis.
4: Billy Bonesovi, jeho zlatíčko.
5: Fuj, taková nestydatost. Jimmy, okamžitě se dívej jinam.
1: Tak je to pravda.
4: Drž pořádně to umyvadlo. Co je pravda?
1: Že se jmenuje Bill Bones.
4: Co vám všechno napovídal?
5: Co pak s ním byla kloudná řeč? Přineste pálenku, chci sklenici rumu. To bylo všechno, co od něho člověk slyšel. Ze začátku aspoň platil, ale teď? Minulý týden vyházel z hospody hosty, poněvadž při pomluvě nějakého Flinta nebo tak něco.
4: Říkali mi to. Konečně přichází k sobě.
2: Proš vám nikdy nepatřil. Vy lumpy, černý pes. Kde je černý pes?
5: Prosím, mrož, pes, hotový cirkus. Přeskočilo mu z toho v hlavě.
4: Uklidněte se, pane. Žádný mrož tady není a pes taky ne.
2: Cože? Co je? Co se to se mnou stalo?
1: Pan doktor Livesey je náš přítel.
4: Dopřáváte si příliš rumu, vážený. Mrtvice se o vás pokoušel, pane Bonesy.
2: Já nejsem Bones.
4: Bones nebo Jones, to máte jedno. Ale ať jste Petr nebo Pavel, jedno vám kladu na srdce. S rumem si dáte od dneška pokoj. Jestli se nechcete dostat rovnou na prkno, na nejvíc sklenku denně. Stát si ještě jednou to, co dnes, neručím za nic.
2: Doktor, máte pravdu, stát si ještě jednou to, co dnes. Ne, ne, ne, buď já, nebo oni. Špatně mě znáte, rytíři štěstěny. Byl ještě není starý prohnilý koráb. Ta hlava. Do postele. Jime, pomoz mi do postele.
4: Konečně rozumné slovo. Paní Houkinsová, dohlédněte na něho. Aspoň týden musí ležet.
1: Pojďte, kapitáne, pomohu vám.
4: A nezapomeňte, co jsem vám řekl. Ani kapku navíc. Přijdu se na vás podívat zítra.

0: Podarujte ubohého žebráka. Podarujte ubohého slepce. Podarujte chudáka. Pomozte ubohému člověku.
1: Co si přejete, pane?
0: Zdá se mi, že mluvím s chlapcem. Řekni mi, kde je tu hospoda u admirála Bemboa?
1: Jste přímo před ní, pane.
0: Mohu tě o něco poprosit, chlapče?
1: Jistě, pane.
0: Doveď mě ke kapitánu Bonesovi.
1: Ke kapitánu? Tady žádný pan Bones nebydlí.
0: Ale chlapče, snad bys nelhal. To je hřích, dítě, to je veliký hřích. Potřebuju s ním mluvit jen malou chvilku.
1: Říkám vám, že jste se spletl.
0: Tak dobrá, hochu, věřím ti. Jistě bys neobelhal ubohého slepce. Podej mi, chlapče, ruku. Vyveď mě zase na cestu, prosím tě.
1: Musíte dávat pozor. Au, co to děláte? Vždyť mi zlomíte ruku.
2: Zlomím ti, jestli mě okamžitě nezavedeš ke kapitánu. Zlomím ti nejdříve jednu ruku a pak druhou.
1: Ale já nesmím.
2: Veď mě.
1: On je nemocný. Počkejte, nechte toho, já vás povedu.
2: Já tak si pospěš. Se mnou nejsou žádné žerty. To si pamatuj.
3: No si ty, Jimmy?
1: Přišel za vámi kamarád, pane.
2: Bile Bonesy, naše chvíle přišla.
3: Kostelní lavice.
2: Tak, starý brachu, nečekal jsi nás tak brzo.
3: Pust toho, chlapce. Přinesl jsi mi černou známku?
1: Kapitáne.
3: Dobrá, kostelní lavice. Ať se teda stane, co se má stát.
2: Ještě si můžeš zachránit život, Bile. Můžeš dát mapu po dobrém. Za 6 hodin... si přijdeme pro mapu.
3: Za 6 hodin vám zakroutím krkem. Pošlu vás ke všem čertům.
2: Tak se rozluč se životem, Bile. Za 6 hodin přijdeme všichni. Všichni! Přemýšlej o tom. S Bohem.
3: Jen přičte. Přijďte, rozbiju vám hlavu, vy, nebojím se vás. Kdyby se mi tak netočila hlava. Jimmy, rum, přines mi rum. Chci mít jasnou hlavu.
1: Kapitáne, co je vám?
3: Dojeď pro doktora. Jimmy, hlava se mi točí. Řekni mu, že banda, moje zlato. Ne, moje zlato nedostanou.
2: Máš ještě 6 hodin. Času!
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
5: V dalším Ostrově pokladů Jaroslava Kepku po letech opět v režii Karla Weinlicha v hlavní roli vystřídal Jiří Langmajer. Tomu sice v roce 1983 nebylo ještě přes 30, ale věk skutečného Jima Hawkinse už měl jako 17-letý taky dávno za sebou. V následující ukázce, jako bychom vlastně navázali tam, kde jsme před chvílí skončili, totiž v krčmě u admirála Benboa.

0: si, rytíři ještě z ceny přišli. A běž, vyraz dveře.
1: Je otevřeno.
2: Podívejte, Billy Bones leží tady nalevně na zemi.
1: Asi zaháněl strach rumem.
0: Vstávej, Billy Bones, tak mám ti pomoct tou hledykou.
3: Ten už nevstane, Silvere.
0: Kluci, prohledejte ho. Všechno prohledejte. Hlavně kufr, všechno tady obraťte na ruby. Musíme najít mapu ostrova.
4: Kufr je prázdnej.
0: Hledejte dál, pitomci.
1: Je tady není.
0: I kdybych chtěl tuhle šperuňku obrátit na ruby, tak tu mapu najdu.
3: Podle mě už byla někdo šacoval, nemá u sebe vůbec nic. Předešli nás ty z hospody. Mapu vzal určitě ten zatracený kluk.
5: Utíkali jsme s matkou za doktorem Lifesayem, protože jsme se báli, aby nás piráti u admirála Bembua nezastihli. Na návštěvě u doktora Lifesaye byl právě lord Trelawney a já zpočátku váhal, jestli mohu před tímto člověkem o tajemných událostech posledních dnů mluvit. Když mi však doktor naznačil, že před panem Trelawneym nemá žádné tajnosti, vypověděl jsem vše, co jsem věděl o Flintově bandě a ostrově pokladů. Nakonec svého vyprávění jsem položil na stůl balíček ve voskovaném plátně. Byla v něm ukryta mapa ostrova.
6: O tom Flintovi jste už jistě slyšel, že, pane Trelawney?
7: Jak bych o něm neslyšel? Byl to ten nejkrvavější pirát všech dob.
6: Dejme tomu, že na této mapě, kterou máme před sebou, je klíč k určení místa, kde Flint zakopal svůj poklad. Zajímalo by mě, jak může být ten poklad velký.
7: Jak velký? Obrovský, doktore.
6: Myslíte?
7: Víte, kolik lodí Flint vydrancoval a potopil? Podívejte se. Tyhle křížky na mapě označují jména plachetnic, které Flint poslal ke dnu.
6: A tady vzadu si zaznamenával dokonce podíly na kořisti. Otočte tu mapu, pane Trelawney. Ano, ostrůvek leží v karibské oblasti. O tom nelze pochybovat. Je asi 9 mil dlouhý a 5 mil široký.
5: Ten pahorek uprostřed ostrova se jmenuje... Dalekohled.
7: Dalekohled je hlavní orientační bod. Tady na mapě je připsáno. Vysoký strom na dalekohledu, 10 stop k východu, východní pahorek, 5 sáhů od černé skály, na níž je vyryta hlava. Červeným křížkem označeno místo pokladu, podepsán John Flint.
5: Podívejte tady, křížek červeným ingoustem.
7: Myslím, že to je jasné. Máme před sebou klíč k pohádkovému bohatství. Okamžitě koupím v bristolském přístavu loď, najmu posádku, naložím vás a Jima a ten poklad dostaneme, i kdyby to mělo trvat rok.
6: Ale co moje lékařská praxe, pane Trelawney?
7: Jmenuji vás lodním lékařem. Za pár měsíců budete mít tolik zlata, že si na nějakou ubohou lékařskou praxi ani nevzpomenete. Jim Hawkins může být plavčíkem nebo pomáhat v kuchyni.
8: Hurá, maminko! Víš, že mi dovolíš plavit se za pokladem.
9: Bojím se o tebe, Jime. Taková výprava je nebezpečná.
8: Maminko...
6: Přimlouvám se za Jima, paní Hawkinsová. Už je to velký chlapec. Dám na něho pozor.
8: Splatíme dluhy. Přivezu peníze, maminko. Hromady peněz.
9: Peníze. Hlavně, abys přivezl sám sebe a vrátil se živ a zdráv, Jime.
8: Já se vrátím, maminko.
6: Mám teď strach z jediného člověka.
7: Z koho, doktore?
6: Z vás, pane Trelawney, protože znám vaši hovornou povahu.
7: Budu mlčet jako hrob, doktore. To vám slibuji.
6: Nejsme totiž jediní, kdo vědí o této mapě. Pamatujte si to, pane Trelawney.

0: Hispaniola je opravdu krásná loď, pane. Gratuluji vám k tak výhodné koupi. O, dovolte, abych se představil. Jsem John Silver, vysloužilý námořník. Na lodích jsem strávil většinu svého života, ale Hispaniola je jedna z nejlepších lodí, jakou jsem kdy viděl.
1: Máte zřejmě hodně námořnických zkušeností.
0: Mohl bych si s nimi otevřít obchod, ale bohužel o mé zkušenosti není zase takový zájem. Na jednonohého člověka není zrovna příjemný pohled.
1: Promiňte, ale nebude vám vadit, když se zeptám, jak jste přišel o mamu?
0: Ve službách vlasti pod nesmrtelným generálem Hawkem. Ale to by byla dlouhá historie. Generál Hawk mě vyznamenal za statečnost.
1: Dostáváte penzi?
0: O, nikoliv, pane.
1: Poslyšte, měl bych pro vás návrh. Hledám muže s takovými zkušenostmi, jaké máte vy. Nechcete se plavit na mé lodi?
0: Velice rád, pane. Jestli potřebujete lodního kuchaře, jsem k vašim službám. Mohu vám pomoci i při výběru posádky. Znám v Bristolu každého námořníka a spolehněte se, že vám vyberu ty nejlepší.
1: Výborně. Někoho takového jsem potřeboval.
0: A kam se poplavíme, pane?
1: Bohužel to vám nemohu prozradit.
0: Ale pochopte, až budeme najímat posádku, každý se nás zeptá, kam plujeme.
1: Dal jsem přátelům slib, že cíl plavby neprozradím.
0: Je mi líto, že nemohu vaši nabídku přijmout.
1: Proč?
0: Nepatřím k námořníkům, kteří se nalodí a je jim jedno, kam plují. Vždycky jsem znal cíl své cesty, pane.
1: Opravdu vám nemohu říct nic bližšího.
0: Chápu, ale bohužel se mnou nepočítejte.
1: Vypadá to, že jste poctivý člověk.
2: Umíte držet jazyk za zuby?
0: Pane.
2: Plujeme pro poklad kapitána Flinta.
0: Už nemusíte nic říkat, pluji s vámi. Neřeknu nikomu ani slovo a posádku vám vyberu z těch nejlepších mořských vlků, které tady v Bristolu znám.

0: Konečně přišel den, kdy jsme zvedli kotvy. Hispaniola začala svoji plavbu k ostrovu pokladu. Plachty se nadouvaly, břeh s přístavištěm se ztrácel za námi. Posádka se skládala ze samých zkušených námořníků a kapitán Smollett, kterého najal pan Trelawney, také rozuměl svému řemeslu. Během plavby se však přihodilo několik zvláštních věcí.
1: Pan kapitán Smollett by s váma rád mluvil, pane Trelawney.
2: Ať vejde do mé kajuty, Jimmy.
1: Pojďte dál, pane kapitáne.
2: No, co máte na srdci, kapitáne? Doufám, že je na lodi všechno v pořádku.
3: Budu upřímný, pane Trelawney. Nelíbí se mi tato plavba a nelíbí se mi posádka.
2: Nakonec se vám nelíbí ani loď, kapitáne, co?
3: Naopak, loď je výborná.
2: Možná se vám tedy nelíbím já, váš zaměstnavatel.
4: Takové narážky nemají žádný smysl. Pokračujte, kapitáne Smollette.
3: Byl jsem najat se zapečetěnými rozkazy, abych panu Trelawneymu řídil loď, kam poručí. Proč ne? Zjistil jsem ale, že i ten nejposlednější námořník na lodi ví víc než já. A to není správné.
4: V tom s vámi plně souhlasím, kapitáne.
3: To není bohužel všechno. Doslechl jsem se, že se plavíme za jakýmsi pokladem. To je ožehavá věc, pánové. A už vůbec se mi nelíbí, že to má být tajemstvím a zatím o tom žvatlá celá posádka. Mám takový dojem, že ani jeden z vás, pánové, neví, co je v sázce.
4: Proč se vám nelíbí posádka? Nejsou to snad dobří námořníci?
3: Mám za to, že posádku si má vybírat každý kapitán sám.
2: Ještě něco, kapitáne?
3: Ano. Zaslechl jsem, že máte mapu toho ostrova, kde je poklad zakopán. To místo je prý označeno červeným křížkem. Mnozí prý znají i přesnou zeměpisnou polohu.
4: To není možné.
3: Je mi líto, pane.
2: Neslýchané. Mohl jste to prozradit jedině vy, doktore. Nebo tady ten kluk.
4: Vyprošuji si taková nespravedlivá nařčení, pane Trelawney.
3: Je nutné, abychom provedli určitá opatření, pánové. Tak za prvé. Mužstvo naložilo prach a zbraně pod přední palubu. Tam je volný přístup. Doporučuji přenést zbraně a střelivo do skladiště pod vaší kajutou, pane Trelawney. A za druhé. Nevím, pánové, kdo z vás má mapu toho ostrova, ale požaduji, aby to zůstalo přede mnou i před celým mužstvem v tajnosti.
4: Obáváte se snad vzpoury, kapitáne?
3: Zdá se, že na palubě není všechno v pořádku. Ten jednonohý lodní kuchař Silver, kterého tady všichni poslouchají, se mi taky nelíbí.
2: Jděte už ke všem čertům, kapitáne. Silver je poctivec a hrdina. Generál Hawke ho vyznamenal za statečnost. Mám už dost toho vašeho podezřívání. Opatření, o kterých jste tu mluvil, si pro mě za mě udělejte, ale přestaňte mě unavovat svými věčnými pochybnostmi.

0: Co tady děláš, chlapče?
1: Dívám se, jak námořníci přenášejí zbraně, pane kapitáne.
2: Hej, hola, kamarádi, co to k čertu vyvádíte? Kdo to nařídil?
0: Já, Silvere. Máte něco proti tomu?
2: Vůbec ne, kapitáne. Jenom se bojím, že záď pak bude přetížena.
0: Tyhle obavy přenechte laskavě mě. A jděte do kuchyně, ať nemusí mužstvo čekat na večeři. Toho chlapce vemte sebou.
2: Rozkaz, pane kapitáne. No, pojď, Jimmy, pomůžeš mi loupat brambory.

0: bylo po západu slunce, když jsem dokončil svoji práci. Dostal jsem chuť na jablka, která byla uložena v bečce na palubě. Došel jsem k velkému sudu, ale shledal jsem, že jablíček v něm zůstalo už pramálo. Napadlo mě vlézt do sudu a trochu si v něm odpočinout. Stočil jsem se tam do tmy a pomalu jsem usínal. Najednou mě probudil praskot prken, jak v mé blízkosti jakýsi námořník stěžka dosedl na palubu. Bečka se zakymácela. Poznal jsem Silverův hlas. Krčil jsem se v bečce, poslouchal a chvíl se strachem, aby mě neobjevil.
1: Flint byl kapitánem a já jsem byl lodním mistrem.
2: Protože Flint z nás byl největší sekáč.
1: A já ti říkám, že kdybych neměl tu zatracenou dřevěnou nohu, tak jsem byl kapitánem rytířů štěstěný. Já, protože jestli se starý Flint někoho bál, tak se bál mě, Dicku, to si pamatuj.
2: Jo, to je jasný.
1: To, že se Flintova stará parta sešla tady na palubě, to je moje zásluha.
2: No jo.
1: Já jsem Strlony ho všechno vytáhl a já jsem mu vybral tuhle posádku. Tak bych byl moc rád, kdyby vám všem bylo jasný, že v tomhle podniku rozkazuju já.
2: Nerozčiluj se, Silvere, a radši nám řekni, kdy do toho půjdeme.
1: Kdy? Tak já ti to povím. Co nejpozději, abys věděl.
2: Sakra, proč? Mám už kapitána Smoleta až po krk.
1: Tvůj mozek nikdy za moc nestál, Henci. Kapitán Smollett je prvotřídní námořník a spolehlivě řídí tuhle zatracenou loď.
2: Kormidlovat umíme taky, Silvere.
1: Kormidlovat možná, ale kdo z vás umí určit směr pitomci?
2: Nikdo.
1: Tak držte hubu. Mapu má doktor nebo ten břicháč Trelawney. Bude nejjednodušší, když nám poklad najdou. A pomůžou nám ho naložit na palubu. Teprve pak se jich zbavíme.
2: Jo. Až bude zlato na lodi, vysadíme je na pustým ostrově.
3: Jaký pak caviky s nima? Zakroutíme jim krk. To je nejjednodušší a taky nejspolehlivější.
1: Právně, Henci. Až budu lordem a budu jezdit v kočáře, nechtěl bych někoho z těch chlapů v Londýně potkat. Hodíme je přes palubu, až přijde náš čas.
2: Žraloků. Jasně. Všichni jdeme za tebou, Silvere. Já, Hans, Dýka, Morgan, Anderson, O'Brien, všichni.
1: To rád slyším. Jenom mě mrzí, že tady s námi není černý pes. A hlavička, ten zatracnej kluk z hospody by je poznal. No. Dýku, sáhni do bečky a podej mi jablko, vyschlo by nějak v krku.
4: Jo, Silvere.
2: Počkej, Silvere. Přece nechceš cucat šťávu z jablek, když tady máme rum.
1: Na poklad starýho Flinta.
3: Ať se dobře pomějem a nacpem si kapsy zlatem.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
6: Každou hračku hned poničí, odmítá chodit k holiči.

0: V divadle pro vaše uši dnes listujeme slavným románem Roberta Louise Stevensona Poklad na ostrově. A po dvou rozhlasových dramatizacích teď na závěr přijde ke slovu ještě dramatizovaná četba. Ta je nejmladší, z roku 2014. A Jimem Hawkinsem je tu Krištof Hádek. Děj všech nahrávek pochopitelně popisuje stejný literární příběh, ale zajímavé je, že zatímco rozhlasové verze se ve svém závěru odchýlily od knižního rozuzlení, teprve ta nová verze z produkce soukromého audiostudia přináší skutečný původní autorský závěr příběhu, tak, jak byl v knize a který dnes taky symbolicky uzavírá i další vydání našeho divadla pro vaše uši. Tak snad už jen přání klidné dobré noci po správně dramatickém vyvrcholení Stevensonova románu.
1: Zraní dřímoty vytrhl piráty čísi jasný hlas.
2: Vstávejte, vycházko, tam ve srubu. Tady je doktor Lysej.
1: Přišel, aby ošetřil poraněné piráty. Když mezi nimi spatřil Jima, zůstal chvíli jako opařený, ale brzy se vzpamatoval a pustil se do obvazování.
2: No máte štěstí, příteličkové. Mnozí z vás měli pěkně na mále. Tak co, Mary, co vaše játra? Vypil jste medicínu? A co vy, Dicku, ukažte jazyk. No, vida, zase jedna pořádná zimnice. To máte z toho, že jste se utábořili uprostřed bažiny. Tak, pro dnešek jsme hotoví a teď bych si rád promluvil s Jimem, když dovolíte.
3: Nejprve zazněl ostrý nesouhlas, ale Silver piráty skrotil.
4: Co zvete, paviáni, co pak nevidíte, že vám doktor pomáhá utíct zubatý z lopaty? A tohle má být vaše vděčnost? Jasku, když Jim dá čestný slovo, že se nepokusí o útěk, ať si jde s doktorem povídat, jak dlouho bude chtít.
3: Doktor si mě vzal stranou a povídá mi, že když jsem si sám navařil pěknou kaši, musím si ji také sníst. Pane doktore, ušetřete mě prosím vás výčitek, teď už vím, že to byla ode mne hloupost. Ale přece jen to snad bylo k něčemu dobré. Hispaniolu jsem jim vzal a to nám všem jistě pomůže. Když doktor Lysej odešel, svolal Silver piráty.
4: Tak, kamarádi, přišel čas podívat se na zuby zlaťákům. No, máme teď sice menší nevýhodu, páč jsme přišli o loď, ale až se zmocníme pokladu, karta se obrátí. A taky máme Jima jako rukojmí, na to se nedá zapomínat. Zkrátka, jaký pak dlouhý řeči? Vzhůru za pokladem!
1: Byl to podivný průvod, který pomalu táhl ostrovem. Po zuby ozbrojení piráti, kteří navíc nesli lopaty a krumpáče, vpředu Silver se dvěma puškami i papouškem Flintem na rameni a na dlouhém provaze uvázaný klopítající Jim. Cesta k zátoce kostlivců byla obtížná a výprava se dostávala vpřed jen s vypětím všech sil. Když dorazili ke břehu, nasedli do člunů, které jim zůstaly, když připluli z lodi na ostrov. Veslovali opatrně, protože čluny byly přetížené, ale zdárně přepluli na druhou stranu zálivu. Po vylodění pokračovala celá tlupa v další pouti za pokladem. Najednou se jeden z pirátů, který šel na levém okraji stezky, rozkřičel na celé kolo. Pod velikou borovicí ležela lidská kostra pokrytá cáry šatstva. Na tvářích pirátů se usadil strach a vzrůstal čím dál tím víc.
4: Jsem tady, abych našel zlato a přísahám Bůh, nedám se odradit ani člověkem, ani ďáblem. Na čtvrt míle odsud je 700 000 liber zlata. Kupředu hoši, zlato nás volá!
1: Po těch slovech se kolem ozval smích a pirátům bylo hned líp. Za chvíli už zase mezi sebou klábosili jako by nic a hrnuli se dál s nářadím na ramenou.
3: Konečně jsme došli k prvnímu ze tří vysokých stromů, který měl být poznávacím znamením. Ale měření dokázalo, že není tím pravým. Stejně tomu bylo i s druhým. Až teprve třetí byl správný. Ta smečka se k němu vrhla. Z očí jim čišela chtivost po zlatu, které cítili na dosah. První z nich však náhle zařvali a strnuli na místě.
1: Silver s Jimem se rychle dostali za nimi, ale zarazili se také. Oba před sebou viděli velkou, ale ne už příliš čerstvou jámu. Zarůstala travou a na dně leželo jen pár prken z beden a kus starého krumpáče. Všechno bylo najednou jasné jako den. Poklad byl pryč. Někdo ho našel a odnesl. Silver se vzpamatoval jako první. Otočil se k Jimovi.
4: Tady máš, dávej pozor.
1: Do ruky mu strčil dvouhlavňovou bambitku a potom klidně obešel jámu, aby stál i s Jimem naproti pirátům. Ti zatím všichni naskákali do jámy a hrabali se v hlídně. Morgan našel zlatý peníz a s přívalem nadávek jej zvedl. George zaječel.
2: Tohle je těch tvých 700 000 liber? Ty berané, ty lotce, tak tohle ti jen tak neprojde.
1: Piráti vylezli z jámy a zhlukli se na druhé straně. Silver však stál klidně, jako by se ho celá záležitost netýkala. V tom se z nedaleké houštiny zablesklo a zarachotili 3 rány z mušket. Mary spadl střemhlav do jámy, George se zatočil jako káča a padl za ním. Zbývající muži se dali na útěk. Silver přiklopítal z berlou k jámě a dřív než mohl někdo mrknout, vypálil z pistole. Když k němu umírající pirát obrátil oči, řekl...
5: Jasku, Jordi, teď jsme si spolu kvit.
1: V tom okamžiku vyběhli z lesa doktor a Ben Gunn. Z mušket se jim ještě kouřilo.
2: Kupředu, nesmíme je pustit ke člunům!
3: Všichni jsme se rozběhli za prchajícími piráty a prodírali se hustým křovím, které nás chvílemi celé zakrývalo. Silver se činil ze všech sil, aby té štvanici stačil. Skákal se svou berlou jako opice, ale přece jen zůstával pozadu. Na vrcholku planiny jsme se zastavili. Piráti odsud zamířili jiným směrem. A tak jsme je nechali běžet. Všechny až na Silvera, který si utřel spocenou tvář.
4: Děkuju vám pěkně, doktore. Přišel jste přesně včas. Podívejme se. Tady je Ben Gunn. Ty seš pěknej, Bene, takhle k smrti vyděsit rytíře štěstěny. Máme to pěkně za sebou s tím pokladem, to teda máme, a?
1: Hned na to se Ben Gunn s doktorem dali do vyprávění. Ben Gunn našel při jedné ze svých dlouhých osamocených toulek ostrovem kostru a podle ní i poklad. Vykopal ho a pracně přenesl do jeskyně pod vrchem na severovýchodním cípu ostrova, kde poklad ležel v bezpečí už více než 2 měsíce předtím, než doplula Hispaniola. Pak se Ben Gunn domluvil s doktorem a pomohl mu v boji s piráty.
3: Zatím jsme všichni došli ke člunům a potom vypluli. Plavili jsme se 8 nebo 9 mil, než jsme v severní zátoce uviděli Hispaniolu. Jak se tam spokojeně pohupuje na mírných vlnách. Nebyla skoro vůbec poškozená. Po přistání jsme se vydali k Benově jeskyni s pokladem. Čekal tam baron, který držel stráž. Když jsme vstoupili do jeskyně, zatajil se nám všem dech. Silver zůstal jako přimrazený. Na písčité půdě jsme spatřili hromady peněz a zlatých prutů. Slavný Flintův poklad, který už stál tolik životů. V šeru probleskovaly zlaté paprsky, ale já jsem místo nich viděl krev a slzy, kterými bylo tohle bohatství poznamenáno. U velkého ohně seděl kapitán Smollett a mračil se na Silvera.
1: Poslyšte, Silver, jste pěkný darebák a nechtěl bych mít vaše svědomí. Doufám, že teď už s vámi nebude dočista žádné trápení.
4: Pár pirátů zaplatilo tohle dobrodružství krkem. No, tak to je. Ale kdo by je litoval, co? Pane, vrátil jsem se ke své povinnosti lodního kuchaře. Doufám, že vám budu ještě prospěšnej. Pane?
3: Kapitán se jen zhnuseně otočil. Kdo by taky měl náladu poslouchat Silverovi vlezlé řeči? Tenhle chameleon sice všechno způsobil, ale nakonec byl taky tím, kdo udržel nejkrutější piráty na úzdě. Nikdo z nás s ním už nepromluvil ani slovo. Druhý den jsme se dali všichni do práce. Převáželi jsme na Hispaniolu zlaté pruty a já jsem plnil zlatými mincemi pytlíky od chleba. Byla to prapodivná sbírka peněz, tenhle poklad kapitána Flinta. Našli se v něm zlaté mince ze všech koutů světa. Jednoho krásného rána bylo na Hispaniole všechno připraveno k návratu a kapitán Smollett dal povel ke zvednutí kotvy. Když loď obeplouvala jižní cíp ostrova, uviděli jsme naposledy na břehu piráty klečící v písku a zapřísahající nás, abychom je nenechávali na ostrově. Když ale poznali, že kapitána ani barona jejich prosby neobměkčí, začali po nás vztekle střílet.
1: Loď odplouvala a za pár hodin se i ta nejvyšší hora ostrova pokladů rozplynula v modrém obzoru oblohy a moře. Posádka napjala všechny plachty a Hispaniola zamířila rychle k nejbližšímu přístavu, kam brzy šťastně doplula. Všichni se vyhrnuli z lodi do přístavních krčem, aby si nahradili dlouhou dobu odříkání. Když se pozdě v noci vrátili zpátky, zjistili, že proradný Silver utekl. Sebral část peněz a vzal nohy na ramena. Bylo už pozdě ho hledat. A hlavně, teď byl nejbližším cílem Bristol.
3: Kapitán Smollett doplnil v přístavu posádku a vyplul opět na moře. Za pár dnů Hispaniola doplula do Bristolu a všichni jsme si vzali svůj podíl z Flintova pokladu. Každý naložil z penězi podle svého. Jen Ben Gunn přišel o peníze stejně lehce, jako je získal. Příliš dlouho žil na ostrově ohladu a bez rumu, než aby teď své bohatství neroztočil. Silverova krčma u dalekohledu měla už dávno jiného majitele a o dlouhém Johnovi nikdo z nás už nikdy neslyšel. Dřív nebo později stejně skončí v pekle.
1: A Jim Hawkins? Ve zdraví se vrátil ke své matce a kromě mnoha peněz mu zůstaly vzpomínky na největší dobrodružství jeho života. Už jen občas ve spánku zaslechne křik papouška Flinta.
6: Samé bukáty, samé bukáty, samé

mužský svět nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský

My buď v klubu džentlmeni, nebo páni z nema nic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky.